mattina di svelarti il mio cor. Di

Na stanici Český rozhlas D-dur dozněla opera Ruggiera Leoncavalla I Pagliacci, komedianti, na skladatelovo libreto a s Marií Kalasovou, Giuseppem Di Stefanem a Titem.

Jiřím Gobim v hlavních úlohách. Zpíval a hrál sbor a orchestr Teatro alla Scala v Miláně, sbormistr Vittore Veneziani řídil Tullio Serafin. Operu jsme poslouchali z historické nahrávky vydavatelství EMI Classics, vzniklé v roce 1954 a následně v roce 1997 digitálně restaurované. V pořadu byly použity citace z publikací Jan Bramberger a Zdenka Mincerová, Svět opery, vydané v roce 1947, a Velká operní encyklopedie, vydaná v roce 1996.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: V baroku i raném klasicismu se setkáme s pozoruhodným repertoárem skladeb pro dva orchestry. Je zjevné, že skladatelé využívali zejména efektu, kterému se mnohem později začalo říkat stereo. Někdy ale bylo rozložení orchestrů jiné. Jeden seděl před posluchači, druhý za nimi. Pak už se blížíme tomu, co se jmenuje surround. Tedy Johann Christian Bach, symfonie pro dva orchestry E-dur. Má tři věty. Hraje kapela Koloniensis, řídí Hans Martin Linde.

0: Poslouchali jsme symfonii pro dva orchestry E-dur Johanna Christiana Bacha. V podání kapely Koloniensis řídil Hans Martin Linde.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Suk zamýšlel napsat něco jako klavírních čtveroročních dob, ale realizoval jen svitu jarní a letní. Ta je velmi impresionistická, ale také symbolická. V části Večerní nálada Suk konfrontuje citaci své písně lásky s motivem smrti z Dvořákova Requiem. Josef Suk, Letní dojmy, opus 22b. Hraje Markéta Týmlová.

To byl cyklus Letní dojmy opus 22b Josefa Suka. Hrála Markéta Týmlová. Wolfgang Amadeus Mozart, smyčcový kvartet číslo 11, S-dur, má 4 věty. Na koncertním snímku hraje skladbu Quatuor Ludwig.

Quattuor Ludwig zahrál smyčcový kvartet číslo 11 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Sedíme v koncertním sále a těšíme se na orchestrální koncert. Nastupují první hráči, sedají si na svá místa, rozehrávají se a publikum je vítá. Potom se zvedne koncertní mistr, všichni hráči se ztiší a pak to přijde. První hoboista zahraje komorní A a orchestr začne ladit.

Ano, všechny nástroje podřizují své ladění hoboji. Čím si právě tento instrument vysloužil takové privilegium? Inu, je to typická znouzectnost. Hoboj totiž díky své konstrukci nemůže, jako ostatní nástroje, posunováním trubic proti sobě ovlivňovat své celkové ladění. Proto se mu ostatní nástroje musí přizpůsobit.

0: Na hoboj se hraje pomocí takzvaného strojku. To je taková kovová trubička, na kterou si hoboista vlastnoručně nití přiváže přeložený plátek tenkého dřeva a potom odřízne vršek, čímž vznikne štěrbina. Pane doktore, jak je možné, že dodnes někdo nevymyslel něco důmyslnějšího? Tohle je jak rozdělávat oheň třením dřeva o dřevo.
1: Já si myslím, že víc a víc oceňujeme přírodní materiály. A naopak všechny ty umělotiny a všechno, co prostě je nějak svázané s takovou tou umělostí současného života, to nám je víc a víc cizí. To je právě ta krása, že to je ta třtina, tak třtinová, třtinové plátky, tady u hoboje jsou to vlastně nakonec plátky dva, u klenotu plátek jeden. A myslím si, že jsou to věci, které naopak nás přivádějí tak trošku zpátky k té přírodě.
0: Je to podobná hra jako na pampelišku, že? To je nejpřírodnější stroj.
1: Nebo když takhle si dáte mezi dva palce list a frkáte na něj. Ovšem to je, pak je to jednopláté, pak je to příbuznější klarinetu.
0: Takže ta pampeliška je lepší. Šalmaj, to byl asi předchůdce hoboje.
1: Ano. A z šalmaje se prakticky rozvinuly dvě větve. Větev, která byla, myslím, nástroj byl po celé délce téměř stejně široký, čili takzvaný válcový, anebo nástroj, který se rozšiřoval, čili takzvaný kuželový. A v tom jsou dost velké rozdíly, protože také ty nástroje přefukují pokaždé jinak.
0: Ano. Čili hobo je kuželový nástroj, i to vrtání vevnitř je kuželové. Jaké jsou výhody tohoto principu, tohoto systému?
1: Výhoda je ta, že dostáváme jiný tón, jinou barvu, a to tón, který je skutečně schopný veliké ohebnosti, může jak dynamicky, tak také intonačně spojovat, vázat krásně, a ta ostrá sladkost toho hoboje je velmi cenným a nenahraditelným přínosem orkestru.
0: Díky bezkonkurenční schopnosti práce s barvou tónu se nejtypičtějším úkolem pro hoboj stala široká kantiléna plná citu. V Bachově dvojkoncertu hoboj co do zpěvnosti úspěšně konkuruje houslím. Všimněte si prosím, jak hobojista pan Adamus na této nahrávce vlastně vůbec nedýchá.

0: Čím to je, pane doktore, že hobojisté vydrží tak dlouho s dechem?
1: Oni ho vlastně potřebují velice málo. Naopak problém pro hobojistu je, že má toho dechu příliš mnoho, že se mu hromadí v plících a třeba to slavné solo v Blaníku. Na konci ten vidíte, že každý hobojista to dohrává s krajní vypětím, je úplně rudý na mrtvici.
0: Kromě toho ti hobojisté taky umí ten kontinuální dech, myslím, že se tomu tak říká, kdy současně vydechují ústy a ještě se nadechují zároveň nosem.
1: Je to možné, já to sice neznám, ale znám to u klarinetu, ale jistě u hoboje je to možné taky.
0: V baroku nebyl hoboj osamoceným jedináčkem. Měl kolem sebe celou hobojovou rodinu s četnými sourozenci.
1: To bylo tenkrát vůbec zvykem, že když vzniknul nějaký nástroj, tak se hned k němu vytvářely vysoké, nízké, střední a tak dále. A tady byly ty jednotlivé odrůdy jednak označovány třeba tím výrazem sopranino nebo alto a někdy dokonce damor, čili hoboj lásky plný, obojeda kača, lovecký. No a potom celá byla už docela vymřelá skupina nástrojů, takzvané bomharty. To byl prapodivný nástroj, který vypadal jako nějaký, já nevím, jako tak trošičku kombinace ledničky a ústředního topení. To jako víceméně vymizelo, ale možná, že dneska ještě na to někdo umí hrát.
0: Občas se ještě vyskytne milostný hoboj. Ano. Poslechněme si, jak tento nástroj rozehrál Telemann ve svém koncertu.

0: No prosím, kolik je v milostném hoboji temperamentu. Ale teď už vítám ve studiu hobojistu pana Davida Proseka. Pane Proseku, děláte si sám strojky?
1: Ano, strojky si vyrábím, protože to považuji za nutný vzhledem k tomu, že hoboj je velmi odvislý od toho, jaký strojek si člověk opatří.
0: Nepřipadáte si přitom jako rybáři, kteří si dělají takové ty návnady, ty mušky? Mně to připadá neuvěřitelné, že na nástroji, který je opatřen složitou mechanikou, nesmírně komplikovaně vypadající, je nasazen tak primitivní, nasazeno takové zařízení, jako je brčko, které si obalujete nití.
1: No, ono se to zdá na první pohled, že to je velmi jednoduchá věcička, ale ono veskrze je to velmi složité vlastně zařízení, které se musí velmi precizním způsobem vyrábět. Takže na první pohled jednoduché dva plátky, ale potom, jak člověk zjistí, je to velmi, velmi podrobná až hodinářská práce.
0: To věřím. Strojek je vůbec kouzelná věcička, na něj se dá přímo hrát, vidíte. Jaký zvuk se ozývá, když se hraje
1: pouze
0: na ten strojek?
1: No nevím, jestli hrát, ale zkusím vyloudit nějaký zvuk.
0: Tak to je s tou pampeliškou srovnatelný zvuk.
1: Dalo by se říct.
0: Dobře, nasaďme tedy strojek na hoboj a poslechněme si, jak zní tento lahodný nástroj.

0: toto je asi taková ta střední poloha nejznělejší. Jak vypadají ty ostatní? Vím, že hoboj je zvláštní tím, že vlastně čím níž se na něj hraje, tím hraje silněji.
1: Ano, je to pravda. Zkusím.
0: A ta nejvyšší poloha je taková teskná, myslím. Mohl byste předvést, jak se na hoboj rozcvičujete, když chcete rozhýbat prsty a zahrát nějakou rychlejší pasáž? Takže je to také pohyblivý nástroj, jak je vidět. Takže moc děkuji za demonstraci. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Hoboj má ve své vysoké poloze trochu plačtivou barvu. Není proto divu, že právě hoboji předepsal Ludwig van Beethoven solo ve Smutečním pochodu 3. symfonie.

0: Hoboj má pověst zasněného pěvce, ale to je křivda, on zvládne i komické role.
1: Zejména u takových autorů, kteří měli pro humor výsostný smysl, jako je právě Rossini. Poslechněme si kousek jeho předehry k opeře Hedvábný žebřík.

Ovšem v druhé větě čtvrté symfonie Čajkovského, tam je to spíš něco takového folklorního, jako takový ten pasáček, který si píská někde trochu zadumaně, trochu někdy malinko skercózně. Je to dost zajímavé, ta šíře výrazové schopnosti hoboje je úžasná.

0: Jeden Hobojův bratříček se však v orchestru přece jen občas vyskytne, víte, pane doktore, anglický roh.
1: Ano, to je vlastně ještě se o něco starší bratříček Hoboje Milostného. Je o tercí hlubší, čili celkem pod Hobojem o kvintu.
0: Vzrostlejší poněkud.
1: Ano, a má takovou zvláštní bouli na konci, takovou rozšířeninu, která právě působí to zabarvení toho zvuku. On je to trošku jako dutější zvuk, ale ještě zase orientálně zní. Je to zvláštní, že používají autoři dost často tohoto nástroje k vzbuzení nějaké orientální nálady. Nemyslím si, že by to byl třeba případ Dvořáku v Novosvětské symfonii, i když je nutno říct, že podle nejnovějších výzkumů je celá Novosvětská symfonie odrazem Longfellowovy básně o Hayavatovi. A tady to Largo pravděpodobně mluví o tom jeho návratu z námluv se svou milovanou Minnehahou.

0: Domnívám se, že bychom mohli uzavřít tento pořad kombinací anglického rohu s nástrojem, o něm jsme mluvili v předchozích pořadech, to je cflétnu. Je to část Rossiniho předehry k Vilému Tellu. Je to dost zajímavé, že zpočátku si jako odpovídají, pak ale anglický roh pořád pokračuje v té své zadumané melodii, lehce pastorální, a flétna přejde do takového lehkého skotačení.
1: Asi je pro leckoho z nás překvapující, že Rossini, tento mistr hudební zábavy, dokázal zacházet i s takovými zadumčivými nástroji, jako je anglický roh. Ale kdo umí, ten umí.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Vincenzo Bellini byl o 9 let mladším současníkem Gioacchina Rossiniho a za svůj 34-letý život se díky 10 operám postavil po bok oslavovaného mistra. Zprvu se také Rossinim inspiroval, ale od svých 26 let a opery Pirát, která byla psána na první objednávku z milánské La Scaly, rozvíjel svůj vlastní styl. Pro něj jsou nejtypičtější široce klenuté árie, postavené na několika taktových motivech. Rumunská sopranistka Angela Georgiou je teď hlavní ženskou hrdinkou Imogenou v árii ze závěru druhého dějství opery Pirát Vincenza Belliniho. Královský filharmonický orchestr diriguje Marco Armiliato.

Sergej Rachmaninov, pozdní romantik a klavírní virtuos, zemřel v roce 1943. Budeme poslouchat jeho tři klavírní preludia v podání legendárního Svjatoslava Richtera.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fiordi Ligi z prvního dějství opery Così fan tutte, zpívá Lucia Pop, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Robert Schumann, mistr klavírních skladeb a písní a mimořádně zajímavý publicista a kritik, zkomponoval 4 symfonie. První, jarní, je výbuchem radosti a energie. Poslední, 4., naopak úsvitem jeho kariéry. Její neúspěch prý významně přispěl k Schumannově duševní poruše. 2. symfonie C-dur zabrala skladateli hodně času. Rodila se těžce v době počínajících depresí i dalších zdravotních obtíží. A tak je někdy přirovnávána k Beethovenově osudové, v níž skladatel, a zde i Schumann, bojuje proti nepřízni osudu silnou vůlí. Toto je Scherzo, 2. část Schumannovy 2. symfonie, v níž se objevuje i motiv BACH, Bach, neboť Schumann se v této době hodně věnoval studiu Bachových děl. Vídeňští filharmonikové a Ricardo Muti.

0: Oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, solisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty.
1: Otevíráme přeslavné a mohutné vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha. Kdyby se všech 6 částí pro jednotlivé svátky vánočního období, připravené Bachem pro Vánoce roku 1734 a 5, provedly za sebou, trval by takový koncert bezmála 3 hodiny. My si teď dopřejeme jen několik minut, a sice z 5. části vánočního oratoria, připsané Bachem první neděli po novém roce. Mimo jiné je zde působivý tercet Ach, wann wird die Zeit erscheinen? Ach, kdy přijde ten čas, kdy přijde útěcha věřících? Zpívají a hrají členové Staatskapelle Dresden, řídí Petr Schreier.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Vždycky je osvěžující setkání s hudebním géniem. Teď přijměte pozvání k dalšímu. Toto je koncertní předehra Leonora Ludwiga van Beethovena. Gewandhaus Orchestr Lipsko, Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Do Itálie, přímo do Říma 16. století, teď nahlédneme prostřednictvím hudby Giovanniho Pierluigiho da Palestrina. Skladatele, kterého neoceňovali jen jeho současníci, ale snad všechny skladatelské generace následující. Jeho kontrapunktické mistrovství bylo mnohými považováno za ideál či vzor. Nenáhodou Johann Josef Fuchs použil v 18. století Palestrinovu hudbu do svého pojednání Gradus ad Parnassum. Nenáhodou Palestrinu bezvýhradně opěvovali hudebníci i biografové 19. století. A tak na sebe nechme dýchnout Palestrinova génia i my. A poslechněme si moteto pro smíšený sbor Veni Sponsa Christi, což je mariánská antifona Přijď nevěsto Kristova. Choir of St. John's College, Cambridge, řídí George Guest.

U Antonia Vivaldiho najdeme barevné bohatství soulových koncertů, však jich také jeho katalog děl čítá asi 500. Hojně je provozovaly schovanky benátského sirotčince Ospedale della Pietà, s nímž Vivaldi spojil velkou část svého života. Dívky byly velmi talentované, hrály na všechny tehdejší nástroje, účinkovaly ve Vivaldiho operách, proto je ostatně většina hlasů v nich právě ženských. A co se koncertů týče, nebyly to jen sólové nástroje, jednotlivé, leč také řada zajímavých kombinací. My si teď například poslechneme první část koncertu H-moll, který maestro Vivaldi určil čtyřem houslím, violončelu, smyčcovému souboru a basu continuu. Michael Gantwark vede soubor Sankt Petersburg Solists.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jeho českou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Pohrdám napodobováním a pohrdám všedností, řekl kdysi Sergej Prokofjev. A opravdu sám byl originálním a nevšedním skladatelem a bravurním klavíristou. V roce 1917, po vypuknutí bolševické revoluce, opustil Rusko, žil v Americe, Paříži, cestoval po Evropě, aby se do Sovětského svazu vrátil v polovině 30. let. Snažil se, ale přece ho posléze režim označil za formalistu a odsoudil. Když pak Prokofjev zemřel, mimochodem ve stejný den a rok jako Stalin, v sovětských novinách, plných nářků nad odchodem velkého vůdce, byla o odchodu Prokofjeva toliko nenápadná noticka na poslední straně. Příznačně. A to přitom většina ze stovky děl, která Prokofjev vytvořil, patří ke klenotům ruské hudby. Houslový koncert, klavírní koncerty, symfonie, filmová hudba, 9 oper, anebo nejslavnější z jeho 10 baletů. Romeo a Julie. Geniální je scéna maškarního plesu v prvním dějství, kde Julie potkává Romea. A tak nyní zveme na naše pomyslné koncertní pódium Českou filharmonii se svým někdejším šéfdirigentem Karlem Ančerlem, aby nám Prokofjevovi Monteky a Capulety zahráli.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Pokud ještě neznáte, prosím, seznamte se s francouzským hudebním skladatelem, ale také knězem Jehanem Taburotem, kterého hudební svět zná spíš pod jménem Tuano Arbo. V 16. století se psal zajímavou studii o tehdejších francouzských renesančních tancích pod titulem Orchesographie. Je to pro nás nedocenitelný zdroj poznání o instrumentální hudbě i lidových melodiích Francie 16. století. Jednou z nejznámějších melodií z té sbírky je pak píseň Belle qui tient ma vie, kráska, jež drží můj život, kterou u nás naspíval Spirituál Quintet jako pavanu za 10 švestkových knedlíků. V našem případě onen šanson ve staré francouzštině a v nastudování souboru katalánce Jordiho Savala La Capella Real de Catalunya a Esperion 21.

Franz Berwald, švédský skladatel, který nikdy neslyšel žádnou ze svých symfonií naživo, protože ve Švédsku v jeho době nebyl orchestr, který by je byl schopen zahrát. A symfonie číslo 4, třetí věta, tedy Scherzo. Göteborské symfoniky řídí Neeme Järvi.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Jean-Philippe Rameau, Rondo ze svity pro čembalo D-dur, hraje William Christie.

Ačkoliv 36-letý Beethoven nenechal v roce 1806 orchestru divadla na Vídeňce dost času na naskoušení houslového koncertu D-dur, protože partituru jako obvykle dodal dost pozdě, a také dedikant, houslista Franz Clement, hrál svůj part téměř z listu, úspěch byl obrovský, ovšem pro interpreta. Nadšené přijetí skladby, která není primárně virtuózní, přišlo až po smrti skladatele v roce 1844, když ji provedl 13-letý Josef Joachim pod Mendelssohnovou taktovkou v Londýně. Od té doby je Beethovenův houslový koncert ozdobou každého výtečného houslisty a pochopitelně nechybí ani v repertoáru velkého Itzhaka Perlmana. Jiskřivé rondo, triumfální zakončení houslového koncertu D-dur, nám s ním hrají berlínští filharmonikové, zařízení Daniela Barenboima.

0: Přejeme hezké ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Řidiči MHD můžou v dopravních podnicích využívat psychologickou péči. Úbytek tradičních českých řemeslníků pozorují organizátoři selských slavností v Holašovicích na Českobudějovicku. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
3: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
4: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
3: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
5: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
3: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Tramvaje srazí každoročně i desítky lidí. Podle oslovených dopravních podniků za nehody může ve většině případů nepozornost chodců. Do kolejiště často vstupují se sluchátky a bez rozhlížení. S následky srážek se ale vyrovnávají taky řidiči. Psychologickou pomoc jim nabízejí přímo dopravní podniky.
6: Na přechodu před zastávkou tady vstoupila jedna slečna, která se vůbec nerozhlídla. Tu slečnu jsem v podstatě rohem tramvaje jenom odhodil zpátky na tu zastávku.
7: Popisuje řidič z Prahy. Slečně, kterou předloni srazil, se nic vážného nestalo a ani on psychologickou pomoc nevyhledával. Přijít ale mohl přímo do pražského dopravního podniku, kde duševní péče o řidiče funguje, popisuje dopravní psycholog Radek Stehlík.
8: Součástí vlastně té krizové pomoci často bývá právě i téma, kdy ten řidič přemýšlí, dali, mohl něco udělat lépe.
7: Rozvinutou podpůrnou pomoc pro řidiče mají taky dopravní podniky třeba v Plzni nebo v Brně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Šéf americké diplomacie Marco Rubio dnes bude ve filipínské Manile jednat s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Mluvit by spolu měli mimo jiné o konfliktu na Ukrajině i o mírových rozhovorech, které Spojené státy zprostředkovávají a v poslední době se zastavily. Zástupci asijských zemí na summitu řeší například situaci v Myanmaru nebo v Jihočínském moři.
9: Čínský ministr zahraničí Wang Yi nejprve odmítl obvinění, že jeho země nerespektuje v regionu Jihočínského moře zájmy ostatních států a svou vůli tam stále častěji prosazuje silou. O několik hodin později během 90-minutové schůzky s šéfem americké diplomacie Markem Rubiem domlouval detaily návštěvy čínského prezidenta ve Spojených státech letos v září. Oba také souhlasili s tvrzením, že v otázce Tchajvanu přetrvávají mezi Pekingem a Washingtonem hluboké neshody. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
2: Bezmála 180 řemeslných stánků od zítřka zaplní náves Holašovic na Českobudějovicku při 27. ročníku selských slavností. V posledních letech ale organizátoři akce vnímají pokles tradičních řemeslníků. Informace doplnil nezávislý starosta Jankova, pod které Holašovice spadají, Jan Jílek.
10: Ne, že bychom měli problém to obsadit, ale sledujeme to, že cena těch řemeslníků tradičních, ty, který opravdu do těch Holešovic chceme a patří, tak je čím dál méně. A ten trend vypadá, že bude pokračovat, protože ta generace odchází. Je nutný udržet tu tradici a podpořit to, co ještě z toho zbylo.
0: Počasí.
2: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. V jihozápadní polovině Čech spíše ojediněle. Výjimečně se můžou objevit i bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 24, v tisíci metrech na horách kolem 13. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
11: kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
12: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
11: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
12: 12. září od 18 hodin.
11: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
13: Radioservis představuje
14: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, načínáme další pracovní den, i když třeba právě pro vás je ten dnešní den odpočinkový a prázdninový. My si budeme za chviličku připomínat významné osobnosti, které zůstávají živé nejenom díky svým knihám, ale hlavně díky odvaze a příběhům, které po sobě zanechali. Za okamžik si připomeneme 100 let od narození spisovatele Ludvíka Vaculíka, autora manifestu 2000 slov, zakladatele samizdatové edice Petlice a taky jednoho z prvních signálů natářů Charty 77. A zastavíme se i u Bohumila Hrabala. Jeho poetika, humor i nezaměnitelný pohled na svět si získali čtenáře daleko za českými hranicemi, tak třeba v Maďarsku. Možná byste to ani neřekli, ale dodnes tam patří mezi mimořádně oblíbené autory. Detaily ještě přidáme. Aktuální pohled na hodiny říká, že máme 7 minut po 6. Ještě jednou za celý tým dnešního ranního vysílání s datem 23. července přejí Naděžda Há.
1: A tak Marko Pečková. A aktuality a zajímavosti z kultury doplníme i o pestrý výběr hudby. V této hodině vám nabídneme tvorbu Edwarda McDowalla, Johanna Sebastiana Bacha nebo třeba Josefa Haydna. Jsme rádi, že jste s námi. Hezký den a dobrý poslech.

0: Je 6 hodin 12 minut, na Vltavě dozněla čtvrtá část symfonie číslo 53 D-dur Josefa Haydna.
1: A my si připomínáme právě dnes 100 let od narození spisovatele Ludvíka Vaculíka. Už několik dnů vám nabízíme v naší četbě s hvězdičkou jeho starou postel. Děj tohoto jeho literárního díla nás přináší do léta roku 1968 a následujících přibližně 10 let v tomhle jazykově vytříbeném textu můžeme nahlížet do nejdůvěrnějších vztahů, jaké si lze mezi mužem a ženou představit.
0: Starou postel Ludvík Vaculík rozepsal v roce 1978. V průběhu následujících 20 let se k próze ale opakovaně vracel a až v závěru svého života ji připravil k vydání.
1: Díky dědicům díla Ludvíka Vaculíka a nakladatelství Atlantis jsme získali exkluzivní práva k rozhlasového zpracování v letošním roce, tedy v roce, kdy si připomínáme sté výročí od narození autora. Starou postel Ludvíka Vaculíka můžete poslouchat u nás na Vltavě v četbě s hvězdičkou anebo už teď na Vltava rozhlas.cz.

0: Jste s Vltavou také ve čtvrtek 23. července. Dalibor Karvej, Petr Valášek, Radek Baborák a Andrej Puškarev nám zahráli část z Goldbergových variací Johanna Sebastiana Bacha.
1: A tohle je zajímavá informace. V takové Budapešti prý najdete až 15 českých hospod. Některé jsou věnované hokejistovi Jaromíru Jágrovi, další nese třeba jméno spisovatele Bohumila Hrabala a není to náhoda, protože Hrabal má mezi Maďary překvapivě mnoho čtenářů a taky oddaných obdivovatelů.
0: Přesvědčil se o tom i redaktor Ladislav Novák, když zavítal mezi Maďary, kteří se zajímají o Česko a českou kulturu.
2: Na nábřeží Dunaje v hospodě se tak jako každý týden schází členové spolku Kruh přátel Bohemia, příznivci Česka a české kultury. Dnes mě vzali mezi sebe.
3: Já jsem chodil na český jazykový kurz v Budapešti s Evou Molnárovou. Jsme před nevím kolika lety jsme založili přátelský kruh Bohemia.
2: Mluví z paměti překladatel László Polgár. Eva Molnárová napovídá, že je to už 35 let. U piva se dnes sešel jen malý vzorek, 6 členů kruhu. Všechny je spojuje vášeň k textům Bohumila Hrabala, ke kterému se brzy stáčí řeč, a mě zajímá, čím si je český spisovatel získal.
3: My častokrát řekneme, že Hrabal byl takový maďarský spisovatel, který psal náhodou česky. Protože pro nás je to takový, kdyby psal o nás, o každodenních lidech v Budapešti nebo v Maďarsku.
2: Vysvětluje László a pokračuje Gábor.
4: Já jsem se s Hrabalovými díly seznamoval nejdřív skrz filmy Jiřího Menzla. Tehdy byly ještě černobílé, jako ostře sledované vlaky. Natolik mne uchvátili, že jsem začal shánět i Hrabalovy knihy. A proč je tu tak populární? Je těžké na to odpovědět několika slovy, ale ten životní pocit, který Hrabal zprostředkovává, plyne tak nějak přirozeně, ze srdce. Myslím, že je velmi blízký duši Maďarů, tak možná proto.
2: A jako Hrabal i jeho maďarští příznivci si rádi dají dobré pivo.
5: Na zdraví, ale vy to říkáte trošku jinak tady?
3: Nádraží.
2: Bývalý velvyslanec Arpád se do kruhu přátel Bohemia přidal hlavně kvůli častým exkurzím do Česka.
6: Při našich cestách po vaší zemi dáváme přednost místům, kam běžně chodí Češi. Nezajímají nás turistické atrakce, ale autentická místa preferovaná lidmi v Česku.
2: A taky Arpád má jak jinak než rád Bohumila Hrabala.
6: Hrabal psal o komplexitě života ve střední Evropě, se všemi jeho paradoxy a zvraty. Měl mimochodem rád fotbal a konkrétně maďarského fotbalistu Hidekutyho, který velmi dobře kličkoval. To se projevilo i v Hrabalově stylu. Děj jde jedním směrem a najednou se otočí úplně jinak.
2: Na oblibu Hrabalových děl v Maďarsku nenarážím poprvé. V zemi působí hned několik spolků, které se přímo věnují jeho dílu. V Budapešti jedna z hospod dokonce nese jeho jméno. A László trvá na tom, že mi ji určitě musí ukázat. Tak stojíme na jedné z hlavních budapešťských tříd. Nad námi svítí nenápadný nápis Hrabal Šreze, Hrabalova pivnice.
3: Tak to je autentická česká hospoda v Budapešti, založil, který udělal Mikloš Orvoš, náš kamarád, který taky má rád českou hospodskou kulturu.
2: U vchodu najde člověk pamětní desku, když se trochu přikrčí, je věnovaná Bohumilu Hrabalovi a usazená je podle stejného zadání jako pamětní desky v Praze 8 nebo v pivovaru v Nymburku.
3: V českém jazyce a maďarském jazyce je tady je citát od Bohumila Hrabala.
7: Je tam napsáno, já žádnou desku nechci, ale když, tak jen ve výšce, kam čůrají psi.
2: Vstupujeme dovnitř, na stěnách visí plakáty z filmu Jiřího Menzla, Hrabalovy podobizny, fotky z Kerska a řada dalších upomínek. Na stůl nám nesou jak jinak než pivo z Nymburka a z jídelního lístku se nabízí třeba Čech krumplilangoš, tedy český bramborák. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.

0: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na Vltavě.

0: Nikolaj Andrejevič Rimský-Korsakov, jeho píseň pro orchestr s názvem Dubinuška jsme slyšeli v podání Seattle Symphony.
1: Dubinuška, krásný název, tak přidám ještě jeden, Big Swing Face, to je název skladby, která nás doprovodí až k půl sedmé. Máme čtvrtek 23. července, přejeme hezké ráno.

0: Big Swing Face, tak to není jenom název skladby, ale celého legendárního alba Buddyho Riche z roku 1967. Titulní skladbu napsal a aranžoval Bill Potts a stala se nakonec jedním z největších hitů Richova Big Bandu. My máme už aktuálně na hodinách 6:30, takže nejvyšší čas pro nové zprávy.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Češi poslali ve sbírkách na pomoc zemětřesením zasažené Venezuele už přes 19 milionů korun. Peníze využijí humanitární organizace hlavně na pomoc lidem, kteří přišli o domov nebo své blízké. Přímo na místě pomáhají například pracovníci organizace Člověk v tísni. Starší byty v Česku dál zdražují. Podle dat realitního portálu S-Reality byly na konci druhého čtvrtletí zhruba o 13% dražší než před rokem. Nejvyšší ceny jsou dál v Praze, kde už překonaly hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude v Pekingu jednat s představiteli ministerstva kultury nebo cestovního ruchu. Mimo jiné o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny. Pokračuje tak čtvrtý den Okamurovy oficiální návštěvy asijské země. Česká kina uvádí v premiéře novou komedii Bardotky. Film sleduje tři dlouholeté kamarádky, které se rozhodnou užívat si života naplno. Do hlavních rolí obsadila režisérka Hana Hendrichová, herečky Dagmar Havlovou, Evu Holubovou a Pavlínu Pořízkovou. A počasí dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika. Začínají nové kulturní akce, všechny pro vás mapujeme. V Liberci startuje čtyřdenní hudební festival Benátská. Na hlavní scéně v rámci Slovenského čtvrtka vystoupí No Name nebo Richard Miller.
1: V Kravařích na Českolipsku si zase můžete vyzkoušet praní na valše. Vlastivědné muzeum a galerie pořádá ve Výsecké Rychtě první z cyklu letních akcí zaměřených na život v minulosti.
0: Muzeum v Teplicích potom pořádá komentovanou prohlídku výstavy Sedm tváří krušnohorské krajky. Ve výstavních místnostech Teplického zámku představují své umění krajkářky z Ústeckého kraje a výtvarník Jaroslav Prášil.
1: Výstavní síň na radnici v Rakovníku připravila novou výstavu Petra Štěpána s názvem Za spásu duše.
0: A Slovácké muzeum zahájí výstavu věnovanou tvorbě výtvarnice Boženy Augustínové.

0: Americký klavírista Van Cliburn a Chicago Symphony Orchestra nám zahráli druhou část koncertu Edwarda McDowalla.
1: A teď jedno velké výročí. Valašský samorost, přímočarý spisovatel i člověk s nekompromisními názory. Přesně před 100 lety se narodil Ludvík Vaculík, jeden z nejvýraznějších autorů druhé poloviny 20. století. Co ho proslavilo? Hlavně fejetony.
0: Ano, je to tak, a komplexní dílo Český snář. V roce 1968 oslovil národ manifestem 2000 slov a po dlouhá léta patřil k nejvýraznějším hlasům českého disentu.
2: Svým odchodem od koní lidstvo hrubě sáhlo do jemné pleteně své duše.
3: Cesta Jana Špičky s přáteli ve voze taženém koňmi. To je román Cesta na praděd, který Ludvík Vaculík rozepsal v roce 1969 a dokončil ho po víc než 30 letech. V roce 2001 ho takhle sám autor načetl v plzeňském studiu Českého rozhlasu.
2: A kuň dochází k odchylnému hodnocení.
3: Rodák z Brumova za mladé odešel do Zlína, kde se stal baťovým mladým mužem, neboť absolvoval dvouletý pracovní kurz firmy Baťa.
4: Toto baťovanství a valašství v něm vytvořilo takový svébytný lidský duch.
3: Domnívá se publicista a Vaculík.

0: Zjistil jsem, tak jsem si uvědomil odpovědnost, že teda musím vycházet opět z toho, co je, že ten proces demokratizační, že musí jít s komunisty a ne proti ním.
1: Text podepsali desítky známých osobností veřejného života a následně s ním solidarizoval i národ. Většina komunistických funkcionářů, včetně Alexandra Dubčeka, manifest nepřijala. Po následující dvě desetiletí figuroval Vaculík na předním místě v seznamu nepřátel státu. Kromě zákazu publikovat a ztráty zaměstnání se spisovatel stal terčem mediální kampaně, kdy ho režim vydíral zveřejněním stylizovaných aktů, které si Vaculík pořídil.
2: V minulých dnech došla do redakcí některých pražských listů a časopisů série pornografických a exhibicionistických snímků, které zobrazují autora protistranického pamfletu z roku 1968 2000 slov a jednoho z hlavních iniciátorů pomlouvačného dopisu Charta 77 Ludvíka Vaculíka.
1: Režimní propagandisté psali, že Vaculík je vyznavačem morální zvrácenosti a perverze. Jeho texty byly sice intimní, snoubily ale i významná témata rodičovství a výchovy dětí. Od roku 1987 patřil Vaculík k okruhu autorů samizdatových Lidových novin. Do těch obnovených přispíval až do své smrti v roce 2015. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

ve vteřině tvoje tělo od hlavy. Na co hlavu? Hlava bolí, v hlavě straší strašáci, utrápí tě pro cokoliv, rozptiluje tě.

0: Karel Plíhal, písničkář, který dokáže spojit poezii, nadsázku i ironii. Ve vysílání Vltavy dozněla jeho píseň Gilotina.
1: Za 2 minuty bude 6:45, ale máme pozvánku k poslechu Vltavy dnes večer. Můžete poslouchat příběh nebo lépe svědectví o smrti, o její nevyhnutelnosti, strachu z ní a smíření se s ní. Radiodokument s názvem Diptych.
0: Jedná se o příběh kluka, který ví, že umírá na rakovinu. Autor dokumentu Jan Hanák, který je zároveň knězem, ho při tom odchodu provází. A tady je krátká ukázka.
2: Zdeněk je nesmírně optimistický, konstruktivní a vtipný. Napsal horor a píše román, vlastně autobiografický. Vedle postele má hromadu dobrodružných knih z mládí a úplně dole pod nimi mohutnou bifli sebraných Shakespeareových spisů. Řekl mi, že chtěl na závěr číst významné knihy. Ale nakonec se na to vykašlal a pustil se do svých kdysi oblíbených mládežnických knih, které ho baví. Točím s ním, dokud to jde. Protože takové svědectví přece musí být slyšet.
1: Ne náhodou dokument Jana Hanáka připomíná příběh Joba, až na to, že je skutečný. Neboli, jestli není připraven on, tak kdo už?
0: Dokument Diptych získal 3. místo na přehlídce Report 2014 a je taky vítězným dokumentem Prý Bohemia Rádio 2016. My ho na Vltavě uvádíme dnes v 8 večer.

0: Jak zní ve filmu Vesmír, lidské podvědomí nebo zacyklený sen?
1: Kudy se do soundtracků vkrádá popkultura, psychedelie či německý krautrock?
0: A jaké máme vyhlídky pro filmovou hudbu 21. století?
1: Pavel Klusák se ve speciálním letním seriálu noří do hlubin elektronických filmových soundtracků od 50. let po současnost.
0: Vysílá Elektronická ovce.
1: Poslouchejte od 2. července do 20. srpna.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin na Vltavě.

0: Darius Milhaud, slyšeli jsme první z jeho cyklu skladeb pro klarinet a klavír s názvem Skaramouš.
1: Skutečné poznání světa, to nevzniká z toho rychlého zachycení jeho povrchu, ale z pomalého, soustředěného a taky pokorného prožívání. Ale detaily už vysvětlí architektka Pavla Melková.
2: Nedávno jsem navštívila výstavu Krajiny spatřené očima Karla Hynka Máchy v galerii Lázně Liberec. Rozsahem byla nevelká, několik originálů romantických maleb krajin, k tomu citace textů Máchových deníků z cest, doplněných malými černobílými grafikami míst, kterými procházel. Nejde ji rozsahem a významem srovnávat například s výstavou věnovanou významnému romantikovi Kasparu Davidu Friedrichovi, rovněž malujícímu zdejší kraj, která proběhla v drážďanské Albertině v předloňském roce. Tenhle malý počin ale vnímám jako vítanou inspiraci do začátku léta, kdy počasí vybízí k putování a kdy na něj také máme čas. A kdy je zajímavé zamýšlet se nad různými pohledy, jakými se na krajinu můžeme dívat. Realistické krajiny 19. století obvykle v muzeích a galeriích nevyhledávám, až na výjimky, jakou je třeba William Turner, jehož rozsáhlou kolekci v Tate Britain si při žádné z návštěv Londýna nenechám ujít. Tady jsem se ale od těch pár obrazů, kde k nejvýznačnějším autorům patřil Antonín Mánes či August Pippenhagen, nemohla odtrhnout. Jako bych s malíři znovu prožívala tu titěrnou práci znovu stvoření krajiny. Srovnávala jsem je v duchu s fotografiemi, které rovněž předkládají realistický svět. Dali by se přirovnat k otisku, který je rychlý, povrchní, jakkoliv autorský pohled je samozřejmě dokáže povýšit na konceptuální umělecké dílo. Realistická malba je oproti tomu znovu stvoření. Jakoby ta dvě slova, otisknout nebo znovu stvořit, ke kterému patří i stvořit či dotvořit, vystihovala jeden ze základních rozdílů naší doby. Nejen v oblasti malby a fotografie, ale obecně. Otiskujeme z povrchu obrazy, myšlenky, slova. Rychle, bez zamyšlení, bez hledání souvislostí, bez hloubení pod vnějškem. K otisku stačí krátký čas, minimum pozornosti, není třeba vcítění. Stvoření vyžaduje dlouhý čas, soustředěnost, pokoru a prožití. Romantismus bývá spojován s obrácením se do vlastního nitra, kterému sloužilo i putování krajem či obrazy krajin. Zprostředkovávali propojení duše jedince s existenciálními významy, které ho přesahují. Přesto se mi zdá, že ta mravenčí, trpělivá práce znovu stvoření krajiny na plátně, zachycení každého detailu i charakteru celku, by se dala chápat také jako vzdávání holdu skutečnosti, spojené naopak s vystoupením ze sebe. I když se jedná o realistické zobrazení ve smyslu přesné popisnosti, zároveň se zde nedíváme na skutečnost. Do obrazu se vědomně či nevědomně promítají touhy autora i diváků. A tak okolí trosek či řípu vypadá jako dramatická alpská krajina s vysokými vrcholky a rozervanými údolími. Také tomu rozumím. I já dokážu vidět ve skále českého pohraničí rozervané štíty hor, ve zdejší lesní bystřině peřeje divoké řeky, v nebi nad Loukou výšku horské oblohy. Jejich základní vlastnosti, ostrost kamene, třpit a hukot vody či hloubka modři, jsou totiž stejné. Není vždy třeba hned cestovat do Alp. Při tolkách krajem teď sbírám borůvky. Nikdy nepoužívám hřeben, i když letošní bohatá nadílka by k tomu vybízela. Hlavně proto, že hřeben keříky ničí. A také umožňuje odnést z lesa víc, než člověk potřebuje. Je to překročení hranice od přijmutí daru ke kořistění. Ne náhodou má řada civilizovaných zemí předpisy omezující množství sbíraných lesních plodů a dovoluje sběr jen pro vlastní spotřebu. Opatrně nakláním keřík, špičky prstů jemně uvolňuji kuličku, plním dlaň a vysípám ji do nádoby. Znovu a znovu. Ohýbat se, sklánět, klečet. Pomalu se posunovat nazdar bůh lesem. V mezičase zvednout oči a všimnout si detailů, které při chůzi cestou obvykle mineme. Tenhle způsob kontaktu s přírodou se mi zdá podobný realistické malbě v plenéru, kdy pomalé, jemné, trpělivé namalování každého jednotlivého listu, stébla, vrásky kamene, stínu mraku či vlnek vody znamená dotknout se jí, pobít s ní, vzdát jí hold.
1: Znovu stvořit ve své vlastní zkušenosti, třeba to pomalé, soustředěné, pokorné prožívání, tak, jak o něm mluvila architektka Pavla Melková.
0: A k 7 hodině ranní nás na Vltavě doprovodí americký jazzový pianista, skladatel a kapelník Ahmad Jamal.

0: kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Lékaři varují před skoky do neznámé vody. Můžou skončit ochrnutím. Ministr zahraničí Petr Macinka uctí v chorvatském Splitu památku obětí lodního neštěstí. Česká kina ode dneška promítají film Padlé ovoce, který vyhrál Karlovarský festival. A dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. 15 lidí se v Česku podle lékařů každoročně vážně zraní při skoku do vody a skončí na vozíku. Následky úrazů míchy a páteře totiž bývají často nevratné a končí částečným nebo úplným ochrnutím. Pacienty čeká dlouhá léčba i rehabilitace. Lékaři proto nabádají při pobytu u vody k opatrnosti.
4: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek, nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
5: Popisuje 45-letý Martin Linhardt úraz, po kterém před více než 20 lety ochrnul. K nejrizikovějším skokům do vody dochází podle primářky rehabilitačního ústavu Hrabině Hany Davidové pod vlivem alkoholu.
6: Člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Neskákat do prostředí, které neznáme. Někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Ty následky jsou strašně vážné.
5: Nebezpečné můžou být podle lékařů také velké vlny v moři. Andrea Skalická, Český rozhlas.
3: Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Zhruba hodinová schůzka začne na Pražském hradě ve 2 hodiny odpoledne. Petr Pavel chce s Ivanem Bednárikem mluvit o důležitých připravovaných dopravních stavbách, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
7: Tématem bude příprava vysokorychlostních tratí a dalších klíčových infrastrukturních staveb v České republice.
3: Ministr zahraničí a místopředseda vlády Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Chorvatsko. Ve Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří zahynuli při červnové srážce plachetnice s dopravním katamaránem.
8: Ve Splitu se Petr Macinka také setká s českými policisty, kteří pomáhají chorvatským kolegům v oblíbených destinacích českých turistů. Pak zamíří do Záhřebu, kde ho večer čeká setkání s tamními chorvatskými Čechy. V pátek se ministr zahraničí sejde se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlićem Radmanem a na programu má také schůzku s premiérem chorvatské vlády Andrejem Plenkovićem. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
3: Kina uvádí vítězný snímek letošního Karlovarského festivalu Padlé ovoce. Snímek vypráví o dvou mladých ženách, které pracují v těžkých podmínkách textilní továrny v Myanmaru.
9: Uprostřed textilní továrny jednoho průmyslového města čelí hlavní postavy pracovnímu vyčerpání, sociálnímu útlaku i ekonomické nejistotě. I přes tento drsný rytmus všedních dní ale nepřestávají dvě hrdinky snít o lásce a úniku.
10: Velký dík samozřejmě porotě filmovému festivalu, že nám dalo tuto šanci. Velký dík Českému audiovizuálnímu fondu, který ten film podpořilo. Navzdory tomu, že to má samozřejmě parametry maximálně rizikového projektu a některé věci, jak to probíhalo, nebude nikdy možné říct veřejně.
9: Poděkoval Vít Janeček, který snímek režiséra Anga Pjouna koprodukoval a společně s ním pak převzal na slavnostním zakončení filmového festivalu v Karlových Varech hlavní cenu. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. V jihozápadní polovině Čech spíše ojediněle. Výjimečně se objeví i bouřky. Večer ale bude od jihozápadu srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Na jihu Moravy naměříme až 24 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 13. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno. Léto přeje příběhům a ty nejlepší příběhy někdy nečekají jenom mezi listy knih, ale čekají třeba v takové galerii, v muzeu, anebo na místech, kam se jinak návštěvníci běžně nepodívají. A tak pro vás máme nejenom několik knižních tipů na prázdninové čtení, které přineseme přibližně za půl hodinky, ale nejdřív společně nahlédneme tam, kde se zachraňují umělecké předměty a poklady, co obnáší práce restaurátorů v Národní galerii v Praze, s jakými vzácnými obrazy pracují a jaké nástroje přitom používají. Za okamžik společně pootevřeme dveře restaurátorských dílen v pražském Veletržním paláci. Budeme moc rádi, když do paláce nahlédnete společně s námi. Je 7:05, za celý týden zdraví Nadežda Hávová
2: a Dagmar Kopečková. A hudební výběr opět potěší milovníky klasiky i jazzu. Zazní smyčcový kvartet Bedřicha Smetany nebo třeba koncert pro varhany a orchestr Jana Václava Antonína Stamice. Mikrofonu se ale ujme i Barbara Streisand. Dobrý poslech.

0: ansámbl Inegal zahájil další hodinu ranní mozaiky na Vltavě, a to částí z předehry ze serenády Il Diamante Jana Dismase Zelenky.
1: Jaké to je trávit celé dny s díly takových autorů jako Pablo Picasso nebo Václav Špála, dívat se na ně, pečovat o ně, napravovat jejich případná poškození? Národní galerie Praha má několik restaurátorských ateliérů, a to hned v několika různých budovách.
0: Čtyři jsou třeba ve Veletržním paláci. Právě tam natáčela reportérka Zuzana Filipková další díl série připravené k 230. výročí Národní galerie Praha.
2: Takže teď se tady dělá tenhle obraz?
3: To je obraz od Antona von Marona, portrét kardinála, a je to 18. století a byl strašně poškozený. 7 let byl depozitáře a čekal, kdy ho bude někdo mít možnost restaurovat.
2: A co se na něm všechno dělalo a jak dlouho?
3: To právě ten obraz byl poškozený broukem spížným. Ten obraz byl dublovaný na rentolážní plátno močným klihem, pomocí močného klihu. Právě ti brouci, jim chutnal ten klejster a oni prostě prožrali ty okraje, ten klejster, a ten obraz prostě spadnul z vypínacího rámu a strašně poškodily se ty okraje. Ten obraz doplňovaly se platěná podložka a pak celoplošně se konsolidoval, tmelil, retušoval a bylo s tím dost práce.
4: Říká Solomia Staškevelínek, která v ateliéru pracuje se svou kolegyní Romanou Balcarovou.
5: Tady nám zaujímá větší polovinu ateliéru takzvaný nažehlovací stůl, kde se konsolidují obrazy, zpevňují tak, a jinak malířský stojan, barvy, dobré osvětlení, skříně s chemikáliemi, těžítka a
2: tady máte Václava Špálu.
5: Ano, u nás chystá velká výstava na Kampě, Kytic Václava Špály, takže tady máme tak různě po ateliérech, co jsou v depozitáři obrazy a budou se zapůjčovat, takže naším hlavním úkolem je vždycky ty obrazy dostat do takové té výstavní kondice. Mm-hmm.
2: Takže třeba konkrétně na tomhletom obraze budete, nebo jste dělali?
5: Ten už je hotov, mm-hmm. Tady byly skvrny od mušince a drobné nečistoty a trochu se dopíná ten rám, takže se to čistí a upevňuje.
2: Takže to jsou takové někde spíš jako jednodušší práce?
5: To jsou takové věci spíš, ale samozřejmě bývají i složitější zásahy. Hmm.
2: A tady třeba, jestli se můžeme ještě podívat k těm, co tady máte takové nářadí, tak co je nejpoužívanější nářadí restaurátorů?
5: Tak to jsou spíš takový pomocný jakékoliv dílně, nůžky, různé kleště nebo zezy a kladívka a tak dál, takové ty speciálnější věci. Má každý z nás takové ty osobní špachtičky, špetečky a tak. To jsou, jak říkám, takové běžné záležitosti při rozebírání rámu.
4: Přecházíme naproti do dalšího ateliéru, kde je mimo jiné i velký mikroskop.
3: Tady jsem dostala za úkol například porovnat díla od Jaroslava Věšina a podívat se na signaturu, jestli je to dobová signatura nebo ne, tak právě jsem se koukala do mikroskopu a měla možnost se podívat na to dílo.
2: Takže odhalujete případná falza taky?
3: Ano, taky můžeme. Například máme to dílo, které je od Jaroslava Čermáka, ale pomocí infračervené reflektoskopie jsme zjistili, jak, protože teďko už zkoumali spoustu děl a víme ten postup toho malíře, jak on to dělal, že nepoužíval takovou podkresbu, jak je na tom obrazu. Že tam je, to je spíš nějaká kopie, ale můžeme jen to zkoumat a pak sbírka musí se rozhodnout, jestli to... Nemůžu teď tvrdě říct, jestli je to Jaroslav Čermák, ale předpokládáme, že ne.
4: Dodává Solomia Staškevelínek. A my ještě nahlížíme do dalšího ateliéru, kde se pracuje například na dílech Pabla Picassa, Georges Serrata.
6: Možná tady nejzajímavější dílo je dílo Georgesa Serrata, přístav, který teď se připravuje na výstavu do Londýna. Bude vystaven v Cotot Institute. Oni mají velkou kolekci Serratovou a ještě před lety vydali velmi zajímavý průzkum ohledně jeho malířské techniky, takže de facto to dílo je tak vzácný, že v této chvíli jenom opticky pozorujeme, děláme optický průzkumy a je v dobrém dobrém stavu, takže bude v zápěti zarámováno.
4: Popisuje Teodora Popová. Restaurátorka Dagmar Konvalinková nám ukazuje ještě podrobně Picassovo dílo a také několik pláten od Václava Špály, které se chystají na výstavu do muzea Kampa.
7: Tohle to je v průběhu čištění a potom stolkem. Je tady trochu deformace v levém horním rohu a ze zadní strany je záplata, kterou by bylo s výhodou sundat a nahradit.
8: Prostě bude tam defekt, který je spravený takovým starým způsobem, jak se to dělávalo před 60 lety, a tak to mám v úmyslu sundat a jenom to zlehka zašít.
4: Dodává Dagmar Konvalinková. V posledním díle o Veletržním paláci se podíváme do jeho hlubin, kde je v podzemí neuvěřitelně velký labyrint technického zázemí.
1: Už tedy víme, alespoň trošku, co obnáší práce restaurátorů v Národní galerii Praha, s jakými vzácnými obrazy aktuálně pracují, jaké přitom používají nářadí. Zkoumáme restaurátorské dílny v pražském Veletržním paláci a jak řekla Zuzana Filipková, zítra nás čeká technické zázemí v podzemí.
0: Dvě pražská hudební muzea přijdou o svá dosavadní sídla. Dodáme podrobnosti už za chvíli.

0: Válka světů, 6 dnů kondora nebo čelisti.
1: Filmové léto v četbě na pokračování.
0: Celé prázdniny vždy v 18.30 na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Je 7:25 a Alena Veselá spolu s Dvořákovým komorním orchestrem nám zahráli první část koncertu pro varhany a orchestr číslo 3 B-dur Jana Václava Antonína Stamice. Dvě významná pražská hudební muzea přijdou o svá dosavadní sídla. Jak informuje server Klasika Plus, hlavní město Praha převezme od Národního muzea budovy Muzea Bedřicha Smetany na Novotného lávce a Muzea Antonína Dvořáka v barokním letohrádku Amerika. Důvodem je nevyhovující technický stav budov a také nutnost rozsáhlé rekonstrukce, na kterou Národní muzeum nemá potřebné finanční prostředky.
1: Po podpisu smlouvy bude mít Národní muzeum 6 měsíců na vyklizení obou objektů. Město následně připraví jejich obnovu. Zda se po rekonstrukci do historických budov vrátí původní muzejní expozice, zatím není rozhodnuto. Praha ale počítá s tím, že objekty budou i nadále sloužit kulturním nebo společenským účelům.
0: Jenom připomenu, že Muzeum Antonína Dvořáka sídlí v letohrádku Amerika od roku 1932, Muzeum Bedřicha Smetany potom od roku 1935 v bývalé staroměstské vodárně. Obě instituce patří k nejvýznamnějším hudebním památníkům v České republice. Uchovávají jedinečné sbírky spojené s životem a dílem obou hudebních skladatelů.

0: Love. Tak tuhle skladbu napsal roku 1964 německý kapelník a skladatel Bert Kämpfer a původně šlo o instrumentální skladbu s názvem Love, přičemž ten název tvořil akrostich, tak každé písmeno znamenalo jedno slovo. L jako love, O jako oftentimes, V jako violence a I jako emotions. A teprve potom, později, dostala píseň svůj vlastní text a největší slávu, možná si vzpomenete, jí přinesl až Nat King Cole, který ji naspíval jenom několik měsíců před svou smrtí roku 1965. Takže jsme se ponořili poměrně hluboko, slyšeli jsme ale instrumentální verzi v podání Clarka Terryho a Montyho Alexandra. Je 7 hodin 30 minut, hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: České sbírky na pomoc po zemětřesení ve Venezuele zatím vynesly přes 19 milionů korun. Humanitární organizace z nich zajistí hlavně základní pomoc lidem zasažených katastrofou. Podle fóra dárců lidé přispívají i přesto, že jsou letní prázdniny. Oddělení ministerstva obrany, které připravuje veřejnost na krizové situace, nově spadá přímo pod armádu. Změna platí od začátku července a ministerstvo ji zdůvodňuje efektivnějším fungováním. Podle informací serveru i rozhlas za ní ale stály taky snahy o úspory. Přesunem ministerstvo zrušilo 5 pracovních míst. Americká armáda dokončila 12. vlnu úderů na Írán v řadě. Oznámilo to její oblastní velitelství CENTCOM. Spojené státy podle něj zasáhly mnoho íránských vojenských cílů, včetně námořních kapacit, skladů nebo protivzdušné obrany. Na Drábských Světničkách u Mnichova Hradiště začala rekonstrukce ochozu na skalním hradu. Kvůli nepřístupnému terénu musel materiál nahoru vyvést vrtulník. Pískovcový skalní hrad byl velmi poškozený od náporu turistů. Vzniknou tam nové lávky, zábradlí i schodiště. Práce mají 3 měsíce zpoždění kvůli zahnízdění sokola stěhovavého. A počasí dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky. V jihozápadní polovině Čech spíše ojediněle. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Téměř 3 minuty po 7:30 přidáváme ještě nové kulturní tipy, hudbu, workshopy, kinoprojekce, ale třeba i španělskou a chilskou gastronomii nabídne 4denní festival Colores. Začíná v Olomouci. Tahle akce bude hostit i letní kino, areál arcidiecézního muzea anebo Horní náměstí.
2: Koncertem v pražských Holešovicích dnes oslaví kapela Monkey Business 26 let na hudební scéně.
1: Začíná taky festival Štěrkovna Open Music, na kterém vystoupí takový Janek Ledecký s Janáčkovou filharmonií Ostrava a nebo muzikant Michal Prokop.
2: A v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Kájově se koná koncert historické hudby s recitací vypravěče herce Saši Rašilova. Program je součástí Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov.

0: Jste stále ve společnosti Ranní mozaiky na Vltavě. Kociánovo kvarteto nám zahrálo první část smyčcového kvartetu číslo 2 D-mol Bedřicha Smetany.
1: A jestli už nemáte co číst, poslouchejte dál. 40 případových studií druhého svazku kolektivní monografie Gesto a skutečnost Lidé na kře ukazuje, jak úzce bylo umění meziválečného Československa propojeno s politickými a také společenskými otřesy své doby. Tahle publikace přináší i méně známé souvislosti, například s rozhlasem mystifikaci požár opery z roku 1930. Ale víc už řekne publicista Jan Nejedlý, který pro nás připravil trojici knižních novinek.
2: Nakladatelství Akademia vydalo druhý svazek kolektivní monografie Gesto a skutečnost, reflektující umění v meziválečném Československu. Mezinárodní tým historiků literatury, výtvarného umění, hudby, divadla, filmu a architektury sleduje spíše než estetické hodnoty vztah umění a jeho

0: Praze předznamenala tíseň, která naplno propukla s druhou světovou válkou a symbolizovala bezvýchodnost a všeobjímající strach, které provázely život v totalitních systémech. 40 případových studií této monografie ukazuje výrazně politické čtení uměleckých děl tehdejší doby, ať už je řeč o Olbrachtově románu o Aně, rusé proletářce, jak zněl původní název, o incidentech během představení Kat a blázen, Voskovce a Wericha, nebo o Bretonově návštěvě v Praze a Brně roku 1935, která měla výrazně politický podtext, neboť se hrálo o svobodu projevu, ohrožovanou vnucovaným socialistickým realismem. Zajímavým objevem tohoto svazku se stala rozhlasová mystifikace Jana Grmely Požár opery z roku 1930, která vznikla 8 let před slavnou reportáží Ornsta Wellese simulující napadení USA mimozemskou civilizací. I Grmelova inscenace způsobila paniku a stala se předzvěstí tísnivého protektorátního vysílání za války. Špatně sem dopad, tak zní název výstavního katalogu, který se ohlíží za stejnojmenou expozicí v Muzeu literatury, představující život a dílo básníka T.R. Fielda. Publikace přináší unikátní autorovy rukopisy, výňatky z korespondence i kalendáře s osobními zápisky. V doprovodné studii Jakuba Hausera se dočteme o básníkově dvojí hře, kdy v 50. letech psal soukromně protirežimní satiru a veřejně angažované básně, včetně návrhu na novou pionýrskou hymnu. Činil tak ovšem kvůli katastrofální finanční situaci, neboť jeho dílo tehdy nevycházelo. I proto nelibě nesl různé výpůjčky ze své tvorby, které užíval ku příkladu Erwin Hrych v Krhůcké kronice. Katalog vytiskl Památník národního písemnictví. Nakonec jsem si nechal publikaci mapující půlstoletí letní filmové školy, jejíž letošní ročník začíná už zítra. První filmovka, jak se festivalu říká, se konala na přelomu července a srpna 1975 v Písku. Ovšem už dekádu předtím vznikl v Čimelicích seminář filmových klubů, z něhož festival vzešel. Filmový historik Jan Bergl popisuje, jak se akce z odborné přehlídky stala veřejnou, jak se za komunistů scháněly filmy i jak se festival stěhoval po 7 různých městech, až roku 1992 zakotvil v Uherském Hradišti. Akce dokázala přežít sebe sama, vnitřně se obrodit, nestratit svůj smysl a přitom nestratit ani svou minulost, píše publicista Jan Lukeš v knize Filmovka, kterou uzavírá ikonická fotografie muzikanta ponořeného v městské kašně a troubícího na pozoun s popiskem Vedro a kreativní svoboda patřili vždy k letní filmové škole. Knihu vydalo nakladatelství Grada.
1: Mimochodem na letní filmové škole v Uherském Hradišti, která začíná už zítra, letos nebude chybět ani Český rozhlas Vltava. Chystáme pro vás program. No zajímavá informace, že první ročník tohoto festivalu proběhl v mém milém Písku. Ale i Uherské Hradiště je krásné. Jan Nejedlý pro nás připravil knižní tipy.
2: Obvodní soud pro Prahu 1 rehabilitoval skupinu lidí, kteří byli v době normalizace nezákonně zadržováni v rámci represí Státní bezpečnosti. Podrobnosti přineseme za chvíli.

0: Mimořádný hlas i herecký talent, to je Barbara Streisand, jedna z nejvýraznějších osobností světové populární kultury. Slyšeli jsme ji na vlnách Vltavy.
1: Po více než 40 letech se dostalo spravedlnosti lidem, kteří se za normalizace stávali terčem svévolných zásahů komunistické moci. Obvodní soud pro Prahu 1 v pondělí rehabilitoval v 19 případech členy rodin Němcových a Paloušových i básníka a disidenta Ivana Martina Jirouse. Ti byli v 70. a 80. letech opakovaně krátkodobě zadržováni pod záminkami údajného pobuřování výtržnictví anebo narušování veřejného pořádku.
0: Ve skutečnosti šlo často o preventivní akce státní bezpečnosti před státními svátky, výročími okupace Československa nebo náboženskými slavnostmi. Cílem bylo zastrašit představitele disentu i jejich blízké. Soud nyní jednoznačně konstatoval, že tehdejší postup represivních orgánů byl nezákonný a nepřijatelný.
1: Podle advokáta Lubomíra Millera, který rehabilitované zastupoval, mají tahle rozhodnutí význam nejenom pro oběti komunistického režimu, ale i jako připomínka současnosti. Jsou varováním před tím, jak snadno může být státní moc zneužita k šikaně lidí, pokud chybí respekt k právu a ke svobodě.

0: Hudební soubor London Mozart Players nám zahrál třetí část symfonie D-dur Samuela Wesleyho. Je 7 hodin 50 minut.
1: Vizitka.
2: Dnes bude hostem herec a režisér Miroslav Krobot. Bude mluvit mimo jiné o tom, co se mu líbí na hercích a proč má rád mystifikaci, tak si nenechte ujít vizitku na Vltavě po 10. dopoledne.

0: To byla česká klavíristka Lucie Kautská. V jejím podání dozněla na Vltavě polka pro klavír Jana Klusáka.
1: Jestli můžeme o nějakém básníkovi říct, že měl mimořádný cit pro rytmus a taky zvuk řeči, což taky oceňovali i muzikanti, tak to byl Emanuel Frinta. A právě jeho texty přináší právě teď režisérka Lída Engelová.
2: Básnění.
3: Emanuel Frinta, Žába. Jsem studovaná žába mici a potrpím si na mluvnici. Moc věcí dělám jedině, jen kvůli správné češtině. Vylezu třeba z kaluže a jdu se dívat na plže. To proto, že bych v kaluži hleděla chybně na plži. A je to fajn i kvůli tomu, že plži ráda ustá hromů. Emanuel Frinta žil v letech 1923 až 75. Byla to doba, kdy podobně jako jiní neměl tenhle vynikající překladatel, esejista a básník na růžích ustláno. Přesto si myslím, že alespoň jedna část Frintova rozsáhlého literárního odkazu je notoricky známá. Je to jeho tvorba pro děti. Ta se stala populární především díky skladateli Petru Zkoumalovi. Takové verše jako Když tygr jede do Paříže nebo šlo cestou 10 ančiček, si jistě může zanotovat každý. Ale já bych dnes ráda přečetla několik textů z knihy Písničky bez muziky, která vyšla až 13 let po autorově smrti. Had. Byl strašidelně starý had a těžký jako cent. Ten začal život pomlouvat a chtěl psát testament. Už v duchu rozdal vše, co měl, jen na papír to dát. Když najednou se rozpomněl, že nedovede psát, i povzdechl a zaslzel a pak se rozesmál a zavázal se na uzel a vesele žil dál. Trychtýře. Koupil jsem 4 trychtýře. A je to k nevíře, jak nahoře ty trychtýře jdou strašně do šíře. A dole zase naopak, jak se to zužuje. Těch peněz, co mě stál ten brak. A k čemu mi to je? A nejlepší až nakonec. On žádný nemá dno? Koupit dneska dobrou věc je věru nesnadno. Žalva. Šla želva ráno za rosy a narazila na lva. Lev pravil, dobrý den, kdo jsi?
4: Ta nevidí ta, žalva.
3: Lva popadla v tu chvíli zlost a metal hromy blesky. Vždyť je to holá neslušnost, to nedovedeš česky? Želva se hrůzou zachvěla, podívala se na lva a slušně odpověděla. Tak pramiňta, jsem žalva. Angličané. Angličané jsou námořníci a slečny oslovují miss. Co o nich ale musím říci, že nedovedou pravopis. Už jejich první omyl je ten, že píšou i a čtou to aj. To je jako kdyby psali květen a vyslovovali to máj. Je mi jich líto, hlavně dětí, co ty s tím mají za dřinu. Já musel napsat jen 3 věty a myslel jsem, že zahynu. Ta hrůza, než se naučíte pár slovíček a natož stran. A u nich každé malé dítě musí být rovnou Angličan.
1: Milujeme texty Emanuela Frinty, protože dokázal spojit mimořádnou jazykovou virtuozitu s lehkostí, humorem a lidskostí. Naučil češtinu zpívat, hrát si a usmívat se. Ostatně dokázala to i režisérka Lída Engelová.
0: Jsme rádi, že den trávíte ve společnosti Vltavského vysílání. Do konce hodiny nám bude hrát americký bubeník Paul Motion.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Řidiči MHD můžou v dopravních podnicích využívat psychologickou péči. Saúdská Arábie hlásí útok na svou loď v Rudém moři. Jemenští povstalci proti zemi vyhlásili námořní blokádu. Koncertní sál Olmoucké moravské filharmonie renovují řemeslníci. A dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tramvaj srazí každoročně desítky lidí. Podle oslovených dopravních podniků za nehody může ve většině případů nepozornost chodců. Do kolejiště často vstupují se sluchátky a bez rozhlížení. S následky srážek se ale vyrovnávají taky řidiči. Psychologickou pomoc jim nabízejí přímo dopravní podniky.
3: Na přechodu před zastávkou tady vstoupila jedna slečna, která se vůbec nerozhlídla. Tu slečnu jsem v podstatě rohem tramvaje jenom odhodil zpátky na tu zastávku.
4: Popisuje řidič z Prahy. Slečně, kterou předloni srazil, se nic vážného nestalo a ani on psychologickou pomoc nevyhledával. Přijít ale mohl přímo do pražského dopravního podniku, kde duševní péče o řidiče funguje, popisuje dopravní psycholog Radek Stehlík.
5: Součástí vlastně té krizové pomoci často bývá právě i téma, kdy ten řidič přemýšlí, zdali mohl něco udělat lépe.
4: Rozvinutou podpůrnou pomoc pro řidiče mají taky dopravní podniky třeba v Plzni nebo v Brně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je prezidentovo veto aktivistické.
6: To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům a těmto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země, ohrožuje výstavbu škol, ohrožuje bezpečnost našich spoluobčanů.
2: Zákon se tak teď vrátí do sněmovny. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO poslanci prezidentské veto přehlasují. Nejméně jedna saúdsko-arabská loď se stala terčem útoku v Rudém moři. Informují o tom úřady Saúdské Arábie, podle kterých útok způsobil požár na přídi lodi. Všichni členové posádky ale mají být v bezpečí. Jemenští povstalečtí Husijové tvrdí, že zaútočili na dva saúdsko-arabské ropné tankery.
7: Husijové, které podporuje iránský režim, blokádu Saúdské Arábie vyhlásili tento týden. Jde o odvetu za útok na letiště v hlavním městě Jemenu Sana a na blokádu jemenských přístavů a letišť, kterou podle povstalců uplatňuje Riád. Rudým mořem prochází téměř 15% světového námořního obchodu. Narušení dopravy společně s téměř zastavenou plavbou v Hormuzském průlivu může způsobit další růst cen na světových trzích. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Na renovaci domovské scény Moravské filharmonie pracují v těchto dnech řemeslníci v centru Olomouce. Po 25 letech se dočká nové výmalby foaje, hlavní koncertní sál Reduta a komorní Mozartův sál. Práce vyjdou na zhruba 250 tisíc korun. Skončit by měly 1. srpna, říká mluvčí Moravského divadla a Moravské filharmonie Vlasta Pechová.
8: Pak bude pokračovat chemické čištění, dezinfekce mobiliáře, jak sedačky tady nahoře v zázemí v Mozartově sále, tak i vstupní hale foaje z Červený koberec, na kterém rádi budeme vítat posluchače.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vyskytnou přehánky, v jihozápadní polovině Čech spíše ojediněle. Výjimečně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 24, v tisíci metrech na horách naměříme kolem 13. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, ono je občas dobré sem tam se podívat do zrcadla a kultura nám ho nastavuje poměrně často. Nastavuje ho někdy osobnímu životu, jindy zase velkým dějinám, anebo vlastní paměti. A tak se za okamžik podíváme do kin na nový film Mistryně, který s citlivostí a humorem otevírá témata vztahu a taky životních bilancí čtyřicátníků. Zamíříme i do Bayreuthu, tam zase jubilejní 150. ročník světoznámého festivalu překvapivě nezahájí Richard Wagner, ale bude to Beethovenova 9. symfonie. Proč? Na to se zeptáme. No a připomeneme si i odkaz Laterny Magiky. Tentokrát prostřednictvím vzpomínek lidí, kteří stáli u její jedinečné historie. 6 minut po 8. hodině, téměř 6, vás ze studia zdraví a dobrý poslech přejí Naděžda Hávová
2: a Dagmar Kopečková. Pojďme ještě nahlédnout do hudebního programu této hodiny. Antonín Dvořák, Jean-Philippe Rameau nebo třeba Wolfgang Amadeus Mozart. Také tvorbu těchto skladatelů vám nabídne čtvrteční ranní mozaika s datem 23. července.

0: Dalibor Cévačkář, jeho skladbu pro housle a klavír s názvem Fandango nám zahráli Tomáš Mach a Hiroko Matsumoto.
1: Mimochodem Fandango, když už je o tom řeč, tak si vzpomínám Freddie Mercury, a to jsme dnes ráno taky hráli, Skaramouš. Spojil ve své slavné skladbě Bohemian Rhapsody slova Skaramouš, Skaramouš, will you do the Fandango? Ale my nebudeme tančit, Skaramouš to byl takový kašpar. Do českých kin ovšem přichází mistryně. V novém filmu režiséra Bohdana Karáska se mluví hlavně o problémech a pocitech čtyřicátníků. Jedna z hlavních hrdinek filmu, Monika, ta si domluví schůzku se svým bývalým manželem, jenomže celé to setkání se nečekaně protáhne. Během upřímného hovoru potom vezmou jistoty obou za své.
0: Jak v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem říká režisér a scénárista Bohdan Karásek, scénář ovlivnili i jeho životní prožitky a myšlenky o vlastním směřování.
2: Vetknul jsem do toho svůj životní pocit, který mám, a nějaký témata, který mám pocit, že se mě v mém věku týkají a možná čím dál víc. To znamená touha se vymanit z vlastních zmatků a zároveň si ponechat obnaženost v nějaké svoji vlastní nejistotě a tak.
3: Jak těžké bylo vaše pocity psát pro ženskou hrdinku, pro ženskou postavu?
2: Já jsem si to tak vlastně nepřipouštěl, no, protože vycházím fakt z toho, že jsme, když genderově odlišní, tak jsme vlastně stejní, muži jako ženy, akorát naše zkušenost je zásadním způsobem rozdělena naší dispozicí k mateřství anebo nedispozicí. To znamená, že ženy se takhle brutálně odlišují tím, že musí se s tímhle nějakým způsobem vyrovnávat, ať už tím, že to dítě budou mít nebo nebudou mít. Když ho budou mít, tak co to pro ně bude znamenat. Je to strašně náročná, brutální věc, která ty ženy strašně definuje i společensky, a ten historický příběh tady toho zrovnoprávňování není u konce a vlastně byť je na pochodu, ale vlastně nikdy nemůže popřít tady tuhle tu základní odlišnost. To znamená, v tomhle já samozřejmě nemůžu za ženy mluvit, já jsem pozorovatel tohodle, ale zároveň fakt chci zdůraznit to všechno ostatní, čím se nelišíme. A myslím si, že to, v čem se právě takhle nelišíme, dohromady s tím, v čem se nevyhnutelně lišíme, je zdroj všech možných dramat, který se odehrávají v tom mužsko-ženském světě. A tohle je takový malinký, já tomu říkám slice of life, drama vlastně jednoho odpoledne nebo jednoho fakt kousku života, který nějak příznačně zrcadlí tady tohle to všechno, o čem jsem mluvil.
4: Ale ten, co není moc hezký, takhle.
5: To pozadí?
4: No.
5: No tak s tím se dá něco dělat. S tím potřebným už toho moc neuděláme.
3: A je ten váš film mimo jiné i o tom, že během toho kousku života člověka dostihne minulost a zásadně ovlivní jednak přítomnost a hlavně budoucnost, která se zdá být do té chvíle jasná?
2: No rozhodně, no. Prostě je to až věc nějaké jako spirituální výzvy, která tam je taky lehce tematizovaná tím vztahováním se k přítomnému okamžiku, ale to, že žijete v nějaké přítomnosti a zároveň tu přítomnost neustále obtýká minulost, vaše vzpomínky, vaše interpretace těch vzpomínek a to, jakým způsobem se potom identifikujete i do budoucna, je něco, s čím je potřeba se nějak dospěle potýkat a každý má nějaký jiný vnitřní nástroje na to, ale je to nevyhnutelný, no. A je to další z těch rozporů vlastně, tak jak jsem teď mluvil o tom mužsko-ženským dramatičnu, tak tohle je další typ dramatična a to je mezi těma časama toho lidského života, protože teď a tady je prostě jenom teď a tady a před chvilkou už bylo jiný teď a tady, ale zároveň jakoby vaše identita vyrůstá z toho všeho, co je ten ledovec, který je pod tím povrchem. A může vás to strašně obtěžovat, a nebo to můžete přijímat a integrovat a nějakým způsobem dospěle s tím pracovat. A to si myslím, že je jedno z obecných témat toho filmu taky.
4: Jo, taky se v sobotu asi uvidím s Petrem.
6: A Petr, on bude tady?
3: Jak moc věrně odrážejí dialogy natočené ve filmu scénář? Jinými slovy, odpovídá to, co se mluví a v tom filmu se pořád mluví v scénáři?
2: Já bych řekl, že jo. Ten záměr je opravdu oživit to psané slovo, který je ale psaný už s tím, že se bude říkat. To znamená, já se snažím ten scénář psat opravdu ne jako literární text nebo jako divadelní dialog, který vykazuje většinou známky nějaké literárnosti, ale jako něco, co by mělo už nějakému živému člověku, ať už vím, kdo to bude hrát nebo ne, jít potenciálně do úst. A samozřejmě druhá fáze potom je, když vyberu toho správného člověka, o kterém si myslím, že mu to do úst půjde, tak přizpůsobovat to, co jsem já neodhad při tom psaní, tak, aby to z jeho úst prostě znělo tak, jako by to fakt vymyslel a říkal v tu chvíli, kdy to říká. No.
3: U filmu typu Mistryně konverzačního filmu je důležitá práce obrazová, práce kameramana.
2: No jasně, já jsem si to trošku pojmenoval už vlastně na place, když jsme točili takovou nejexponovanější scénu v tom dešti, jako souboj technologie s poezí, který se odehrává vždycky, když chcete z obou těch aspektů utrhnout to podstatný a důležitý. To znamená, když chcete natočit něco silného, něco, kdy jsou živí lidé a dávají tomu nějakou uvolněnou autentickou energii, ale zároveň před těma lidma máte obrovský aparát těžkotonážní techniky a tyhle ty dvě složky spolu nutně nějakým způsobem soupeřej, takže my jsme se snažili najít dobrý balans tak, aby jsme neochromili ani jednu z těch složek a zároveň nechali ji nějakým způsobem proudit a žít každou z těch složek.
0: Popisuje Bohdan Karásek práci na svém novém filmu Mistryně. V hlavních rolích konverzačního snímku se objeví Marie Švestková, Jiří Havelka, Lukáš Bouzek a taky Tatiana Medvecká.
7: A novinku v našich kinech zhruba za půl hodiny přijde do studia Mozaiky zhodnotit filmová kritička Jana Podskalská.
8: Zvedl jsem kotvy a hrdost z podlahy.

0: Marek Hlavica, český hudebník, zpěvák a kytarista, známý především jako frontman kapely Marek and the Celadons. A my jsme slyšeli jejich píseň Zvedl jsem kotvy.
1: No a my taky zvedáme kotvy, míříme totiž do německého Bayreuthu, do zahájení 150. ročníku proslulých hudebních slavností Richarda Wagnera. Už zbývá pouhý jeden jediný den. Jak organizátoři pojali letošní jubileum, s jakým zájmem se festival setkává a v čem spočívá výjimečnost slavností, na to už se budeme ptát naší stálé spolupracovnice Zity Senkové, která pochopitelně do Bayreuthu taky míří. Zito, dobrý den.
2: Dobrý den, ano, těším se.
0: Řekněte nám, jak budou vypadat první dny slavností.
2: Tak to zahájení má de facto tři části. Zítra večer, tedy v pátek, zazní koncert z ukázek ze všech 10 oper, které sám Richard Wagner vybral pro svůj životní sen, který si splnil, celkem napsal 13 oper, pouze 10 je hodno. Jak si být uváděno v Bayreuthu. A nevím, co by řekl na to, že premiéru bude mít právě opera, kterou vyřadil, opera Rienzi, v pořadí teda třetí opera, kterou Wagner zkomponoval. V sobotu večer, podvečer, zazní koncert 9. symfonie Ludwiga van Beethovena pod taktovkou Christiana Thielemanna, který se také hudebně podepsal pod Prsten Nibelungů, ten také zazní na letošních jubilejních slavnostech. Co se týče 9. symfonie, tak toto nádherné dílo Ludwiga van Beethovena hrálo, bych řekla, klíčovou roli v životě Richarda Wagnera. Nesmírně ho oslovilo, když mu bylo 17 let. On pak toto dílo dirigoval poprvé v roce 1846 v Drážďanech. Dokonce před koncertem měl pro publikum přednášku, aby je zasvětil, aby přispěl k tomu lepšímu pochopení díla. Uváděl ho pak opakovaně. Opus mimochodem zazněl při položení základního kamene festivalového divadla v Bayreuthu, což byl 22. květen 1872, mimochodem 22. květen den a měsíc narození Richarda Wagnera, pochopitelně jiný rok. No a den D, spíše den P, tedy premiéra letošních jubilejních slavností, zmíněna opera Rienzi, poslední z tribunu, tak to bude premiéra v neděli 26. července od 16 hodin, velmi očekávaná. A toto dílo vlastně této premiéře bude předcházet dopoledne vzpomínkový koncert a přednáška německého publicisty Michela Friedmana. To je ta přednáška, která byla zrušena. Vyvolalo to velký poprask, protože tématem je pohled na antisemitismus Richarda Wagnera a vlastně propojení části rodiny Wagnerova klanu právě zejména během Třetí říše a vztahy s Hitlerem. Možná je ironie osudu, že operu Rienzi si Adolf Hitler zamiloval už ve svých 16 letech.
1: Zito, připomeňte, co dělá Wagnerovský festival tak výjimečným.
2: Určitě je to nadež do Genius Loci. Je to ta tradice, mluvíme o 150. ročníku Wagnerovských slavností. Myslím si, že už to je vlastně výjimečné. Jsou to prostory podle Richarda Wagnera, jsou to místa, kde se Wagner pohyboval, kde přemýšlel, kde žil. Vila Wanfried také slaví jeho vila výročí. Je to ostatně i místo posledního odpočinku, mimochodem rodáka z Lipska, a je to místo, kam se sjíždí 10 000 lidí každý rok, nehledě na výkyvy počasí a hlavně i na ceny, byť už ty vstupenky jsou mnohem dostupnější než těch předchozích letech, a nehledě na to, že to staré divadlo není klimatizované, že jsou tam dřevěná sedadla, že to není pohodlné, máte málo místa na nohy, ale prostě zní tam ta Wagnerova jedinečná hudba.
0: A bude výjimečný i program jubilejního ročníku?
2: Určitě to posoudí diváci. Výjimečné bude už vlastně uvedení toho Rienziho. Mimochodem list New York Times označil Bayreuth za jeden z takových těch nejžhavějších cílů letošního roku 2026 právě s ohledem na toto jubileum. Asi nemusím zdůrazňovat, že je to velká událost pochopitelně pro také to město, pro celý region. Kromě festivalu se tam tam bude konat a už koná celá řada doprovodných akcí, výstav, dalších koncertů a Bayreuthu budeme mít možnost nebo zájemci opět vidět kromě Rienciho ještě 6 Wagnerových oper a například v titulní roli Rienciho se představí Andreas Schager, rakouský tenorista. Jedno představení bude zpívat Magnus Vigilius. Schager si zaspívá také Parsifala. Ze sopranistky bych zmínila Jennifer Holloway. Chybět nebude Klaus Florian Vogt, Catherine Foster, která bude mít svůj recitál, ta excelovala mimo jiné v roli Brünnhildy. Ten recitál bude v Markraběcí opeře, Kamila Nylund, Asmik Grigorian, Minelli Zavarela, Georg Zeppenfeld nebo Michael Fole. Z dirigentek bych zmínila Oksana Liny. V bohatý program, tak doufejme, že to proběhne důstojně a kreativně.
1: 150. ročník bayreuthských hudebních slavností začíná tedy už zítra, nebude na něm chybět Zita Senková. Zito, jsme zvědaví na vaše dojmy, tak věříme, že se tady zastavíte opět.
2: Doufám také, těším se.
1: Těšíme se.
2: Hezký den.

0: Berlínská akademie staré hudby a pátá část serenády pro dechové nástroje S-dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Jaká je budoucnost umělé inteligence a jak s ní už teď pracují různé profesní obory? I na tyhle otázky odpovídá výstava s názvem Futurum ex machina s podtitulem Umělá inteligence a civilizace. Velkoformátové výstavní panely si teď můžete prohlédnout na nádvoří galerie Port 1560 v Českém Krumlově.
0: Pomocí několika desítek panelů návštěvníkům představí vývoj a využití umělé inteligence napříč různými obory. Konkrétně přibližuje využití umělé inteligence například v přípravě nových léků, ale také v oblasti archeologie nebo egyptologie.
1: Výstava je v Českém Krumlově k vidění až do 5. srpna. Reportáž si můžete poslechnout a také přečíst už teď na našem zpravodajském serveru i rozhlas.

0: Orchestre de la Chapelle Royale. V jeho podání jsme slyšeli část orchestrální svity k opeře Záletné Intky Jeana Philippa Rameaua.
1: Národní filmový archiv pečuje o jednu z největších sbírek orální historie u nás. Zahrnuje rozhovory s tvůrci, pracovníky filmového průmyslu a také amatérskými filmaři.
0: O sbírce orální historie Laterny Magiky hovořila redaktorka Veronika Jušková-Štefanová s kurátorkou Národního filmového archivu Marií Barešovou.
2: V Národním filmovém archivu nepečují pouze o filmové sbírky a písemnou dokumentaci, ale také o rozsáhlou sbírku zvukových záznamů. Ta už více než 40 let uchovává rozhovory s významnými osobnostmi české i světové kinematografie a postupně se rozrůstá o nové nahrávky k rozmanitým tématům. Vedle individuálních interviewů průběžně vznikají i tematické cykly a projektově zaměřené kolekce, mezi které patří také projekt Laterna Magica. Vysvětluje kurátorka orální historie Marie Barešová.
3: Jako jeden z dalších zdrojů toho výzkumu se natáčely rozhovory s pamětníky i s různými osobnostmi propojenými přímo s Laternou. A protože ten projekt byl dlouhý, asi pětiletý, tak byla kapacita na to natočit skutečně velké množství rozhovorů. Nakonec jich vzniklo asi 70. Cílem bylo zaznamenat lidi nejrůznějších profesí a specializací, takže tam mezi těmi rozhovory najdeme režiséry, scénografy, dramaturgy, tanečníky, tanečnice, konferenciérky, střihače nebo lidi, kteří se věnovali zvuku, hudbě. Opravdu se podařilo zaznamenat to téma ve velké celistvosti a ještě napříč obdobími.
2: Dnes je sbírka zvukových záznamů v Národním filmovém archivu už plně digitální. Většina rozhovorů je navíc přepsaná, takže badatelé a badatelky mohou pracovat nejen s původními audiozáznamy, ale i s jejich textovou podobou. Pokračuje Marie Barešová.
3: Všechny rozhovory, aby mohly být u nás uloženy, tak musíme vždycky získat souhlas narátorek a narátorů právě s tím uložením, následním zpracováním a zpřístupňováním. U té Laterny Magiky tady ta dokumentace celkově je úplně v perfektním stavu, takže všechny ty rozhovory jsou přístupné badatelsky.
2: Je to víc než 70 rozhovorů. Dá se vůbec říci, zda jsou mezi nimi i nějaké významné momenty, významné osobnosti, případně informace, které jsou třeba překvapující.
3: V té kolekci, která se věnuje Laterně Magice, jsou samozřejmě osobnosti, které jsou méně nebo více známé a jsou to někdy osobnosti, které přesahují více oborů. A ty možná budou posluchačům a posluchačkám známější. Já bych třeba mohla zmínit Aloise Fišárka, který byl významným filmovým střihačem.
4: Evalčan taky, s tím jsem dělal Laternu Magiku. Tehdy to byl takový tým jako Emil Sirotek, kameraman, Kalista, já. A ten Evalc, my jsme se tam dostávali takových jako tvrdých půtek, jako opravdu to bylo velmi tvrdý. A on vždycky říkal, musíte zůstat být kamarády. Až to skončíme, ať jsme kamarády. On věděl, že ta práce je práce, ale musíme zůstat kamarády. To mě nikdo nikdy neřekl, jenom on, Evald.
3: Tam spolupracovala Šárka Hejnová, což je stále aktivní, velmi významná kostýmní výtvarnice, která zároveň byla dcerou Josefa Svobody, to znamená klíčové osobnosti pro Laternu Magiku.
5: Všechno byla výzva, protože ta scéna byla monumentální. Tak pro mě to bylo jako, pro mě to byl velký projekt, protože jsem se poprvé potkala, že vlastně se tam v těch kostýmech se tančí, že, že to běží na film, že nesmějí některé věci překážet. Taky jako jsem s toho měla docela, jako neřeknu, že jsem byla kink, jo. Trošku jsem se i, myslím, obávala té práce, abych to udělala dobře, abych nesklamala tatínka.
3: To je právě takový zajímavý moment, že osobnosti jako Evald Šorm nebo Josef Svoboda právě jsou strašně často zmiňované v těch rozhovorech. Díky těm rozhovorům vlastně mohli v úzovkách ožít a opravdu velká část těch zpovídaných je opakovaně zmiňuje.
1: Slova kurátorky Národního filmového archivu Marie Barešové uzavřela čtyřdílný seriál o laterně magice. Pro nás ho připravila redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
0: A k filmu se vrátíme i za chvíli, protože se budeme obracet znovu ke snímku Mistrině. Už jsme vám nabídli rozhovor s jeho scénáristou a režisérem Bohdanem Karáskem a za okamžik nový český film přijde zhodnotit publicistka Jana Podskalská.

0: Hollywoodu.
1: A jak se hudební estetika tohoto indického filmového impéria v průběhu let proměňuje?
0: V sedmém nebi s Petrem Doruškou prozkoumáme hudbu bombajských velkofilmů díky unikátním nahrávkám.
1: Uslyšíme legendární zpěvačku Ašu Bosle i moderní skladby a cover verze.
0: Bollywoodské sedmé nebe s Petrem Doruškou poslouchejte 31. července od 19 hodin.

0: Poldika. Jeho tvorbu zahrála britská klavíristka Margaret Fingerhut.
1: Možná jste nás slyšeli hned po 8. hodině, to jsme přinesli rozhovor s režisérem Bohdanem Karáskem, který teď přichází se svým novým filmem Mistryně. Tento snímek už nastupuje cestu tuzemskými kiny. Nás bude teď zajímat, jestli se podařilo Karáskovi autenticky zachytit pocity čtyřicátníků a jak divácky vstřícný tenhle snímek je. A tyhle otázky pokládáme naší spolupracovnici filmové publicistce Janě Podskalské. Jano, vítejte ve studiu, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Jano, podařilo se tedy vtělit do filmu prožitky a uvažování generace 40+.
2: No, to nedokážu úplně posoudit, já už mám tuhle kategorii za sebou.
1: Tak
2: a mám pocit, že jsem v tu dobu takhle neuvažovala, jak uvažuje tedy hrdinka toho filmu, ale myslím si, že šlo o režisérovi a autorovi scénáře vlastně spíš o to nějak jako vhled do pocitů určité výseče lidí, kteří prostě tímhle způsobem žijí, kteří mají potřebu ustavičně převracet vlastně svoje někdejší rozhodnutí, přemýšlet, co se vlastně tady stalo, jak se to stalo, jestli to je dobře, že se to stalo a co se vlastně děje teď, jestli by náhodou to nemělo být jinak. O tom se vlastně celém točí celý ten film, takže mám pocit, že tam je možná nějaký kus jeho vlastních, asi to bylo v jeho rozhovoru, který jsme slyšeli předtím, jeho vlastních nějakých zkušeností nebo takových jako úvah, se kterými se potýká. Za mě to bylo takový ten typ toho vztahu, když vlastně s někým jste, čekáte s ním dítě a teď vlastně to poslední, co potřebuje, abyste ho znejistili tím, že si nejste úplně jistí, jestli náhodou nemáte být s někým jiným. No, kdybych to měla shrnout.
1: Ve 40 už jsou možná lidé na tyhle pochyby starší, nevím, zkušenost nemám, ale každopádně zpátky k filmu. Mistryně, to je snímek konverzační, v něm není prakticky chvíle, kdyby se nemluvilo. Vyzná se v tom divák?
2: No, záleží na tom, jak vlastně k té hře Bohdana Karáska přistoupí. Já se přiznám, že jsem jako divák měla problém, že jsem tak zhruba ve třetině, protože ten film skutečně není dějový. Bohdan Karásek netočí moc dějové filmy. Jsou to takové ty, on se blíží tomu, říká se tomu mumblecore, takový jako podžánr amerického nezávislého filmu, kde se upozaďuje zápletka a děj vlastně takový ve prospěch nějaké autentické komunikace, která ale musí skutečně působit autenticky a musí vás samozřejmě bavit. A tady si myslím, že ty dialogy vlastně nejsou napsané tak dobře, aby vlastně vás táhli pořád dopředu, abyste pořád měli o čem přemýšlet, aby to ideálně i někam gradovalo a třeba vás to na konci nějak zasáhlo. Já se přiznám, že jsem měla s tím filmem problém, začala jsem zhruba ve třetině usínat a myslím si, že s tím trošku zápasil i režisér. Ono samozřejmě je hrozně těžké napsat takovýhle dialog, který utáhne 90, možná i delší stopáž filmu. A i když tam byly samozřejmě hezké obrazové záběry, vlastně se to celé odehrává v letním Liberci, tak si myslím, že to vlastně nestačilo k tomu, aby mě jako divák a ten film jako dotáhl vlastně do konce jako spokojenou divačku.
0: A zápolili s textem i herci, především Marie Švestková, Jiří Havelka, Lukáš Bouzek a Taťana Medvecká.
2: Těžko říct, to asi byste se měli zeptat jich, ale já myslím, že oni v rámci toho možného a v rámci toho textu vlastně nebo zadání, které měli, odvedli maximum možného ve své práci. Velmi mě bavila Taťana Medvecká, která tady hraje vlastně bývalou tchyni hlavní hrdinky, se kterou má nicméně velmi dobrý vztah, přestože už je tady s jiným mužem. Marie Švestková je zajímavý ženský typ, má takový jako výrazný nos, vysoká, štíhlá, ale bavila mě vlastně jako taková jako neobvyklá vlastně tvář v českém filmu, takže to je dobrá volba ze strany režiséra a Jiří Havelka si myslím, že tak jako to, co měl napsáno, to prostě odříkal, ale jak jsem říkala, už je to vlastně taková trošku lenivá konverzace, takže tam asi největší problém je, že tam strašně kolísá ten rytmus, že máte chvilku pocit, že nějak se podařilo autorovi pojmenovat určité situace nebo problémy v tom vztahu a pak to zase najednou spadne a ty otázky se opakují i myšlenky a je to trošku únavné.
1: Můžou si diváci z tohohle filmu odnést nějaké ponaučení? Nebo Jano, jinak, má snímek nějaké poselství?
2: No, tak z toho bych Bohdana Karáska nepodezírala úplně. Já myslím, že to skutečně byla snaha zachytit nějaké pocity, kterými se třeba on sám zabývá nebo zabýval a že možná nějaká část diváků, třeba i těch čtyřicátníků, se v tom pozná. Ale to je asi tak všechno.
0: A myslíte, že ocení snímek i diváci jiných věkových kategorií, třeba mladší nebo naopak starší návštěvníci kin?
2: Starší určitě ne, myslím si, že většina diváků, se kterým jsem tam seděla, byly jako mé věkové kategorie nebo ještě starší a ty teda z toho nebyly příliš odvázaní. Mladší si myslím, že možná do toho můžou víc proniknout, třeba se trápí podobnými problémy, ale to je samozřejmě otázka. Ono je těžké být takovým druhým Ingmarem Bergmanem nebo Richardem Linklaterem, což jsou vlastně tvůrci, kteří naopak dokázali třeba tu dokonalost toho filmového dialogu dovést úplně do maxima a sedíte u toho, díváte se na to a drží vás to až úplně do konce a vůbec vás nenapadne, že tam třeba sedíte a posloucháte dialog 90 minut a na konci zůstanete zasaženi tím, co vlastně ten film pro vás objevil nebo i ve vás objevil.
1: Jana Podskalská a její hodnocení nového filmu režiséra Bohdana Karáska Mistryně. Tenhle snímek právě přichází do našich kin. My Janě děkujeme. Mějte se hezky.
2: Já díky za pozvání a krásný den.

Romantika se dá pěkně prožít také na prázdninových výletech. My vás každý den o prázdninách, každý všední den zveme po 9. na putování. Už jsme společně prošli legendární skautská tábořiště v Plzeňském kraji. Podívali jsme se na filmová místa kraje Olomouckého, na jejich skutečné příběhy. No a objevovali jsme společně i nejstarší česká kina, tedy místa, ve kterých se promítají filmy už víc než 100 let. A tento týden poznáváme horolezce, turistu, sáňkaře, lyžaře, publicistu a spisovatele Rudolfa Kaušku. A právě společně s ním putujeme krajinou Jizerských a Lužických hor. A tak se tam hned po zprávách vypravíme taky. Zprávy vám Dagmar nabídne přesně za 5 minut. Dnes máme čtvrtek, je 23. července.

0: Dobrý den, je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vládní poslanci chtějí svolat schůzi k přehlasování veta prezidenta Petra Pavla na poslední srpnový týden. Českému rozhlasu to potvrdila předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. Pavel včera vetoval novelu zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Vláda to odmítá a tvrdí, že bez novely by příští rok musel být schodek státního rozpočtu o 160 miliard korun nižší, což by podle ní devastovalo ekonomiku. K prolomení prezidentského veta je potřeba 101 hlasů poslanců. Ceny starších bytů v Česku, tedy těch kromě novostaveb, dál zdražují. Podle dat portálu S-Reality cena středně velkých starších bytů byla letos na konci druhého čtvrtletí o zhruba 13% vyšší než ve stejném období loňského roku. Podobný trend potvrzuje třeba portál bezrealitky.cz. Ten vyčíslil, že v Praze už cena překročila hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Největší meziroční zdražení zaznamenal Pardubický kraj, kde ceny vzrostly přibližně o 18%. Metr čtvereční tam teď stojí podle S-Realit asi 97 tisíc korun. 50-metrový byt tak vyjde zhruba na 5 milionů korun. Čínská pobřežní stráž zablokovala dvě filipínská plavidla v blízkosti Mělčiny s Scarborough v Jihočínském moři. Čína to oznámila s tím, že zároveň vyzvala Filipíny k okamžitému ukončení provokačních akcí. Filipínské velvyslanectví v Pekingu zatím situaci nekomentovalo. Incident se stal během summitu zahraniční politiky Sdružení národů Jihovýchodní Asie, který pořádají právě Filipíny. Jedním z hlavních témat je i napětí v Jihočínském moři. Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti dnes zahájí výstavu s názvem Poetika Boženy Augustínové. Ukáže průřez celoživotní tvorbou této významné československé umělkyně druhé poloviny 20. století. Vedle propagační grafiky a ilustrací, kterými se živila, návštěvníci uvidí i její další díla. A počasí. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jeho západu bude přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, putování to není jenom cesta z jednoho místa na druhé, je to způsob, jak se dívat na krajinu, jak objevovat její příběh a možná i příležitost k tomu na chvíli zpomalit. Právě takové putování nabízí náš letní seriál Výlety s Vltavou. Dnes vás zavedeme po stopách Rudolfa Kaušky, horolezce, turisty, spisovatele a velkého znalce severočeských hor. Jeho kniha Wandern und Klettern, průvodce Jizerskými a Lužickými horami z 20. let minulého století, vychází právě teď po 100 letech poprvé česky. A naši kolegové, redaktoři David Hamr a režisér Michal Bureš se vydávají po jeho stopách krajinou, která pro Kaušku nebyla jenom místem výkonu a dobrodružství a byla hlavně domovem, byla taky zdrojem vzpomínek a zdrojem inspirace. Nechte se inspirovat společně s námi. 9:04, zdraví ze studia Českého rozhlasu Vltava Naděžda Hávová
1: a Dag Markopečková. A ať už máte rádi klasickou hudbu nebo jazzové rytmy, na Vltavě si přijdete na své. Poslechneme si část koncertu Antona Eberla, ale teď už zazní hlas jedné z nejvýraznějších mladých jazzových zpěvaček současnosti, Samary Joy.

0: Samara Joy přispívá k příjemně strávenému dopoledni s Vltavou. Máme aktuálně téměř 8 minut po 9.
1: Název její písničky byl Uzavřu své srdce, ale my ho nebudeme uzavírat, rozhodně ho otevřeme pro putování, protože tento týden se vydáváme na výlety vždy krátce po 9. Podtitul prázdninových vltavských výletů tohoto týdne potom zní krajinou Rudolfa Kaušky aneb Wandern und Klettern. A tak nás čeká další, tentokrát už čtvrté, putování trojzemím.
0: Budeme kráčet po stopách tohoto celníka, horolezce, spisovatele, sportovce Rudolfa Kaušky. A slovo mají David Hamr a Michal Bureš.
2: Výlety s Vltavou.

0: Pokud se vydáme cestou z horního sedla, která nabízí mnoho krásných výhledů, spatříme na jižním svahu řadu šedých skalních věží, stojících na světlé stráni. To jsou horní skály. Když jsme se na podzim roku 1904 přiblížili k této pestré řadě, byly turistům ještě zcela neznámé. Tady se ještě dala slavit horolezecká vítězství. Tenkrát jsme stanuli téměř na všech těchto skalních trůnech. Jen Gálerova věž nám ještě zůstávala zapovězena.
1: Píše Kauška ve svém Wandern und Klettern v roce 1924.
2: A my jsme v roce 2026 na začátku toho čtvrtého dílu výletu. Po té cestě prošli, jsme nedaleko Hrádku nad Nisou, obklopení opět hustým lesem, smrků, borovic, jedlí a za námi jsou skály. Tohle je co, to je pískovec? Nebo?
1: Je to pískovec a shodou okolností ta skála, na jejímž úpatí stojíme, je právě ona zmíněná Gálerova věž.
2: A takže tak teda zůstala Kauška dosud zapovězená, jak o tom píše, tak my jsme u ní a jsou tady vlastně i horolezci, tak se k ním vydáme. Dobrý den, pánové.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a ahoj.
1: Pavel Michal a Filip Čálek, horolezci, kteří právě slanili z té Gálerovy věže. Lezete Kauškovým stylem?
4: To jsou zásady, které Rudolf Kauška dal dohromady sám pro sebe před 120 lety. Později se vlastně staly pravidlama pískovcového lezení pro celou Českou republiku, takže lezeme Kauškovým stylem.
5: Je to obdivuhodný, že před těma 100 lety, 120 lety vylezl takovýhle těžký cesty. Dneska jsme vybavený, máme superlana, lezečky, všechno. Oni měli konopný lana, lezli bosy nebo v okovaných botech a vylezli těžký cesty, který máme problém do dneska přelézt.
2: Proč, pánové, se tomuto sportu věnujete?
4: Ta kamarádská vazba, kterou zosobňuje lano, který máme mezi sebou navázaný a díky kterému jsme schopní se vzájemně jistit, aby se jednomu nebo druhému nic nestalo, je to, co si nesete potom dál do toho života a jdete zpátky do města, do práce, mezi svoje lidi, do rodiny a tak dále. A k tomu máte tu Kauškovou poezii, kterou zažijete v té přírodě při tom pohybu.
2: Pavle, vy jste zároveň editorem publikace o horských chatách v Alpách. Připomeňme, že letos je to 100 let, co byla vybudována nová liberecká chata právě v Taurech. Zasadil se o to Rudolf Kauška. Co víme o její historii?
5: Tak je to druhá chata libereckého Alpenvereinu. První byla v podstatě v Itálii. Potom se Rudolf Kauška vydal hledat místo pro stavbu nové chaty. Našli nádherné místo. A vlastně to byla naše první chata, kterou jsme v Alpách zhruba před 30 lety navštívili. No a od té doby vznikala ta knížka a snad se letos dočká už vydání.
2: Platí tam to pravidlo, které Kauška ve své knize několikrát zdůrazňuje. Dávejte si vysoké mety, ale lezte přes nízké skály, aby vám ty vysoké mety nezlámaly vás?
5: Já si myslím, že to je zlaté pravidlo, protože spousta lidí si myslí, že vysokohorská turistika nebo horolezectví je nebezpečný sport. Já si myslím, že je stejně nebezpečný jako každodenní život, možná bezpečnější než někde ve městě, ale potřebuje kázeň a dodržovat pravidla. Jinak to bolí.
1: Vy jste to zmínili, že Kauška nebyl jenom fantastický sportovec. Ty jeho výkony asi obdivujete doteď. Konec konců pochlubili jste se, že jste to slezli, ovšem Kauška lezl s úplně jiným vybavením, ale možná s o to větším nasazením. Ty jeho hodnoty a ty jeho poetické pohledy na krajinu, ať už alpskou nebo tu naši zde v Trojzemí, jsou pro vás aktuální a sdělné i dnes v 21. století. Co se změnilo vlastně? Jestli vůbec něco?
4: Změnily se jenom drobnosti. Ty skály jsou pořád stejný. Ta láska k tomu pohybu v té přírodě je pořád stejná jako před 100 lety. Kdyby se Kauška narodil o 100 let později jako můj vrstevník, tak já doufám, že bychom se znali a lezli bychom spolu. My bychom asi dělali i spoustu jiných věcí. V té době horolezectví začínalo. Těch kluků, kteří to dělali, bylo strašně málo a když se poznali nebo potkali, tak si všechno sdělovali, učili se jeden od druhého, navazovali kamarádství. Možná by ještě s náma chodil slackline nebo jezdil na snowboardu, tak jako jezdil tehdy na sáňkách, protože to byla bomba v té době.
1: Tak my vás necháme mezi skalami dále lézt a na cestu do hrádku, kam my pokračujeme, jedna z Kauškových básní.
0: Staré cesty nevidím, ne, již tak nespoutaného. Ačkoliv větry vanou přes mne, jak v dobách mládí mého. Modrý pohled nikdy víc neuzřím v žití snad. Moje mladistvé štěstí víc nad lesy nebude vlád.

0: Za zvuku Kauškovy básně jsme se stoupali dolů do Hrádku nad Nisou. Jsme tady nedaleko náměstí v útulné zahradě s Tomášem Schreierem, který je milovníkem tohoto kraje a taky člověkem, který Rudolfa Kaušku, respektive jeho rodinu, zná. Dobrý den, vítejte ve Výletech Zltavou.
1: Buďte zdrav.
0: Kde jste se potkali se vnukem Rudolfa Kaušky?
1: To byla náhoda, protože to bylo takové družstvo mládeže. Já jsem u nás taky vedl družstvo mládeže, tak jsme se spolu bavili venku, jsme tam stanovali u takové chaty. Myslím, že se ten kopec jmenoval Grozon di Brenta. Tak jsme se tam seznámili.
2: Jak vzpomínal na dědečka?
1: No, vzpomínal, že jako to dost jako těžce nesl. On byl průkopník tady toho lezení. Mrzelo ho to, no, jako těžce to nes.
2: My víme, že Rudolf Kauška se vystěhoval dobrovolně po roce 46, navzdory tomu, že nebyl odsunut, odešel do bavorského Kempnu. Ano. Mluvil ten vnuk o vzpomínkách a vazbě k tomuto kraji, kterou dědeček měl?
1: Tak mluvil o tom, on asi ten starý Kauška byl taky jako svůj, že on to jako s ním asi nebylo taky jednoduchý vyjít, no ale každý jsme většinou tyhle ty výrazné osoby jsou svým způsobem postižený.
0: Po prázdninách na podzim vyjde poprvé v češtině ta Kaušková kniha o horolezectví a turismu. Těšíte se na to? Oceňujete to?
1: Já jsem ji četl sice v originále, ale určitě jsem zvědavý na to, jak to někdo přeloží, jestli to přeloží objektivně nebo nějak tendenčně. Na to jsem zvědavý.
0: A co z té knihy vás nejvíc oslovuje? Které pasáže máte nejraději?
1: Mě zajímá, jak třeba Kauška šel z Liberce na Sněžku a zpátky v jednom kuse. A byl takový jako docela jako byl takový svůj, no, takový. To mě zajímá na tom.
0: My jsme, Davide, na dohled od státní hranice. Společně s Rudolfem Kauškou putujeme tím trojzemím. Co nás čeká v tom posledním pátém díle?
2: My tu hranici překročíme a zastihnete nás v parním úzkokolejném vlaku směřujícím do Žitavských hor.
3: Když v lesích vlasti srdce mé bylo, als noch mein Herz in Heimatwäldern lag, tak plné štěstí, trýzně a touhy, war es voll Glück und Qual und Reisedrang. Za prudkých vichrů, jichž zpěv zněl dlouhý, vzduch mávání křídel rozvířilo a chladných pramenů šum jen pouhý.

0: Rudolfu Kauškovi, téhle výrazné osobnosti německých, horských a alpských spolků v Čechách, věnovali výlety s Vltavou naši kolegové David Hamr a Michal Bureš a slyšeli jsme také čtené úryvky, a to od Kajetána Písařovice.
1: Posloucháte Český rozhlas Vltava, už zhruba za 10 minut bude pokračovat náš seriál věnovaný digitální rekonstrukci českých filmů a jejich novým cestám k divákům. Dnes se zaměříme na Extázi, slavný film Gustava Machatého z roku 1932. Tak zůstaňte s námi.

0: Postavy světového filmu.
1: V archivním cyklu z konce 60. let přibližujeme výraznou generaci tehdy mladých filmařů.
0: Jan Němec, František Vláčil, Věra Chytilová i Jiří Mencl.
1: Jak se dostali k filmu? Jakou výpověď zanechali?
0: Československá nová vlna v sobotní víkendové příloze na Vltavě.

0: Lukáš Oravec, orchestra, mezinárodní big band vedený slovenským trumpetistou Lukášem Oravcem, který si získal uznání jak u posluchačů, tak hudební kritiky už za své debutové album Light of Blue. A právě z této desky dozněla ve vysílání Vltavy také skladba Gurun.
1: Pokračuje náš seriál, který jsme věnovali digitální rekonstrukci českých filmů a jejich novým cestám k divákům. Extáze, tak to je jeden z nejproslulejších tuzemských filmů všech dob. Snímek, který měl premiéru roku 1932, natočil režisér Gustav Machatý. No a právě tomuto dílu je věnovaný taky druhý díl série redaktora Tomáše Piláta, nazvaný Jak se vrací krása filmům.

0: S Terezou Frodlovou a Jonášem Kucharským, kurátory Národního filmového archivu, kteří se v této instituci starají o digitální restaurování filmů, si povídáme o filmu Extáze. To je snímek specifický mimo jiné i tím, že vedle původních vzniklo i několik jeho pozdějších verzí.
1: A to jak v Německu z ideologických důvodů, kde vlastně vznikla verze, která měla distribuční název Symphonie der Liebe a ten film byl přestříhán tak, aby měl poněkud optimističtější vyznění, které bylo poplatné tehdejší ideologii, ale zároveň z podobných důvodů vznikla verze i v Americe, kde ten film má jiný závěr a vlastně trochu víc konvenuje těm hollywoodským žánrovým konvencím. Ale každopádně ty původní třijazykové verze, my se ani nesnažíme tvrdit, že ta česká verze by byla ta jedna správná původní verze. Víme to i z toho historického výzkumu proměného, že ty verze vznikaly zároveň a jsou třeba i zajímavé tím, že někteří herci, kteří hrají v české verzi, tak třeba v německé verzi hrají jiné postavy a je to vlastně celá taková dost zamotaná detektivka. Ale vlastně už i teďka víme, že naši partneři v zahraničí už proběhlo nedávno restaurování té německé verze a myslím si, že Extáze je dobrým příkladem nejenom toho filmu, který si tu rekonstrukci zasloužil a bylo to potřeba, protože ty kopie, které jsme měli, neodpovídaly té původní české verzi. Tak také je to dobrý příklad filmu, který vznikal v multikulturním prostředí tehdejších 30. let a v podobném prostředí byl potom i restaurován, protože bez spolupráce zahraničních partnerů archivů bychom se nedostali k těm materiálům, ke kterým jsme se dostali a nebylo by vlastně vůbec možné tu českou verzi rekonstruovat. Takže stejně jako ten film byl velmi multikulturní v době svého vzniku, tak i to restaurování byl vlastně velmi mezinárodní projekt.
0: Proč si myslíte, že zrovna Extáze je ten film, který měl takový globální, řekněme, kulturní dopad v Evropě i mimo Evropu?
1: Je zřejmé, že Extáze bývá často v učebnicích označována za první film, kde je zobrazen ženský orgasmus na plátně a ten film vlastně měl velmi takovou pikantní pověst, protože po jeho úspěchu na filmovém festivalu v Benátkách se k němu vyjadřovali tehdejší papež, ten film byl na krátkou dobu v Itálii zakázán a já nevím, jestli to stoprocentně jenom z tohoto důvodu, myslím si, že tam hrají velkou roli i filmové kvality, nebo hlavně ty filmové kvality, skvělá kamera, báječná hudba Giuseppe Becce, ale myslím si, že ta trochu kontroverzní pověst toho snímku, která ho předcházela, mu k té mezinárodní popularitě pomohla a nejenom jemu, potom vlastně i Hedy Kiesler, která se poté přejmenovala na Hedy Lamarr. Dalo by se říct, že Extáze sloužila trochu jako odrazový můstek k té její hollywoodské a mezinárodní slávě.
2: Evo!
3: Kde jsi byla? Čekáme na tebe celou noc.
0: Digitální restaurace Extáze vycházela z materiálů poskytnutých filmovými archivy z celého světa. Původní negativ snímku se nedochoval, nebo se alespoň doposud nenašel.
1: Máme určité stopy k tomu, kde obrazový negativ Extáze mohl skončit. Vypráví se taková urban legenda, že manžel Hedy Lamarr nechal negativ spálit, protože byl pohoršen pověstí filmu a lehtivými scénami. Máme mnoho důvodů se domnívat, že tato verze není nutně pravdivá. Nemáme ten důkaz, protože ten materiál se stále nenašel, ale když jsme dělali ten pramenný výzkum k tomuto snímku, tak existovaly dvě stopy. Jedna z nich vedla do Německa, druhá do Ruska. A i když jsme jak Bundesarchiv, tak Gosfilmfond, příslušné instituce v příslušných státech v Rusku a v Spolkové republice Německo, tak se ten originální negativ nepodařilo najít. Ale je zřejmé, že existují kopie nitrátní, které byly pravděpodobně vyrobeny z originálního negativu a které jsou pozdější než to údajné spálení toho negativu manželem Hedy Lamarr. Takže ten negativ asi přežil tu premiéru, vypadá to, že ano. A je dost dobře možné, že ještě někde bude. Zároveň není možné vyloučit, že se v jednom ze světových archivů vyskytují dobové kopie Extáze, které budou ještě nalezeny.
0: Důležitý prvek té digitální rekonstrukce je dostat ten film do té obrazové podoby, v jaké byl promítán při premiéře. U Extáze samozřejmě už není nikdo, koho byste se na to mohli zeptat. Asi to není úplně možné na 100%, protože taky byla jiná promítací technika než dneska. Nicméně, z čeho vycházíte, když ten film dáváte do té obrazové podoby, myslím tím třeba světelnost, kontrasty a podobně?
4: To je, myslím si, veliké téma mezi celou archivářskou komunitou nebo kýmkoliv, kdo se snaží o restaurování filmu, protože filmy v podstatě se dá říct, že od svého počátku stárnou, což může vést nejenom k tomu, že ten materiál je třeba křehčí, ale i současně k tomu, že postupně blednou barvy, můžou se proměňovat v závislosti na tom, jaká technologie byla použita při jejich výrobě a podobně. Takže čím je ten film starší, tím hůře se nám rekonstruuje to, jak tehdy vypadal. Ovlíkl se taky snažíme o kombinaci různých zdrojů. Nepostradatelným zdrojem k tomu, jak ten film mohl vypadat, jsou materiály, které jsou dobře dochované. Je rozdíl mezi tím, jak vypadá kopie, která běžela mnoha kiny v distribuci, a je rozdíl mezi tím, když se nějaká kopie dostala velmi brzy do archivu, kde byla v trošku jiných klimatických podmínkách, které vlastně mohly tady ty barevné změny zpomalit. Takže častokrát, když restaurujeme film a hledáme nějakou referenci, o kterou se můžeme opřít právě při rekonstrukci barevnosti, tonality a podobně, tak vlastně se snažíme dohledávat znovu, ať už u nás v Národním filmovém archivu anebo v zahraničních archivech, nějakou kopii, která je opravdu co nejlépe barevně dochovaná. To je hlavní zdroj, o který se můžeme opřít, ale samozřejmě je třeba si říct, že nikdy to není stoprocentní, protože k tomu barevnému posunu, obzvlášť u kopií, dochází, a byť existovaly i výzkumy poměrně podrobné na to, jestli jsme schopni nějakým způsobem tady tu původní barevnost přesně odhadnout, tak zatím žádný z týmů, který se tomu v zahraničí věnoval, nebyl úspěšný.

0: Hedy Lamarr, první herečka, která stála před kamerou nahatá. Bylo to ve filmu Extáze a o něm jsme mluvili společně s Terezou Frodlovou a Jonášem Kucharským z Národního filmového archivu.
1: Eugen Dalbert je autorem další hudební ukázky. Jeho skladbu nám zahraje klavírista Pierce Lane. Příjemný poslech.

0: Pražská FAMU slaví 80 let.
1: Jak se tam studuje a jaké filmy se tam natáčejí?
0: Vltavské Art Café na letní filmové škole v Uherském Hradišti 29. července ve 14 hodin.
1: A pak záznam v našem vysílání a na webu Vltavy.

0: Maríza, portugalská zpěvačka, jedna z nejvýraznějších současných interpretek žánru fadu. Bude 9:45.
1: Mozaika.
2: Když chcete opravdu poznat svět, tak musíte pomalu, protože takové skutečné poznání nevzniká z nějakého rychlého zachycení jeho povrchu, ale z pomalého, soustředěného a taky pokorného prožívání. A v tomhle úplně souhlasím s architektkou Pavlou Melkovou.
3: Nedávno jsem navštívila výstavu Krajiny spatřené očima Karla Hynka Máchy v galerii Lázně Liberec. Rozsahem byla nevelká, několik originálů romantických maleb krajin, k tomu citace textů Máchových deníků z cest, doplněných malými černobílými grafikami míst, kterými procházel. Nejde ji rozsahem a významem srovnávat například s výstavou věnovanou významnému romantikovi Kasparu Davidu Friedrichovi, rovněž malujícímu zdejší kraj, která proběhla v drážďanské Albertině v předloňském roce. Tenhle malý počin ale vnímám jako vítanou inspiraci do začátku léta, kdy počasí vybízí k putování a kdy na něj také máme čas. A kdy je zajímavé zamýšlet se nad různými pohledy, jakými se na krajinu můžeme dívat. Realistické krajiny 19. století obvykle v muzeích a galeriích nevyhledávám, až na výjimky, jakou je třeba William Turner, jehož rozsáhlou kolekci v Tate Britain si při žádné z návštěv Londýna nenechám ujít. Tady jsem se ale od těch pár obrazů, kde k nejvýznačnějším autorům patřil Antonín Mánes či August Pippenhagen, nemohla odtrhnout. Jako bych s malíři znovu prožívala tu titěrnou práci znovu stvoření krajiny. Srovnávala jsem je v duchu s fotografiemi, které rovněž předkládají realistický svět. Dali by se přirovnat k otisku, který je rychlý, povrchní, jakkoliv autorský pohled je samozřejmě dokáže povýšit na konceptuální umělecké dílo. Realistická malba je oproti tomu znovu stvoření. Jakoby ta dvě slova, otisknout nebo znovu stvořit, ke kterému patří i stvořit či dotvořit, vystihovala jeden ze základních rozdílů naší doby. Nejen v oblasti malby a fotografie, ale obecně. Otiskujeme z povrchu obrazy, myšlenky, slova. Rychle, bez zamyšlení, bez hledání souvislostí, bez hloubení pod vnějškem. K otisku stačí krátký čas, minimum pozornosti, není třeba vcítění. Stvoření vyžaduje dlouhý čas, soustředěnost, pokoru a prožití. Romantismus bývá spojován s obrácením se do vlastního nitra, kterému sloužilo i putování krajem či obrazy krajin. Zprostředkovávali propojení duše jedince s existenciálními významy, které ho přesahují. Přesto se mi zdá, že ta mravenčí, trpělivá práce znovu stvoření krajiny na plátně, zachycení každého detailu i charakteru celku, by se dala chápat také jako vzdávání holdu skutečnosti, spojené naopak s vystoupením ze sebe. I když se jedná o realistické zobrazení ve smyslu přesné popisnosti, zároveň se zde nedíváme na skutečnost. Do obrazu se vědomně či nevědomně promítají touhy autora i diváků. A tak okolí trosek či řípu vypadá jako dramatická alpská krajina s vysokými vrcholky a rozervanými údolími. Také tomu rozumím. I já dokážu vidět ve skále českého pohraničí rozervané štíty hor, ve zdejší lesní bystřině peřeje divoké řeky, v nebi nad Loukou výšku horské oblohy. Jejich základní vlastnosti, ostrost kamene, třpit a hukot vody či hloubka modři, jsou totiž stejné. Není vždy třeba hned cestovat do Alp. Při tolkách krajem teď sbírám borůvky. Nikdy nepoužívám hřeben, i když letošní bohatá nadílka by k tomu vybízela. Hlavně proto, že hřeben keříky ničí a také umožňuje odnést z lesa víc, než člověk potřebuje. Je to překročení hranice od přijmutí daru ke kořistění. Ne náhodou má řada civilizovaných zemí předpisy omezující množství sbíraných lesních plodů a dovoluje sběr jen pro vlastní spotřebu. Opatrně nakláním keřík, špičky prstů jemně uvolňuji kuličku, plním dlaň a vysípám ji do nádoby. Znovu a znovu. Ohýbat se, sklánět, klečet. Pomalu se posunovat nazdar Bůh lesem. V mezičase zvednout oči a všimnout si detailů, které při chůzi cestou obvykle mineme. Tenhle způsob kontaktu s přírodou se mi zdá podobný realistické malbě v plenéru, kdy pomalé, jemné, trpělivé namalování každého jednotlivého listu, stébla, vrásky kamene, stínu mraku či vlnek vody znamená dotknout se jí, pobít s ní, vzdát jí hold.
2: Proč je lepší nespěchat? No, protože pomalost nám umožňuje vidět věci, které ve spěchu mizí. I takové bylo poselství dnešní úvahy architektky Pavly Melkové. Co ale nezastavíme, je čas. Ten poměrně spěchá. Nám zbývá do 10. hodiny už jenom 10 minut.
0: Teď už se ale opět vrátíme k hudbě. Poslechneme si část svity Georga Filipa Telemana.

0: Orchestr muzikanty Kakel nám zahrál část svity pro dvě příčné flétny, dvoje housle, smyčcové nástroje a baso continuo e-moll Georga Filipa Telemana.
1: Za chvilku tady na Vltavě bude vizitka, dnes bude patřit herci a režisérovi Miroslavu Krobotovi. Budeme s ním mluvit o tom, co se mu líbí na hercích a proč má rád mystifikaci. Tak nenechte si ujít a ještě můj jeden osobní tip je k poslechu dnešního Sedmého nebe od 19 hodin tady u nás na Vltavě. Toto Sedmé nebe připravil Pavel Klusák, který se bude věnovat elektronické muzice ve filmu mezi lety 1956 a 2026. A už teď Pavel slibuje, že zazní muzika z Trainspottingu, Singles anebo ze Samotářů. Sedmé nebe v 19 na Vltavě.
0: Čtvrteční ranní mozaika s datem 23. července se pomalu a jistě chýlí ke svému konci. Jsme rádi, že jste se rozhodli ladit právě Český rozhlas Vltava. A za celý tým vám hezký den přejí Dagmar Kopečková
1: a Naděžda Hávová.

legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července Amfiteátr Lochotín Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července Amfiteátr Plzeň.

0: Hezké dopoledne, je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Na Pražském hradě se dnes sejde prezident Petr Pavel s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem za SPD. Hlavním tématem budou významné dopravní stavby, které stát připravuje. Jednání začne ve 14 hodin a podle hradu potrvá přibližně hodinu. Prezident chce s ministrem řešit další rozvoj dopravní infrastruktury v Česku. Dopravní podniky nabízejí svým řidičům psychologickou podporu po vážných nehodách. Využít ji můžou například po srážkách s chodci, které podle dopravců ve většině případů způsobí nepozornost lidí při vstupu do kolejiště. S řidiči pracují licencovaní dopravní psychologové, například v Praze, Brně nebo Plzni. Španělské bezpečnostní složky evakuovaly kvůli lesnímu požáru několik obcí v okolí Madridu. Na dalších místech naopak vyzvali lidi, aby neopouštěli své domovy. Informovala o tom španělská stanice RTVE. Požár se rozšířil včera odpoledne u města Almorox, přibližně 70 kilometrů od španělské metropole. Úřady uzavřely několik silnic a vyzvali obyvatele, aby byli při cestování opatrní kvůli špatné viditelnosti. V posledních dnech ve Španělsku vzniklo několik lesních požárů. Kvůli vlně veder se oheň šíří velmi rychle. Hudbu, workshopy, kinoprojekce, ale taky španělskou a chilskou gastronomii nabídne čtyřdenní festival Colores, který dnes začíná v Olomouci. Akce bude hostit například letní kino, areál arcidiecézního muzea nebo horní náměstí, kde se uskuteční páteční gala večer flamenka. A počasí o víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jihozápadu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Teď už je na programu repríza vizitky.

0: Vizitka.
1: Improvizace je úplný základ. Člověk se pak přestane bát a začne si věřit. Když si přiznáte, že jste trapný, je to úžasné pozvání. Říká host dnešní vizitky režisér, herec, dramatik a scénárista Miroslav Krobot. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: U dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a já se vracím k představení našeho dnešního hosta. Miroslav Krobot patří mezi nejvýraznější postavy české divadelní a filmové scény. Proslavil se v době uměleckého šéfování Davidského divadla, které vedl 18 roků mezi lety 1996 a 2014. Pod jeho vedením vyrostlo v jednu z nejuznávanějších českých divadelních scén a získalo četná prestižní ocenění. Mezi jeho nejvýznamnější režie v tomto souboru patří například Kennedyho děti, Oblomov, Tři sestry, Hamlet anebo Muž bez minulosti, který získal cenu Alfreda Radoka jako inscenace roku 2010. Jako herec se pak objevil v několika výrazných divadelních i filmových rolích, včetně debutu v Příbězích obyčejného šílenství, a to jak debutu divadelním, tak pak filmovým, za kterou získal Českého lva. Mezinárodní spolupráci přinesla k Robotovi role ve filmu Belitara Muž z Londýna, ve kterém si zahrál po boku Tildy Swinton. V současné době je opět nominován na Českého lva za roli kapitána dítěte z detektivního seriálu České televize Octopus Divie. Vyznává autorské herectví, zdůrazňuje přímou komunikaci s divákem a autenticitu hereckého výkonu. Nejnověji režíroval komorní inscenaci Vrahova hygiena, v níž hraje spolu s Klárou Melíškovou a Evou Sukovou v kavárně Davidského divadla a aktivně spolupracuje s Ochotnickým olomouckým spolkem 23. To je výčet slušný.
2: No to je prostě, jsme zabrali spoustu času.
1: No to je pravda. Tak co byste vyškrtnul, kdybychom měli šetřit? Co?
2: Tak všechno je to pravda, tak škrtat asi nebudem. No.
1: Ne, nebudem, určitě. Každopádně nejnovější váš počin společně s Klárou Melíškovou a dramaturgyní Evou Sukovou je právě zmíněná spolupráce na inscenaci Vrahova hygiena, kterou, jak jsme si řekli, hrajete v prostoru pro 50 lidí, tak to je šílené, to je ještě méně míst, než v často proklínaném Davidském divadle, kam se nedá dostat. Tak proč jste si vybrali tenhle komorní prostor?
2: No jednak divadlo je v rekonstrukci a hraje prostě pro 250 diváků v hájích a to je pro nás moc velký prostor na tuhle hru, protože to je jakoby velmi komorní záležitost pro dva lidi. Současně vyžaduje vlastně docela blízkost diváka, ale zajímavé je, že to téma nebo ta velikost té hry je značná, jo? Jakoby to, o čem je to téma a tak dál. Takže se to tak pěkně tříská dohromady, ta blízkost a jako to téma té hry a ta kavárna je pro nás docela ideální. Teď jsme tam jako vybudovali elevaci, takže je docela slušně vidět. A jenom je taková možná, je nějaká naděje, že až se otevře divadlo dole, až se to po rekonstrukci znovu bude otevírat, že bychom se přesunuli tam, ale to ještě není rozhodnuto.
1: No, každopádně tříská se možná s tím tématem, s velikostí a zároveň také s vaším setkáním to, že je jednoznačná vaše blízkost s Klárou Melíškovou, vaší tedy také bývalou studentkou z toho úplně prvního ročníku, který jste učil na DAMU.
2: Ano.
1: Jak už je to dlouho?
2: 33 roku jsme s Klárou na to přišli teď nedávno.
1: Což je
2: to
1: šílené.
2: Jako neuvěřitelná zkušenost, že jsme to vydrželi takhle jakoby, a docela nás to pořád baví. Vlastně ta inscenace je výsledek toho, že nás to pořád spolu baví a že se dokážeme tak jako vzájemně možná i překvapovat na tom jevišti i mimo jeviště. Tak je to takový velmi jakoby živej a myslím si jakoby inspirativní vztah.
1: Vy jste v nějakém z rozhovorů říkal, že při těch přijímačkách několika těch ročníků, které jste vedl, jste rád bral také adepty herce, kteří byli jako sami osobně něčím divní. Tak no je to i případ Kláry Melíškové?
2: No je, výrazně, protože já si pamatuju, že jsem se jí ptal na nějakou divadelní zkušenost, když se člověk hrásí tak, jako jsi byla třeba. A ona říkala, ne, já nic nemám. A pak ukázala takovou fotku, akorát jsem dělala tohle. A to byla taková příšerná reklamní fotografie, jak sedí u nějaké ledničky. Opírá se o ní. Tak to mě hrozně zaujalo, jo. Ale ten její projev byl naprosto bezprostřední a a jakoby člověk na ní musel pořád koukat. Jo? Hmm. Jako,
1: no ten zároveň. Magnetismus častokrát je vlastně zásadní ano. vlastnost, kterou herec má mít, aby ano. poutal tu pozornost, jo. Což častokrát bývá v protikladu třeba s herci adepty na studium na DAMU, kteří třeba už prošli konzervatoří a umí kde co. A najednou vlastně tam přijdou takový lidé, jako třeba v našem ročníku Pája Šimčík, který to teda úplně zbourá. Tak jak se potom s takovými herci pracuje, protože samozřejmě to nejsou úplně takový ti herci na pokyn, kteří okamžitě jo. perfektně vystřihnou, co by si člověk přál.
2: No je to daleko zajímavější, protože jako když přijde adept, který je vybavený po všech stránkách, pěvecky, pohybově, dovede mluvit, má něco za sebou, tak je to dost nuda, jakože, protože a ti lidé jsou takový, jakoby trošku školomečti, jo? Jako připravení na ten obor toho herectví, když to si, já si myslím, že to herectví potřebuje být divnej trošku, jo? Nebo jakoby mít nějaký zvláštní způsob myšlení, nebo jak na věci jít, jak je uchopit a tak dál. A to je mnohem zajímavější s takovýma lidma se potkat, že ta tvorba prostě není jeden kanál, takový předepsaný, po kterým, nalinkovaný, po kterým se jede, ale každý k té tvorbě vlastně jde jiným způsobem a odjinut.
1: No a jak dlouho vás to baví s takovým souborem, s takovýma hercema, s takhle divnýma osobnostma, protože časem samozřejmě se vám vždycky dřív nebo později stalo, že ta vaše tvorba, ta vaše činnost přilákala spoustu diváků, čili když to úplně zjednoduším, časem se z toho stával určitý vlastně, řekněme, takový populárnější a populárnější mainstream. Já mám pocit, že když to dosáhlo nějakého bodu, takže z toho trošku tak jako utíkáte zase zpátky tady do tohohle toho hledání těch začátků.
2: Něco na tom je. Částečně jsem byl docela unavený a při představě, že ještě mě čekají 4 roky s dalším grantem, tak jsem si to vlastně už rozmyslel. Myslím, že mi bylo 60, takže to myslím, že je docela takový čas, kdy si člověk má uvědomit, že už vlastně jako nemůže stačit, jo? Což je docela přirozený. Ale na druhou stranu vlastně já už jsem neměl moc nápady, jak v těch Davidsích pokračovat, což souvisí s tím, co říkáš, o, že vlastně jsem trošku vycouval zpátky do takových těch jakoby vod, kde to ještě není jasný. No.
1: Zdá se, že v těchto vodách si to užíváte v rámci spolupráce s Olomouckým ochotnickým spolkem 23.
2: Jo.
1: Ale i tam jste narazil na to, že někteří z vás z těchto účastníků nebo herců, řekněme, protože to měli být amatéři, už se taky zase přihlásili na DAMU a tam uspěli a tam studují, takže už i z nich se postupně tedy stanou divadelníci.
2: No jo, no to se nedá nic dělat, ale jako faktem je, že tam pořád zůstává asi 11-12 lidí, kteří divadlo dělat nechtějí, což mě docela zajímá.
1: A to jsou jako ti lidi, kteří jsou pro vás ideální?
2: Nejsou ideální, ale jsou jakoby, nemají ty nároky na to být úspěšný nebo aby to byla jejich profese, prostě na tom netrvají. Je to pro ně pořád jakoby ochotnická záležitost, což je divadlo v nejčistší formě, že jo, to ochotnicky, to je prostě a v tu chvíli vlastně
1: málo peněz, spousta problémů,
2: ano,
1: pokud vás
2: ano,
1: můžu
2: ano, ale je tam jasný, čistý zájem o to divadlo. Nejsou tam žádný boční úmysly, kalkulace, je to prostě čistě pro radost a pro potěšení, což jako je takový ideální stav, kvůli čemu vlastně člověk šel k divadlu kdysi dávno, jo? Takže já se trochu vracím jakoby nějak oklikou do takových studentských vod na gymnáziu, kde to všechno začalo. No.
1: Pojďme se teď pustit do první písně, kterou jste vybral pro dnešní vizitku, a sice Falling Sun vašeho vnuka Šimona Havelky. Pojďme o něm říci více, protože já jsem se s ním pravidelně setkával v duetu se svým otcem, hudebníkem Václavem Havelkou. Teď ovšem už teda se jedná o samostatnou činnost. Tak jak vás to baví, to, co dělá?
2: No, baví mě to, protože já mu vůbec nerozumím. Jo? On je už prostě někde, kde kam já moc nedosáhnu, ale ty věci se mi hrozně líbí intuitivně, takže když to jeho album, to Bear Cloud, jako, tak jsem si to pouštěl, tak je to moc je mi to blízky. Nevím to vysvětlit takým způsobem, ale je mi to náladou, atmosférou prostě přístupem. Je možná cítit, že to je vnuk, no, trošku.
1: Pokud je vám blízký tento rozhovor a náš dnešní host Miroslav Krobot, tak máte možnost se na cokoliv doptat prostřednictvím e-mailu vizitka@rozhlas.cz.

0: No a my už se vracíme do rozhovoru s režisérem, dramatikem, scenaristou, ale také hercem Miroslavem Krobotem. My jsme se v poslední části toho předchozího vstupu dostali právě k nějakému uzavření kruhu v současné době s tou motivací dělat divadlo tak, jak jste ji měl třeba na gymnáziu, na střední škole a tak, jak teď spolupracujete s Olomouckým ochotnickým spolkem 23. Pojďte nám o tom říct trošku více, protože jste řekli, že to je vlastně z vašeho pohledu to nejryzejší divadlo mezi ochotníky, protože tam není ta ambice vlastně dělat to divadlo jako profesi a tím pádem možná dojít k nějakému naplnění třeba nějakých, řekněme, třeba i narcistických potřeb, třeba, které jsou zřejmé u některých herců. Samozřejmě to nechci nějak generalizovat, ale samozřejmě tam ta ješitnost potom třeba může růst s úspěchem. Tak jestli třeba pozorujete, že i toto se třeba děje i u ochotníků, protože když je ohlas, tak samozřejmě to člověku dodává potřebnější jistotu.
1: To myslím, že zatím není, ale tam ta motivace byla různá, protože my jsme to s Lubošem Smekalem zakládali jako spíš takovou jakoby dílnu, něco mezi divadlem a terapií, nebo jo, protože Luboš je psycholog, takže tam se hlásili nejen ti, kteří by chtěli být členy ochotnického souboru, ale kteří třeba mají problém mluvit před víc lidma, jo, nebo kteří mají prostě takový ty komunikační problémy trošku.
0: Což, pardon, že vám do toho vstupu trošku občas řešil i v některých svých činnostech profesor Ivan Vyskočil,
1: ano,
0: který používal divadlo vlastně i v rámci své katedry autorského divadla jako vlastně takový nějaký podpůrný, pomocný vlastně mechanismus pro fungování v jiné profesi.
1: No, a my jsme to s Lubošem vlastně, že by nás bavilo po letech spolupracovat vlastně i protože ty profese jsou zajímavě jakoby spojeny, divadelní režisér a psycholog nebo terapeut. A vlastně jsme si řekli, že bychom zkusili něco vymyslet, co by bylo jakoby tak napůl divadlo, napůl by to bylo takové setkání s divákama, který to chtějí vidět. A opravdu bez ty divadelní ambice. No, přihlásilo asi se 120 lidí, tak prostě jsme museli udělat nějaké rozdělení. A vzniklo z toho, že asi 13-14 lidí, kteří jsou různý profese, odjinud jsou z celé republiky, věkově jsou různý, prostě opravdu to bylo tak, jak jsme před chvilkou mluvili o těch přijímačkách, tak ten postup byl zhruba stejný. A ku podivu se to, jakoby si ty lidi velmi sedli. Velmi, začali jsme dialogickým jednáním. Luboš má taky nějaký ty svoje jakoby způsoby terapeuticky, takže a vlastně vůbec jsme neměli ambici, že vznikne divadelní představení, jenomže ty jejich monology nebo ty jejich tvůrčí výrony byly natolik zajímavý, že nám nic nezbylo, než tohoto představení udělat. A taky jakoby pro potěšení. A jak na to budou reagovat. Jo? Ty lidi jsou naprosto jakoby autenticky, vyprávějí příběhy ze svého života a úžasný, že se nestydí před těma diváky. Jo? Že prostě opravdu jako tomu došlo naplnění. No a to, co jsi říkal, že se to trošku zvrtlo, opravdu tři se dostali na damu a na jamu. Jo? Tak To se ti nejmladší, co tam byli. Ale to je v pohodě.
0: To ne, to jenom se tak trochu dostáváme zase k tomu tématu, že jakmile začnete s někým dělat divadlo z úmyslu, aby se to o tom nikdo nedozvěděl, tak bohužel jako do hospůdky na mítince vám tam začnou chodit lidi.
1: Přesně tak. No.
0: A ono to pak může se pokazit v tom, že to nějakým způsobem v uvozovkách pokazit. Má úspěch. A tím pádem to potom vlastně ztrácí tady možná tuhle tu jako takovou badatelskou vaší poznávací činnost. Tak jak se to dá dělat dlouho to divadlo, aby na něj nechodilo lidí příliš?
1: My teď jsme si dali, jako budeme dělat třetí inscenaci. Z té první vznikl film, který se jmenuje Zpráva pro Minerů 2, který jsme dali dohromady nízkorozpočtově na Doniu a sami jsme do toho investovali. Natočili jsme to za 10 dnů. A prostě opravdu to bude, jo. A hrají v tom ty lidi a je to jakoby pokus o přenesení téhleté divadelní poetiky na filmový plátno. Já si myslím, že to je docela zajímavý, ale ještě to nemělo premiéru a nechci to chválit dopředu, jo. A druhá věc podstatnější je, že chystáme třetí inscenaci, která pro ty diváky opravdu nebude, jo. mm-hmm. která bude dílna, která bude pro nás a tak dál. A kdo se chce zúčastnit dílny, tak potom bude moci, my ještě nevím, jak to dopadne. Hmm. Prostě nějak začneme, víme zhruba jak. A kam to dojde, nevíme. Hmm. Takže je to taková, jakoby taky trošku návrat k tomu, k té komunitě a těm autentickým věcem a dialogu v té komunitě, ale uvidíme kam to. Mm-hmm. Já vím, že divadlo vzniká tím, že tam musí být divák a herec.
0: A je dobře, že se na to chodí.
1: A samozřejmě, jo, to já vůbec nepopírám.
0: No, nicméně, jak to vlastně proměňuje ten charakter toho souboru, nebo možná charaktery herců samotných, vlastně ta křivka toho úspěchu a potom samozřejmě toho diváckého ohlasu. To vy jste pozoroval v Davidském divadle jako vlastně leta.
1: Zatím je to úžasný, protože ti naši herci nebo členové vlastně mají obrovskou radost, když ti diváci zatleskají. To je ještě takový to prapůvodní radost z toho, že to fakt někoho baví a že jo, takže tam se vždycky po tom představení ozve obrovský řev v šatnách, jako jo a jo a takový opravdu nehraný pocit radosti, že se něčeho dosáhlo, jo. Což je teda jakoby moc pěkný. No.
0: No a když se vrátíte zpátky k tomu pozorování vlastně tady té úspěšnosti Davidského divadla, tak jak to vy vnímáte? Já vím, že jste nám říkal na hodinách, že řekněme nějaký takový pocit určitého ducha nějaké skupiny, vy máte vypozorováno, že vydrží v souboru třeba nějakých 7-9 let.
1: Já tohle...
0: A pak, že se ty věci musí trochu nějak přenastavit, proměňovat a tak dále. Sami jsme to ve Vostopice zažili, měli jsme velkou krizi. Jo. Trochu jsme to přenastavili a zase pokračujeme dál trochu jinak. A je to znát?
1: Určitě. Já myslím, že to nějak je to stará taková divadelní pověra, že 5 let.
0: Pět.
1: Prej to vydrží snad nebo takhle. Ale to Davidské já to nedovedu vysvětlit. Nevím, čím to bylo. Možná tím, že přišlo pár nových lidí, že se ten soubor mírně obměňoval, tak vždycky byl jako novej terč, do kterého se strefovat bylo velmi příjemný, ale
0: někdo, kdo byl šikanován.
1: Jo, ale já jsem taky si docela dával za úkol, že těm lidem budu dávat prostě práci, na kterou nečekají a která je pro ně nějakým způsobem prostě nová nebo náročnější a tak dále. No.
0: No, jak to vnímáte teď? Protože vy jste v roce 2014 odešel z pozice uměleckého šéfa a do současné doby se tam vystřídalo několik osobností, které ten soubor vedly. A teď je tedy takové to, řekněme, transformační období toho přesunu z důvodu rekonstrukce do Galaxie, ale ono to možná pomáhá nejenom z důvodu rekonstrukce toho baráku, ale i nějakého vnitřního nastavení. Tak jak vás Davidské divadlo ještě zajímá?
1: Zajímá, já tam prostě chodím jako jednak za kamarádama a jednak vlastně mě zajímá, kam to Jirka Havelka povede. A samozřejmě do toho přišla ta rekonstrukce, ale už to samo, jakým způsobem se hraje na Hájích, kde je mnohem větší hlediště a chodí tam hodně lidí a pořád prostě se tam nemůžou do Davidského ti diváci dostat, i když je to větší hlediště. A samozřejmě to bude jiný, to divadlo pod vedením Jirky Havelky, ale to já jsem rád, protože ono to je lepší, než kdyby bylo jakoby pokračování toho, co už uměli, nebo umí, nebo té poetiky, která byla, řekněme, v době, kdy to divadlo vlastně jsem vedl já, nebo já nevím, další.
0: Další nástupci.
1: Ano.
0: Když se teď vrátíme k vašemu herectví, tak které začalo právě v éře vaší existence v Davidském divadle v souvislosti právě s inscenací Příběhy obyčejného šílenství, tak říkám to správně, že to bylo vlastně první moment, kdy jste byl postaven na jeviště.
1: No a nebylo to vůbec plánované. To bylo prostě opravdu náhoda, protože Petr Zelenka napsal hru, kde bylo víc postav než herců v divadle u nás, takže mě nezbylo. A on taky říkal, že třeba se chodil koukat, když jsem zkoušel Oblomova, že se chodil. A vlastně ta postava trošičku bych řekl, že psal i možná s představou, že bych to mohl být já, jo, protože on je to takový, no, však. A vlastně mě postavil do takový prostě situace, že to prostě hrát musím, protože už jsme neměli peníze na dalšího hosta. Tak jsem to začal zkoušet, no, jako. A pak už to, pak se to sfilmovalo, vlastně tahle divadelní hra dostala filmovou podobu a pak to jelo nějakým prostě záhadným způsobem, že jsem dostával najednou nabídky a byl jsem najednou filmový herec.
0: No, jak se v tom cítíte? Protože teď jste za poslední roli v televizním seriálu detektivním Octopus 2 opět nominován na Českého lva. No tak to je...
1: Já se v tom cítím tak nějak, jako že si nějaké věci třeba ověřuju, a, ale já mám přece jenom radši režii nebo psaní, musím říct takhle. Nechci to hodnotit.
0: Já využiju tady tématu, o kterém se bavíme, k tomu, abych přečetl první pozdrav a dotaz našeho posluchače. Dobrý den, zdravím do studia. Se zájmem jsem zhlédl krimi seriál Octopus v České televizi a velice mne bavila vaše postava kapitána dítěte. Jak se panu Krobotovi hrálo s druhou protagonistkou v podání paní Šoposké? Děkuji a hezký den přeje Jakub Truška. Tak pravda je, že vy jste vytvořili neuvěřitelnou dvojici jako spolupracovníků, kteří se, pokud jsem to pozorně sledoval a s zájmem, teda musím říct, na sebe snad neusmáli ani jednou.
1: Jo.
0: No ale mimo záběr kamer, teda zřejmě.
1: No ne, samozřejmě to bylo to. Ale já myslím, že to je jako docela napinavě napsané ty dvě postavy, takové jako, že zbuzují trošičku sympatie, protože jsou takový asociálové oba. Takže myslím, že na tom je to hodně postavený, tahle. A s Marikou se mi samozřejmě hrálo, jakoby že jsme si na sebe jakoby zvykli v těchto polohách, těch
0: dvou morousů.
1: Tak nám to šlo, ano.
0: No, navíc se to zúročilo potom do další vaší společné akce v rámci představení, které vzniklo, nebo inscenace Dva štíři z února, které hrajete na malé scéně Studia 2 od roku 2024. Tak k tomu řekněte trochu víc, jak jste najednou začali spolu takhle v mezičasech si vymýšlet.
1: Ono tam je spousta proluk během toho natáčení, zvlášť, když točíš 9 měsíců, tak je to prostě hru. Strašně moc ztraceného času, jo, kdy se čeká na světla.
0: Natáčení, to je hlavně čekání.
1: No samozřejmě. A vlastně my jsme se vůbec neznali a já jsem tu dobu připravoval inscenaci Liška B v Olomouckém divadle a vlastně jsem začal povídat něco, co prostě píšu a tak dále. Ona říkala, že taky píše, že dělají nějaký prostě, že má taky něco za sebou, tak jsme si to začali jakoby z dlouhé chvíle tak jakoby pučovat, aby ten druhý k tomu řekl co. A vznikly z toho prostě jakoby zajímavé věci, zajímavé souvislosti, propojení, které jsme vůbec nečekali. Jo, jakoby. A myslím, že je zajímavý na tom pohled prostě jakoby starýho chlapa a mladé ženy. Jo? Jako, že to
0: já jsem chtěl teď použít slovo starýho medvěda, ale vy jste řekl starýho
1: chlapa. Ano, že to vlastně jsou jiný pohledy trošku na svět, jo? A tak dál. Takže...
0: No a jaký téma tak vlastně tam spolu probíráte? Protože to je pravděpodobně dialogová hra.
1: To je dialogová hra a je to vlastně o vztahu. Je to o vztahu starého chlapa a mladé ženy, který ale prochází mnoha podobama, jako až nesouvisejícíma, jakože najednou se promění v lišku revírníka, najednou se promění jakoby v něco jiného a takhle to probíhá, ale ten vztah je pořád stejný v podstatě. Jo. A možná, že jsou diváci, kteří jsou zvyklí na takovou normálně průběžnou hru, kdy to časově po sobě následuje, tak jsou lehce zmatení, ale jsou lidi, kteří to mají velmi rádi, to představení právě proto, že je takový, že se nedá od někud chytit, jo. Ale to se musí prostě vnímat a buď to na to člověk přistoupí, nebo ne. No.
0: Máte pocit, že na vás do Studia 2 chodí jinačí diváci, než kteří chodí do Dejveckého divadla?
1: No určitě.
0: No tak to je docela zajímavý, tak jak to
1: určitě.
0: Jak je vnímáte, protože přeci jenom pro herce z jeviště tam je zásadní, jak na něj vlastně reaguje publikum.
1: No v Dejvickém divadle tam už jsou diváci, kteří chodí na Dejvické divadlo. Takže tam už vlastně jako dokonce, myslím si, že po těch letech existuje takový vzájemný mrkání na sebe. Mm-hmm. Aha, to znáš a takhle. A už se trošku ví a chodí se tam na herce, že jo. Když to Studio 2, tam opravdu myslím, že to je publikum, který jde především za zábavou, mm-hmm, v první řadě a vlastně očekávají tohle, očekávají to, jo. Takže když jim potom se dostanou štíři z Února,
0: no. Jsou tak, saturováni?
1: Tak jsou taky asi tak třetina saturována a dvě třetiny koukají.
0: A jedna třetina o přestávce odchází. Jo.
1: Ale zajímavý je, já si dovedu představit, že kdybychom to opravdu hráli v Davicích, že ta odezva třeba bude jiná. Jo? Hmm. Nevím jaká, ale jiná. Takže ty rozdíly opravdu jsou.
0: Jestli máte pocit, jestli by byla ta odezva bližší, že to jsou takzvaně trošku více jakoby vaši diváci,
1: myslím,
0: nebo ne?
1: Myslím, že by byla o něco bližší, ale to jenom typuju, to není s jistotou. Ale myslím, že třeba ten humor, který je jako, který se týká jak Štíru z Února, tak poetiky Davidského je podobný.
0: Ten název pochází, jak jsem se dočetl, z toho, že jste přišli, že jste narození ve stejný den.
1: Ano, ano.
0: Tak jaký jste našli společný rysy a naopak rozdíly zásadní?
1: No to je na tom právě zajímavé, že to je ženský mužský pohled. Mm-hmm. Jo? Že to je prostě jako některý třeba povahové vlastnosti nebo rysy jsou velmi blízko, ale tom, že to je žena muž, je to velmi, velmi zvláštní a velmi jakoby překvapivý často, jo.
0: Zároveň je mezi vámi poměrně značný věkový rozdíl.
1: To je další věc.
0: To znamená, že všechny planety určitě byly úplně v jiném postavení.
1: Samozřejmě, samozřejmě.
0: To znamená, že tam rozdíly nacházíte.
1: Ano, určitě.
0: My se teď dostáváme k další písni, opět tedy z tvorby vašeho vnuka Šimona Havelky, Infinite Walk. Tak samozřejmě, že předpokládám, že důvod toho puštění té písničky, týhle druhý v pořadí, je stejný jako u té první. Aha. Nicméně vybral jste tyhle dvě z celé řady jeho další tvorby, tak je pro tuhle jednu konkrétní píseň konkrétní důvod?
1: Tohle to je třeba písnička z toho našeho představení Vrahová hygiena, protože Šimon vlastně k tomu dělal hudbu, k tomu našemu představení s Klárou Meliškovou.
0: Mm-hmm. Já připomínám znovu dotazový e-mail na zasílání dotazů na našeho dnešního hosta Miroslava Krobota a tím je vizitka@rozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: My jsme se ocitli v druhé půlce vizitky s Miroslavem Krobotem, tou dnešní vás provází Ondřej Cihlář a také už přicházejí dotazy vás posluchačů, ke kterým bychom se rádi dostali a já tento blok odstartuji teď dotazem, který přišel obdobný hned od dvou našich posluchačů. A sice dobrý den, pane Krobote, co pro vás znamenala spolupráce, případně přátelství s Bélou Tarem a jak hodnotíte jeho tvorbu? Moc děkuji a přeji vše dobré. Jan Šimon, nebo Simon, to nevím. A podobně se také ptal posluchač Marek. Tak bychom to takto rovnou spojili a jak to vnímáte?
2: Já na to odpovím jako trošku oklikou, ale pak se k tomu dostanu. My jsme hráli v Bratislavě v Budapešti s Davidským divadlem. Někdo mi řekl, že je tam nějaký maďarský režisér, který se mnou chce mluvit. Já jsem myslel, že se jedná o spolupráci škol divadelních, ale on to byl nějaký filmař a dal si se mnou schůzku. Seděli jsme, asi 5 minut jsme mlčeli a on si mě prohlížel. A pak se zeptal, jestli umím francouzsku. Já jsem řekl, ne, jenom na Gimplu jsem trošku tak jako to. A pak se mě zeptal, jestli mám rád pořádek. Já jsem řekl, že jo, docela mám rád pořádek. A tím to skončilo. Mm-hmm. A já jsem vůbec nechápal, o co jde.
1: Takže ta schůzka měla třeba dohromady 30 minut?
2: Ne, to mělo asi tak 4 hodiny to bylo určitě.
1: Aha. No.
2: A pak jako říkal, ať přiletím do Budapešti, tak jsem letěl do Budapešti a on říkal, že mi nabízí hlavní roli ve filmu Muž z Londýna. Mm-hmm. A já jsem říkal, jak... A on, pak jsem si všiml, že on měl na dveřích rukou, svojí rukou, jakoby namalovaný portréty hlavních představitelů, jak by měly vypadat. A ten Malouen, kterýho já jsem hrál, mě byl velmi podobný. Mm-hmm. Jo, tím chci říct vlastně, že ten Béla všechno podřizuje vizuální stránce toho filmu. Jo. To znamená, jeho vidění je opravdu jakoby filmařsky, čistě ryze filmařsky.
1: Vlastně výtvarný.
2: Výtvarný. Což je pro mě naprosto jakoby něco jiného, než je člověk zvyklý z divadla třeba nebo mm-hmm. takhle.
1: No a nakolik jste se nějak zpřátelili? Tady je i dotaz,
2: My jsme se museli zpřátelit, protože jsme spolupracovali, že jo, jako tak jsme jakoby, já jsem se snažil mu porozumět, on se snažil porozumět mě, ale já už jsem potom třeba některým požadavkům jeho režijním nerozuměl, nebo jsem nevěděl, co mám udělat jinak. Mm-hmm. Jo? Protože to byly požadavky, které se týkaly toho, že mám vzadu na pravém uchu příliš malej stín.
1: Jo.
2: Jo? Když to myslím, jo, že to znamená, to bylo třeba jakoby kamera o pár stupňů, kterou já jsem absolutně nebyl schopný vnímat. Ten rozdíl, jo, ten výtvarný.
1: Nakolik, když jste pak ten výsledek viděl, jste to brali jako, že to je správná, řekněme, je to správně lpět na těchto detailech, nebo nakolik už máte pocit, že to je maníra?
2: Není to maníra, ale já tím chci říct, že vlastně já některé věci nejsem schopný vidět. Jo? Mm-hmm. A my jsme třeba s tím byli v Cannes na festivalu, kde je obrovský sál pro 1200 lidí, promítalo se to. Třetina publika po 20 minutách začala bučet. Ti Francouzi si s tím prostě jako se s tím nepářou. Jo?
1: Tak ona je to taky extrémně pomalá kinematografie.
2: Přesně tak. A černobílý. Že?
1: Ano.
2: Pak tam třetina zůstala, která to jakoby tak jako ze slušnosti vydržela a třetina byla naprosto nadšená. Mm-hmm. A to si myslím, že je prostě to, co ten Béla si s tím neláme hlavu. Prostě líbí se ti to, nelíbí se ti to, je to naprosto kategoricky a je to jeho vidění, který on prosadil. Mm-hmm. A vlastně myslím si, že právě v tom filmařském světě je to opravdu osobnost. Mm-hmm.
1: No, nakolik pokračoval potom třeba případně váš kontakt dál? Navíc Béla Tar nedávno zemřel, to znamená...
2: Já s ním mám strašnou historku, ne strašnou, ale já jsem měl hrát ve filmu, v jeho filmu Turinský kůň, že jo? Mm-hmm. Což je strašná debka, jako Černobyla, jeho poslední film, on to hlásil dopředu. Je to o chlapíkovi, který má ochrnutou levou ruku, všechno dělá pravou, má jedinýho koně, takže já jsem 14 dní kydal hnůj jenom pravou rukou, staral se o koně, sedlal koně jenom pravou rukou. Někde kolem Hungaroringu jsme jezdili s drožkou, já to řídil jednou rukou, no strašný, kolem mě sami Maďaři, bylo to docela náročné. A po 14 dnech, oni mě vždycky měnili koně, že, protože Béla samozřejmě, a to jenom to neříkám kvůli tomu, že to je pikantní historka, ale kvůli tomu, jak on je důsledný, jo. Že měnili koně různý, pak přivezli nějakého koně z pusty, který nebyl v životě nebyl zapřažený, takže ten se mnou odjel někam prostě, já jsem mu neudržel. A já už jsem byl trošku jakoby spruzený, se přiznám, jo, z toho, no, protože to prostě bylo šlo furt dokola, furt mi měnili koně, 6. 7. a pořád jsme si nešli nějak dohromady, já jsem nechápal, proč si nejdem dohromady. On to chápal, Béla, rozuměl tomu. Třeba si mě postavil s tím koněm vedle sebe a koukal se, jestli máme stejný oči, jo. No tak to jsou už věci, které jdou úplně mimo mě, ale prosím.
1: Ale trpělivost jste trénoval.
2: Ano, a přišel kůň, který byl úžasný, naprosto.

0: Bylo to hodně náročný. Takže jsem si při představě, že mě to čeká, a to byl film jenom se třema hercema a koněm. Tak se, ale...
1: Viděl jste ten film potom?
0: Viděl.
1: No a jak na vás zapůsobil?
0: No, tak jak jsem si představoval, že bude vypadat.
1: No a byl tam ten váš nástupce lepší než vy?
0: Určitě.
1: Jo. Tak to je dobrý, že jste to uznal teda. No, tak to je fajn. No, my se teď dostáváme k situaci, nebo k situaci, k vaší části profesní, a to je to filmové herectví, protože skutečně to je celá řada jako různých snímků. Vy jste byl obsazován i do celé řady různých komedií, ale i právě filmů té úplně nejpomalejší kinematografie, tak jak ji reprezentuje Bellatar. A mě by zajímala vaše spolupráce s Petrem Kolečkem, protože to je, pokud se nepletu, možná poslední film, který teď minimálně vyšel do distribuce, a to je ten film Dream Team, kdy jste tedy se dokonce vydali až do Brazílie, kde jste točili části toho...
0: Točilo se to v Turecku tady.
1: No dobře, ale tak má to být v Brazílii.
0: a
1: nakonec vlastně z toho vyšla komedie, která je docela dobře hodnocená vlastně mezi těmi komediemi, tak jak jich každý týden se zveřejňuje několik. A chtěl jsem se zeptat, jestli stíháte usledovat všechny filmy Petra Kolečka o všech sportech, které on natočil. To už jsou možná desítky sportů, které on jako ve svých filmech popsal.
0: Jo, nestíhám to, samozřejmě to nestíhám, ale... S Petrem se známe dost dlouho, my jsme vlastně už spolupracovali na Čtvrté hvězdě, že jo, na tom seriálu, takže já Petra znám a vlastně jako obdivuju jeho schopnost vytěžit z každé situace humor, jo. To jako opravdu tak ten mistr toho anekdotického vidění, on je úžasný v tomhle, to musím přiznat, že ano. A takže to do toho spadá, tímhle způsobem na to koukám.
1: Pojďme teďka kouknout na další píseň, a to tedy samozřejmě říkám obrazně, protože my spíše, než že bychom na ní koukali, tak si ji poslechneme. A to je Velvet Underground, Pale Blue Eyes. Takže teď už se dostáváme na mezinárodní hudební scénu. Proč jste ji vybral?
0: Ale tak to je takové jenom pro potěšení, že to je jakoby to oblíbené, že jsem měl možnost si poslechnout oblíbenou kapelu třeba. No. Není v tom nic jako
1: nic
0: významného.
1: Dobře. Připomínám naposledy možnost e-mailového dotazu. Vizitka@rozhlas.cz je e-mail, kam tyto dotazy posílejte.

0: A my jsme zpět už v posledním vstupu s naším dnešním vzácným hostem, dramatikem a režisérem Miroslavem Krobotem. A protože jsme to téma už trochu načli v minulém vstupu právě přes humor Petra Kolečka a přes film Dream Team, ve kterém také účinkujete, ale celé řadě spoluprací, které jste spolu měli, ať už to bylo právě třeba seriál Čtvrtá hvězda, tak pojďme se trochu podívat, jak vnímáte teď vnímání humoru a posun jeho hranic vlastně někam, kde zdá se, že trošku ten prostor toho humoru je vlastně zužován vlastně celou řadou různých korektních, řekněme, nových, nechci říct pravidel, ale možná třeba nějakých omezení. No, proč se to děje?
1: No já to řeknu na tom příkladu té mystifikace, že, kterou mám hrozně rád, protože ono to trošku jakoby trošku vždycky to sráželo hřebínek lidské píše, ta mystifikace, že jo? A tomu pocitu, že člověk ví všechno a tak dále, tak to se mi hrozně líbilo. Jenomže dneska mám obavu, ta mystifikace musí být vždycky taková, že je strašně blízko pravdě, že vypadá jako pravda. A když to dneska člověk udělá v situaci, kdy se s mystifikací běžně pracuje v politickém prostředí a používá se jako zbraň a používá se prostě jako prostředek dosažení politického cíle, tak si to člověk rozmyslí prostě. Jo? Není to jednoduchý to použít. Jo? A když mě to hrozně mrzí, na druhou stranu bych byl hrozně nerad, aby prostě ten humor byl krotký, jo? Aby prostě byl takovej, anebo blbej. Nebo byl takovej jenom, aby se prostě všichni smáli jak blázni. Hloupým vtipům. Je to hrozně těžké.
0: No, zároveň ten humor je hrozně důležitý určitě pro nějaké uvolnění, řekněme, nějakého napětí mezi lidma ve společnosti, v hospodě, v rodinách. Zkrátka najednou se ta věc trošku postaví na hlavu.
1: Cítím, že lidi tu potřebu smát se třeba, protože v tom divadelním prostředí to opravdu vnímám, protože ti lidi jsou lační. Jak byli za to táče lační narážek, tak teď jsou lační opravdu toho se od srdce zasmát. Jo? I když i ten smích se mění, to je taky zajímavá věc, že prostě dneska už vidíte málo, kdo se prostě opravdu odbourá a řeže se z plných plic. Jo? Dneska se lidi spíš usmívají, nebo tak jako trošku z ironicky, jako to bylo dobrý. A už ten smích hodnotějí okamžitě. Jo? Je to prostě zvláštní, kam se to posouvá.
0: No, navíc taky za humor častokrát bývají i z politických různých extrémních stran vlastně označovány naprosto nehorázná sdělení, která jako jednoznačně mají třeba rasistický charakter. A najednou vlastně, když se proti tomu někdo ohradí, tak jako taková omluva je řečeno občas, to byl přece humor. A to je taky věc, která je jako tomu škodí, protože přesně potom najednou vlastně si člověk třikrát rozmyslí, nakolik černý a nekorektní humor prostě sám chce vypustit.
1: Přesně tak.
0: V situaci, kdy jako je jasný, že pro někoho jiného ten humor už je pak jenom taková nějaká omluvná jako vlastně zástěrka. Vy jste častokrát, ať už to byla Čtvrtá hvězda, nebo to byla Zkáza Davidského divadla, tak jste šli až na samotnou hranu humoru. Máte pocit, nebo třeba taky v Davidském divadle vznikla hra Petra Zelenky Dubbing Street, která potom měla i svoji trošku rozdílnou televizní podobu. Máte pocit, že to jsou už věci, které třeba dneska by se těžko prosazovaly v televizi, kdybyste chtěli, tak jak jste je natočili, točit znova, že by třeba že už by třeba narazili právě tady na nějakou korekci humoru?
1: Je to docela možné. Jako já teď myslím, já nemám úplně přehled, abych nelhal, že jako co se v tomto oboru vím, že převažují samozřejmě detektivky a že komediálních seriálů je jednoznačně míň, což je taky zvláštní, že ten humor se trošku dostává pod tlak. Jo? Že vlastně je v takovém sevření. Z jedné strany těch politických zájmů a z druhé strany vlastně možná i toho trošičku obavy smát se, jo. Jako na ono moc toho k smíchu taky není, že jo, na druhou stranu. Ale co se týče toho, já vím, že teď vlastně se dostala Zkáza Davidského divadla na Netflix a byla mezi nějakýma top, ale tam je docela zajímavý, že my jsme, myslím si, v tom seriálu docela předběhli dobu, protože tam třeba jsou situace, které jsou daleko aktuálnější, než byly tenkrát, když jsme Tam je třeba scéna, že jo, kdy herce nahradí roboti, jo. což dneska je v Hollywoodu velký téma. Mm-hmm. Ale to my jsme tam už tenkrát před těma 8 nebo 9 lety měli, aniž jsme tušili, že nějaká umělá inteligence bude existovat. Že? Takže a takových věcí je tam vlastně víc. Jako. Mm. Takže já jsem koukal jenom na půlku jednoho dílu a říkal jsem si, není to špatný.
0: tak jsem se díval na vlastní díl a nakonec jsem si řekl, no tak Birku, není to špatný.
1: Ano. Překvapivě jsem si řekl, není to špatný.
0: No, vy jste říkal zajímavou věc, že teď je možná období, kdy toho není moc tolik jako k tomu zasmání. Jo. Hmm. Na druhou stranu není právě doba, kdy jako přituhuje vlastně právě ta doba, kdy ten humor by mohl být tímhletím, řekněme, nějakým katalyzátorem toho napětí, protože no. Spoustu fórů vznikalo pravděpodobně za protektorátu, který jsme teda nezažili ani jeden, ale za normalizace a tak dále. Teď možná zrovna to je zase ta doba, kdy ten humor je potřeba víc než dřív.
1: Jo, jenomže to ohrožení, myslím si, je nějaký vnitřní. Já myslím, že to není jenom tak, jako že by to bylo, jo, to myslím, že každý dneska ty nejistoty a vnitřní problémy si zažívá sám v velmi intimní sféře. A v tom případě jakoby ke smíchu potřebuješ vlastně víc lidí. Mm-hmm. Kdyby se smál sám, je to blbost, že jo? Mm-hmm. Ale a dát dohromady víc lidí, kteří se budou smát témuž, už je trošku problém dneska. Hmm. Jo, to už není jen tak. Člověk by mohl narazit na někoho, kdo fandí jiné politické straně a ten se tomu opravdu smát nebude, že jo?
0: Hmm. A najednou, urazit,
1: ano, a najednou ta společná základna toho, jako co ty lidi stmeluje, ten smích, že jo, ten humor, to sjednocení na tom a to společné smání vlastně najednou mizí, jo, nebo se zmenšuje ty okruhy těch lidí, no.
0: Zmenšil se i prostor pro naší vizitku. Naprosto, musíme ji ukončit. Já se loučím s naším dnešním hostem, režisérem, dramatikem, scenaristou, ale také hercem Miroslavem Krobotem. Já velmi děkuji za vaši návštěvu.
1: Taky děkuji.
0: Ať se ve všem daří a od mikrofonu se loučí také Ondřej Cihlář. Loučíme se písní kapely Pink Floyd, Learning to Fly.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
5: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
4: Sněmovna má projednat prezidentské veto novely rozpočtového zákona 25. srpna, řekl to ministr a šéf poslanců motoristů sobě Boris Šťastný. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou, protože vrácené zákony nelze projednávat na mimořádné schůzi. Výkonná rada ODS ukončila členství předsedovi místní organizace strany v Praze 1 Filipu Dvořákovi. Potvrdila také, že ODS v Praze 1 i přes dřívější rozhodnutí oblastní rady postaví v první městské části v podzimních komunálních volbách kandidátku. Státy Evropské unie uzavřely politickou dohodu na přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku. Nové postihy musí 27. ještě formálně schválit. Počítají i se zákazem cestování do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině. A počasí odpoledne bude oblačno až zataženo, místy se vyskytne déšť, ojediněle také bouřky. Na severu a severovýchodě budou srážky četnější, večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy naměříme až 25. A více zpráv čtěte na iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám ze studia Vltavy přeje Dagmar Kopečková. Jsme s vámi i ve čtvrtek 23. července. Léto je v plném proudu a protože v letních měsících je gramofonová produkce ve světě do značné míry utlumená, určitě aspoň v oblasti jazzu, je to příhodná doba na to se ohlédnout za významnými deskami minulosti. A jednu takovou přinesl do dnešního vysílání také muzikant, hudební publicista a komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Na co se tento můžeme těšit?
2: Na jedno z prvních alb poměrně dlouhé série, dohromady jich je asi 12, jestli se nemýlím, možná ještě o něco víc, kvartetu pianisty Keese Jarretta z počátku 70. let. Ono právě ta působnost té sestavy je byla potom rozložena na celou tu dekádu. Je to tak řečený Jarrettův americký kvartet, to znamená, že na saxofon, tenor tedy, hraje Dewey Redman, otec Joshua Redmana, dnes velmi slavného, jednoho z nejpřednějších právě také hráčů na tento nástroj, na kontrabas hrál Charlie Hayden a na bicí Paul Motion. A ta hudba byla hodně specifická. Jarrett už měl za sebou ad jedna působnost u Charlesa Lloyda, kterou jsme si nedávno připomínali při příležitosti Lloydova koncertování v Praze před pár týdny. Potom úplně na tom přelomu 6. a 7. dekády působil s Milesem Davisem, především tedy ve studiu, ale občas i na koncertech. Tam se střídali s Herbiem Hancockem, Joe Zawinulem a Chickem Coreou. To byla taková silná čtyřka hráčů na ty klávesové nástroje, protože Davis už upřednostňoval elektrické piano. Zatímco tady v tomto kvartetu vesměs hraje Jarrett na normální dřevěné piano, ale k tomu všemu se ještě dostaneme, pojďme k té první záležitosti. Říkal jsem, že to je jedno z prvních alb, ano, je to druhá deska toho kvartetu a jmenuje se podle slavné dobrodružné knihy Roberta Louise Stevensona Tajúplný ostrov, čili Treasure Island.

0: Blue Streak, první skladba z alba Treasure Island, ze kterého pro nás hudební ukázky vybírá Ondřej Konrád. Vy jste říkal, že jde o nahrávku Jarrettova tak řečeného amerického kvarteta. Znamená to, že existovalo ještě nějaké jiné, třeba evropské?
1: Ano, právě evropské. Já ale ještě předtím, než se k tomu dostanu, tak se chci jenom omluvit. Já jsem řekl, to je úplný ostrov, ale samozřejmě to je Verneovka. Treasure Island je ostrov pokladů, to je ta známá pirátská záležitost. Steven znova slavná, mnohokrát mimochodem také sfilmovaná. A pak ještě jsem chtěl upozornit na to takové ty zvláštní zvuky, které se ozývají z těch nahrávek. Ono to zní trošku jako kdyby někde v té místnosti, kde jsou muzikanti, běhalo nějaké dotěrné štěně, ale to je sámky z Jarrett. To je bohužel jeho takový zvláštní zvyk. On se časem proměnil, tady to ještě takové docela veselé, ale ono to někdy tak zní poněkud zvláštně kňouravě, ale on prostě si zřejmě nemůže pomoci a při tom hraní vyluzuje různé zvuky. Někomu to vadí, ale většina lidí si na to zvykne, protože zase ty jeho nápaditost a vůbec celý způsob hry je prostě tak jedinečný, že se to od toho dá celkem snadno odstínit. No a teď k té otázce, ano, existoval zároveň evropský kvartet, který byl u nás velmi dobře známý, už protože jsme v Evropě, a ten tvořili s Keithem Jarrettem norští hudebníci, saxofonista Jan Garbarek a bubeník Jon Christensen a švédský kontrabasista Palle Danielsson. Ty desky, které oni vydávali u německé, čili také evropské společnosti ECM, byly velmi slavné, ale celosvětově, nejenom v Evropě. Album Belonging dokonce před dvěma lety úplně kompletně vlastně přetočil, nově nahrál Branford Marsalis. Další titul se jmenoval Vichitaitu. U nás mimochodem v Suprafonu licenčně vyšel krásné album, které se jmenovalo My Song. A taky se samozřejmě lišila trošku ta hudba. Zatímco ten americký kvartet byl postavený hodně nebo velmi často na takových rytmicky silných groovech a velké expresivnosti toho projevu všech čtyř členů, tak ta evropská verze byla poněkud mírnější, řekněme melodičtější, asi i trochu právě s tou skandinávským hudebním dědictvím, které právě do něho vnášeli Garbarek, Christensen a Danielsson.
0: Pojďme zpět k americkému kvartetu. Jakou další hudební ukázku jste pro nás vybral?
1: To je zvláštní věc, to jsou vlastně dvě věci. Nevím, co se míní tím prvním názvem nebo první půlkou toho názvu. Introduction, čili jako předehra, řekněme. Ale vychází ta věc, také se tak jmenuje, z indiánské hudební tradice, a to kmene Yaqui, čili Introduction Yaqui Indian Folk Song.

0: Pianista Keith Jarrett, posloucháme skladby z jeho alba Treasure Island. Vy jste přednedávnem, už jste to taky zmínil, v tomto čase tady povídal o nahrávkách Charlesa Lloyda, který zrovna vystupoval v Praze. Připomínal jste i Lloydův koncert v pražské Lucerně roku 1967, kdy byl v jeho skupině právě i Keith Jarrett. Čím pak Jarrett ještě prošel, než vznikl tento americký kvartet, který dnes posloucháme na Vltavě?
1: No, já jsem to vlastně už částečně říkal u toho Lloyda, on skončil někdy na tom přelomu 67-68 a potom dost často natáčel s Milesem Davisem, tehdy velmi činným a na takovém, nejenom, že to byl přelom dvou dekád, ale jeho jako umělecký přelom, protože on odcházel od toho čistě akustického jazzu k elektrickému, v podstatě jako vůdčí osobnost toho fusion jazzu takzvaného. A tehdy právě se Keith Jarrett, Herbie Hancock a Chick Corea, někdy taky Joe Zawinul, střídali na těch nahrávkách. To bylo, myslím, nejpodstatnější a to právě taky vedlo zase naopak k takovému kontrastu od té elektrické divočiny Davisovské, trošku zase se vrátit k akustické hudbě. Na jedné straně té emotivní v tom americkém kvartetu a takové, řekněme, trošku liričtější v tom evropském.
0: Pojďme zpět k hudbě, pokud se nepletu, poslechneme si titulní skladbu z alba.
1: Tak jest, Treasure Island, ostrov pokladu.

0: Keith Jarrett a titulní skladba z jeho alba z roku 1974.
1: A třeba říct, že tady tentokrát v tom kvartetu vystřídal kytarista Sam Jones Dewey-Redmana. Ten hostoval na téhle té jedné skladbě.
0: Nicméně později se Keith Jarrett k takové místy, jak jste zmínil, živelné hudbě už nevracel. Čemu se věnoval především?
1: No, nevracel se v takovémhle obsazení, věnoval se především tedy dvěma záležitostem. Jedna byla cesta těch solových koncertů, to začalo dvojdeskou ECM Keln koncert nahraný v Kolíně nad Rýnem, což byla deska, která měla obrovitánský úspěch. Byla to skutečně taky přelomová záležitost i celosvětově, protože jazzoví pianisté solová alba, solové koncerty celé dvouhodinové nebyli zvyklí dávat. Pak se to trošičku rozproudilo, ale do dneška to vlastně není moc obvyklé udržet pozornost publika takhle dlouhou dobu na jediný nástroj. Vlastně víceméně v takové jednolité improvizaci téměř je skutečně hodně náročné, ale Jarrett na tu kapacitu měl. No a druhá potom, řekněme, druhá cesta jeho byla hodně lemovaná mnoha a mnoha deskami, a to bylo to trio, kterému na začátku říkal Standards, protože hráli vlastně jenom ty takzvané jazzové standardy, posléze také už nejenom je, a to bylo trio s basistou Garym Peacockem a s bubeníkem, se kterým hrával Jarrett ještě právě u Charlesa Lloyda, Jackem DeJohnettem. Tak jsme je také mohli počátkem 90. let vidět v Praze v tehdejším Pakulu, takzvaném Paláci kultury, dnes Kongresovém centru.
0: Zpět ale k albu Treasure Island, co si z něj poslechneme na závěr?
1: Úplně na závěr je to věc, která by mě zajímala, musím to zjistit, jestli Sister Fortune, jak zní ta skladba, není ekvivalent toho, čemu se říká paní Štěstěna, protože ti piráti s tím znova dobrodružného románu vzývali. Ale jak říkám, nejsem si tím úplně jist, kouknu se, co mě poradí umělá inteligence.
0: Muzikant, hudební publicista a také komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád přinesl do vysílání dnešní výběr jazzové hudby. Děkujeme.
1: Taky díky.

0: Pianista Keith Jarrett a jeho album z roku 1974 Treasure Island, tedy Ostrov pokladů. Ve vysílání Vltavy dozněla skladba Sister Fortune. Jsme rádi, že čtvrtek 23. července trávíte právě v naší společnosti a budeme rádi, když tak budete činit i nadále.
1: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
2: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
1: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
2: Na Vltavě.
0: My se už za chvíli zaposloucháme opět do dalšího dílu Vltavských osudů. K jejím nejznámějším dílům patří dokumentární cyklus Manželské etídy, který začala natáčet v roce 1980. Film Marcela obdržel v roce 2007 cenu za nejlepší evropský dokument na Mezinárodním festivalu v Seville. René, portrét mladého zloděje, byl zase ověnčen cenou Evropské filmové akademie Prix Art 2008. Už za chvíli se tedy opět zaposloucháme do pětidílného cyklu rozhlasového vyprávění režisérky Heleny Třeštíkové. Na programu bude čtvrtá část, tak si ji nenechte ujít.

0: James Moody patřil k výrazným osobnostem moderního jazzu, saxofonista, který prošel érou bebopu a spolupracoval s Dizzym Gillespiem. V podání Jamese Moodyho dozněla ve vysílání Vltavy skladba Quincyho Jonese The Golden Touch.
1: Osudy.
0: Helena Třeštíková je filmová režisérka, autorka časosběrných dokumentů a kromě autorské tvorby působí i jako pedagožka na FAMU. Heleně Třeštíkové patří tento týden Vltavské osudy. Dnes nás čeká čtvrtá epizoda. Pořad připravila Marina Feltlová v technické spolupráci s Jitkou Špálovou. Příjemný poslech.

Já jsem vlastně vždycky dělala víc věcí najednou. Takže jsem měla roztočených 10 různých ženských osudů plus příběhy 20. století, kde jsme hodně pracovali s archivama, takže to byla taková nová zkušenost. Pro mě hrozně jsem se skamarádila s panem Čáslavským, který to byl úplně úžasný muž. Tomu se řeklo, potřebovala bych, jestli je natočený, já nevím, jak se stavěl ten a ten barák ve 20. století. A on řekl, no asi 3 minuty, ale špatně natočený. Prostě všechno, on byl hrozně přesně informovaný a ten scháněl senzační věci a byla úžasná práce. To bylo takový období, kdy jsem teda byla vlastně sama za sebe a všechno jsem si vyřizovala sama z televizí. A zároveň jsem pořád měla takovou tendenci jako zkoušet, jestli to, co mě přišlo tak hrozně zajímavý, ta časozběrnost, jestli bych nemohla dělat i nějaký z těch příběhů, který jsem třeba natočila předtím a byly jako dokončený. A takový zajímavý příběh byl jeden z těch 5 mladých delikventů, který jsme točili, se jmenovala René. A byl to člověk, který byl z těch, co jsme tam viděli, z těch kluků, teda určitě nejchytřejší a nejzajímavější. Když jsme dodělávali ten jeho film, tak zhruba v tu dobu, ten film už byl těsně před dokončením, já jsem byla na měsíc na nějaký takový stáži v Berlíně, no a tam mi volal můj muž, že jsme vykradený. A teď byl tady sám s dětma, že jo, já jsem, než jsem odjížděla, tak jsem jim zbalila kufříčky na školu v přírodě, kam měli jet. A teď Michal říkal, dveře máme vyvrácený a ty kufry jsou úplně rozházený, všechno z nich je vyházený, protože oni, ty zloději, potřebovali ty kufry a do těch kufrů nandali nějaký věci, no. No spousty docela takový, jako i nějaký moje oblečení a přehrávač na kazety VHS-kový a foťák a takovýhle věci, jako docela to bylo intenzivní, nějaký Michalův počítač, už měl v té době počítač jako jeden z prvních. A tak on to chudák řešil, já jsem byla v tom Berlíně, tak mi to bylo takový trapný, jo, dětem vykradli pokladničky. Když jsem se vrátila, tak asi týden na to Michal teda musel nechat předělat celý dveře u bytu, no hrozný. A týden poté přišel dopis od našeho hrdiny Reného, který psal opět z vězení a jenom, no, že zase asi 70 bytů, jako mu přišli, no a teda jeden z těch je ten váš, no. Takže to takhle napsal. Teď já jsem to teda šla říct tomu Michalovi, že teda vykradení, který on chudák takhle těžce odnes, takže za to může můj protagonista. A Michal mi tehdy řekl na to, máš dobrou pointu filmu. Tak jsem mu řekla tehdy, že to je teda opravdu gentlemanský říct tohle. No, takže jsme ten film dodělali s tím, že tam byl dopis, který mi René napsal z toho vězení, tím ten film končí. A furt jsem si říkala, ale to je tak zajímavý, jako to, co on udělal, teď to je opravdu nezvyklý. Toho člověka bych chtěla sledovat ještě dál. A tak jsem se rozhodla, že ho budu sledovat dál a že to budu dělat tak, že nebudu chtít od nikoho žádný finance, nic. A vždycky při nějakém natáčení, jak jsem měla rozdělaný teda ty další jako různé věci a teda projekt ženy a nějaký ty archivní věci, takže vždycky k tomu přihodím nějaký natáčecí den s Renem. A takhle jsme to dělali teda asi 15 let.

ukázalo se, že René teda ten osud jakože byl docela zajímavý a že on dovedl dobře mluvit a tak. No, takže tohle to pořád jelo. A ten projekt 10 různých žen, tak jsem chtěla, aby byly opravdu velmi různé, takže tam byla třeba zpěvačka Dagmar Pecková, potom třeba dáma, která dělala takovou organizaci na pomoc prostitutka, jmenovala se to Rozkoš bez rizika, takže jednak ta dáma, která to vedla, plus jsem si říkala, můžeme sledovat nějaký ty klientky. Pak tam byla žena, která zařídila vlastně takovej domov a výukový zařízení pro děti nějak mentálně poškozený. Potom lesba, to mi přišlo, že taky je zajímavý. Potom dáma, která dělá Sananim, což byla taková organizace pro pomoc závislým, a to jsem si říkala, že teda určitě tato dáma plus třeba nějaký dvě její klientky. Pak jsem si někde přečetla v novinách takový rozhovor s Bárou Basikovou, kde ona říkala, že ona v té době měla 4letý dvojčata a že ona je absolutní živitelkou rodiny a její muž je totálně v domácnosti, stará se o děti, o domácnost a ona živí rodinu. Tak mi přišlo, že to je takový neobvyklý případ, takže by to bylo taky zajímavý, takže Bára Basiková. No takhle jsem to dávala dohromady a to jsme točili těch asi 5 let. S tím, že do toho pořád průběžně byl ten René a pak následovalo to, co se v mém životě opakovalo, že se z některých těch příběhů, že se v nich pokračovalo, že se staly jako další projekty, další filmy. Ale mezi tím jsem pořád ještě zase v televizi se rozhodla prosazovat jiný projekt, protože jak jsem dělala ty manželské etídy, tak s těma lidma jsem tak jako s těma protagonistama víceméně pořád byla v kontaktu a tak jsem si říkala, teď vlastně proč je nesledovat dál. No, takže jsem to přinesla do televize, no tam ze mě opravdu už šíleli, že 10 filmů o ženách a teďka dalších 6 filmů. Pak nastalo to, že do televize nastoupila jedna moje kolegyně, která byla kdysi v krátkém filmu a byla to jedna z těch, co jsme společně zakládali na nadaci Film a sociologie, tak nastoupila jako dramaturgyně do televize. No a ty, když jsem to řekla, že manželský etýdy, tak ona jakože určitě to bude prosazovat a prosadila. Takže jsme začali manželský etýdy po asi 12 letech. To byla opravdu taková divoká doba, no, že jsem měla rozjetých více projektů. Ty etýdy, ty ženy, plus ještě do toho občas nějaký příběhy 20. století. Ale vlastně já si uvědomuji, že mě to prostě hrozně bavilo. Protože vím, že některý kolegové mi říkali, jako jak můžu furt něco dělám a nikde nejsou žádný výsledky. Jestli mě to nějak nevadí a mě to nevadilo. Prostě mi to nevadilo, mě to bavilo, těšilo. A to, že jako v jednu dobu jede víc těch projektů, tak mě vlastně taky nevadilo. Já jsem si vyvinula takový systém, že jsem po každém natáčecím dni se nechala udělat transkript, takže jsem měla takový přesný popis toho, co bylo natočeno a řečeno, že tam byly jak popsané různé dialogy, monology plus situace, tomu kódy už přestal filmový materiál a začalo se točit na různé digitální kamery. Za tu dobu jsme jich vystřídali, jak se pořád měnili ty systémy, tak jsme se i my museli jako přizpůsobovat různým technickým možnostem, které byly teda k dispozici. A vlastně mi to nevadilo a těšilo mě to, no. A bavilo mě to a tím, že jsem měla ty transkripty, tak jsem vždycky před natáčením si to mohla projet, jako připomenout si to, co vlastně jsme natočili a připravit se na další.

potom nastala taková dobrá chvíle. Bylo to v době, kdy jsem dokončovala ty projekty o ženách a natočila jsem v tom tématu drogově závislá. Byla tam terapeutka a její dvě klientky, tak ten se vyvinul tak, že terapeutka v průběhu doby přestala chtít s náma natáčet. Jedna klientka dokončila léčbu a zmizela v Americe a jedna klientka nedokončila léčbu a zmizela v Praze. A já jsem si říkala, že teda tu, co zmizela v Praze, zkusím najít, což se podařilo. A byla to Katka, s kterou jsme teda natočili, tak jak bylo domluveno po těch 5 letech, film, který se jmenoval V pasti. A ten film viděla jedna dáma, která byla vlastně v takový soukromý producentský společnosti jménem Negativ, tak ten film V pasti viděla její dcera ve škole a nějaký o něm vyprávěla a nadšeně. A ona si nějak říkala, no, co kdybychom se s tou Třeštíkovou nějak dali dohromady a zkusili udělat pokračování Katky. A tak jako zavolala a setkali jsme se s producenty, což byla tato dáma jménem Kateřina Černá a její kolega Pavel Strnad. A ten Pavel Strnad, toho já jsem znala už nějakou dobu před tímhletím setkáním, jsem se ho jednou ptala, jestli by nechtěli produkovat taky dokumenty. A on říkal, ne, dokumenty, nikdy ne. No a teď jsme se jako

těch manželských etud, což byla dáma jménem Marcela, který zemřela dcera. Takže to byl takový jako příběh, teda už vystavěný. Takže to, jak jsme se setkali kvůli Katce, tak nakonec skončilo tam, že jsme udělali nejdřív film Marcela, potom film René a teprve potom film Katka. A oni teda po té nejistotě a hrůze z tašky plný VHSek a toho, jak ten Pavel křičel, že dokumenty nikdy, tak pak pookřáli oba, protože oni jednak teda produkovali, to znamená, že ubrali člověku spousty práce, který jsem předtím dělala sama a přeprodukovali i hraný filmy, tak měli lidi na kontakt se zahraničníma festivalama, kam ty filmy posílali. No a poslali film Marcela do Sevily na takový festival dokumentárních filmů, kam jsem teda jela a on ten film to tam vyhrál. No tak to myslím, že jako jim přišlo, že teda to je zajímavý, tak to dobře začalo. To jsem měla radost, to bylo samozřejmě takový nečekaný, krásný. A potom druhý v pořadí byl René, který ho vybrali mezi 10 filmů Evropské filmové akademie v kategorii dokument a ten René to vyhrál. To se předávalo v Kodani a my jsme tam jeli všichni společně a v té době to, že jsme to vyhráli, jsme se už dozvěděli předem, to byl nějaký jiný systém a tak jsme tam jeli v takové euforii a vzpomínám si, že ten den, co večer mělo se přebírat ty ceny, tak jsme šli ještě se podívat, tam byl takový jako park, něco jako naše Matějská, ale takový stabilní. A tam byla taková jízda smrti na takovém tobogánu šíleným. A oni řekli, že když se dějou takovýhle věci v našem životě, že tohle to musíme zkusit. No já si myslela, že umřu. To bylo něco šílené, to bylo tak, že jste tam chvílema hlavou dolů. No. Ale jak jsem si říkala, když přežiju tohle, tak už všechno. Takže jsem to přežila, no a večer jsme tam dostali cenu a myslím, že to teda hrozně pomohlo všem dalším projektům, že tyhle ty dvě aktivity, cena v Seville a potom, ono se tomu říká Evropský Oscar, tak to mě hrozně potěšilo a hrozně pomohlo. No a Katka potom dostala Českýho lva, takže tím ta spolupráce s negativem byla stvrzená a od té doby dělám všechno s negativem.

projektu Manželský etýdy potom vznikl film pro kina, který se jmenoval Marcela a byl to osud zachycený jedný z protagonistek Manželských etýd. A to vzniklo v době, kdy my jsme točili vlastně po té první etapě, která byla v 80. letech, ještě druhou etapu, která se teda podařila prosadit někdy v roce 99 v televizi. No a když jsme končili tu druhou etapu, tak v příběhu Marcely nastala taková teda šílená situace. Prostě mi zavolala jednou, že její dcera Ivana nepřišla večer domů a že ona vůbec neví, jako kde by mohla být. Oni totiž byli vystěhovaní z Prahy do Českého Brodu a Ivana v té době pracovala v Praze a jezdila vždycky vlakem do práce a z práce nepřišla. A teď poměrně dlouhou dobu se jaksi zkoumalo, kde by mohla být. Vědělo se, že z práce odjela a pak jako nic dalšího. A my jsme měli vlastně už ty manželské etýdy téměř před koncem a měla být taková projekce pro novináře, že teda bude pokračování manželských etýd a taková vlastně tiskovka. A v ten den ty tiskovky, já jsem měla ještě nějaké povídání v rozhlase a jela jsem metrem a vylezla jsem, to si přesně

pamatuju na muzeu z metra. V tu chvíli telefon Marcela a Ivana je mrtvá. Srazilý vlak a já jdu skočit z okna. A teď já tam s tím mobilem a jako mám jít do rozhlasu a teď já jsem si říkala, já prostě nemůžu teď jako ten telefon položit a nechat to. A tak jsem začala tak jako hučet, Marcelo, máš ještě Tomáše, ne, ty nemůžeš prostě teďka skákat z okna, co to je za blbost. Prosím tě. A teď jsem furt mlela a ty máš přece nějaký léky, že jo, nějaký antidepresiva máš. No mám, hele, tak teď prosím tě jdi a vem si je, prosím tě okamžitě jdi. Hele, teď mi říkej, jako jestli jdeš do kuchyně a jdeš si vzít ty antidepresiva, takovýhle, ten kdyby někdo mě pozoroval a poslouchal, jako co melu do toho telefonu, tak by si myslel, že jsem asi plnej magor. No a teď jsem viděla, že to má nějakou kamarádku v tom Brodě. No, nevím, jak se jmenovala, Marta. Prosím tě, kde je Marta? Nemohla bys jí zavolat? Já teďka to přeruším a zavolám ti za chvilku, ty zavolej Martě, ať přijde, jo? Tak jsem to přerušila, za chvilku volám. Tak co, přijde Marta, jo? Přijde. Ona nějak bydlela poblíž. Jo, už zvoní. A teď já jsem, hele, dej mi Martu, tak říkám, Marto, prosím vás, šílená situace, musíte do Marcelo hlídat, ona by mohla udělat nějakou šílenou blbost, jo? A pak zase jsem si vzala Marcelu, no zkrátka z toho metra muzeum až do vchodu do rozhlasu jsem takhle mluvila a Marcela teda slíbila, že nic neudělá a druhý den jsme tam jeli, aby jsme to natočili a musím vám říct, že teda to jako byl jeden z nejšílenějších zážitků jako mýho života, protože vidíte člověka, který se po 14 dnech nervů, který ona měla, že ta Ivana prostě nebyla, nevědělo se, tak se dozví, jako jak to dopadlo, že jí srazil vlak a teď vám říká, že se to dozvěděla tak, že někdo zazvonil za dveřma policajti a no, tak ona je pustila dál a oni jí řekli, že jako vyšetřujou případ zmizení Ivany Haverlandové a ona, jo, jo, to je moje dcera, no. A oni vytáhli fotku mrtvý dívky sražený vlakem a řekli, je to vaše dcera. A ona řekla, je. Oni ještě ukázali něco, že měla na krku nějaký přívěsek. Je to přívěsek vaší dcery? Je. A řekli, dobře, tak jo, tak děkujem za, tady nám to prosím vás podepište vaše svědectví a odešli. Odešli a ona mi volala. A tak jsem si říkala, že jako je třeba trošku jí pomáhat. No. Tak to bylo takový intenzivní období, kdy jsem jí tak jako volala furt a ještě tu její kamarádku jsem obvolávala, aby jí teda sledovala, aby se něco nestalo. No. A přesto tam takový pokus nějaký byl. No a v této situaci vlastně jsem se dala dohromady s producentama z producentské společnosti Negativ a dohodli jsme se, že teda z toho prvního a druhého dílu uděláme film a dotočíme tady tento příběh s její dcerou a uděláme z toho film.

Když jsem dělala cyklus ženy na přelomu tisíciletí, tak vlastně jedním z těch filmů byl film o narkomance Katce, který jsme dokončili tak, jak tehdy všechno bylo naplánováno, a jmenoval se to V pasti. A potom, když to promítali v televizi, tak ten film měl ohlas velký, a to jsem už říkala, že vlastně producentka společnosti Negativ, tak mi říkala, že její dcera o tom mluvila, že to je vlastně strašně důležitý téma a že to může lidi odradit, aby neskoušeli vůbec fetovat. Takže jsme se domluvili, že ještě natočíme pokračování toho příběhu, a tak vznikl film Katka, který je asi jeden z takových nejproblematičtějších mých filmů, protože je to vlastně o tom, jak se nedaří překonat závislost. A přitom vlastně úplně první natáčení bylo s dívkou, která byla v terapeutické komunitě a tvrdila, že už se nikdy k drogám nevrátí. Pak to nedodržela a pak to opakovala ještě v průběhu našeho natáčení několikrát. Pak zjistila, že je těhotná a porodila dcerušku. Tak jsem doufala v pozitivní konec a zase se to nepovedlo. To byl jeden z nejhorších momentů v mý natáčecí kariéře, kdy mi zavolala, že asi 10 dní po porodu byla se svojí dceruškou v takovém kojeneckém ústavu a odtamtud měla jít do takové komunity pro matky s dětma, matky, které byly narkomanky, narodili se jim děti a oni přestali, tak aby se nějak nasměrovali do normálního života. To všechno bylo domluvené, bylo to před tou Katkou, a ona mi zavolala, že utekla, že tam tu dcerušku nechala a vlastně znova najela na tu stejnou dráhu narkomanskou. Takže to vlastně končí špatně. A jednak teda přitom jsme speciálně v té druhé části natáčeli v různých skvotech, kdy se pohybujete v nejpříšernějším svinstvu, jaký si dovedete představit, včetně jako různých odhozených stříkaček v takových vybydlených různých prostorách, kde to ještě ke všemu šíleně smrdí, což teda ten film nezprostředkuje, ale na nás to doléhalo a vlastně taková deprese. Takže jsem potom, když ten film byl hotov, tak jsem zažívala velmi různorodý reakce. Jako byly lidi, kteří mi říkali, že jsem teda vlastně hyena, že takhle sleduju někoho, kdo se tak potácí v hrozný hrůze. Tak já jsem, jako říkala, já jsem se snažila na tu Katku působit pořád v průběhu doby, kdy jsem s ní byla v kontaktu, ale to jsem netočila. Ten film není o mně a o tom, co já jí radím. Takže jako velká kritika, ale zároveň zase taková druhá zpětná vazba byla, že ten film se hodně pouštěl a pořád pouští na školách a že ty reakce jsou takový, že ty žáci, myslím si od nějaký 7. třídy, že to pouštějí a pak na středních školách, takže říkají, že teda je to opravdu odradilo, že teda když tohle viděli, takže nikdy, tak to je zase takový pozitivní. Tak musím říct, že jsme při tom natáčení zažili opravdu dramatické chvíle i takový různý rvačky mezi narkomanama a tak. Vzniknul film, který já teda pevně doufám, může lidi odrazovat, a to beru jako určitou hodnotu, i když dívat se na to je teda hrozně těžký.

Když jsem začala spolupracovat s producentskou společností Negativ, tak jsem se s nima dohodla, že bych strašně ráda pokračovala ještě v projektu Manželské etídy, z kterého v té době byly dva díly. Jeden vlastně z těch 80. let a potom jeden, který jsme pak navázali asi po 12 letech. A já jsem jim říkala, že bych ráda pokračovala i v tom televizním tvaru, tak oni souhlasili a teď jsem navrhla producentům, jestli by nešlo, že bychom točili tak, že by to vlastně obsáhlo 50 let a že bychom z těch jednak 4 dílů televizních plus dotáček udělali, potom sestříhali zhuštěných 6 filmů, hodinu a půl nebo hodinu 40, o životě běžných lidí v průběhu 50 let. No a oni to zatím vzali, takže to vypadá, že možná tahle ta moje idea se naplní. Tak to bych byla docela ráda, protože mě na těch manželských etídách vlastně nejvíc baví to, že jsou to zaznamenané příběhy opravdu běžných, normálních lidí, s kterými jsme se setkali jenom, že v určitou chvíli přišli na matriku si zadat termín svatby, protože hodně dokumentů vzniká, nebo většina, takže je nějaký prvotní základní téma, ale tady nebylo nic, prostě normální lidi. Takže si říkám, že by to mohl z toho být takový zajímavý projekt a mám docela radost, že ještě nekončím.

0: Po absolvování střední umělecké školy absolvovala také dokumentární tvorbu na FAMU a už jako mladá dokumentaristka se začala zaměřovat na časosběrnou metodu, kdy své protagonisty sledovala v průběhu mnoha let. Za své dokumenty získala řadu domácích i mezinárodních ocenění. Heleně Třeštíkové patří tento týden Vltavské osudy. Slyšeli jsme čtvrtou epizodu. Pořad připravila Marina Feltlová v technické spolupráci s Jitkou Špálovou. Odvysílané díly najdete všechny k poslechu na našem webu vltavarozhlas.cz a pátou, tedy závěrečnou část, vám nabídneme opět zítra. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Sněmovna má jednat o vetovaném zákonu 25. srpna. Zahraniční přepravní společnosti pozastavily námořní dopravu do ukrajinských přístavů. Kapela Monkey Business slaví 26 let na hudební scéně. A bude oblačno až zataženo, místy se vyskytne déšť, ojediněle také bouřky. Odpolední teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 25. Sněmovna má projednat prezidentské veto novely rozpočtového zákona 25. srpna, řekl to ministr a šéf poslanců motoristů sobě Boris Šťastný. Petr Pavel své včerejší veto zdůvodnil mimo jiné tím, že podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují. Na jeho prolomení potřebují nejméně 101 hlasů, koalice jich má 108. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou, protože vrácené zákony nelze projednávat na mimořádné schůzi. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka z motoristů sobě se dnes účastní pietního aktu na moři u chorvatského Splitu. Slavnostním kladením věnců uctí památku 4 Čechů, kteří tam v červnu přišli o život, když se plachetnice, na které pluli, srazila s dopravním katamaránem.
2: Během té návštěvy se seznámíme s detaily té nehody, ale do toho vyšetřování naše delegace určitě vstupovat nijak nebude.
3: Petr Macinka připomněl, že s chorvatskou agenturou, která má na starosti objasnění příčin srážky lodí, komunikují odborníci z námořního úřadu ministerstva dopravy. Trosky plachetnice, která vezla na palubě osmičlenou českou posádku, zůstávají na dně moře a pokračuje se v přípravách na její vytažení. Kdo je za nehodu odpovědný, vyšetřuje chorvatská policie, která je také v kontaktu s českými kolegy. Po výslechu členů posádky dopravního katamaránu příslušný soud ještě koncem června pustil z vyšetřovací vazby prvního důstojníka. Ten je teď vyšetřován na svobodě kvůli podezření, že zavinil nehodu z nedbalosti. Ze Splitu Tea Veseláková, Český rozhlas.
0: Rusko už druhým týdnem pokračuje v intenzivních vzdušných útocích na přístavy a lodě v Oděské oblasti. Zahraniční majitelé nákladních lodí proto námořní dopravu do těchto přístavů pozastavili.
4: Rusko dnes v noci a dopoledne balistickými i jinými raketami a nepilotovanými letouny útočilo na černomořské pobřeží Ukrajiny. Ukrajinský ministr zemědělství Taras Vysocký, citovaný agenturou Ukrinform, řekl, že kvůli zhoršené bezpečnostní situaci se společnosti provozující nákladní lodě rozhodly plavby do přístavů v Oděské oblasti pozastavit. Ukrajinská vláda podle jeho slov žádná omezení nezavedla. Stabilní fungování mořského koridoru je otázkou národní bezpečnosti a vláda hledá řešení, jak mořeplavbu obnovit, dodal ministr zemědělství. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Kapela Monkey Business slaví 26 let na hudební scéně. Kromě živých vystoupení chystá i nové album. To bude v češtině a láká na spolupráci se známými jmény.
5: Kapela Monkey Business vznikla v roce 1999. Dnes jde o jednu z nejúspěšnějších českých kapel posledních 20 let. Pop-funkové písně sázejí na hlasy Matěje Ruperta a Terezy Černochové. 26. výročí oslaví Monkey Business koncertem v areálu 7 v pražských Holešovicích. Namísto velké show s bohatým vizuálem slibují návštěvníkům intenzivní zážitek zaměřený na hudbu a energii kapely. Na podzim plánují vydat nové album, druhé v češtině. Hostovat na něm bude třeba Petr Marek z kapely Midi Lidi nebo Martin Pošta, původní zpěvák skupiny Laura a její tygři. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Hudbu, workshopy, kinoprojekce, ale taky španělskou a chilskou gastronomii nabídne čtyřdenní festival Colores, který dnes začíná v Olomouci. Akce bude hostit například letní kino, areál arcidiecézního muzea nebo Horní náměstí, kde se uskuteční páteční gala večer flamenka.
6: Gala večer flamenka bude na Horním náměstí v podání špičkových španělských umělců. V sobotu se představí symfonický orchestr studentů z Chile. Závěrečný koncert bude patřit klasické, popové, jazzové i současné hudbě. Program je na webu akce. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, místy se vyskytne déšť, ojediněle také bouřky. Na severu a severovýchodě budou srážky četnější. Večer bude ale od jihozápadu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 25. A více zpráv čtěte na iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková. Máme aktuálně 5,5 minuty po 12. hodině, což znamená jediné. Je tady další díl našeho letního projektu To byl můj film. A se mnou je ve studiu Tomáš Pilát. Hezký den.
2: Hezký den.
1: Tomáši, tento týden se věnujeme československé kinematografii v době po druhé světové válce. Jde o dobu, která přinášela i na poli našeho filmu dramatické změny. A my se dnes dostáváme konkrétně do roku 1948, který rozhodně nebyl nudný. O čem konkrétně budeme mluvit?
2: Nebyl nudný a my budeme mluvit o situaci a poměrech, které u nás tehdy na filmovém poli panovaly, o tom, co přinesl komunistický převrat v únoru 1948, taky o tom, v jakém psychickém rozpoložení naši filmaři tehdy tvořili. Nebylo jim co závidět. Řekneme si, že možná paradoxně patřili roky 1948 a 49 v té naší kinematografii k těm zajímavým. No a samozřejmě si připomeneme některá zásadní díla, která měla v tomto roce, v tomto neblahém roce premiéru, a už teď můžu nalákat, že budeme mluvit například o snímcích Bílá tma, Krakatit anebo Železný dědek, což jsou opravdu skvostné anebo alespoň důležité počiny našeho filmu roku 1948.
1: To bezesporu jsou tolik nástřel dnešních témat, pustíme se do nich už za okamžik.

0: Josef Martin Kraus, jeho švédský tanec nám zahrál klavírista Konstantino Mastropremiano. A my si v rámci našeho projektu To byl můj film budeme dnes s Tomášem Pilátem povídat o roce 1948. Zatím jsme řekli, že tenhle rok patřil v naší kinematografii rozhodně k těm zajímavým. Jaká byla situace na poli československého filmu?
1: Tak tenhle rok provázel, co se týče filmu, ale pochopitelně nejenom, zásadní zlom, a to v dohledu politické moci na tvorbu. Ono by se mohlo zdát, že filmový průmysl navazoval na poválečný rozvoj, studia byla stále vytížená, vznikalo poměrně hodně filmů a stát investoval do filmové výroby, ale ve skutečnosti se během jediného roku opravdu definitivně změnily smysl a směřování československého filmu. Z toho uměleckého odvětví, které si po válce chvilku zachovávalo určitou názorovou pestrost, se začal stávat nástroj komunistické propagandy. Bylo to plíživé, ale v zásadě docela rychlé a komunisté neponechávali nic náhodě, i když se tvářili alespoň zpočátku jako milovníci dobrého umění. Ovšem, co se jim nehodilo, začali systematicky potlačovat. Trvalo to chviličku, ale nakonec to bylo tažení pro ně úspěšné a pro československý film hodně zdrcující.
0: Nicméně kinematografie byla znárodněná už od roku 1945, takže můžeme říct, že cesta k ovládnutí filmu státem, tedy komunistickým režimem, byla o to jednodušší. Ne?
1: Byla o to jednodušší už v roce 1945. Převzal stát, jak jsme řekli, zásadní filmové podniky, například Barrandovská studia, distribuční společnosti a taky kina. A bylo to i o to jednodušší, že už od roku 1945 a ještě silněji od roku 1946 měli komunisté vlastně zajištěny všechny důležité posty a odvětví důležitá k ovládnutí státu, a to včetně těch kulturních. Zpočátku to ale nevypadalo ještě tak zle, alespoň nějakou dobu. Pořád tady byla jakási pluralita tvůrčích názorů. Na filmech spolupracovali lidé i různých politických názorů a vznikala díla velmi rozdílného charakteru, od psychologických dramat až po komedie. Filmaři ještě doufali, že státní financování odstraní komerční tlak a umožní vznik náročnějších filmů, takže někteří ti filmaři vlastně vítali to zestátnění československého filmu, a jen málo kdo si dokázal ještě v té době představit, jak silně bude náš film podřízen politické moci. Po únoru 1948 se to v zásadě velmi rychle změnilo. Během několika týdnů ty důsledky se dostavovaly postupně, ale o směřování v zásadě všeho ve státě už nebylo pochyb. Cesta zpátky byla důsledně odříznutá, a to i za použití násilí, personálních čistek, vyvolávání strachu a tak dále a tak dále. A týkalo se to pochopitelně i československého filmu.
0: A co se tedy konkrétně po tom únoru 1948 všechno měnilo?
1: Nové vedení komunistické strany si uvědomovalo mimořádnou sílu filmu, stejně jako za protektorátu Němci, tak i komunisté si to uvědomovali. Tehdy ještě neexistovala televize, rozhlas neměl obrazovou působivost, takže vlastně kino představovalo médium, které bylo nejmasovější. Každý týden navštěvovali kina 100 000 diváků a komunisti toho samozřejmě chtěli využít, takže film dostal nové úkoly, a totiž vychovávat socialistického občana, podporovat budování nového režimu, vytvářet nové hrdiny, což byly, jak víme, dělníci, zemědělci, straničtí funkcionáři, a naopak označovat nepřátele státu.
0: A jak na tuhle situaci reagovali tvůrci? Jak se změnilo vlastně jejich postavení a hlavně tedy jejich nezávislost?
1: Zásadně. Pro režiséry, scénáristy i dramaturgy nastalo období veliké nejistoty. Vlastně nikdo přesně nevěděl, co bude dovoleno, co už nebude povoleno. Rozhodující totiž přestala být kvalita scénáře, ale jeho ideová správnost. Takže začínaly první prověrky zaměstnanců, měnilo se vedení Barrandova a do funkcí přicházeli politicky spolehliví lidé. Čemuž se mnozí tvůrci snažili přizpůsobit, což se ovšem dá pochopit, protože film bylo vlastně to jediné, co uměli a chtěli dál pracovat. Pravda, někteří byli přesvědčenými komunisty, změnu vítali, jiní věřili, že půjde jen o přechodné období, a další raději mlčeli, to taky známe, aby mohli dál pracovat. Ale v zásadě jen málo kdo si tehdy dokázal představit, že ta ideologická kontrola bude v následujících letech ještě sílit. Jinými slovy, to, co přišlo, si nepředstavovali ani v divokých snech.
0: Tolik tedy reakce tvůrců, jak na tom byli ale herci?
1: I herci, alespoň mnozí z nich, stáli před složitým rozhodováním. Slavné prvorepublikové hvězdy se ocitly náhle v podezřelé situaci nebo v podezřelé pozici, tedy ti, kteří nebyli odstaveni kvůli smyšleným obviněním už po válce, takový taky byly, a byly spojovány s buržoázní kulturou v uvozovkách nebo s populární komerční zábavou, taky tedy v uvozovkách, ale byly to oficiální komunistické termíny. Někteří herci vstupovali do KSČ nebo veřejně podporovali nový režim, jiní se snažili zůstat stranou politiky, ale existovali i umělci, kteří byli postupně vytlačováni z významných rolí. To byli ti, kteří se vlastně nechtěli přizpůsobit nebo chtěli nadále tvořit svobodně. Takže například Oldřich Nový, Aděna Mandlová, Nataše Golová, Hrálůst Chránil a z hudebníků třeba R.A. Dvorský, což byla velká postava československé hudby, ale taky československého filmu za první republiky a za protektorátu, se R.A. Dvorský a jeho Big Band objevil v mnoha filmech a ty filmy vysloveně rozzářil svou hudbou právě R.A. Dvorský. Ten strach, o kterém jsem mluvil, nevycházel pouze z možnosti zákazu práce, ale po únoru 1948 začaly, jak už jsem zmínil, politické čistky ve všech kulturních institucích a nikdo si nemohl být jistý svou budoucností. Tyhle čistky pak vyvrcholily v následujících letech 49 a 52 a mnohdy šlo doslova o krk.
0: A když je tedy řeč o tom strachu, který na filmaře dolehl, své v tom určitě sehrála i cenzura, která se radikálně měnila, je to tak?
1: Je to tak, cenzura sice existovala už dřív, to víme, mluvili jsme o ní už za první republiky, vlastně už za Rakouska-Uherska, když česká kinematografie vznikala, ale po únoru 1948 dostala úplně jinou podobu. Scénáře tak procházely vlastně od svého vzniku několika stupni schvalování. Kontrolovalo se téma, kontrolovaly se postavy, figury, kontrolovaly se samozřejmě dialogy, kontroloval se taky závěr filmu. Na to si komunisti velmi potrpěli, aby ten závěr byl podle jejich představ optimistický a prorežimní. A tudíž tedy celkové ideové vyznění toho filmu. Nestačilo už, aby ten film nebyl proti režimu, ale očekávalo se, že bude aktivně ten režim podporovat. No a tak se stalo taky, že několik projektů nebo mnoho projektů bylo zastaveno už ve fázi výroby a vlastně už se k ním filmaři nemohli nikdy vrátit.
0: Říká Tomáš Pilát v dnešní živě vysílané hodince našeho projektu To byl můj film. My se za chvíli do roku 1948 opět vrátíme.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Americká zpěvačka Cassandra Wilson vás provází čtvrtečním vysíláním v Vltavě 12 hodin, téměř 22 minut. Stále jsme v souvislosti s historií naší kinematografie v roce 1948. My jsme před hudbou zmínili vratké pozice filmových tvůrců po únorovém komunistickém převratu v Československu v roce 1948. Nicméně v nové situaci se ocitli i distributoři a kinaři. Jak režim dohlížel na ně?
1: Ocitli se opravdu v těžké situaci a o tom se málo mluví dnes. Všechna kina byla státní už od roku 45 a po roce 48 ještě pod mnohem větším dohledem, takže vlastně stát mohl přesně určovat jednak, co se bude promítat, v jakém pořadí se ty filmy budou nasazovat, nezáleželo na datu premiéry, ale na tom, jak ty filmy byly pro ten režim důležité. Jak dlouho se jaký film bude promítat, stávalo se, že třeba jeden film byl uveden 2-3 dny a šel takzvaně z kin pryč. A i kolik kopií, který film dostane, to znamená, v kolika kinech najednou budou ty filmy uvedeny. Takže taky některé filmy se promítaly v jedné, ve dvou kopiích, ve dvou kinech v celé republice, protože byly třeba pro režim méně pohodlné. Vedoucí kin dostávali závazné distribuční plány. Se plánovalo, že pětiletky. Mnohé projekce byly povinně doplňovány filmovými týdeníky, které přinášely propagandistické zprávy o budování socialismu, o pracovních úspěších a o politických projevech vysokých činitelů. Kinaři měli zároveň organizovat hromadné návštěvy podniků, což je velmi zajímavé, škol nebo závodních kolektivů, a úspěch filmu se tak neměřil jenom zájmem diváků, ale i tím, zda splnil politické zadání. A podle toho se pak taky určovalo, jak dlouho bude promítán v těch kinech. Tady se nabízí připomenout některé osudy prvorepublikových hvězd, které skončily například jako kinaři na pozicích, kde si na ně stát dohlédl, ale oni byli v zásadě tedy ve svém ranku nebo ve svém oboru. Uvedu jeden příklad za všechny, mě oblíbenou herečku Zitu Kabátovou, která po období, kdy se živila retušováním a kolorováním fotek, poté hrála v několika divadelních souborech, v 70. letech pracovala právě jako kinařka. Například v pražském BIU Illusion. A tady dělala nejdříve pokladní a později vedoucí kina. A často na to vzpomínala, nebo já jsem s ní o tom často mluvil, já jsem měl totiž možnost s ní ještě za jejího života několikrát mluvit, a to ještě i v nemocnici v Motole, kde byla poměrně dlouhou dobu předtím, než zemřela. A Zita Kabátová na mě vždycky působila jako člověk, který si nestěžuje, na všem hledá vlastně to dobré, a tak viděla spoustu pozitivního vlastně i na své práci kinařky. Ona měla ráda lidi, ráda se s lidmi setkávala a jako kinařka se pochopitelně s těmi lidmi setkávala vrchovatě, což jí vyhovovalo, takže zase si našla to dobré na celé té věci. No a k tomu všemu měla úžasný smysl pro humor, takový suchý anglický, řekl bych, humor, který mně se velmi líbil, takže ty debaty s ní byly vždycky i velice vtipné.
0: Vraťme se zpět k filmu. Jaké filmy se tedy tehdy nakonec v tomhle roce do kin dostávaly?
1: Tak jak jsme řekli, ten rok byl ještě přechodový, takže do kin přicházely filmy, které se připravovaly ještě před únorem 48 a nenesly tak výraznou propagandistickou stopu. Ale současně se rozbíhala výroba děl odpovídajících už té nové ideologii. Naplno se tenhle obrat potom projevil v letech 49 až 51, kdy vznikly první velké budovatelské filmy a socialistický realismus se stal vlastně závaznou metodou filmové tvorby. Takže z dnešního pohledu se může zdát překvapivé, jak rychle se většina filmového prostředí tomu novému režimu přizpůsobila, ale musíme vzít úvahu kontext té doby. Po válce byla společnost vyčerpaná 6 lety okupace, mnoho lidí věřilo, že socialismus přinese spravedlivou společnost, no a zároveň alespoň u části lidí existoval obdiv k Sovětskému svazu jako k jednomu z osvoboditelů. A jak jsme řekli, málo kdo dokázal odhadnout, jak tvrdě bude ten kulturní život v následujících letech řízen. A samozřejmě nejen kulturní, vedle skutečného přesvědčení taky hrála roli obava o práci, existenční jistoty a o budoucnost. Takže ve filmovém systému nebylo snadné pokračovat bez loajality k novému vedení. I to naši lidé znali z období protektorátu.
0: Tohle vedení řízené státem, ale už v roce 1948 a možná i dřív, brutálně zasahovalo do filmu, ať už rozpracovaných nebo chystaných. Je to tak?
1: Ano, rychle, důsledně a jak jsi řekla, brutálně. Nešlo jen o to, že se měnily plány budoucí výroby, komunistický režim začal zasahovat i do filmů, které už byly natočené a rozpracované, a ty formy byly následující. Tím nejtvrdším zásahem bylo úplné zastavení natáčení. Pokud se novému vedení zdálo, že film neodpovídá novým ideologickým požadavkům, tak se prostě ta výroba přerušila. Někdy byl ten projekt zrušen definitivně, jindy musel projít rozsáhlými úpravami. Častější bylo přepracovávání scénářů, dramaturgové dostávali pokyny zdůraznit kladné dělnické nebo lidové postavy, odstranit nebo oslabit postavy podnikatelů, živnostníků nebo aristokratů, změnit motivaci, jednání hlavních hrdinů, doplnit dialogy politickým podtextem a často se měnil, taky už jsme to tady zmínili, závěr filmu. Jestliže původně končil otevřeně nebo tragicky, tak musel být přepsán tak, aby vyzněl optimisticky a podporoval takzvanou novou společnost. No a dál u filmů, které už byly natočeny, se přetáčely celé sekvence, což znamenalo nové dialogy, zase jiné zakončení, odstraňování některých postav, doplnění scén, které měly vysvětlit správný ideologický postoj. No a časté byly zásahy ve střižně, kdy se vyhazovaly náboženské motivy z těch filmů, příliš pesimistické pasáže, společenská kritika, která mohla být vyložena jako kritika nového režimu a dialogy, které připomínaly demokracii první republiky nebo západní orientaci Československa. A naopak se do těch filmů vkládaly nové komentáře nebo nové titulky. Některé filmy nebyly dokončeny, ale nedostaly se vůbec do kin, tak přišli do takzvaného trezoru, to je ten vyhlášený trezor československého filmu, který pak začal fungovat v této době a pak fungoval i v době normalizace, a nebo byly odloženy na neurčito, nebo se dostali do kin třeba po 20 letech. To se dělo častěji v 50. letech, ale první případy se objevily už potom v roce 48. A režim zasahoval samozřejmě i do samotných štábů natáčecích, takže se stávalo, že režisér byl během výroby odvolán, že scénář převzal jiný scénárista, nebo že dramaturg dostal politického dohlížitele, a taky, že vedoucí výroby byly nahrazováni stranicky prověřenými pracovníky, čímž se měnila nejen podoba filmu, ale často taky atmosféra při natáčení přímo na place.
0: A mohl bys nám říct nějaké konkrétní příklady?
1: Určitě. Jedním z těch prvních výrazných případů byl film Bílá tma režiséra Františka Čápa. Ačkoliv byl dokončen ještě v roce 48, tak se stal terčem ostré kritiky za údajný pesimismus a nedostatek socialistického optimismu. František Čáp byl následně vystaven silným politickým útokům a zanedlouho odešel z československé kinematografie. Podobně dopadl i film Křižovatka Jiřího Slavíčka. Po únoru byl kritizovaný jako ideově nevyhovující a jeho uvedení provázely výrazné zásahy i negativní kampaň.
0: Povídáme si s Tomášem Pilátem a v rozhovoru budeme pokračovat za okamžik.

0: Mládí, dechový sextet Leoši Janáčka. Jeho první část nám zahráli Jindřich Pavliš a Belfiato Quintet. V rámci našeho vltavského projektu To byl náš film. Dnes s Tomášem Pilátem mapujeme situaci v československé kinematografii roku 1948. Tomáši, můžeš některý z filmů tohoto období, kdy se poměry v naší kinematografii poměrně dramaticky lámaly, označit jako film, který byl v uvozovkách ten tvůj?
1: Rád. Některé ty filmy měly to štěstí, že tím mnohaúrovňovým procesem schvalování propluly celkem, řekl bych, bez ztráty kytičky, nebo ty ztráty byly malé. Konkrétně zmíním filmy Krakatit, Bílá tma a s velkou rezervou film Železný dědek. Jak jsem řekl, ten proces kontroly byl prokomponovaný, vlastně režiséři mohli být odvoláni v každou chvíli práce na tom filmu, scénáristi, jak by Smet nebo i štáb. A přichází taky doba, kdy začala nastupovat autocenzura u našich autorů, protože mnozí filmaři začali ji uplatňovat, než by přišli o práci nebo než by byli pronásledováni, tak raději sami vypouštili rizikové motivy z těch svých snímků. No a právě kombinace průběžné kontroly, politických prověrek a autocenzury proměnila během několika let československý film z relativně svobodného poválečného prostředí v jednu z nejpřísněji řízených oblastí kultury. No ale přesto, jak jsem řekl, vznikly některé dodnes zajímavé snímky. Filmy, které se po právu reprízují, uvádí v televizích a občas i na plátnech kin, a já sám se na ně rád podívám.
0: A pojďme se na tyto filmy podívat více zblízka. Asi nejznámější z nich je přece jen film Otakara Vávry Krakatit. Co bys nám k němu pověděl?
1: Ano, asi bude nejznámější z té trojice. Vávra natočil moderní psychologické drama o věci Prokopovi, kterého hraje Karel Heger, který objeví ničivou výbušninu a zápasí s otázkou odpovědnosti vědy za její využití nebo zneužití. Ten film vyniká expresivní kamerou s novými sekvencemi a moderním stylem. Konkrétně jsou uplatňovány deformované úhly kamery, expresionistické svítění, prolínání snu a skutečnosti, subjektivní pohled hlavního hrdiny a symbolické montáže. Takže ten film kritici oceňovali jako vrchol české poválečné tvorby a diváci se vlastně vraceli i k té předloze Karla Čapka, k té literární předloze, protože ještě mohli. Později už byl Karel Čapek potom na dlouhou dobu našim čtenářům zapovězen. Otakar Vávra změnil strukturu toho Čapkova románu, příběh rámuje nemocniční prostředí, Prokop vzpomíná v horečkách a divák si dlouho vlastně není jistý, co je skutečnost a co halucinace, což na český film konce 40. let bylo mimořádně moderní a velmi inovativní vyprávěcí postup. Přestože ten Čapkův román vznikl o mnoho let dříve, tak Vávra ho po druhé světové válce výrazně aktualizoval. Zatímco Čapek psal o imaginární ničivé výbušnině, tak ten film jednoznačně odkazuje na atomovou bombu a Hirošimu. Výbuch Krakatitu je dokonce zobrazen jako ten typický atomový hřib. No a z těch dalších nej toho filmu chci vyzvihnout trikové záběry výbuchu, které byly natolik přesvědčivé, že podle dobových ohlasů někteří američtí kritici si mysleli, že jde o autentické dokumentární záběry z Hirošimy nebo Nagasaki. Ale ve skutečnosti šlo o trikové záběry našich specialistů. Ten rozpočet dosáhl téměř 13 milionů korun, což z toho filmu činilo jeden z nejdražších československých filmů poválečné éry. Dokonce kvůli vysokým nákladům jeden čas hrozilo, že nebude schválen vůbec do výroby. Postava chemika Prokopa je považována za jednu z těch nejhlavnějších, nejdůležitějších, za jeden z vrcholů kariéry Karla Hegera. Ten za svůj výkon získal i některá ocenění. Karel Heger tohle uměl bravurně, tedy samozřejmě nejenom tohle, on uměl třeba i komedie, konverzačky, ale psychologické role vždycky rozsvítil podle mě nad obyčej skvěle a důkladně. Pro mě je jeho výkon na podobné úrovni a jde pro mě o podobně apelativní snímky jako stvárnění doktora Galena Hoogenhaasem v prvorepublikovém filmu Bílá nemoc. No a ještě k tomu Krakatitu. Princeznu stvárnila Florence Marly, což byla česká rodačka, herečka, která před válkou i po ní působila ve Francii a později v Hollywoodu, přičemž tedy její účast dodala tomu filmu mezinárodní prestiž.
0: Všechno to, co říkáš, jsou tedy důvody, proč je film dodnes významný, nebo co mu podle tebe zajišťuje to trvalé místo v dějinách československé kinematografie?
1: Tak je to samozřejmě především to umělecké stvárnění a ten vizionářský pohled režiséra. No a dál to je natáčení. Ono se uskutečnilo v roce 1947, premiéra po únoru 1948. Takže vlastně ten Krakatyt je jedním z posledních velkých českých filmů, kdy ještě není socialisticko-realistický, ale zároveň už odráží poválečné obavy z jaderného zničení světa. Já bych chtěl připomenout, že Otakar Vávra se ke stejné předloze vrátil po 32 letech filmem Temné slunce, snímek z roku 1980, ale druhá verze bývá hodnocena podstatně hůře než ten původní Krakatyt z roku 1948, který je dnes považován za jednu z nejlepších filmových čapkovských adaptací vůbec.
0: Přesuňme se ještě k dalším dvěma filmům, které si zmínil. Začněme u Bílé tmy.
1: Bílá tma je velmi zajímavý film, taky stojí na rozhraní dvou epoch československé kinematografie. Ještě si zachovává vysoké umělecké ambice, ale už nese ideologické akcenty. Je to poslední velký československý film Františka Čápa, jeho vrcholné poválečné dílo. Krátce po dokončení tohoto snímku se dostal Čáp do konfliktu s novým komunistickým vedením československé kinematografie a v roce 1949, čili vlastně rok poté, odešel do exilu do Jugoslávie, kde pak tvořil. A zajímavé je, že Jugoslávci jsou mu dodnes vděční a pokládají ho za jednoho ze zakladatelů moderní tamní kinematografie. Ta Bílá tma ukazuje skutečný příběh ze slovenského národního povstání. Je to psychologický film. Vlastně ta doba 48-49, ještě možná 50, bylo období, kdy se dařilo velmi dobře psychologickému filmu v československé kinematografii. Ten film vychází z námětu ženy Fischerové, inspiroval se epizodou tedy z konce povstání, kdy skupina raněných partizánů je ukrytá v horské zemljance a čeká na záchranu. Natáčelo se ve velmi náročných podmínkách, ve Vysokých Tatrách, taky za pomocí místních obyvatel ze Štrby. A takže se dokončoval ten film potom ve studiích v Praze, ale na svou dobu je to film velice komorní. Většina děje se odehrává právě v uzavřeném prostoru té zemljanky, kde zranění vojáci mají hlad, je jim zima, trpí bolestí, ale mají pořád naději na přežití a díky tomu ten film působí právě jako psychologické drama spíše než jako válečný velkofilm. Vystupuje tady taky známý sovětský herec Boris Andrejev a jeho účast měla zdůraznit česko-sovětské přátelství, které se po únoru 1948 stávalo důležitou součástí kulturní politiky u nás v Československu. I tenhle snímek získal řadu ocenění a dnešní divák si určitě všimne, že vedle působivé režie obsahuje film i pasáže zdůrazňující jednotu českých, slovenských a sovětských bojovníků, no a pochopitelně význam Rudé armády, což je právě důsledek toho, že byl dokončován v době, kdy se československá kinematografie přizpůsobovala požadavkům nového režimu. Takže když to shrnu, tak ten film spojuje výbornou kameru, sugestivní práci s horským prostředím a psychologií postav s ideologickým rámcem, který se po roce 1948 stal pro československý film závazný. No a proto představuje mimořádně cenný dokument přelomového období našich kulturních filmových dějin.
0: Já na závěr ještě poprosím ve stručnosti pár slov ke snímku Železný dědek.
1: Ve stručnosti ten film je pro mě taky cenným dokumentem. I když ke svým filmům, tedy v uvozovkách, když si půjčím ten výraz z názvu našeho projektu, to byl můj film, ho úplně neřadím, ale v kontextu roku 1948 je důležitý pro mě hlavně proto, že ukazuje, jak se Jaroslav Marvan popasoval s velkou filmovou rolí. Osvobozen v uvozovkách od Vlasty Boriana. On mu do té doby, tedy do války, jako kolega v divadle spíše přihrával, to se týkalo i filmu, a tady je tedy bez něj neupozaďovaný a může naplno ukázat své umění sám. Tady jenom zmíním, že vlastně po válce, když byl Vlasta Borian osočen, obviněn z kolaborace, tak asi očekával, že Vlasta Borian, že se ho Jaroslav Marvan zastane, ale Jaroslav Marvan, který si hlídal svoji kariéru a věděl, že ty poměry budou jiné, tak se ho vlastně nezastal, což bylo pro mnohé překvapení. Autorem toho scénáře k tomu filmu byl Karel Steklý, který se o několik let později stal jedním z hlavních režisérů stalinské éry. Připomeňme filmy jako Botostroj nebo Anna proletářka. Železný dědek ještě není sice úplně otevřenou propagandou, ale už naznačuje ten směr, kterým se československý film po roce 1948 vydal. A zásadním prvkem a součástí toho filmu jsou dokumentární záběry pražského povstání. Na začátku druhé části tohoto filmu jsou ve dvojexpozici použity autentické záběry z dokumentu Cesta k barikádám, které připomínají květnové události roku 1945. Takže obecně Železný dědek je zajímavý tím, že stojí zase na rozhraní dvou epoch. ploch, na jedné už splňuje požadavek nové kulturní politiky, na druhé ještě staví především na lidském příběhu starého železničáře, jeho vztahu k řemeslu a na laskavém humoru Jaroslava Marvana a díky tomu působí podstatně živěji a taky méně ideologicky než většina budovatelských filmů z první poloviny 50. let, ale agitka to už je a v dalších letech od roku 1950 se už točily prakticky jenom agitky.
0: Říká Tomáš Pilát, se kterým jsme dneska prozkoumali československý

0: Giuseppe Tartini. Na Vltavě dozněla část jeho koncertu pro housle, smyčcové nástroje a basso continuo A-dur. Valašský samorost, přímočarý spisovatel i člověk. Před 100 lety se narodil Ludvík Vaculík, jeden z nejvýraznějších autorů druhé poloviny 20. století. V roce 1968 oslovil národ manifestem 2000 slov a po dlouhá léta patřil k nejvýraznějším hlasům českého disentu.
1: Svým odchodem od koní lidstvo hrubě sáhlo do jemné pleteně své duše.
2: Cesta Jana Špičky s přáteli ve voze taženém koňmi. To je román Cesta na praděd, který Ludvík Vaculík rozepsal v roce 1969 a dokončil ho po víc než 30 letech. V roce 2001 ho takhle sám autor načetl v plzeňském studiu Českého rozhlasu.
1: A kuň dochází k odchylnému hodnocení.
2: Rodák z Brumova za mladé odešel do Zlína, kde se stal baťovým mladým mužem, neboť absolvoval dvouletý pracovní kurz firmy Baťa.
3: To baťovanství a valašství v něm vytvořilo takový svébytný lidský duch, takovou povahu, takové vzdornosti a zároveň takové nějaké chytrosti.
2: Domnívá se publicista a Vaculíkův dlouholetý přítel Jiří Peňáz. Krátce po druhé světové válce Vaculík vstoupil do KSČ, kam ho, jak často později zdůrazňoval, přivedly tytéž pohnutky, které ho potom ze strany zase vyvedly. V 50. letech nastoupil do Rudého práva, později do vysílání pro mládež Československého rozhlasu a v roce 1965 se stal součástí redakce Literárních novin. Právě zde svými sociálně kritickými články získal významnější přízeň veřejnosti. Za svůj projev na sjezdu spisovatelů v roce 1967 byl vyloučen ze strany. Na žádost předních vědců v čele s Otem Wichterlem vytvořil v červnu 1968 manifest 2000 slov. Ten nabádal k rozvoji lidového hnutí, které by podpořilo demokratizační proces v zemi.
1: Pánové řekli, že text má teda víc té situace a povzbudit lidi, no ale když jsem natočil papír a zjistil, tak jsem si uvědomil odpovědnost, že teda musím vycházet opět z toho, co je, že ten proces demokratizační, že musí jít s komunisty a ne proti ním.
2: Text podepsali desítky známých osobností veřejného života a následně s ním solidarizoval i národ. Většina komunistických funkcionářů, včetně Alexandra Dubčeka, manifest nepřijala. Po následující dvě desetiletí figuroval Vaculík na předním místě v seznamu nepřátel státu. Kromě zákazu publikovat a ztráty zaměstnání se spisovatel stal terčem mediální kampaně, kdy ho režim vydíral zveřejněním stylizovaných aktů, které si Vaculík pořídil.
4: V minulých dnech došla do redakcí některých pražských listů a časopisů série pornografických a exhibicionistických snímků, které zobrazují autora protistranického pamfletu z roku 1968 2000 slov a jednoho z hlavních iniciátorů pomlouvačného dopisu Charta 77 Ludvíka Vaculíka.
2: Režimní propagandisté psali, že Vaculík je vyznavačem morální zvrácenosti a perverze. Jeho texty, včetně nejvýznamnějšího prozaického díla Český snář, byly sice intimní, snoubily ale i významná témata rodičovství a výchovy dětí. Od roku 1987 patřil Vaculík k okruhu autorů samizdatových lidových novin. Do těch obnovených přispíval až do své smrti v roce 2015. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Ludvíka Vaculíka si můžete připomenout i na našem webu, kde najdete hned několik jeho děl. V premiéře právě vysíláme četbu s hvězdičkou Stará postel s poetickým jazykem, ohledávající důvěrný vztah mezi mužem a ženou. V rozhlasové premiéře je možné slyšet také autorovu humornou povídku Jak jsem si dal šít bombajku a Vltava uvádí i ukázku z románu Cesta na praděd, kterou pro rozhlas v minulosti exkluzivně načetl sám Vaculík. Více na vltavarozhlas.cz.

0: Pražská FAMU slaví 80 let.
1: Jak se tam studuje a jaké filmy se tam natáčejí?
0: Vltavské Art Café na letní filmové škole v Uherském Hradišti 29. července ve 14 hodin.
1: A pak záznam v našem vysílání a na webu Vltavy.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Moskva i Washington chtějí jednat o ukončení války na Ukrajině konstruktivně a diplomaticky. Shodli se na tom ministři zahraničí obou států Marco Rubio a Sergej Lavrov ve filipínské Manile. Moskva podle Lavrova i nadále podporuje návrhy na ukončení konfliktu diskutované prezidenty obou zemí na summitu na Aljašce v roce 2025. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přijel do Bělehradu podpořit české podniky a investory na srbském trhu. Jedná se srbským prezidentem Aleksandrem Vučićem, se kterým zahájí hospodářské fórum za účasti 30 českých firem. Setkal se také se svým protějškem, srbským premiérem Jurem Macutem. Ministr zahraničí Petr Macinka za motoristy dnes potvrdil, že na mise nastoupí v blízké době noví velvyslanci ve Spojených státech, v Itálii a také při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a OSN. První z 16 diplomatů, jejichž nástup potvrdil prezident Petr Pavel, na nové posty nastoupí na přelomu července a srpna. Apollonova galerie v pařížském muzeu Louvre se dnes po loupeži z minulého října poprvé otevřela veřejnosti. Z tohoto výstavního sálu pachatelé odcizili klenoty v hodnotě 88 milionů eur, tedy za více než 2 miliardy korun. A policie je dodnes nenašla. A počasí odpoledne bude oblačno až zataženo, místy se vyskytne déšť. Na severu a severovýchodě budou srážky četnější, večer bude ale od jihozápadu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy naměříme až 25. A více zpráv čtěte na irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Máme 2 minuty po 13. hodině. Hezký den vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Skládání hudby je pro mě mnohem víc jako malba o barvách a štětcích. Když komponuji, nepoužívám počítač ani klavír. Sedím u stolu a tvořím velmi široké tahy jako barvami, říká hudební skladatel James Horner, který uměl svou hudbou vytvořit filmový zážitek i pro divákovy uši. I dnes vybíráme z vltavské klapky. Dnešní díl v roce 2021 natočila Kristýna Šrámková. Příjemný poslech.
0: Klapka.
2: V dnešní půlhodině s filmovou hudbou se vydáme do Hollywoodu, a to za tvorbou Jamese Hornera. Skladatele s velkým rozptylem jak žánrovým, tak kvalitativním. Hezké odpoledne při poslechu Klapky vám přeje Kristýna Šrámková. S Hornerovou hudbou se určitě každý filmový divák nejednou setkal, ať už ve filmech historických nebo sci-fi velkofilmech, které svou sledovaností bouraly rekordy. Takovým rekordním filmem byl třeba Titanic, za který Horner získal v roce 1998 dokonce 2 Oscary za nejlepší filmovou píseň i původní hudbu. První filmovou hudbu složil ve svých 25 letech. Poslední v roce 2015, kdy zahynul při pádu svého letadla. Za tu dobu se stal jedním z nejžádanějších filmových skladatelů i přesto, že kritika často hovoří o Hornerově plagiátorství klasické hudby nebo vykrádání svých vlastních nápadů. Na svém kontě má desítky filmů a já jsem pro vás vybrala v chronologickém pořadí 4, které vynikají svou hudební originalitou. První ukázkou bude hudba z filmu Legenda o vášni z roku 1994.

Děj filmu Legenda o vášni se odehrává na pláních v Montaně. Hlavní role si zahráli Brad Pitt, Anthony Hopkins a Julia Ormond. James Horner tu pracuje s hudebním materiálem leitmotivicky, což znamená, že každé osobě přiřazuje hudební motiv, který v různých variacích hrdinu provází celým filmem. Hudba se natáčela v legendárním studiu Abbey Road, kde Horner řídil londýnský symfonický orchestr. O soundtracku se hovoří jako o jednom z nejliričtějších a nejromantičtějších, které za svou kariéru složil.

To byla asi nejznámější melodie Jamese Hornera z filmu Legenda o vášni. Dostat do hudby atmosféru jiné kultury je pro skladatele výzva. Horner chtěl diváka přiblížit indiánské kultuře, která hraje ve filmu důležitou roli a vytváří tu jakousi mystickou atmosféru. A poradil si s tím překvapivě za zvuku japonské flétny shakuhachi a pánovy flétny.

My se teď s hudbou Jamese Hornera posuneme o rok, do roku 1995, kdy vznikl další z nezapomenutelných soundtracků, a to pro film Statečné srdce. Skoro 3 hodiny trvající historické drama o skotském národním hrdinovi Williamu Wallisovi získalo řadu ocenění a Jamesu Hornerovi vynesla jeho hudba nominaci na Oscara. Soundtrack z filmu se stal jedním z nejprodávanějších instrumentálních soundtracků všech dob.

James Horner vynikal tím, že do své tvorby rád přidával prvky lidové nebo etnohudby. V případě filmu Statečné srdce s Melem Gibsonem v hlavní roli ale překvapivě nepoužil skotskou lidovou hudbu a typické skotské dudy, ale hudbu irskou a také irské dudy, které se prolínají celým soundtrackem.

V jednom z rozhovorů se James Horner pochválně vyjádřil o spolupráci na filmu Statečné srdce. Mel Gibson je skvělý režisér a já bych dal cokoliv, abych s ním mohl natočit další film. Existují určité filmy, kde dostanete jako skladatel spoustu svobody. Další ukázka vám možná připomene film Jumanji, ke kterému Horner složil hudbu ten samý rok jako ke Statečnému srdci. Ale je to hudba k válečné scéně u skotského města Stirling, která je ve filmu zasazena do roku 1297.

Další z filmů, který v Hornerově hudební tvorbě vyniká, je Čistá duše režiséra Rona Howarda. Ten se skladatelem spolupracoval na celé řadě snímků. Životopisné drama Čistá duše líčí příběh matematického génia, držitele Nobelovy ceny Johna Forbesa Nashe, kterého si zahrál Russell Crowe. Horner napsal vokální part speciálně pro 15-letou walesskou zpěvačku Charlotte Church. Jeho cílem bylo hudebně vyjádřit krásu matematiky. A tak se rozhodl použít princip kaleidoskopu. Jehož paterny se neustále mění a velmi rychle se pohybují. Tento pohyb přenesl do vokálu a klavíru.

Hudba z filmu Čistá duše skladatele Jamese Hornera, kterému je věnován dnešní díl Klapky. Zajímavostí je, že tento oblíbený hollywoodský skladatel má české kořeny. Jeho otec, mimochodem Oscarový režisér Harry Horner, totiž pocházel z českých, v roce 1910 ještě rakousko-uherských Holic. A my se pomalu dostáváme k poslednímu filmu a spolupráci s režisérem Jamesem Cameronem. Skladatel napsal hudbu už pro jeho snímky Vetřelci a Titanic. Na hudbě k filmu Avatar spolupracovali velmi úzce. Měli před sebou totiž velký úkol. Vytvořit hudební kulturu nové mimozemské rasy. Horner měl ve svém týmu také etnomuzikology a vytvořil řadu virtuálních nástrojů tak, aby vznikla naprosto originální hudba, která divákovi nebude připomínat nic z toho, co zná.

Zvukový svět, který jsem vytvořil pro Avatar, musel být opravdu úplně jiný než cokoliv, co jsem kdy vytvořil. A navíc jde o 3 hodiny hudby. Nechal se slyšet skladatel po vzniku soundtracku k hollywoodskému velkofilmu, který lámal rekordy ve sledovanosti. Na nahrávce hudby k filmu Avatar řídil Hollywood Studio Symphony Orchestra sám James Horner –

A my se dnes rozloučíme slovy klasika americké hudby Aarona Coplanda, který tvrdil, že hlavním smyslem filmové hudby je vytvořit přesvědčivější atmosféru času a místa. A já si troufám dodat, že Jamesi Hornerovi se to často dařilo. Krásný zbytek dne vám přeje Kristýna Šrámková.

0: Dozněla hudba z filmu Avatar Jamesa Hornera. Tomuto americkému skladateli byl věnován dnešní díl Klapky, který připravila Kristýna Šrámková.
1: Povídka.
0: Na programu je teď povídka Edgara Dudky Bronte Café. Povídku o jednom krátkém vztahu za mořem pro rozhlas zdramatizoval sám autor. Účinkují Luboš Veselý, Jitka Sedláčková, Jiří Suchý, Karel Weinlich, Nikola Heinzlová a Petr Mančal, který se ujal i režie. Příjemný poslech.

0: Ben Klen seděl u kavárenského stolku v Bronte Café v proutěném křesílku obrácenému k písečné pláži a průhledem mezi dvěma vysokými palmami pozoroval oceán před sebou. Slunce zapadalo za jeho zády a oceán měl nyní temně zelenou barvu, která by se svou hloubkou určitě dala přirovnat k barvě nějakého drahokamu, ale nevěděl, kterého. Znal jen 2-3 a ani jeden nebyl tak zelený. I obloha se v průběhu dne proměňovala. Nyní v tom ubývajícím slunci byla zcela nepochopitelně nejsvětlejší až v dáli nad východním horizontem, který se mu zdál beznadějně prázdný.
1: Pardon? Budete si ještě něco přát?
2: Jo, dám si to ještě jednou.
0: A dal si ještě jednou dvojitou whisky s ledem. Byl tichý podvečer. Jediný pohyb obstarávali nenažraní ukřičení Rackové a chlapík ve žlutém tričku, který na bodec napichoval pohozené papírky a házel je do plastikového pytle. A samozřejmě mořské vlnobytí. Jehož urputný zápas s pobřežními skalisky byl výrazem Benova vlastního vnitřního boje. Ten den byl obyčejný, všední, ale jemu se jevil úplně jinak. Připadal mu osudový. Belu potkal příliš pozdě a zcela náhodou. Měl něco podepsat u notáře a když s doktorem Schindlerem vyšli z budovy do poledního vedra, doktor Benovi řekl, že mu musí někoho představit. Zdráhal se. Zbývalo mu pár dní do odletu, vrací se do Evropy, poslední dny mu byly vzácné a člověk, kterého mu doktor naposledy představil, byl stařičký pan továrník, jehož jméno zapomněl, kterému komunisti doma vzali tkalcovnu někde v Moravské Chrastové. Nebylo divu, že se Ben zdráhal, ale když mu doktor řekl, že jde o jistou herečku, která byla doma vybrána na roli filmové Barunky, tak se nechal zlomit. Byl čas oběda a módní arkáda Piccadilly přímo v centru města byla plná lidí a voněla kávou a rychlým občerstvením.
3: Dobrou chuť přeji. Nerad ruším.
4: Pane doktore, dobrý den.
3: Belo, rád bych vám někoho představil. Tohle je Ben Klen. Pojďte, no.
0: Usmíval se doktor a hleděl na ní přes svoje zlaté obroučky.
3: Je to krajan a je od filmu Jakoby.
4: Opravdu? To je ale náhoda.
3: Nestykte se, chlapče zlatý.
0: Doktor se jako zkušený dohazovač v zápětí omluvil a tak Ben Klen s Belou zůstali sedět u malého stolečku sami dva. Bela byla na první pohled velmi atraktivní černovláska s černýma očima, s jemnými prsty, ve kterých držela stříbrnou vidličku a tou si hbitě strkala do rudých úst jakýsi polední salát.
4: Vy jste filmař?
0: Zeptala se, zatímco její rty svíraly sytě zelený list.
2: No, jsem a nejsem. Vystudoval jsem to.
4: To bych chtělo trochu rozvést. No já zrovna nemám čas. Pod námi v arkádě mám svůj vlastní butik a za chvíli je konec polední pauzy. Musím běžet.
0: Utřela si ubrouskem ústa, podala Benovi vizitku a zamávala číšnici na pozdrav.
4: Zvu vás na večeři. Myslím to vážně. Zavolejte. Kdykoliv a kamkoliv.
0: Ben se dovtípil, že tam má otevřený účet a že to pozvání na večeři zřejmě myslela vážně. Zůstal sedět u kávy, kdežto Bella sjížděla dolů po pohyblivých schodech. Postupně z ní mizely opálené nohy, pevný ženský zadek v tmavomodrých šortkách, útlý pas i útlá ramena a konečně i její doširoka rozpuštěné kudrnaté havraní vlasy. Pořád ještě měl před očima její řetízek se zlatým andělíčkem visícím hluboko v opáleném výstřihu. Zbýval mu sotva týden do odletu a zrovna teď potká ženu, se kterou by dokázal prožít i celý rok. A kdo ví, třeba i svůj život. Byl o tom přesvědčený, že jsem ji nepotkal alespoň před měsícem. Ale to ještě neměl u doktora Schindlera co podepsat. A že by si sám vyhlídl polední krásku v rušné Piccadilly Arkádě, na to neměl kuráž. Stále trpěl faktem, že školy na všech stupních ho nutily učit se výhradně rusky a s kostrbatou angličtinou by žádnou krásnou děvu neobloudil, jedině, že by jí to napsal. Styděl se za svou jazykovou nedostatečnost a proklínal režim, ve kterém vyrostl. A najednou se brána, která byla tak dlouho uzamčena před ním, otevřela do kořán. Jenom přemýšlel, zda jí má vykat nebo tykat.
5: Hello?
2: Belo, to jsi ty? Nebo teda vy? Belo?
5: Jo, já. A navíc zapomeň. Líbí restaurant na Bondi s mořskými plody a výbornými víny? Víš, kde to je?
2: Jo, myslím, že vím.
5: No tak fajn. Zítra v 8?
2: Mhm.
5: Měj se.
0: Věděl, kde je rybí restaurant, ale nikdy tam nebyl. Za to Bella se tam cítila jako ryba ve vodě, kolem které hbitě proplouvali usměvaví číšníci, jako úhoři ochotní vyplnit jakékoliv její přání. Objednala tucet přírodních ústřic jen s citronem a vybrané bílé víno, které číšníkovi schválila. Byla tam jako doma. Nebylo divu. Zatímco on bydlel až na Rentviku, ona bydlela jen přes kopeček na Bronte. Měla to jen skok a na penězích neškudlila. Mezi jídlem probrali veškeré banality, jako jak si tady dlouho, jak se ti tu líbí, a Ben si přitom dával dobrý pozor, aby se neprořekl, že už brzy odjíždí zpátky domů.
4: A říkal jsi, že jsi filmař? Režisér? Natáčíš filmy, Bene?
2: Ne, to ne.
4: No, ale škoda.
2: Píšu. Pracuju teď na knížce.
4: No, o čem bude ta tvoje knížka?
2: Je to o dvou zamilovaných psech.
4: Psech?
2: No jasně. Ona je z města a on z Buše. Jo, a celý je to právě na pozadí tý fantastický Buše. Aha. No a co tvoje herecká kariéra?
4: Pozor, dali mi hlavní roli. A už jsme dokonce i točili. No ale pak přijeli tanky a já odjela. Anglicky jsem tehdy neuměla ani slovo.
2: Nápodobně. Zašel jsem do televize a vrátnému půl hodinu vyprávím, že jsem scénárista a že píšu scénáře. A on mě poslouchal. A po půl hodině mi řekl, ať přijdu, až mi bude rozumět.
4: Já se dala dohromady s jednou zdejší herečkou. Nacvičili jsme pár loutkových pohádek a začali jsme objíždět školky, školičky, všelijaká dětská centra. Dostali jsme se až do Queenslandu. Jo, a dokonce jsme hráli na misijní stanici pro domorodé děti. Mám fůru fotek. Víš čo, Zlatko? My dvaja spolu napíšeme knihu. Ty jsi spisovatel a já mám originální materiál. Bude to bestseller. Souhlas?
2: Dvě mladé kočovné holky v australské pustině. To je dobrý námět.
4: Všetko ti povím. Úplně všetko. A ty to napíšeš. Jej. Někdy to byla basia hrát pre děti. Jo, ale pozor, taky nás chtěli znásilnit. No, dokonce jo, jeden farář nás celou noc honil po faře. Nakonec jsme spali na střeše.
6: Pardon. Co bude další chod?
4: Chceš steak? Nebo ne, víš co, dáme si garnáty. Jsou tu nejlepší na světě.
2: Tak skvělý, v tom případě, prosím, garnáty.
6: Ano, jistě.
4: A ještě láhev vína?
6: Tu samou?
4: Ano.
6: Ano, prosím.
7: Měšať se ti vypláca. Čo, Zlatko?
2: Z kterého kraje pocházíš, Belo?
4: No, naše vesnička není ani na mapě. Je to ještě kus prašné cesty za Prešovem.
2: Východňárka.
4: Hej, vadí?
2: Naopak, prý jste krásné, šarmantní, máte esprit a zároveň jste podnikavé. Ostatně je to kraj Andyho Warhola.
4: Ten Plešoun mi nikdy nepřipadal moc šarmantný. Co víno?

0: a pozoroval svou krásnou Šehrezádu, jak si počíná na svých krásných, opálených, leč malunko kratších nohách, všiml si jich už v posteli stejně jako její poněkud širší pánve. Bylo to dědictví jejich předků z žírných sedláckých rovin. A navíc to patřilo i k její selské chytrosti. Vyprávěla mu, že zprvu prodávala vlněné svetry, které sama pletla, a později, když se prodej začal vyplácet, najímala si krajanky, jimž vnoučata už odrostla a které uměly plést. Vymýšlela vlastní vzory, které křížkovala na čtverečkovaný papír. Brzy si otevřela vlastní butik a rok co rok teď jezdí na služební cestu nejen po Evropě, ale i po severní Africe a hledá stále nové nápady. I tato kapitola se musí objevit v jejich bestselleru. Napadlo Bena.
1: Dáte si ještě něco, pane?
2: Dám si černou kávu. Mm-hmm. Nebo ne, počkejte. Doneste mi to stejný ještě jedno.
1: Dvojitou sledem, jak si přejete.
0: Zatímco byla každé ráno pravidelně běhala po pláži, přes den prodávala svetry a večer mu se vší upřímností na pokračování vyprávěla svou životní ságu a častovala ho přitom vždy výtečným vínem, Ben se stále víc cítil nesvůj. Nedovedl si představit, že za pár dní Bele řekne, že odlétá. Nebo dokonce neřekne nic a odletí? Měl už letenku, den i hodinu odletu. Pro Belu nebude problém vyměnit jednoho písmáka za jiného, který to možná bude psát rovnou anglicky a kniha se nebude muset překládat. Ale co my dva? Přemýšlel Ben. Bela a já. On sám si nemůže být jistý, že za měsíc, za dva, než společně knihu dokončí, se mu na Bele všechno bez výjimky bude zdát stále stejně pomilováníhodné. Znají se příliš krátce. A co teprve Bela, až knihu spolu dokončí? Neřekne mu, Zlatko, honorář v naturálích jsem ti po nocích bohatě splácela. Prožili jsme spolu bohovský čas, nič ti nedlhujem, Majsa. Ale táhat člověka za fusekli, tvářit se zamilovaně a následně bez vysvětlení zmizet z jeho života, to je čirá podlost. S něčím takovým by nedokázal žít. No, taky by to přežil. Ale proč? Konečně opustí samotu, svou panovačnou družku. Co by si v cizí zimi mohl přát víc? Rozhodl se, že v pátek neodletí. Hned ráno zajde na aerolinky a odloží odlet na neurčito. Začal jednat. Už mnoho času nezbývalo.
2: Tady Ben, už jsi v práci?
3: Hej, co se robí?
2: Nic, jen ti volám, že jedu do města a mohli bychom spolu zajít na oběd.
3: To není dobrý nápad, Zlatko. Zrovna přijel zákazník z Melbourne. No, chce uzavřít smlouvu na podzimní kolekci. Nevím, jak dlouho to bude trvat. V poledne ho musím vzít do Piccadilly na salát. Nějaký malý oběd. No, neměla bych na tebe čas, Zlatko. Zbytečně bys jezdil do centra. A večer s ním musím na večeři. Je to starý dobrý zákazník.
2: Jasně, jasně. Stejně musím do centra. Potřebuju do aerolinek.
3: Jo, co tam?
2: Tajemství?
0: Rychle hovor ukončil. Netušila, co se kvůli ní chystá udělat. Zrušit rezervaci trvalo jen chvilku. Slečna v uniformě byla na něho milá, dokonce mu dala vizitku, kdyby si to třeba rozmyslel. Mohl by letět s jinou společností. Proplétal se mezi lidmi porušné polední Pitt Street a přemýšlel, jak to Bele řekne, aby z toho měla stejnou radost jako on a neřekla, ty můlo si chtěl v pátek odletět a opustit mě i naši knihu? To bys vážně udělal? Letěla bych za tebou příštím letadlem, Zlatko, a přivedla tě za ucho zpátky. To by Bela jistě dokázala. Ben je uviděl už z eskalátoru, když jel nahoru. Oni ho neviděli. Muž spíše než na obchodníka s ručně pletenými svetry vypadal na urostlého lifesavera z pobřežní hlídky. Byl to opálený, svalnatý mladík, urostlé mačo, fešák. Seděli u stolu v poněkud neobchodní pozici. Drželi se za obě ruce, jako by se společně modlili, ale jaksi intimně mezi jejich rty byla mezera, do které by se nevyšla ani plochá plastová lžička, kterou tam dávají ke kávě. Obrátil se a seběhl po schodech zpátky dolů. Byl rád, že ho neviděli. Zastavil se až v hospodě na Park Lane, kde kdysi o samotě vysedával a spřádal sny, které nikdy neuskutečnil. Později odpoledne, když si předtím dal pár piv na uklidněnou, zastavil se za Belou v butiku. Byla tam zrovna sama.
2: Viděl jsem vás spolu v arkádě.
4: A na co jsi přišel?
0: Bela se chovala odměřeně, takhle ji neznal.
2: Nechtěl jsem vás rušit.
4: A přesto ti stálo za to, abys tam za námi šel.
2: Musím se přiznat, že mi ten chlápek nepřipadal jako obchodník s pletenými svetry.
4: Třeba to ani nebyl obchodník.
2: Aha, a můžu teda vědět, kdo to byl?
0: Sotva to vyslovil, už věděl, že mu ta otázka nepřísluší, ale byla venku.
4: Ale Zlatko, ty žárlíš. Nemám ráda chlapy, kteří žádlí. Vždycky jsou z toho nepříjemnosti. I my dva já jsme přece obchodní partneři, lebo nie? A ty jsi mě kludně otrtkal hned prvou noc a to ti nevadilo?
0: Ben nevěděl, co na to říct. Bela se začala usmívat.
4: Přijď zítra, Zlatko, všechno bude v pořádku. No teď běž, mám tady zákazníky.
0: Ben usoudil, že je opravdu hloupost takhle žárlit. Konec konců to mohl být skutečně obchodní partner. Rozhodl se, že koupí kytku a půjde se Bele omluvit, až večer přijde z té společné večeře. Do vchodových dveří zrovna vcházel kluk s prknem, voněl mořem. Svezl se s ním. Kluk na něho promluvil, ale Ben udělal neurčitou grimasu. Nerozuměl. Hoch vystoupil z výtahu o poschodí níž. Ben zazvonil. Otevřelo mu to stejné mačo, které viděl v poledne s Belou u oběda. Tentokrát ale měl kolem pasu pouze bílý ručník. Měl širokou, kosmatou hruď, kterou mu záviděl. Strčil mu kytku do ruky a jen zamumlal. To je pro Belu. Když se výtah zavíral, uviděl Belu přicházet ke dveřím, ale už bylo pozdě. Připadal si jako poslíček z květinářství. Moře se propadlo do tmy, odkud si z dálky hrála veselá hudba. Ben stále ještě seděl v proutěném křesílku a brblal si do noci.
2: Neblbej. Co je to s tebou, ubožáku? O lásce přece nepadlo ani slovo. Ale ani letenku si nedostrál, jen si ji odložil na později. Co, chceš kšeft? Máš ho mít. Počkej, až si lifesaver vrzne, ráno se osprchuje, odletí do Melbourne, ty se Bele omluvíš za fopa, ona otevřela značkovýho vína a můžete pokračovat.
0: Bylo pozdě, číšnice už začala uklízet, v Bronte Café se zavíralo. Ben byl jediným hostem a od oceánu začal vát studený východní vítr.
2: No, snad jsi nemyslel, že by si oslnivá podnikavá Šeherezáda nastěhovala do vlastního bytu s výhledem na oceán. Chlápka, který svoje sny živí nočníma směnama u benzínové pumpy nebo utahováním šroubků u pásu. V automobilce. Co takhle? Naučit se plést svetry. To je ono. Postavit svůj život na hlavu. Postavit se na hlavu a odrážet se ušima. Pani! Pani, prosím vás, ještě jednu dvojitou. A vy si taky nalejte.
0: Cítil, že je opilý, že už má dost, ale musí přece naposledy připít místu, které si tak oblíbil. Kdo ví, jestli mu číšnice rozuměla. Škoda, že tu dneska nehraje Mike Bukovsky. To by bylo stylové zakončení. Brzo ráno mu to letí. Nesmí zaspat. Když zaspí, bude to považovat za znamení osudu a vrátí se k Bele. Rozhodnuto, stvrzeno i podepsáno. Jenomže jak se teď dostane na Randwick? Auto prodal. Bude si muset vzít taxi. Číšnice přinášela na tácku jen jednu dvojitou whisky a účet.

Slyšeli jsme povídku Edgara Dudky Bronte Café. Příběh pro rozhlas zdramatizoval sám autor. Účinkovali Luboš Veselý, Jitka Sedláčková, Jiří Suchý, Karel Weinlich, Nikola Heinzlová a Petr Mančal, který se ujal i režie.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Při pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku zemřel jeden člověk. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí záchranné služby na Vysočině Petr Janáček. Na palubě bylo celkem 5 lidí. Na místě zasahují 2 záchranářské vrtulníky z Jihlavy a Olomouckého kraje a taky 4 pozemní posádky záchranářů. Vyhledávač Google dostal od Evropské unie pokutu v přepočtu 21 miliard korun. Evropská komise viní firmu ze zvýhodňování vlastních služeb ve výsledcích vyhledávání i z přílišného omezování vývojářů, kteří vytvářejí aplikace pro mobily s operačním systémem Android. V pražském kině Lucerna bude mít dnes premiéru nový dokument o umělci Františku Skálovi. Film režiséra Petra Slavíka zachycuje jeho tvorbu napříč výtvarným uměním, hudbou i performancemi. Dokument vznikal 6 let a do českých kin vstoupí za týden. Hudbu, workshopy, kinoprojekce, ale taky španělskou a chilskou gastronomii nabídne 4denní festival Colores, který dnes začíná v Olomouci. Akce bude hostit například letní kino, areál arcidiecézního muzea nebo Horní náměstí, kde se uskuteční páteční gala večer flamenka. A počasí odpoledne bude oblačno až zataženo, místy se vyskytne déšť, ojediněle i bouřky. Na severu a severovýchodě budou srážky četnější, večer ale bude od jihozápadu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy naměříme až 25. Více zpráv čtěte na iRozhlas.cz, Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Danielou Čermákovou.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
5: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
4: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
5: 12. září od 18 hodin.
4: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

Zpěvačka, která proslula svým mimořádně silným hlasem, virtuozitou a naprostým mistrovstvím v jazzové improvizaci, Diana Reeves, otevřela odpolední etapu našeho kulturního putování českou krajinou. Jejíž jednotlivé zastávky rozhodně nejsou improvizací, plán je jasně daný, takže nejdříve Olomouc. Domovská scéna Olomoucké moravské filharmonie se totiž dočkala po čtvrtstoletí renovace a jak se zlepší zázemí pro návštěvníky, to se dozvíme za pár minut. Pak zpět do Prahy a zdejší Laterny Magiky, jejíž každá inscenace otevírala nové možnosti i nové paradoxy. Ve čtvrté části seriálu, který je věnovaný dokumentaci, uchování a zpřístupnění jejího filmového materiálu, se budeme věnovat sbírce orální historie Laterny Magiky. V rámci filmového léta pozveme do kina, a to na film Mistryně režiséra Bohdana Karáska, který natočil citlivé vztahové drama s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou v hlavních rolích, a k filmu se vztahuje i publikace mapující půl století letní filmové školy. Jejíž ročník už začíná. Jan Lukeš je autorkou knihy Filmovka a je to jeden z knižních typů Jana Nejedlého. No a v závěru této hodinky skončíme v Telči, pozveme vás do tamního muzea na výstavu Maluji oltáře útěchy, která představuje průřez tvorbou Vladimíra Komárka, významného to českého malíře, grafika, ilustrátora a pedagoga. Tak dobré, inspirativní odpoledne přeje Daniela Čermáková.

Mstislav Rostropovič a Collegium Musicum Zürich nám takto hráli část koncertu pro violončelo a smyčcový orchestr D-dur Luigiho Boccheriniho. Moravská filharmonie Olomouc pozítří zahraje na 35. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově díla Paula Dukase, Manuela de Falla či Johna Williamse. A mezi tím její domovská scéna, koncertní sál Reduta, žije prací řemeslníků a uklízecích firem. Po čtvrtstoletí se totiž dočkal sál společně s foaje a komorním Mozartovým sálem renovace. Prostory si prošla reportérka Blanka Mazalová.

0: Koncertní sál Reduta teď nepatří uměleckým výkonům ani zkouškám filharmoniků. Svoje sóla tu teď mají malířské štětky, kyblíky, igelitové plachty a lepící pásky. Chybí část sedaček. Ty, co tady jsou v sále, tak jsou zadělené igelity. A tady vidíme na štaflích malíře, ale také už první uklízečky. Vlasta Pechová, mluvčí sloučeného Moravského divadla a Moravské filharmonie. Co se to tu děje?
1: V současné době probíhá malování a velké úpravy sálu, předsálí, foaje i Mozartova sálu.
0: Markéta Schillerová z správy budov. Vy to tady hlídáte. To asi není úplně jednoduché, takový historický sál Reduta znovu malovat. Musíte si dávat na něco pozor?
2: Máme tady profesionály, samozřejmě nějaké menší problémy tam byli, ale vzhledem k jejich praxi a zkušenostem si malíři umí ze vším poradit, takže i menší problémy, které se vyskytly, byly odstraněny a zabezpečeny a upraveny tak, aby divák pohledem nic nepoznal. Jak vidíte, demontované sedačky, pozakryvané gelity. Pak bude pokračovat chemické čištění, dezinfekce mobiliáře, jak sedačky tady nahoře v zázemí, v Mozartově sále, tak i vstupní hale, foaje, koberec, červený koberec, na kterém rádi budeme vítat posluchače.
0: Teď je zakrytý, samozřejmě pečlivě zalepený igelitem. Pojďme se podívat třeba i nahoru ještě do Mozartova sálu.
1: Právě se přesouváme do druhého patra, do prostor Mozartova sálu. Tady se můžou diváci potom těšit na maličko jiný odstín a to ten strop jde trošku do zelenkava, takže tam bude příjemné překvapení pro ty, kteří to znají.
0: Ono to asi není jednoduché, není to výmalba jako výmalba, když si doma malujeme pokojíček a když se maluje takový koncertní sál.
1: Přece jenom řekneme, tak jsme vymalovali, bude to pěkné. Těch speciálních prvků a akusticky upravujících doplňků je tady spousta a je třeba být velmi opatrný, takže tady je to záležitost opravdu několika týdnů. Právě proto využíváme tady ty letní měsíce, protože v průběhu sezóny je to absolutně nemožné na tak dlouho sály zavřít a znepřístupnit. Ten provoz tady máme velice čili, což nás těší a přes léto rádi využijeme tady k těmhle těm úpravám.
0: A ještě se zeptám Markéty Schillerové, jak dlouho bude trvat tady tato výmalba?
2: Celková akce výmalba i s finišem úklidu trvá necelý měsíc. Jsme rádi, že malířům se práce daří, a potom nastoupí uklidová četa a můžeme sál spustit od 1.8.
0: Kolik to všechno bude stát?
2: Rozpočet na to máme zhruba 250 tisíc korun.
0: Může se filharmonie těšit i na další úpravy nebo ne?
1: Po dokončení téhle akce máme samozřejmě v plánu spoustu dalších, které bychom rádi realizovali, a to rozšiřování našich prostor, zázemí pro umělce a tak dále, ale samozřejmě vše je závislé na finančních možnostech.
3: Do koncertního sálu Reduta se vejde 500 posluchačů. Generální rekonstrukcí prošel naposledy v roce 2001. Reduta původně sloužila jako tančírna s balkonem. Z původních interiérů se ale nakonec nedochovalo nic, takže při rekonstrukci se nakonec autoři rozhodli kombinovat původní empírovou architekturu s moderním pojetím interiéru.

0: povstala z úvah o černošské historii, zhledání sebe sama, nalézání hrdosti na vlastní kořeny a nezapomínání na věci, které nás dovedly tam, kde jsme dnes. Takto okomentovala koncepci své třetí desky Rise britská zpěvačka Zara McFarlane. O jednu z největších sbírek orální historie u nás pečuje Národní filmový archív. Ta zahrnuje rozhovory s tvůrci, pracovníky filmového průmyslu anebo amatérskými filmaři. O sbírce orální historie, která se váže k Laterně Magice v závěrečné části seriálu, který je věnovaný dokumentaci, uchování a zpřístupnění filmového materiálu této scény, tedy Laterny Magiky, mluvila s kurátorkou Národního filmového archívu Marií Barešovou redaktorka Veronika Jošková Stefanová.
1: V Národním filmovém archivu nepečují pouze o filmové sbírky a písemnou dokumentaci, ale také o rozsáhlou sbírku zvukových záznamů. Ta už více než 40 let uchovává rozhovory s významnými osobnostmi české i světové kinematografie a postupně se rozrůstá o nové nahrávky k rozmanitým tématům. Vedle individuálních interview průběžně vznikají i tematické cykly a projektově zaměřené kolekce, mezi které patří také projekt Laterna Magica. Vysvětluje kurátorka orální historie Marie Barešová.
2: Jako jeden z dalších zdrojů toho výzkumu se natáčely rozhovory s pamětníky i s různými osobnostmi propojenými přímo s Laternou. A protože ten projekt byl dlouhý, asi pětiletý, tak byla kapacita na to natočit skutečně velké množství rozhovorů. Nakonec jich vzniklo asi 70. Cílem bylo zaznamenat lidi nejrůznějších profesí a specializací. Takže tam mezi těmi rozhovory najdeme režiséry, scénografy, dramaturgy, tanečníky, tanečnice, konferenciérky, střihače nebo lidi, kteří se věnovali zvuku, hudbě. Opravdu se podařilo zaznamenat to téma ve velké celistvosti a ještě napříč obdobími.
1: Dnes je sbírka zvukových záznamů v Národním filmovém archivu už plně digitální. Většina rozhovorů je navíc přepsaná, takže badatelé a badatelky mohou pracovat nejen s původními audiozáznamy, ale i s jejich textovou podobou. Pokračuje Marie Barešová.
2: Všechny rozhovory, aby mohly být u nás uloženy, tak musíme vždycky získat souhlas narátorek a narátorů právě s tím uložením, následním zpracováním a zpřístupňováním. U té Laterny Magiky tady ta dokumentace celkově je úplně v perfektním stavu, takže všechny ty rozhovory jsou přístupné badatelsky.
1: Je to víc než 70 rozhovorů. Dá se vůbec říci, zda jsou mezi nimi i nějaké významné momenty, významné osobnosti, případně informace, které jsou třeba překvapující.
2: V té kolekci, která se věnuje Laterně Magice, jsou samozřejmě osobnosti, které jsou méně nebo více známé a jsou to někdy osobnosti, které přesahují více oborů. A ty možná budou posluchačům a posluchačkám známější. Já bych třeba mohla zmínit Aloise Fišárka, který byl významným filmovým střihačem.
3: Evald Šalm taky, s tím jsem dělal Laternu Magiku. Tehdy to byl takový tým jako Emil Sirotek, kameraman, Kalista, já. A ten Evald, my jsme se tam dostávali takových jako tvrdých půtek, jako opravdu to bylo velmi tvrdý. A on vždycky říkal, musíte zůstat být kamarády. Až to skončíme, ať jsme kamarády. On věděl, že ta práce je práce, ale musíme zůstat kamarády. To mě nikdo nikdy neřekl, jenom on, Evald.
2: Tam spolupracovala Šárka Hejnová, což je stále aktivní, velmi významná kostýmní výtvarnice, která zároveň byla dcerou Josefa Svobody, to znamená klíčové osobnosti pro Laternu Magiku.
4: Všechno bylo významné, protože ta scéna byla monumentální. Tak pro mě to bylo jako, to byl velký projekt, protože jsem se poprvé potkala, že stává se tam v těch kostýmech se tančí, že, jo? Že to běží na film, že nesmí některé věci překážet. Taky jako jsem s toho měla docela jako, neřeknu, že jsem byla kink, jo. Trošku jsem se i, myslím, obávala té práce, aby to udělala dobře, abych nesklamala tatínka.
2: To je právě takový zajímavý moment, že osobnosti jako Ewald Schorm nebo Josef Svoboda právě jsou strašně často zmiňované v těch rozhovorech. Díky těm rozhovorům vlastně mohli v úzovkách ožít a opravdu velká část těch zpovídaných je opakovaně zmiňuje.
0: Dodává ke sbírce orální historie Laterny magiky kurátorka Marie Barešová z Národního filmového archivu. A ještě podotýkám, že v seriálu byla použita hudba z inscenace Kouzelný cirkus Laterny magiky, která měla premiéru v roce 1977. Premiéru měl v Karlových Varech také nový film Bohdana Karáska letos. Na ten vás pozveme v zápětí, tak zůstaňte s námi.

0: Postavy světového filmu.
1: V archivním cyklu z konce 60. let přibližujeme výraznou generaci tehdy mladých filmařů.
0: Jan Němec, František Vláčil, Věra Chytilová i Jiří Mencl.
1: Jak se dostali k filmu? Jakou výpověď zanechali?
0: Československá nová vlna v sobotní víkendové příloze na Vltavě.

0: Jan Burian natočil píseň Exkurze v Blázinci na album Noční tanec. Deska vyšla v roce 2021. A míříme do kin. Tam přichází film Mistryně v novém snímku režiséra Bohdana Karáska. Se mluví především o problémech a pocitech čtyřicátníků. Jedna z hlavních hrdinek filmu, Monika, si domluví schůzku s bývalým manželem, ovšem setkání se nečekaně protáhne a během upřímného hovoru vezmou jistoty obou jaksi za své. Jak v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem říká režisér a scénárista Bohdan Karásek, scénář ovlivnili i jeho životní prožitky a myšlenky o vlastním směřování.
1: Vetknul jsem do toho svůj životní pocit, který mám a nějaký témata, který mám pocit, že se mě v mém věku týkají a možná čím dál víc. To znamená touha se vymanit z vlastních zmatků a zároveň si ponechat obnaženost v nějaké svoji vlastní nejistotě a tak.
2: Jak těžké bylo vaše pocity psát pro ženskou hrdinku, pro ženskou postavu?
1: Já jsem si to tak vlastně nepřipouštěl, no, protože vycházím fakt z toho, že jsme, i když genderově odlišní, tak jsme vlastně stejní, muži jako ženy, akorát naše zkušenost je zásadním způsobem rozdělena naší dispozicí k mateřství anebo nedispozicí. To znamená, že ženy se takhle brutálně odlišují tím, že musí se s tímhle nějakým způsobem vyrovnávat, ať už tím, že to dítě budou mít nebo nebudou mít. Když ho budou mít, tak co to pro ně bude znamenat? Je to strašně náročná, brutální věc, která ty ženy strašně definuje i společensky a ten historický příběh tady toho zrovnoprávňování není u konce a vlastně bytí je na pochodu, ale vlastně nikdy nemůže popřít tady tu základní odlišnost. To znamená, v tomhle já samozřejmě nemůžu za ženy mluvit, já jsem pozorovatel tohodle, ale zároveň fakt chci zdůraznit to všechno ostatní, čím se nelišíme. A myslím si, že to, v čem se právě takhle nelišíme, dohromady s tím, v čem se nevyhnutelně lišíme, je zdroj všech možných dramat, který se odehrávají v tom mužsko-ženském světě. A tohle je takový malinký, já tomu říkám slice of life, drama vlastně jednoho odpoledne nebo jednoho fakt kousku života, který nějak příznačně zrcadlí tady tohle to všechno, o čem jsem mluvil.
3: Ale teď to není moc hezký takhle.
4: To pozadí?
3: No.
4: No tak s tím se dá něco dělat. S tím popředním už toho moc neuděláme.
2: A je ten váš film mimo jiné i o tom, že během toho kousku života člověka dostihne minulost a zásadně ovlivní jednak přítomnost a hlavně budoucnost, která se zdá být do té chvíle jasná?
1: No rozhodně, no. Prostě je to až věc nějaké jako spirituální výzvy, která tam je taky lehce tematizovaná tím vztahováním se k přítomnému okamžiku, ale to, že žijete v nějaké přítomnosti a zároveň tu přítomnost neustále obtýká minulost, vaše vzpomínky, vaše interpretace těch vzpomínek a to, jakým způsobem se potom identifikujete i do budoucna, je něco, s čím je potřeba se nějak dospěle potýkat a každý má nějaký jiný vnitřní nástroje na to, ale je to nevyhnutelný, no. A je to další z těch rozporů vlastně, tak jak jsem teď mluvil o tom mužsko-ženským dramatičnu, tak tohle je další typ dramatična a to je mezi těma časama toho lidského života, protože teď a tady je prostě jenom teď a tady a před chvilkou už bylo jiný teď a tady, ale zároveň jakoby vaše identita vyrůstá z toho všeho, co je ten ledovec, který je pod tím povrchem. A může vás to strašně obtěžovat, a nebo to můžete přijímat a integrovat a nějakým způsobem dospěle s tím pracovat. A to si myslím, že je jedno z obecných témat toho filmu taky.
3: Jo, taky se v sobotu asi uvidím s Petrem.
5: A Petr, on bude tady?
2: Jak moc věrně odrážejí dialogy natočené ve filmu scénář? Jinými slovy, odpovídá to, co se mluví a v tom filmu se pořád mluví v scénáři?
1: Já bych řekl, že jo. Ten záměr je opravdu oživit to psané slovo, který je ale psaný už s tím, že se bude říkat. To znamená, já se snažím ten scénář psat opravdu ne jako literární text nebo jako divadelní dialog, který vykazuje většinou známky nějaké literárnosti, ale jako něco, co by mělo už nějakému živému člověku, ať už vím, kdo to bude hrát nebo ne, jít potenciálně do úst. A samozřejmě druhá fáze potom je, když vyberu toho správného člověka, o kterým si myslím, že mu to do úst půjde, tak přizpůsobovat to, co jsem já neodhad při tom psaní, tak, aby to z jeho úst prostě znělo tak, jako by to fakt vymyslel a říkal v tu chvíli, kdy to říká. No.
2: U filmu typu Mistryně konverzačního filmu je důležitá práce obrazová, práce kameramana.
1: No jasně, já jsem si to trošku pojmenoval už vlastně na place, když jsme točili takovou nejexponovanější scénu v tom dešti jako souboj technologie s poezí, který se odehrává vždycky, když chcete z obou těch aspektů utrhnout to podstatný a důležitý. To znamená, když chcete natočit něco silného, něco, kdy jsou živí lidé a dávají tomu nějakou uvolněnou autentickou energii, ale zároveň před těma lidma máte obrovský aparát těžkotonážní techniky a tyhle ty dvě složky spolu nutně nějakým způsobem soupeřej, takže my jsme se snažili najít dobrý balans tak, aby jsme neochromili ani jednu z těch složek, a zároveň nechali ji nějakým způsobem proudit a žít každou z těch složek.
0: Popisuje režisér Bohdan Karásek práci na svém novém filmu Mistryně. V hlavních rolích konverzačního snímku se objeví Marie Švestková, Jiří Havelka, Lukáš Bouzek a Taťána Medvecká. Tak to byl tip do kina, ale jestli raději knihu, máme pro vás tipy i z této oblasti. Umění versus doba je téma monografie o meziválečném Československu a je to jeden ze tří knižních typů publicisty Jana Nejedlého. Dostanete je za chvíli.

Hudba a chemie, dva obory, kterými se zabýval mimo jiné Alexandr Porfirievič Borodin. My jsme poslouchali část smyčcového kvartetu v tónině D-dur a hráli.

0: než estetické hodnoty vztah umění s tehdejší dobou a jeho vliv na společnost. Zatímco první svazek se zaměřoval na ideu československé státnosti, druhé pokračování, nazvané podle divadelní hry Viléma Wernera Lidé na kře, se věnuje nejistotám ve společnosti mezi dvěma válkami. Jak píše editorka Kateřina Piorecká, metafora odlomené kry, na níž jsou bezbrané děti unášeny studeným proudem do neznáma, se stala velmi aktuální. Vyjadřovala nejen propastné vzdalování generací, ale i nejistotu v bouři hospodářské krize, předznamenala tíseň, která naplno propukla s druhou světovou válkou a symbolizovala bezvýchodnost a všeobjímající strach, které provázely život v totalitních systémech. 40 případových studií této monografie ukazuje výrazně politické čtení uměleckých děl tehdejší doby, ať už je řeč o Olbrachtově románu O Aně, rusé proletářce, jak zněl původní název, o incidentech během představení Kat a blázen, Voskovce a Wericha, nebo o Bretonově návštěvě v Praze a Brně roku 1935, která měla výrazně politický podtext, neboť se hrálo o svobodu projevu, ohrožovanou vnucovaným socialistickým realismem. Zajímavým objevem tohoto svazku se stala rozhlasová mystifikace Jana Grmely Požár opery z roku 1930, která vznikla 8 let před slavnou reportáží Ornsta Wellese simulující napadení USA mimozemskou civilizací. I Grmelova inscenace způsobila paniku a stala se předzvěstí tísnivého protektorátního vysílání za války. Špatně jsem dopad, tak zní název výstavního katalogu, který se ohlíží za stejnojmenou expozicí v Muzeu literatury, představující život a dílo básníka T.R. Fielda. Publikace přináší unikátní autorovy rukopisy, výňatky z korespondence i kalendáře s osobními zápisky. V doprovodné studii Jakuba Hausera se dočteme o básníkově dvojí hře, kdy v 50. letech psal soukromně protirežimní satiru a veřejně angažované básně, včetně návrhu na novou pionýrskou hymnu. Činil tak ovšem kvůli katastrofální finanční situaci, neboť jeho dílo tehdy nevycházelo. I proto nelibě nesl různé výpůjčky ze své tvorby, které užíval ku příkladu Erwin Hrych v Krhůcké kronice. Katalog vytiskl Památník národního písemnictví. Nakonec jsem si nechal publikaci mapující půlstoletí letní filmové školy, jejíž letošní ročník začíná už zítra. První filmovka, jak se festivalu říká, se konala na přelomu července a srpna 1975 v Písku. Ovšem už dekádu předtím vznikl v Čimelicích seminář filmových klubů, z něhož festival vzešel. Filmový historik Jan Bergl popisuje, jak se akce z odborné přehlídky stala veřejnou, jak se za komunistů scháněly filmy i jak se festival stěhoval po 7 různých městech, až roku 1992 zakotvil v Uherském Hradišti. Akce dokázala přežít sebe sama, vnitřně se obrodit, nestratit svůj smysl a přitom nestratit ani svou minulost, píše publicista Jan Lukeš v knize Filmovka, kterou uzavírá ikonická fotografie muzikanta ponořeného v městské kašně a troubícího na pozoun s popiskem Vedro a kreativní svoboda patřili vždy k letní filmové škole. Knihu vydalo nakladatelství Grada.
1: Tak možná to dnes cestou z práce vezmete přes knihkupectví a pořídíte si některý z titulů Lidé na kře, Špatně jsem dopad či Filmovka. Byly to knižní tipy Jana Nejedlého.

Klára Nováková a Monika Knoblochová přednesla část Vaňhalovy sonáty a my vás v čase 14 hodin a 52 minut zveme ještě na jednu výstavu. Pokud se budete pohybovat na Vysočině okolo Telče, tak si rozhodně zajděte do tohoto malebného města na výstavu tvorby Vladimíra Komárka, významného českého malíře, grafika, ilustrátora a také pedagoga. Výstava s názvem Maluji oltáře útěchy představuje průřez jeho tvorbou, která je charakteristická svou lyrickou atmosférou, jemnými barvami a neostrými konturami. Sám autor použil toto vyjádření v knize Moje křížová cesta, kde hovoří o 14 zastaveních pro kostel v Koneczchlumí. Tyto oltáře vytvářel nezištně s touhou po smíření a klidu. Vladimír Komárek patřil k předním osobnostem českého výtvarného umění 20. století a vedle své malířské činnosti se zapsal do povědomí také jako ilustrátor básnických sbírek Jaroslava Seiferta, Vladimíra Holana a nebo Karla Hynka Máchy. Svou malířskou tvorbou oživil slavnou tradici české imaginace, kterou před ním proslavil například Jan Zrzavý. Zatímco jeho ranější tvorba se vyznačuje značnou expresivností, pro malby z jeho zralého a zásadního období je charakteristická lyričnost a štklivost a podmanivá poetika. V Muzeu Vysočiny v Telči se tato výstava Maluji oltáře útěchy koná do 30. září.

0: Pražská FAMU slaví 80 let.
1: Jak se tam studuje a jaké filmy se tam natáčejí?
0: Vltavské Art Café na letní filmové škole v Uherském Hradišti 29. července ve 14 hodin.
1: A pak záznam v našem vysílání a na webu Vltavy.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži se zranili dva lidé. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských záchranářů ve Zlíně Veronika Slaměnková. Jednoho zraněného převezla sanitka do nemocnice v Kroměříži, druhého s vážnějším zraněním transportoval vrtulník do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Havárie zároveň přerušila dodávky pitné vody ve velké části města do 8 hodin večer. Filmový festival v Benátkách uvede v premiéře restaurovanou verzi snímku Valerie a týden divů režiséra Jaromila Jireše. Film patří k výrazným dílům československé nové vlny a proslul osobitou vizuální podobou a gotickou atmosférou. 83. ročník Benátského festivalu začne 2. září. Italská přehlídka už v minulosti představila také restaurované verze filmu Miloše Formana, Gustava Machatého nebo Karla Kachyni. Opera Malý princ se v české premiéře představí zítra divákům na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. V hudebním díle britské filmové skladatelky Rachel Portman ožívá dobrodružství malého chlapce a pilota, který s letadlem havaroval v poušti. Hlavní role je napsaná pro chlapecký soprán a během léta se v zámecké zahradě vystřídají tři chlapci ve věku 9 až 11 let. Poetické představení osloví malé i velké milovníky knih Antoana de Saint-Exupéryho. Premiéra Malého prince se je součástí festivalu imerzivního a site-specific divadla Jižní svéráz. Počasí je oblačno až zataženo, místy deště nebo přehánky, ojediněle čekáme také bouřky. Na severu a severovýchodě budou srážky četnější, naopak na jihozápadě Čech jen ojediněle. Večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22, na jihu Moravy až 25 a maxima na horách kolem 11 stupňů Celsia. A více informací z domova i ze světa hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Daniela Čermáková vám přeje krásné odpoledne se stanicí Český rozhlas Vltava a zve za chvíli do Žiliny, ještě předtím si nechte zahrát od ansámblu Freda Hrše.

0: My voice goes after what my eyes cannot reach. With the twirl of my tongue, I encompass worlds and volumes of worlds.
1: Projekt, který proplétá poezii s moderními jazzovými harmoniemi a využívá mužské i ženské vokály spolu s nástroji, jako je violončelo či saxofony, představuje Fred Hirsch a jeho ansámbl. My jsme poslouchali ukázku z desky Leaves of Grass, která vyšla v roce 2005. Vstupujeme do další hodiny našeho odpoledního putování kulturním prostorem. Dnes začíná 19. ročník festivalu Kiosk, přehlídky slovenského nezávislého divadla s podtitulem Když nepotřebuješ divadlo, aby místo hrálo. Do místa konání Žiliny zavítáme už za chvíli. Projedeme se také tramvají. První tramvajová trať byla na Ostravsku, kam zamíříme, založena už v roce 1902 a vedla Bohumínem. Jaké byly další a proč se celá řada z nich nedochovala, tak na to odpoví čtvrtá část seriálu Koleje času aneb příběhy tramvajových tratí, které psaly dějiny měst. A o způsobu, jakým se díváme na svět a zejména na krajinu v době, která je posedlá rychlostí a povrchností, bude uvažovat Pavla Melková. Krásné odpoledne.

0: mladistvou energii, lyriku i melancholii vyzařuje skladba serenáda pro smyčcové nástroje Esdur Josefa Suka. Je to jedno z nejznámějších a nejvýznamnějších děl českého skladatele, která si získala tedy tato skladba obdiv po celém světě. Když nepotřebuješ divadlo, aby hrálo, to je podtitul 19. ročníku festivalu Kiosk, přehlídky nezávislého slovenského divadla, tance a performativního umění, který začíná dnes v Žilině. Festival se dlouhodobě vydává za hranice klasických divadelních sálů, totiž na vrcholky hor, benzínové stanice, plavecké bazény, hospody i na nedostavěné dálnice. A jaká místa obsadí letos, to už je otázka pro naši redaktorku Veroniku Joškovou Štefanovou, kterou zdravíme do Žiliny. Slyšíme se?
1: Ano, slyšíme, dobrý den.
0: Veroniko, srdcem festivalu bylo nezávislé kulturní centrum Stanica Žilina Záriečie. Je tomu tak i letos?
1: Ano, je a já se právě na tomto místě nacházím. Stanice Žilina Záriečie je nezávislé kulturní centrum, které sídlí v budově funkční železniční zastávky a od roku 2003 slouží jako prostor pro současné umění, koncerty, divadlo a také festivaly, jako je Festival Kiosk. V roce 2019 stanici zničil požár, ale sdružení, které toto kulturní centrum provozuje, se podařilo toto místo opravit a nezávislá kultura tady žije dál, navzdory různým nepříznivým faktorům, o kterých také bude řeč. Centrálním bodem festivalu Kiosk je stanice Žilina Záriečie od roku 2007 a se mnou je tady i jeden z dramaturgů festivalu, Martin Krištof. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Martine, jak toto místo téměř po dvou dekádách vnímáte?
2: Stále je to miesto možností, ako je to možnosť. Ako my na každé miesto sa tak nejak dívame, ako vlastne, čo z neho dokážeme dostať, čo ono nám ponúka. Snažíme sa na ňom stavať, snažíme sa z neho vychádzať. Je to stále potenciál určitý, alebo možnosť vlastne príležitosti a tak ďalej. Tak samozrejme, už sme si na ňom zvykli, už ho poznáme veľmi dobre. Možno, že sme už preskúmali všetky ako časti a súčasti, ale ešte stále nás aj vlastne tento rok dokáže niečím obohatiť a vlastne áno.
1: A možná i překvapit, na což se můžeme těšit, protože festival začíná právě dnes. Stanice Žilina Záriečie se plní lidmi, diváky, divačkami, umělci i umělkyněmi. Na místo jsem se zeptala záměrně, protože festival se odehrává v různých prostorách, na různých místech. Na kterých to bude letos? Kam se vydáme s festivalem?
2: Bude ich celkom dosť. My máme práve tému miesta, ktorá je vlastne špecifikom práve pre tento rok, aj kvôli, možno, že sa k tomu zmienime, ale kvôli tej politickej situácii, ktorá nás tu, alebo skôr kultúrnej, alebo finančnej situácii. Vydáme sa naozaj okrem stanice Novej synagógy a vlastne nejakých zopár krytých priestorov. Budeme hlavne preskúmavať verejné priestory, také skôr periférie alebo nejaké brownfieldy, nejaké zabudnuté miesta, ale aj miesta, ktoré hrajú sami o sebe. To je vlastne ten celé moto tohoto festivalu je, aby keď netreba divadlo, aby miesto hralo. Čiže sú to miesta, ktoré majú nejaké svojho genialoci a práve toho sa budeme snažiť z tých miest vyťažiť.
1: Co by si případní potenciální účastníci a účastnice festivalu měli připravit, přinést, na co se mají mentálně připravit v případě letošního ročníku?
2: Budeme chodit, budeme dost chodit, budeme se přemístňovat, budeme vonku, takže asi uvidíme, že či bude třeba opalovací krém, ale skôr nie, právě naopak, nějaké prší pláště, ale vlastně, čiže přesně to, čo vlastně, v čem se cítíte dobré, tak to je to najlepšie oblečenie alebo a to, čo vlastne, aby ste vlastne nejak prežili vonku a tak ďalej.
1: Podíváme sa i do prírody, pretože to sa také dialo dříve v predchozích ročnících festivalu Kios.
2: Áno, práve príroda nás veľmi zaujíma, ako taká nová scéna, nové miesto, ktoré vlastne je stále dosť tiché oproti mestu, mestskému prostrediu a jeho potenciál a práve jeho scenografia nás veľmi láka a vlastne všetky tie obmedzenia, ktoré príroda ponúka, že tam není ťažko zohrniť elektriku a nedá sa tam svietiť a ľudia sú proste ohrození vlastne na svoje ich pokožka a tak ďalej. Všetko to nás práve zaujíma a nás vlastne to inšpiruje k tomu divadelnému novému jazyku.
1: Môžete říci i nejaká konkrétní místa, kam zavítáme?
2: Pojdeme například do Lietavskej Svinnej, kde budeme, toto je až vlastně posledná prechádzka, kde budeme navštívíme takú veľmi krásnu húpačku, lúky v okolí, aj ateliér jeden, alebo pôjdeme do skiparku Chrastiny v Považskom Chlumci, čo je vlastne, budeme sa venovať práve starým vlastne predstavením, ktoré sa volá Archeológia zimy, v meniacich sa klimatických podmienkach práve tie dedinské skiparky vlastne už sa vlastne veľmi menia a tak ďalej. A vlastne z týchto prírodných miest ešte teraz si, áno.
1: Třeba se vám to ještě vybaví, než položím poslední otázku. A ta se týká právě toho, že festival letos nedostal podporu od Státního fondu pro kulturu. Jak to ovlivnilo dramaturgii, dramaturgickou skladbu Kiosku?
2: My každou vlastně takovou ranu, či už to byl COVID, alebo nějaké právě požár S2 a tak, se snažíme vnímat jako nějakou vlastně zaujímavou věc, která nás má nějak někam posunout. Takže přesně jsme to zobrali jako výzvu, ako urobiť festival bez peňazí, preto je aj téma miesta, alebo vlastne niečo, čo dokáže hrať bez toho, aby tam bolo divadlo. A to je vlastne nejaký taký kreatívny potenciál toho. Samozrejme, nie je to nejaká šťastná situácia, je to často ťažké byť chudobný a presvedčiť ľudí, nech vám niečo ako recipročne iba za nejakú dobrý pocit vrátia, ale je to stále ako vlastne nejaký, my sa to snažíme chápať ako nejaký potenciál práve. Hádam sa nám to podarilo.
1: S Martinem Krištofem, dramaturgem a manažerem festivalu Kiosk, jsme nahlédli do zákulisí pořádání letošního 19. ročníku.
0: Zajímá nás také ale program toho letošního Kiosku, tak se těšíme, že nám to prozradí Veronika Jošková-Štefanová s dalším ze svých hostů za pár minut.

0: To byla americká jazzová a soulová zpěvačka, skladatelka a klavíristka Candice Springs. Jejíž tvorba je specifická propojením jazzu, soulu, R&B a také popu. No a my opět míříme na festival jiného slovenského divadla. I tak se totiž v posledních dvou dekádách prezentoval festival slovenského a nezávislého experimentálního divadla Kiosk. Přehlídka se odehrává především v prostorách kulturního centra Stanica Žilina Záriečie, kam ještě jednou míří za redaktorkou Veronikou Juškovou Štefanovou. Veroniko, zdravím podruhé.
1: Krásný den ze Žiliny. Ano, je to tak, tady v prostorách stanice Žilina Záriečie je vidět, že za okamžik festival oficiálně vypukne. Plní se lidmi, umělci, umělkyněmi, také diváky a divačkami všech různých generací. Já už přímo před sebou skrze okno sedím v bistru, vidím na kolejiště, na nástupiště a od dálnice nás odděluje plot, který už v tuto chvíli pomocí háčku a bavlnky opravuje jedna umělkyně. Je to taková aktivní performance, výtvar instalační, ale se mnou v bistru tady sedí dva jiní umělci, se kterými se budu bavit o dnešním programu. 16 hodin se odehraje kousek odsud v Daxnerově ulici v obývacím pokoji představení inscenace Turn the Corner. Na jejímž vzniku se podílel i performer a choreograf Juraj Korec. Dobrý den, Juraj.
2: Dobrý den.
1: Turn the Corner popisujete jako stand-up představení pro dvě ženská těla, ale stand-up beze slov. Můžete to objasnit, o co se tedy bude jednat?
2: No nám sa ten formát tak postupne vlastne vyvíjal. Ten pôvodný vlastne zámer bol, aby sme diskutovali vlastne na témy, ktoré sú dneska také rozorvané. Hlavne to, ako sa vlastne postavenie ženy alebo vôbec to, kde sa žena v rámci spoločnosti nachádza, opäť niekde zatlača cez manosféru a cez rôzne proste ako tendencie, kedy sa opäť a opäť a opäť diskutuje o tom, že kde sú vlastne ženské práva, teda nielen práva ženy, ale práva menšín. A v podstate chceli sme vychádzať akoby z nejakých filozofických východísk a veľa sme chceli rozprávať a nakoniec vlastne celé to rozprávanie, celá tá diskusia, celé to, ako sme to rozbrali, ostalo v pozadí a my sme z toho vlastne vytvorili priestor, kedy komunikujú dve performerky s divadstvom v prostredí, v takom intimnom prostredí obývačky, predtým knižnice a vlastne komunikujú tie témy telesne. Telesne, v situáciách, vzájomne, voči sebe, so sebou a takisto vlastne s divákom.
1: Jak budete pracovat s prostorem v obýváku kousek odsud za rohem, doslova v Daxnerově ulici? Je to poprvé, co tento prostor zabydlíte divadlem, performancí?
2: Je to poprvé a má to také dve roviny. Tá jedna rovina je tá, že sme vlastne hľadali nejaké také praktické riešenie, ako vlastne z ničoho, hej, že tá situácia vlastne v kultúre na Slovensku nie je veľmi prajná, ako vlastne vytvoriť predstavenie z ničoho a to znamená, že mávam svojej kolegyni performerke cez okno k diaľnici. Toto bola vlastne tá jedna rovina, takže nejaká taká praktická, ale zároveň akože tá umelecká, ako vytvoriť vlastne taký umelecký formát, ktorý je adaptovateľný na akékoľvek prostredie. My sme vlastne pracovali s premiérou o bývalej knižnici, kde sme prázdny priestor zaplnili, potom v priestore galérie, kde sme to vlastne urobili takú dlhotrvajúcu inštaláciu a teraz táto verzia je vlastne v priestore obývačky, ktorú sme sa snažili čo najmenej nejako predstavovať tak, aby sme vošli do tej architektúry a príbehu tej obývačky s našim príbehom.
1: To byl Juraj Korec, který mluvil o inscenaci Turn the Corner a já už ho budu muset propustit, protože poběží připravovat představení, které začne ve 4 hodiny. A se mnou je tady ještě na místě i Tomáš Janipka, performer, choreograf, autor nebo jeden z autorů inscenace Moje svědomí je čisté baby. Dobrý den, Tomáš.
3: Dobrý den.
1: Vy představení této inscenace uvedete zde v prostorách stanice Žilina Záriečie. Z čeho vychází tento název a i obsah inscenace Moje svědomí je čisté baby, které obsahuje vlastně trochu provokace, ale zároveň i tak trochu obhajobu?
3: Jasné, no bude to ještě stále work in progress, takže to dílo vlastně stále ještě v nějakom vývoji, ako aj vlastně ten samotný názov, který zatiaľ pre nás byl taky jakoby najzaujímavejší. A vlastne to, z čoho pre mňa akoby vychádza to dielo, bolo vlastne z nejakých otázok toho, ako vlastne sa ako jednotlivec, umelec, môžem teraz akoby ako fungovať vlastne v tomto súčasnom svete, v tejto súčasnej spoločnosti. Takže cez tú skrzu veľkú otázku sa vlastne formuloval nejaký tým, ktorý mi bol blízky a s ktorým sa môžeme akoby v takomto akoby malom priestore vlastne dopytovať, ako cez médium tela a tých nástrojov, ktoré vlastne ovládame, môžeme reagovať na všetky tie rôzne útoky, zraniteľnosť tela v verejnom priestore a tak ďalej.
1: Přibližte tedy, v jakém složení dnes představení inscenace Moje svědomí je čisté baby uvedete a jak mezi sebou vzájemně s performery a performerkami interagujete?
3: Jasné, no, tým je zložený z Jara Viňarského, Sári Einstein, David Králik, Natália Thun, ďalej tam svetelný dizajn, toto bol performerstvo, svetelný dizajn zaobstarová Pavla Beránová s Matoušem Ondrom a scenografiu robí Pedro Ardiles v tejto chvíli, produkciu Simča Demková. A vlastne my sme tu teraz bez Davida Králika, sme tu štyria so mnou, ktorý je aj vonku, aj vnútri, v také ako dvojroli, ktorá je celkom akoby náročná. A vlastne sa snažíme, ako prišlo nám, že to množstvo akoby performérov, štyroch, piatich, je taký, akoby, taký možno taký vzorok nejaké malej spoločnosti, malej komuny. Takže akoby s týmto asi východiskom nás baví pracovať. Že to není len o tých individuálne, to o nejakom spoločenstve, spolubytí a vzájomnom nejakom sťahovaní.
1: To byl performer Tomáš Janipka, se kterým jsme mluvili o jeho autorském představení Moje svědomí je čisté baby. Bude uvedeno dnes v 18 hodin na festivalu Kiosk.
0: A redaktorka Veronika Jošková-Štefanová nás pozvala na zahájení 19. ročníku festivalu Kiosk do Žiliny. Přehlídka nezávislého slovenského divadla tam potrvá až do neděle. No a pouze něco lehce přes hodinu a půl je to z Žiliny do Ostravy. Tam zamíříme za pár minut. Budeme se zajímat o ostravskou tramvajovou trať. První tramvajová trať byla na Ostravsku založena už v roce 1902 a vedla Bohumínem. Jaké byly další a proč se celá řada z nich nedochovala, tak na to odpovědi dáme, jak bylo řečeno, za pár minut.

0: Jedna z nejznámějších českých dokumentaristek současnosti.
1: Helena Třeštíková.
0: Jaké to je být sběratelkou cizích příběhů?
1: A jaký je ten její?
0: Osudy Heleny Třeštíkové poslouchejte od 20. července každý všední den v 11.30.
1: Na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Ivo Kahánek nám hrál část sonáty pro klavír H-moll Friderika Chopina. Ve svém rodném Polsku se Chopin tramvají, ať už poháněnou koňmi nebo elektrikou, projet nemohl. První tramvajová trať u našich sousedů byla zprovozněna 17, respektive 28 let po jeho smrti. A pořád ještě dříve než například na Ostravsku. V roce 1902 tam byla založena první tramvajová trať. No a právě tam míříme společně se redaktory Tomášem Pilátem a Josefem Vomáčkou. Tedy první tramvajové tratě zde na Ostravsku vznikaly před více než 120 lety a tvořily okružní trasu kolem Ostravy. Většina se ale nedochovala a podrobnosti vám dáme ve čtvrtém díle seriálu Koleje času a ne příběhy tramvajových tratí, které psaly dějiny měst.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
2: Já mám tramvaj novou.

0: jsme na severní Moravě, lépe řečeno ve Slezsku, nebo na přelomu, na hranicích severní Moravy a Slezska. A budeme se bavit o tramvajích na Ostravsku.
1: Tam je to správně řečeno. Je to na Ostravsku, protože celá řada tramvajových linek dneska už jsou zrušeny. Vlastně vznikaly jako spoj centrální části Ostravy s okolními městečky, městy, předměstími a podobně. A velmi často se jednalo i o dlouhé tratě, 19, 20 i 30 kilometrů, které vycházely z Ostravy. Také měly různé majitele, takže v podstatě se dá hovořit o Ostravsku, ale vždycky to byly tramvaje.
0: První dráha vznikla v roce 1902 v Bohumíně. Na počátku 20. století pak následoval veliký rozmach, kdy bylo založeno několik společností, jak jsme před chvílí zmínili, každou vlastnil někdo jiný, které si postavili vlastní úzkorozchodné tratě.
1: Zajímavé bylo, že na tom Ostravsku, jak jsme říkali, byla celá řada samostatných tratí. Většina těch tratí byla potom pojmuta do činnosti Ostravského dopravního podniku v roce 1949. Potom docházelo buď to k jejich modernizace, jak se dozvíme, také i k jejich rušení.
2: Ráno v Ostravě město vstává, tramvaj v dálce tiše mává.
0: My jsme zmínili první úzkorozchodnou trať, která byla v Bohumíně. Pojďme dál. Dráha Hrušov, Polská Ostrava, fungovala mezi lety 1904 a 1914. To znamená, že jako jedna z mála byla zrušena dříve než v roce 1949, vlastně ještě v předvečer první světové války.
1: Důležitá pro Ostravu a pro okolí byla trať Ostrava Karviná, která se postavila v roce 1909 a byla potom pojmuta do toho ostravského dopravního podniku v roce 1949. To byly velmi dlouhé a zajímavé tratě. Tady ta trať byla několikrát upravována, ve finále to byla úzkorozchodná trať a spojovala tehdejší městy s Polskou Ostravu, který je dneska součástí Velké Ostravy.
0: Slezské zemské dráhy, to bylo několik tramvajových dráh, které fungovaly mezi lety 1912 a 1949 a v jejich rámci například trasa Karviná, Nádraží, Frištát, Karviná, Jáma, Orlova přes Nový Bohumín a Nový Bohumín, Hrušov.
1: Těch linek bylo více, potom dopravní podnik města Ostravy s těma ještě stále pracoval a postupně docházelo k jejich rušení. Už toto samo o sobě je velmi zajímavé. Ten provoz těch tramvají stále rostl. A i když byla válka mezi Československem a Polskem, tak přesto stavby nebyly zastaveny. Ta válka byla krátkodobá, ale ten růst tramvajových linek vůbec nebyl omezen.
0: Hromadný zánik těch tratí započal na přelomu 50. a 60. let 20. století. V roce 59 byl zrušen ostravský úsek bývalé městské dráhy, která vedla mezi Divadlem a Hranečínkem, a to kvůli výstavbě druhé koleje normálně rozchodné tratě. My se tady bavíme doposud o těch úzkorozchodných tratích.

0: takovou před sebou krásnou mapu, kdy je vidět, kde všude ty tramvaje jezdily. Někdy jim říkáme vlakotramvaje, ale oni to opravdu byly tramvaje. A oni vlastně obklopovali v docela slušné vzdálenosti celý ten ostravský kotel.
1: Takže se dá vlastně říct, že ty tramvajové tratě tvořily takovou krásnou okružní trasu.
0: Tady jsou různá data zahájení provozu, čili dá se říct, že kdyby se trošku přemýšlelo, tak se ta tramvajová doprava mohla povznést na ten systém S-bánu, který sice v Ostravě dneska funguje, ale trošku svérázně. Olušení tramvají v centru Ostravy pokračuje pořád, ale když si uvědomíme rozlohu toho velkého města a jeho nové čtvrtě směrem na východ a na jeho východ, tak vlastně v Ostravě zatímco se hodně rušilo, tak se také hodně stavělo, ale to už je potom jiné téma. Pravda je, že to rušení zasahovalo právě ty oblasti, s kterými Hutě a Doly v Ostravsku počítali a vlastně ti lidé velmi často jezdili z těch malých městeček a měst přímo tady na svá pracoviště. To byla docela důležitá a využívaná sestava, velmi romantická.

0: Na toulky romantickou krajinou nás vzala Lucie Redlová a bere nás tam také Pavla Melková, architektka, autorka této úvahy.
1: Nedávno jsem navštívila výstavu Krajiny spatřené očima Karla Hynka Máchy v galerii Lázně Liberec. Rozsahem byla nevelká, několik originálů romantických maleb krajin, k tomu citace textů Máchových deníků z cest, doplněných malými černobílými grafikami míst, kterými procházel. Nejde ji rozsahem a významem srovnávat například s výstavou věnovanou významnému romantikovi Kasparu Davidu Friedrichovi, rovněž malujícímu zdejší kraj, která proběhla v Drážďanské Albertině v předloňském roce. Tenhle malý počin ale vnímám jako vítanou inspiraci do začátku léta, kdy počasí vybízí k putování a kdy na něj také máme čas. A kdy je zajímavé zamýšlet se nad různými pohledy, jakými se na krajinu můžeme dívat. Realistické krajiny 19. století obvykle v muzeích a galeriích nevyhledávám, až na výjimky, jakou je třeba William Turner, jehož rozsáhlou kolekci v Tate Britain si při žádné z návštěv Londýna nenechám ujít. Tady jsem se ale od těch pár obrazů, kde k nejvýznačnějším autorům patřil Antonín Mánes či August Pippenhagen, nemohla odtrhnout. Jako bych s malíři znovu prožívala tu titěrnou práci znovu stvoření krajiny. Srovnávala jsem je v duchu s fotografiemi, které rovněž předkládají realistický svět. Dali by se přirovnat k otisku, který je rychlý, povrchní, jakkoliv autorský pohled je samozřejmě dokáže povýšit na konceptuální umělecké dílo. Realistická malba je oproti tomu znovu stvoření. Jakoby ta dvě slova, otisknout nebo znovu stvořit, ke kterému patří i stvořit či dotvořit, vystihovala jeden ze základních rozdílů naší doby. Nejen v oblasti malby a fotografie, ale obecně. Otiskujeme z povrchu obrazy, myšlenky, slova. Rychle, bez zamyšlení, bez hledání souvislostí, bez hloubení pod vnějškem. K otisku stačí krátký čas, minimum pozornosti, není třeba vcítění. Stvoření vyžaduje dlouhý čas, soustředěnost, pokoru a prožití. Romantismus bývá spojován s obrácením se do vlastního nitra, kterému sloužilo i putování krajem či obrazy krajin. Zprostředkovávali propojení duše jedince s existenciálními významy, které ho přesahují. Přesto se mi zdá, že ta mravenčí, trpělivá práce znovu stvoření krajiny na plátně, zachycení každého detailu i charakteru celku, by se dala chápat také jako vzdávání holdu skutečnosti, spojené naopak s vystoupením ze sebe. I když se jedná o realistické zobrazení ve smyslu přesné popisnosti, zároveň se zde nedíváme na skutečnost. Do obrazu se vědomně či nevědomně promítají touhy autora i diváků. A tak okolí trosek či řípu vypadá jako dramatická alpská krajina s vysokými vrcholky a rozervanými údolími. Také tomu rozumím. I já dokážu vidět ve skále českého pohraničí rozervané štíty hor, ve zdejší lesní bystřině peřeje divoké řeky, v nebi nad loukou výšku horské oblohy. Jejich základní vlastnosti, ostrost kamene, třpit a hukot vody či hloubka modři, jsou totiž stejné. Není vždy třeba hned cestovat do Alp. Při tolkách krajem teď sbírám borůvky. Nikdy nepoužívám hřeben, i když letošní bohatá nadílka by k tomu vybízela. Hlavně proto, že hřeben keříky ničí a také umožňuje odnést z lesa víc, než člověk potřebuje. Je to překročení hranice od přijmutí daru ke kořistění. Ne náhodou má řada civilizovaných zemí předpisy omezující množství sbíraných lesních plodů a dovoluje sběr jen pro vlastní spotřebu. Opatrně nakláním keřík, špičky prstů jemně uvolňuji kuličku, plním dlaň a vysípám ji do nádoby. Znovu a znovu. Ohýbat se, sklánět, klečet. Pomalu se posunovat nazdar Bůh lesem. V mezičase zvednout oči a všimnout si detailů, které při chůzi cestou obvykle mineme. Tenhle způsob kontaktu s přírodou se mi zdá podobný realistické malbě v plenéru, kdy pomalé, jemné, trpělivé namalování každého jednotlivého listu, stébla, vrásky kamene, stínu mraku či vlnek vody, znamená dotknout se jí, pobít s ní, vzdát jí hold.
0: sbírat borůvky po jedné, tak to nazvala svou úvahu architektka Pavla Melková. A my se budeme toulat krajinou také po 16. hodině. Nebude to sice Kokořínsko, Máchův kraj, ale české pohraničí, ano, česko-německo-polské trojzemí.

0: Jaroslav Hašek, Karel Poláček, Ivan Olbracht.
1: Velcí autoři v malých příbězích.
0: Od nového roku vždy v pátek ve 22 hodin.
1: A pak neomezeně na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
2: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července Amfiteátr Lochotín Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července Amfiteátr Plzeň.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Armáda až do ukončení vyšetřování dnešní nehody vrtulníků na Třebíčsku nebude používat vrtulníky systému H1. Patří mezi ně stroje Venom a Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Na místo nehody dorazil také ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Po dnešním pádu vrtulníků zemřel jeden voják, 7 dalších lidí je zraněných. 2 z nich jsou ve vážném stavu. Armáda pozůstalým poskytuje veškerou potřebnou pomoc. Na sociální síti X vyjádřil soustrast rodině premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí města Tomáš Melcer. Ten uvedl, že rozhodnutí bylo zasláno společnosti Krým do datové schránky. Výškovou budovu 34 poničil požár, který začal 9. července a hasiči jej likvidovali 15 dnů. Budova se z velké části zřítila. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová označila útoky jemenských husíjů v Rudém moři za nelegální a nepřijatelné. Evropská unie vyzvala povstaleckou skupinu k zastavení všech akcí, které ohrožují mezinárodní lodní dopravu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl, že by se husíjové neměli vměšovat do americko-izraelského konfliktu s Íránem. Povstalci podporovaní Íránem nedávno oznámili, že zavádějí námořní blokádu Saudské Arábie. Jedná se podle nich o odvetu například za blokádu jemenských přístavů, kterou prý provádí Riad. V Rudém moři pak dnes ráno husíjové zaútočili na 2 saudsko-arabské tankery, které údajně námořní blokádu porušily. A počasí v noci bude polojasno až skoro jasno, zpočátku místy oblačno až zataženo se slabými přeháňkami. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů, při slabém větru až 5, na horách pak kolem 7 stupňů. Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Ojediněle na severovýchodě místy se vyskytnou slabé přeháňky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší zítřejší teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě kolem 20 a na horách kolem 17 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: 23. červencové odpoledne je v pozdní fázi. Daniela Čermáková vám přeje hezký den se stanicí Český rozhlas Vltava a teď nám bude zpívat Vojta Nýdl.

0: jako klarinetista Sočru či Klarinet Factory nebo zpěvák, interpret a autor křehkých osobních textů. V těchto všech polohách vystupuje Vojta neboli Vojtěch Nýdl a nám dospíval píseň z alba Dítě z větru 7 minut po 16. hodině, což je ten správný čas, abychom se vydali na další z vltavských výletů. Dnes po čtvrté se vydáváme do Trojmezí, abychom kráčeli ve stopách Rudolfa Kaušky, tohoto spisovatele a sportovce. Opět jsou našimi průvodci redaktor David Hamr a režisér Michal Bureš a dnes nás vezmou do Ružických hor.
1: Výlety s Vltavou.

0: Pokud se vydáme cestou z Horního sedla, která nabízí mnoho krásných výhledů, spatříme na jižním svahu řadu šedých skalních věží, stojících na světlé stráni. To jsou Horní skály. Když jsme se na podzim roku 1904 přiblížili k této pestré řadě, byly turistům ještě zcela neznámé. Tady se ještě dala slavit horolezecká vítězství. Tenkrát jsme stanuli téměř na všech těchto skalních trůnech. Jen Gálerova věž nám ještě zůstávala zapovězena.
1: Píše Kauška ve svém Wandern und Klettern v roce 1924.
2: A my jsme v roce 2026 na začátku toho čtvrtého dílu výletu. Po té cestě prošli, jsme nedaleko Hrádku nad Nisou, obklopení opět hustým lesem, smrků, borovic, jedlí a za námi jsou skály. Tohle je co, to je pískovec? Nebo?
1: Je to pískovec a shodou okolností ta skála, na jejímž úpatí stojíme, je právě ona zmíněná Gálerova věž.
2: A takže ta, která zůstala Kauška dosud zapovězená, jak o tom píše, tak my jsme u ní a jsou tady vlastně i horolezci, tak se k ní vydáme. Dobrý den, pánové.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a ahoj.
1: Pavel Michal a Filip Čálek, horolezci, kteří právě slanili z té Gálerovy věže. Lezete Kauškovým stylem?
4: To jsou zásady, které Rudolf Kauška dal dohromady sám pro sebe před 120 lety. Později se vlastně staly pravidlama pískovcového lezení pro celou Českou republiku, takže lezeme Kauškovým stylem.
5: Je to obdivuhodný, že před těma 100 lety, 120 lety vylezl takovýhle těžký cesty. Dneska jsme vybavený, máme superlana, lezečky, všechno. Oni měli konopný lana, lezli bosy nebo v okovaných botech a vylezli těžký cesty, který máme problém do dneska přelézt.
2: Proč, pánové, se tomuto sportu věnujete?
4: Ta kamarádská vazba, kterou zosobňuje lano, který máme mezi sebou navázaný a díky kterému jsme schopní se vzájemně jistit, aby se jednomu nebo druhému nic nestalo, je to, co si nesete potom dál do toho života a jdete zpátky do města, do práce, mezi svoje lidi, do rodiny a tak dále. A k tomu máte tu Kauškovu poezii, kterou zažijete v té přírodě při tom pohybu.
2: Pavle, vy jste zároveň editorem publikace o horských chatách v Alpách. Připomeňme, že letos je to 100 let, co byla vybudována nová liberecká chata právě v Taurech. Zasadil se o to Rudolf Kauška. Co víme o její historii?
5: Tak je to druhá chata libereckého Alpenvereinu. První byla v podstatě v Itálii. Potom se Rudolf Kauška vydal hledat místo pro stavbu nové chaty. Našli nádherné místo. A vlastně to byla naše první chata, kterou jsme v Alpách zhruba před 30 lety navštívili. No a od té doby vznikala ta knížka a snad se letos dočká už vydání.
2: Platí tam to pravidlo, které Kauška ve své knize několikrát zdůrazňuje. Dávejte si vysoké mety, ale lezte přes nízké skály, aby vám ty vysoké mety nezlámaly vás?
5: Já si myslím, že to je zlaté pravidlo, protože spousta lidí si myslí, že vysokohorská turistika nebo horolezectví je nebezpečný sport. Já si myslím, že je stejně nebezpečný jako každodenní život, možná bezpečnější než někde ve městě, ale potřebuje kázeň a dodržovat pravidla. Jinak to bolí.
1: Vy jste to zmínili, že Kauška nebyl jenom fantastický sportovec. Ty jeho výkony asi obdivujete doteď. Konec konců pochlubili jste se, že jste to slezli, ovšem Kauška lezl s úplně jiným vybavením, ale možná s o to větším nasazením. Ty jeho hodnoty a ty jeho poetické pohledy na krajinu, ať už alpskou nebo tu naši zde v Trojzemí, jsou pro vás aktuální a sdělené i dnes v 21. století. Co se změnilo vlastně? Jestli vůbec něco?
4: Změnily se jenom drobnosti. Ty skály jsou pořád stejný. Ta láska k tomu pohybu v té přírodě je pořád stejná jako před 100 lety. Kdyby se Kauška narodil o 100 let později jako můj vrstevník, tak já doufám, že bychom se znali a lezli bychom spolu. My bychom asi dělali i spoustu jiných věcí. V té době horolezectví začínalo. Těch kluků, kteří to dělali, bylo strašně málo a když se poznali nebo potkali, tak si všechno sdělovali, učili se jeden od druhého, navazovali kamarádství. Možná by ještě s náma chodil slackline nebo jezdil na snowboardu, tak jako jezdil tehdy na sáňkách, protože to byla bomba v té době.
1: Tak my vás necháme mezi skalami dále lézt a na cestu do Hrádku, kam my pokračujeme, jedna z Kauškových básní.
0: Staré cesty nevidím, ne, již tak nespoutaného. Ačkoliv větry vanou přes mne, jak v dobách mládí mého. Modrý pohled nikdy víc neuzřím v žití snad. Moje mladistvé štěstí víc nad lesy nebude vlád.

0: Za zvuku Kauškovy básně jsme sestoupali dolů do Hrádku nad Nisou. Jsme tady nedaleko náměstí v útulné zahradě s Tomášem Schreierem, který je milovníkem tohoto kraje a taky člověkem, který Rudolfa Kaušku, respektive jeho rodinu, zná. Dobrý den, vítejte ve Výletech s Vltavou.
1: Buďte zdrav.
0: Kdy jste se potkali se vnukem Rudolfa Kaušky?
1: To byla náhoda, protože to bylo takové družstvo mládeže. Já jsem u nás taky vedl družstvo mládeže. Tak jsme se spolu bavili venku, jsme tam stanovali u takové chaty. Myslím, že se ten kopec jmenoval Grozon di Brenta. Tak jsme se tam seznámili.
2: Jak vzpomínal na dědečka?
1: No, vzpomínal, že to dost těžce nesl. On byl průkopník tady toho lezení. Mrzelo ho to, těžce to nes.
2: My víme, že Rudolf Kauška se vystěhoval dobrovolně po roce 46, navzdory tomu, že nebyl odsunut, odešel do bavorského Kemptnu. Ano. Mluvil ten vnuk o vzpomínkách a vazbě k tomuto kraji, kterou dědeček měl?
1: Tak mluvil o tom, on asi ten starý Kauška byl taky jako svůj, že on to jako s ním asi nebylo taky jednoduchý vyjít, no ale každý jsme většinou tyhle ty výrazné osoby jsou svým způsobem postižený.
0: Po prázdninách na podzim vyjde poprvé v češtině ta Kaušková kniha o horolezectví a turismu. Těšíte se na to? Oceňujete to?
1: Já jsem ji četl sice v originále, ale určitě jsem zvědavý na to, jak to někdo přeloží, jestli to přeloží objektivně nebo nějak tendenčně. Na to jsem zvědavý.
0: A co z té knihy vás nejvíc oslovuje? Které pasáže máte nejraději?
1: Mě zajímá, jak třeba Kauška šel z Liberce na Sněžku a zpátky v jednom kuse. A měl takový jako docela jako byl takový svůj, no, takový. To mě zajímá na tom.
0: My jsme, Davide, na dohled od státní hranice. Společně s Rudolfem Kauškou putujeme tím trojzemím. Co nás čeká v tom posledním pátém díle?
2: My tu hranici překročíme a zastihnete nás v parním úzkokolejném vlaku směřujícím do Žitavských hor.
3: Když v lesích vlasti srdce mé bylo, als noch mein Herz in Heimatwäldern lag, tak plné štěstí, trýzně a touhy, war es voll Glück und Qual und Reisedrang. Za prudkých vichrů, jichž zpěv zněl dlouhý, vzduch mávání křídel rozvířilo a chladných pramenů šum jen pouhý.

Do Žitavských hor po stopách celníka, horolezce, spisovatele a sportovce Rudolfa Kaušky, tedy zítra po 16. hodině. S jeho osudy a odkazem nás seznamují tento týden David Hamr a Michal Bureš.

0: To byli Théotime Langlois de Swart, houslista a ensemble Les Ombres. Přednesli část koncertu pro housle, smyčcové nástroje a basso continuo v tónině C-dur Antonia Vivaldiho. A v posledních minutách odpoledního vltavského vysílání ještě pár tipů z večerního programu stanice Vltava. Radiodokument začíná ve 20 hodin, má nadpis Diptych a je to příběh kluka, který ví, že umírá na rakovinu. Autor dokumentu, který je zároveň knězem, ho přitom o to odchodu doprovází. Dokument Jana Hanáka Diptych uvádíme na Vltavě dnes v 8 večer. No a právě na dnešní den připadá výročí, 100. výročí narození Ludvíka Vaculíka. Vy asi víte, že čteme jeho prózu Stará postel, nejintimnější text Ludvíka Vaculíka. Otevíráme tento příběh, tuto knihu dnes už po desáté, jsme tedy v polovině této četby s hvězdičkou, dostáváme se do léta roku 1968 a následujících zhruba 10 let. Spojení fyzické a duchovní podstaty života, mužského a ženského elementu se autor zmocňuje a snaží zaznamenat s upřímností, vášní a fascinací.
1: Byl jsem jí vděčný za to, jak mě rozvazuje a vysvobozuje. Rozvazuje ze všech zatvrdlých starých suků, tlačících jak žízeň bez vody, jak chuť bez škvíry. Jak hřích bez možnosti provést ho. Myslím dnes, že mi to tehdy obrovsky pomohlo. Ale cítil jsem i strach a lítost, co s ní bude, když taková je, takového muže potřebuje, a já to být přece nemůžu. Jak já asi budu potrestán?

Já připomínám, že díky dědicům díla Ludvíka Vaculíka a nakladatelství Atlantis získal Český rozhlas exkluzivní práva k rozhlasovému zpracování v roce, kdy si připomínáme sté výročí od narození autora. Četbu s hvězdičkou v brněnském studiu natočil Lukáš Kopecký a účinkují Michal Bumbálek s Janou Čtvrteckou. Desátý díl na Vltavě můžete slyšet dnes po 23. hodině. No a kam zítra v Mozaice ráno, například do Velkých Losin, tamní renesanční zámek patří k nejcennějším památkám severní Moravy, je proslulý nejen nádherně dochovanými interiéry, ale také temnou historií čarodějnických procesů, která inspirovala filmaře už před desítkami let. No a to bude naše téma a také téma, které souvisí s filmovým letem na Vltavě, a můžete poslouchat v rámci něho rozhovor s kastelánkou zámku Anetou Surmovou. A Hana Ulmanová přijde k nám do studia zhodnotit knihu I do Netanyahu a Joniho poslední bitva. Tak to jsou témata ze zítřejší ranní Mozaiky. Odpolední Vltava končí a za chvíli tu máme reprízu Akcentu.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
5: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
4: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
5: 12. září od 18 hodin.
4: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
6: O architektonických manuálech jsme mluvili v jednom z akcentů odvysílaných. My vám dnes nabízíme reprízu tohoto vydání.

0: Spolek Horizont Valašský architektonický manuál pracuje na online databázi zmíněného manuálu. Průvodce chce přispět k zachování a popularizaci architektonického dědictví daného regionu. Jde tak o další díl do série architektonických manuálů po celé republice, které shromažďují toto dědictví zapojených měst do jedné databáze objektů i medailonku jejich autorů. Nedávno jsme v Akcentu mluvili o tom pražském a brněnském manuálu, co tedy přinese online podoba manuálu z Valašska a jak se osvědčují architektonické manuály Ostravy a Opavy. O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A v našem studiu je historik a teoretik architektury profesor Vladimír Šlapeta, který je odborným garantem Valašského architektonického manuálu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A v ostravském studiu je s námi historik architektury a památkář Martin Strakoš, který odborně garantuje ostravský a opavský architektonický manuál. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Vladimíre, proč Valašský manuál? Proč zrovna Valašský? Proč ne nějaká konkrétní lokalita nebo město, jak je to u většiny architektonických manuálů?
1: Tak zatím jsme byli svědky toho, že vznikaly manuály velkých měst, jako Brno v tom mělo samozřejmě velkou prioritu díky kolegům kolem Domu umění. A potom vznikaly další manuály, Hradec Králové například.
0: Jičín,
1: Plzeň. No a zatím zůstala opomenuta taková krajina, jako je Valašsko, která je úžasně muzická, má v sobě dávnou lidovou architektonickou kulturu, nad kterou potom stojí ten gigant Dušan Jurkovič, a má tam i významnou dřevařskou školu, která vyprodukovala celou řadu několika generací významných architektů. Takže je to taková málo známá enkláva, kterou je třeba trošičku připomenout, odhalit a skutečně zhodnotit i ty kvality, které se v té oblasti zachovaly, v té půvabné valašské krajině, ze kterou jsme řada z nás spojení srdcem.
0: K těm konkrétním objektům se ještě za chvilku dostaneme, ale Martine, když se podíváte na Ostravu a na Opavu, tak je to možná pro někoho překvapení, kolik těch teček v tom manuálu se nakonec objeví, že si řeknou, aha, a já kolem toho každý den chodím a vůbec jsem si neuvědomil, že ten dům je významný.
2: Ostrava zase je tou druhou polohou oproti Valašsku, takovou trsnou, průmyslovou, a ten průmysl se vepsal i do architektury. V současné době konverzemi, ale v té minulosti takovou syrovostí, civilností. Na druhou stranu ta Opava, kterou jste zmínil, tak ono to bylo v tom pozdním období Habsburské monarchie zemské hlavní město. A tam se to také propsalo do podoby toho města. Mimochodem je tam okružní třída, je to takový symptom urbanismu druhé poloviny 19. století. Dá se říct taková jedna z nejmenších těch okružních tříd, protože další třeba samozřejmě ten předobraz vídeňský se doplňuje tím, že máme okružní třídu třeba v Krakově a jinde. Takže to jsou podle mě dvě zvláštní polohy na samé hranici České republiky. To je zase třeba říct, že když se u nás hovoří o Sudetech, o pohraničí a líčí se ten běs, který tam je, a rozvrat, tak z toho můžeme vyjmout jak Opavu, tak samozřejmě Ostravu, která už tou součástí toho území nebyla.
0: Vy oba dva tak hezky poeticky mluvíte o obou těch oblastech, o kterých se dnes budeme bavit, ale když se konkrétně, Vladimíre, podíváte na to, co Valašsko nabízí, tak v tom architektonickém manuálu se objevují vybrané objekty, které jsou z určitého jednoho období, anebo je to velmi širokospektrální?
1: Tak zatím ta první etapa toho projektu se zabývá tou dobou, řekněme, od roku 1900 do konce první republiky, a pak se půjde zřejmě dál, ale to je zatím ten první krok. No a ku podivu se tam objevují velká jména. Už jsem jmenoval Dušana Jurkoviče, pustevny, to je přece jeden ze stěžejních příkladů toho vzepětí národního sebevědomí a krásy a spojení s přírodou. Máme tam i Jana Kotěru, který byl spojen s Baťou a mimo tedy jeho aktivity pro Tomáše Baťu postavil malou takovou zahradní kolonii v Rožnově. A potom ta další vrstva je spojená s tou dřevařskou školou, kam přišel Josef Místecký, absolvent Plečníka a Kotěry, který tam vychoval řadu architektů, které posílal do Prahy, buď na uměleckou průmyslovou školu, nebo na akademii, takže se potom vždycky v Praze říkalo tady valašská skupina, například Podzemný, Hilský, Tencer, a k ním trošku ještě se přiřazoval Rudolf Jasenský, který byl zavražděn na konci války. Čili to mělo velký jako dopad i na celý architektonický diskurs, co se na tom Valašsku dělalo. A začínalo to vlastně těmi domácími tradicemi v té nádherné valašské přírodě.
3: Martine, když se podíváte vy právě na architektonický manuál Ostravy a Opavy, tak také jsou to především domy z konce 19. a potom ze 20. století.
2: No, každý manuál, jak už tady zmínil profesor Šlapeta, vzniká etapovitě. A vemte si, že Opava vzniká 2 roky, Ostrava 1 rok, postupně se to naplňuje, takže my můžeme říct, že tam máme meziválečné období a v Opavě zasahujeme hlouběji do druhé poloviny 19. století. Ale přece jenom bude třeba ještě na tom pracovat, aby se ty manuály naplnily jako digitální archiv. Je to v podstatě takový otevřený prostor, takže ještě úplně hovořit o tom, že by z toho mohl člověk získat plný přehled té architektonické kultury, dejme tomu od té druhé poloviny 19. století do současnosti, nelze. Zvláště ta současnost ještě bude třeba doplnit v obou případech. Ale tady je jedna věc, kterou je třeba říct. Ty digitální platformy mají výhodu té otevřenosti, protože je třeba opravovat, doplňovat, ale závisí na naší technické schopnosti. To je zase jejich slabina, protože vlastně někdo to musí pořád udržovat na té síti a samozřejmě souvisí s tím i upgrade technický. Jo, takže to jsou záležitosti, které prověří i budoucnost tady té formy zprostředkování poznání.
3: Tady mimochodem se hlásí, jak sám o sobě říká zástupce té analogové sféry, Vladimír Šlapeta.
1: No, já jsem spíš z té předdigitální generace, akorát mě postihlo to, že v druhé etapě života se musím zvykat a musím se konfrontovat s tou novou metodou, což má, jak pan kolega upozornil, své výhody a své nevýhody. Zase ta otevřenost pomáhá získávat ty informace, které z těch fixních publikací nemají takovou rezonanci jako při těch otevřených strukturách. A tím se podaří třeba upozornit na věci, které by si někdo nevšiml. Třeba zajímavá stavba je nádraží ve Valašském Meziříčí, která vznikla díky pražskému architektovi Hilarovi Pacanovskému, který má řadu krásných činžovních domů v Praze a má to nádraží a jinak se o něm vlastně neví, co se s ním stalo po roce 1948. Možná, že i tato relace k tomu pomůže. Možná, že tato relace pomůže k tomu, aby se probudil i ostravský magistrát a vzpomněl si, že Mendelsonova stavba obchodního domu Bachner by mohla hrát velkou roli v mezinárodním srovnání, protože já jsem se vrátil zrovna včera z Londýna, kde jsme měli konferenci o odkazu Mendelsona, o zapsání jeho staveb do světového kulturního dědictví a všichni mě upozorňovali, a co Bachner? Takže by bylo dobře, kdyby i pan doktor Strakoš pomohl tam trošku popíchnout ostravský magistrát a ostravskou veřejnost, aby nepropásla tuhle šanci.
3: Mimochodem, mohli bychom přiblížit možná, Martine, o co se jedná v této kauze?
2: Je to pozoruhodná stavba Ericha Mendelsona, německého židovského architekta, který počátkem 30. let pro rodinu Bachnerů vyprojektoval velice pozoruhodnou stavbu v duchu nové věcnosti. A ta stavba bohužel má tu smůlu, že jako ve střední Evropě už vlastně neexistuje podle mého schátralejší, rozpadlejší stavba Ericha Mendelsona. Už v Polsku jsou opraveny a podobně, ale tady máme takovou velkou ostudu. My na to uspořádali jsme velkou výstavu v Domě umění Ericha Mendelsona. Už je to vlastně víc než 16 let. A hovoří se o tom, ale bohužel je to v soukromých rukou, soukromník v podstatě nejeví zájem výrazně změnit stav toho objektu a město původně uvažovalo o jeho zakoupení, ale to byla jenom rovina nějakých lehkých úvah, které v podstatě odvál čas a v současné době, i když na to upozorňujete vedení města, tak o to nejeví zájem.
0: Akcent. V dnešním akcentu se věnujeme nejenom architektonickým manuálům Valašska, Ostravy a Opavy společně s historikem a teoretikem architektury profesorem Vladimírem Šlapetou a historikem architektury a památkářem Martinem Strakošem. Vladimíre, co jsou, řekněme, z hlediska Valašska, když už se bavíme o tom valašském architektonickém manuálu, vy jste to trochu naznačil. Co jsou takové ty stavby, které pro vás jsou zásadní, ale přitom pro laiky, nebo možná i často pro místní, jsou naprosto nenápadné?
1: No, některé jsou nápadné. Tak třeba na Vsetíně jsou dvě stavby architekta Hilgerta. Jedna vznikla ve spolupráci právě s členem té valašské skupiny Antonínem Tenstrem a je to spořitelna městská, že jo? A obchodní dům Rodinger, to jsou skutečně vynikající stavby druhé poloviny 30. let. Máme ve Valašském Meziříčí vlastní vilu architekta Bohumíra Kupky, který rovněž se stal obětí nacistické zvůle a skončil vlastně jeho život předčasně, ale je to krásná ukázka, co dokázali mladí architekti, žáci Pavla Janáka už na počátku 30. let. A potom, kdybych se podíval do skříně v naší rodině, tak je tam krásný víkend paní Zenobie Vítězové. Dnes se ta ulice, která k tomu jmenuje, se jmenuje Šlapetová ulice, to ještě maminka zažila, tak ji to potěšilo, páš, tehdy tam byla pěšinka, ne ulice, a poté chodili ještě za svobodná moje maminka s tatínkem na špacír. A skončilo to 4 dětmi a velkým přátelstvím celoživotním s paní Vítězovou, která mluvila takovou češtinou, jakou jsem v životě nezažil. Dokonalá, kultivovaná čeština. Ona se přátelila s Jakubem Demlem, ale i s mladšími básníky, jako s Janem Skácelem. Měla portrét od Švabinského. To byla ta kulturní vrstva, která byla ovšem spojená i s tím, s tou naší českou průmyslovou inteligencí, což byl její manžel, majitel továrny na Ústřední topení. To všechno po tom 48. roce zmizelo a dostali jsme se do těch poloh, ve kterých jsme strávili většinu života.
3: Martine, i když člověk poslouchá jak profesora Šlapetu, tak i vás, tak to jsou vlastně velmi poutavé, někdy velmi tragické, až detektivní příběhy těch jednotlivých staveb. Ale je úkolem toho architektonického manuálu nebo vůbec architektonických manuálů tyto příběhy předat? A nebo je to, řekněme, jenom suchý popis toho, co zájemce o architekturu nebo přímo odbornice, odborník může z hlediska architektury se o tom objektu dozvědět?
2: Tak na jedné straně to jsou hesla, medailony architektů. Je to taková literatura faktu. Na druhou
3: encyklopedie.
2: Ano, encyklopedie jakýmsi způsobem. Na druhou stranu součástí těch manuálů jsou další aktivity. To není jenom elektronická stránka, kde si člověk může něco najít, ale jsou to i třeba procházky komentované

0: V podstatě může člověk dovysvětlit všem zájemcům to, co třeba, dejme tomu, z těch textů není na první pohled patrné. Ne všechno se samozřejmě dá napsat. Jo, někdy se to musí prožít. A zvláště architektura, tak ta se samozřejmě může vidět na fotkách, může to někdo číst půdorysy a texty, ale vždy je dobré navštívit tu stavbu, ten soubor staveb, projít si to a zažít in situ.
1: Vladimíre?
2: Myslím, že je také důležité ta provázanost těch staveb s životem těch obyvatel a vůbec s existencí a historií toho místa.
1: A na to se právě Vladimíre ptám. Bude to třeba například v tom Valašském, bude to ale v tom Valašském architektonickém manuálu?
2: Určitě tam zmíníme, že v té druhé vile, kterou si postavil, taková krásná bílá krabička, Josef Mísecký, tak tam schovával za války Antonína Tensera, pro kterým už šlo gestapo a nakonec se to podařilo, že Tenser se zachránil. To byla i velká zásluha Josefa Místeckého. Nebo například k doktorovi Žantovi do Rožnova jezdíval Václav Talich. Veliká postava, zakladatel naší velké dirigentské školy, která pokračuje ještě dnes v Londýně a jinde už třetí nebo čtvrtou generací. Že? Čili ty věci jsou propojeny kulturně, společensky i řekněme biznisem s celou historií naší republiky.
1: Ale tohle, co právě teď Vladimíre zmiňujete, i to, co zmiňoval Martin, tak to jsou, řekněme, kontextuální prvky, které se možná ale ani do toho manuálu vejít nemohou. Kde ty všechny informace, pokud si člověk nevyrazí na nějakou komentovanou procházku, kde to oba dva dokážete tak poutavě podat, tak kde hele ty informace získá, když v tom manuálu napsané nebudou?
2: Já se tam vždycky snažím něco takového vložit, protože ono to ohromně oživí, tak jako při přednáškách něco takového řeknu, aby se mi ta posluchara konečně probudila.
1: Martine, znamená to, že ta encyklopedie by mohla v budoucnu se vlastně stát i místem, takovým rozcestníkem právě pro kontext pochopení historie, nejenom z hlediska architektury, ale její provázanosti na nejenom kulturní svět, ale i právě na svět biznisu, politiky, společnosti jako takové? A nebo to už chceme od toho manuálu moc?
0: Určitě. Ta provázanost je důležitá. Každopádně k tomu má sloužit i ta struktura. Nejsou to jenom texty, ale jsou tam odkazy. A to jak na internetové, tak na zdroje archivní, literární a podobně, aby ten čtenář, zájemce si mohl hledat i další souvislosti. Samozřejmě nikdy nevyjádříte úplně všechno, protože zase vyžaduje se, aby ty texty měly určitou míru, dejme tomu 2, 3, 4 normostrany, ale ten rozcestník, to je vlastně to správné slovo.
1: Vladimíre?
2: Já jsem chtěl ještě upozornit na druhou stránku celé té věci a to je otázka zachování soukromí. Teď jsme právě o tom v Londýně a v Bexhillu dlouze diskutovali, jak například do toho souboru Mendelssohnovy stavě zařadit privátní vily. Mm-hmm. Prakticky žádný z těch majitelů dnes si nepřeje, aby jejich stavby byly v tom seznamu, protože to by znamenalo taky spoustu turistů a oni si chtějí zachovat soukromí. My jsme taky navštívili jednu z těch vil, kterou Mendelssohn postavil v Chelsea v Londýně a ta jediná majitelka, která jako jediná osoba v tom domě žije, nám dovolila tu vilu navštívit, která má nádherný interiér s ohromnou sbírkou uměleckých děl, ale nesměli jsme fotografovat ani tu vilu ze zahrady, pouze z ulice, což je běžné, ale to soukromí je taky důležité a někdy se to stává určitou bariérou. Nechci jmenovat, ale existuje jedna stavba, kterou jsem chtěl někomu ukázat a ten současný majitel vyběhl na zahradu a vyhrožoval nám holí. Takže to je taková ta druhá stránka té věci, že jistý soukromí by se mělo respektovat.
3: Akcent.
1: V dnešním akcentu se věnujeme architektonickým manuálům, konkrétně Valašskému, Ostravskému a Opavskému, a v našem studiu je historik a teoretik architektury profesor Vladimír Šlapeta a historik architektury a památkář Martin Strakoš. Martine, z hlediska konkrétně třeba Ostravy a Opavy, kolik objektů, které není možné už vlastně do toho manuálu zařadit, protože nenávratně zmizely, ale patřili by tam, byste napočítali. Je jich víc, než kolik se jich tam reálně může objevit?
0: Tak Ostrava, tak jako jiná velká průmyslová města, prošla asanací. Určitě by se napočítali desítky objektů a samozřejmě je tady otázka kritérií výběru. Protože máme i třeba stavby, které nejsou unikátní v té jednotlivosti, ale jsou unikátní v nějakém souboru, například dělnické kolonie. Mm-hmm. Jo. Většinou to byly typové domky, ale vytvářely charakteristické soubory, přičemž v centru Ostravy, na Slezské Ostravě a podobně, většina kolonií byla zbořena. No, nahrazena ať už sídlišti nebo jinou výstavbou, někde teda roste jenom tráva. A tam v takovém případě bychom těch staveb napočítali stovky. To je pravda. Ale pokud bychom brali architektonické kritérium, tak si myslím, že pořád bude víc těch staveb, které tam můžeme zanést a existují.
1: Vladimíre, byly nějaké okamžiky, kdy konkrétně na Valašsku jste přijel k nějakému tomu objektu a zaplakal jste nad jeho stavem?
2: No, na Valašsku zrovna ne, protože to je taková poetická enkláva. Ta Ostrava měla razantní vývoj. Já jsem tam jezdil k babičce, takže jsem každý léto viděl, co se tam pohnulo. A to byl obrovský rozdíl proti Olomouci, kde jsem vyrůstal, kde se celkem v té klidné Olomouci, stejně jako v Bílé Opavě, se nic nedělo. Ale Opava má zase tu vrstvu, takový ten dialog mezi tou německou, židovskou a českou Opavou. A má tam krásné stavby taky německých architektů, například lázně, nebo vídeňských architektů narozených v oblasti, jako je obchodní dům Breda Weinstein, který vlastně vévodí té okružní třídě opavské, který se teď vlastně opravuje po určitém požáru, ke kterému tam došlo.
1: To znamená, že z hlediska Valašska, ve chvíli, kdy se podíváme na ten manuál, až tedy bude postupně doplňován do konce letošního roku, tak tam vlastně všechny ty významné stavby z historie, které tam mají být, tak tam budou? Nedošlo k nenávratným ztrátám? A to máme štěstí, že s pustavnami to dopadlo tak, jak to dopadlo. To znamená, že je máme zpátky.
2: Máme repliku. Vlastně. Ano. No, ano. No, to Valašsko má takovou, bych řekl, intimnější notu, takže tam nedochází k těm konfliktům jako v tak dynamické oblasti, jako je ostravská aglomerace.
1: Martine, pokud byste vy měl někomu doporučit, kdo nežije v Opavě, nejezdí tam tak často, nebo tam zatím ještě vůbec nebyl, tak jak vlastně si to město projít pomocí třeba právě architektonického manuálu?
0: Tak má možnost se seznámit se špičkou architekturou, a to v mezinárodním kontextu, a to jsou stavby Leopolda Bauera. Obchodní a živnostenská komora, jí zmiňovaný obchodní dům Breda a Weinstein a kostel svatá Hedvika, anebo potom jít po té linii místní, a to je architekt Otto Reichner, jemu věnujeme jednu stezku, a která začíná nebo končí, závisí, jak si to kdo vybere, na koupališti, což je jeho nejvýznamnější stavba. A je to nádherná meziválečná stavba, kde si můžete představit rozmarné léto nebo něco takového. Zachovaná se vším všudy, bohužel byla poškozená v roce 2024 povodněmi, ale už vlastně funguje znovu a svědčí právě o té vysoké kultivovanosti německé architektury, takového toho modernějšího zaměření.
1: No, já bych vás potřeboval naklonovat, pánové, aby si každý mohl tu procházku užít s vámi, protože to je radost, jak mluvíte o architektuře. V dnešním Akcentu jsme mluvili o architektonických manuálech jako průvodcích po našem architektonickém bohatství. V našem studiu byl historik a teoretik architektury profesor Vladimír Šlapeta, který je odborným garantem Valašského architektonického manuálu. Moc děkujeme, pane profesore.
2: Já děkuji za možnost navštívit budovu Českého rozhlasu.
1: Rádi jsme vás přivítali. A v ostravském studiu pak je historik architektury a památkář Martin Strakoš, který odborně garantuje ostravský a opavský architektonický manuál. Děkujeme.
0: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: A v premiéře jsme tento Akcent o architektonických manuálech vysílali v březnu letošního roku.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vyšetřování červnové srážky lodí, při které přišli o život 4 Češi, může trvat až rok, potvrdil to chorvatský ministr zahraničí Gordan Grlić Radman. Společně s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou z motoristů Sobě, který je na dvoudenní návštěvě Chorvatska, uctili památku obětí nehody. Po vodě pustili smuteční věnce v místech, kde leží trosky potopené plachetnice. Rusko nepřestává útočit na nákladní lodě a ukrajinské černomorské přístavy. Kyjev proto požádal o svolání Rady bezpečnosti OSN. Rusko tvrdí, že útočí na lodě, které na Ukrajinu vozí zbraně. Exploze se z oděského přístavu a ukrajinských výsostných vod Černého moře ozývají v posledních 2 týdnech každou noc. Za tuto dobu bylo při ruských útocích zabito nebo zraněno několik desítek převážně cizích námořníků. V pražském kině Lucerna bude mít dnes premiéru nový dokument o umělci Františku Skálovi. Film režiséra Petra Slavíka zachycuje jeho tvorbu napříč výtvarným uměním, hudbou i performancemi. Dokument vznikal 6 let a do českých kin vstoupí za týden. Jedním z hlavních motivů filmu je vznik monumentální Skálovy sochy psa Vulpes God z nerezového drátu a její cesta z Česka do Drážďan. Počasí zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Ojediněle na severovýchodě místy se vyskytnou slabé přehánky, později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší zítřejší teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě kolem 20, na horách pak naměříme až 17 stupňů Celsia. Více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz. Zprávy v 17 hodin četla Daniela Čermáková, která vás dosud provázela vltavským odpoledním programem, loučí se v tuto chvíli a přeje krásný zbytek dne.

0: Art Café.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Art Café na stanici Český rozhlas Vltava. Já se jmenuji Michal Pařízek a dneska si tady otevřeme fotografické okénko, které tak já občas tady otvírám v rámci Art Café. Už tady byla Julie Hrnčířová, byl tady Dušan Tománek a dneska tady máme Karinu Golisovou, slovenskou fotografku žijící v Praze. Karino, ahoj.
2: Ahoj.
1: Děkujeme, že jsi přišla. Budeme se bavit o tvé první solové výstavě, která probíhala v Londýně donedávna, o tvé rezidenci v Paříži a o dalších věcech. Začneme písničkou a pak jdem hned na to.

0: Sasinine Blood Orange, skladba Tell Me. Na úvod dnešního povídání s Karinou, tuhle skladbu vybrala Karina. Tak proč tuhle skladbu?
1: Hrozně mám ráda tuto interpretku. Už ju počúvam fakt, že dlho a teraz som mala, tuším, že minulý víkend, možnosť ju vidieť na Creepy Teepee a bol to najlepší koncert, aký som videla na Creepy Teepee. Takže som to vybrala tematicky.
0: Tematicky najlepší koncert na festivalu Creepy Teepee poprvé v Praze, letos po 16 letech. Dobré. Pojďme k té výstavě, která vlastně skončila nedávno, probíhala od 13.5. do 26. v londýnské galerii Milošť. Výstava se jmenuje Through the Holes in Your Tea I Can See Love. A pojďme to nějak přiblížit. Jak se stane člověku, že má první solovou výstavu v Londýně, v londýnské galerii?
1: No, priebeh bol veľmi taký organický a prirodzený. Vlastne kurátorom tejto výstavy bol Michal Nanoru a ja som ho minulý rok na zimu oslovila na spoluprácu, že či by mi nechcel napísať text k mojej výstave Kill Your Darlings, ktorú som mala v Bratislave. A on s tým súhlasil, nejak sme si proste dlho vymieniali siahodlhé e-maily, strašne dobre sa nám spolu robilo a on tie moje fotky, ktoré sme spolu ako keby nejak spracovali do zinu, priniesol do jednej galérie Milošť v Londýne a tá galéria sa rozhodla, že mi urobí prvú solo výstavu v Londýne. Takže to bolo hrozne také prirodzené a organické a stalo se to cez toho Michala hlavně.
0: Dobře, tak teď to musí trošku uvést, protože mluvíš o výstavě Kill Your Darlings a teď mluvíme o první solové výstavě. Která byla...
1: No, ale to vyvíja, to se úplně tak vyvíjalo, jako keby, že neviem úplne oddeliť tieto dve veci, lebo tá moja tvorba ako keby nikdy není nejak tematicky rozdelená. Mm-hmm. A to, čo som vystavovala na Kill Your Darling, sa trošku ako keby opiera aj o to, čo som vystavovala v Londýne. A tá moja spolupráca s Michalom stále nejakým spôsobom tak prirodzene kontinuuje. Takže to by som asi úplne nevynechávala, tú bratislavskú výstavu, a že z toho vlastne vznikol ten Londýn.
0: Rozumiem. No a jak to v tom Londýně probíhalo? Jaká byla třeba spolupráce s londýnskou galerií? To mě vlastně jako docela zajímá, jak to jako fungovalo. Protože ty jsi v té době byla na rezidenci v Paříži, se dostaneme ještě, že to bylo takové...
1: Hej, no, mali jsme na to iba mesiac a pol, čo je dost taký šialený čas na to, aby jsme urobili nejakú koncepciu, výber a podobne. Ale veľmi jasne sme si vlastne aj s Michalom, aj s majiteľkou galérie Alexandrou Moraz sme si veľmi dobre rozdelili tie úlohy a dalo sa to stihnúť. Takže ja som riešila hlavne teda výber fotiek, ktorý som im posielala. Oni z toho vybrali proste nejaký ten celok, čo je pre mňa vždy také dosť náročné dať niekomu svoje fotky a zveriť celý ten výber, ale tomuto procesu som mega dôverovala, lebo Michal je skvelý kurátor, rozumie tomu obrazu a nejakým spôsobom to bolo hrozne také jednoduché celé. Takže ten proces bol veľmi príjemný a riešili sme to na diaľku. Ja som to organizovala vlastne celé počas prvej polovice mojej rezidencie. Medzi tým som sa ešte rozhodla, že urobím k tejto výstave aj špeciálny zin, ktorý sa bude predávať teda iba v Londýne. A spravila som ešte k tomu aj zin, čo bol dosť šialený proces. To bolo fakt, že náročné. Vytlačiť to vlastne doma, na Slovensku a preniesť to tam a všetko to produkčne nejakým spôsobom zorganizovať. Takže to bolo náročné, ale inak všetko ostatné bolo hrozne príjemné.
0: Když mluvíš o tom, že je pro tebe těžké odevzdat tu svoji práci do rukou někoho jiného, aby z toho udělal teda nějaký výběr nebo nějakou selekci, jak je to složité pro tebe selektovat vlastně ty věci?
1: No, pre mě je to hrozně taky intuitivní proces a doposiaľ, keď jsem si robila ty výstavy nějak sama, čo většinou nespolupracujem so žiadnym kurátorom a většinou fakt, že aj dramaturgiu zinu a všetky tyto věci si rada vytváram sama, lenže potom sa tam podľa mňa stáva taký malý problém, alebo nie, že problém, ale ja sa chcem asi teraz viac vystavovať takýmto nekomfortným situáciám, kedy nevystavujem iba tie fotky, ktoré ja uznávam za vhodné, ale naozaj idem, že kill your darlings a zabiť všetko, čo mi je proste milé a všetko, čo mi je také obľúbené v mojich očiach a snažím sa to autorstvo ako keby trošku tak rozbiť a dôverovať aj nejakým iným vnemom. A nakoniec to vždy vypáli proste dobre. Aj tá výstava v Londýne mala super ohlasy a myslím si, že to je dobré, že to robím. Ale je mi to nekomfortné, lebo často sa vyberú také zábery, ktoré sú podľa mňa niekedy aj trošku také too much v niektorých ohľadoch. A no, takže je to pre mňa taký tréning podľa mňa v tom selektovaní a tiež mi to podľa mňa vytvára to, že aj keď som vytvárala tento zin, tam som celú dramaturgiu robila ja, aj výber fotiek, ale už som komponovala do zinu vlastne aj tie fotky, ktoré boli vystavené v galérii a to mi zase otvorilo ten nový výber a dramaturgiu tých fotografií za sebou.
0: K tým zinům sa ešte dostaneme a vôbec obecne k tomu vlastne k té instituci jako výstavy, jako výstavy, jako výstavy. Ale vlastně mě zajímá, jestli tam je mezi tím, jestli tam vidíš mezi tím nějaký rozdíl. Jakože u té výstavy se řekne člověk, že to je jako pomíjivá věc do jisté míry. Nemusí zdaleka vidět všichni. Ukázky z ní jsou asi někde na síti navždy, ale jsou to jenom ukázky. Není to vlastně ten jako dojem z té výstavy, ale ty knihy jsou tady vlastně pořád. Liší se to nějak ten výběr mezi, nebo jako já chápu, že to vychází jedno z druhého, ale zároveň je to jakože takové to okřídlené, co je psáno, to je dáno, tak vlastně jakoby furt to v určitých očích může znamenat něco jakoby jiného.
1: Určite, ako keby ja som doposiaľ robila hlavne zinové pop-upy, čiže s výstavami mám úplne že najmenšiu skúsenosť. Ja som asi nikdy nezorganizovala sama od seba nejakú výstavu, kde by boli vyvesené fotky na stene. Že vyslovene sa zameriavam iba na tie ziny a skôr sa snažím vytvoriť nejakú atmosféru na tých eventoch, alebo skôr to beriem ako nejaké také neformálne stretnutie známych a nejakého diváctva. A neberiem to tak, že je to proste nejaká taká white cube vec. A vždy to bolo veľmi také friendly party skôr. Takže je to určite iné, pretože v tom, keď organizujem tieto mini eventíky pop-upové, tak je to hrozne také. No ten proces je strašne ako keby, že iný. Že pri tých výstavách si fakt uvedomujem, že to, čo ide na stenu, vlastne by nikdy nemohla ísť do knihy, ako keby iba samostatne. Že je to hrozne, hrozne pre mňa dôležité v tých zinoch vytvárať ako keby ten narratív z množstva fotiek a v tej galérii je hrozne obmedzené to množstvo vlastne fotografií, ktoré sa dajú vystaviť. Takže sú mi o mnoho prirodzenejšie robiť tieto pop-upy a držať sa v tej knihe, ako ísť do priestoru, lebo je to pre mňa nezvládnutelná situácia vybrať napríklad 20 fotiek.
0: A není to třeba, jasně, no, jasně, to množství jasné, zároveň ten narrativ může být jakoby pro tebe, jako pro tvůrkyni, nebo pro někoho, kdo teda jakoby dá ty fotky za sebe, kdo nějakým způsobem jako připraví tu knihu, pak ale už stejně neovlivníš, jak v ní lidi budou listovat.
1: Hej.
0: A stejně tak vlastně je to na té výstavě, že jako jestli ty lidi budou tímhle směrem, dalším směrem, já třeba hodně rád chodím, když chodím na výstavy, chodím hodně rád jako proti směru vlastně těch, což je, může být nějaká osobní umanutost, ale zároveň mě to jako vlastně zajímá, hodně mě baví jako průhledy, různě hodně se dívám vlastně na tu architektonickou jako část té, jestli se tomu tak říká.
1: Ano.
0: Takže vlastně z toho jako můžu vylézt jako další.
1: Hej, ale tam je ještě pro mě hrozně důležitý aj ten aspekt, že většinou, keď robím tyto pop-upy, tak oni vždy trvají iba pár hodin. A ta výstava má fakt ten benefit, že já jsem po dlhej době, já nevím, možná aj po 3 rokoch mala výstavu, která trvala mesiac. Že to je pro mě úplně, že obrovská věc, že něco tak dlho trvá, protože většinou nemám úplně financie vlastně si prenajat nějaký priestor na neviem, na mesiac alebo dve, takže si to vždycky prenajmem iba na nejaký jeden večer a funguje to vlastne hrozne tak punkovo, že je to hrozne taká chvilku, jak koncert.
0: Jo, prostě. Jo, rozumím, rozumím. No. A jak to funguje teda, když jsi takhle, když jsou ty tvoje díla někde měsíc, každý den se podíváš, jestli přibyl nějaký nový ohlas, nebo
1: no,
0: sleduješ
1: jako, nějak
0: ten vlastně proces toho, jak to...
1: Například to v Londýně jsem nemala možnost vlastně nějak sledovat, jedině jsem viděla, keď mě někdo označil na storkách, že na Instagrame, ale jinak fakt jsem nemala žádný prehled, ale chodili tam ľudia a bylo to také príjemné, že niečo tam trvá a že sa tam môže človek vrátiť, aj keď sa nemôže dostaviť napríklad na tú vernisáž. Mala som veľa kamošov v Londýne, čo nemohli práve vtedy prísť a podobne. A že som mohla povedať, nevadí, bude to tam ešte mesiac, čo je u mňa akože dosť unreal vec.
0: Jo. Notifikace chodili.
1: Hej.
0: Rozumiem, dobře. Pojďme k další písničce a posuneme se dál zase. Berlin Manson.

0: Jukebox od Berlin Manson, první single z nové desky, která by se měla objevit někdy na přelomu září, října, pokud to teda chlapci zvládnou všechno, tak jak mají, uvidíme. Každopádně vraťme se k tomu našemu povídání a pojďme se zastavit do té Paříže. Když si připravovala výstavu, byla si na rezidenci v Paříži, což je součást doktorandského studia, pokud to chápu správně. Co jsi tam dělala vlastně?
1: Tak ja som sa tam prihlásila cez školu a bola to primárne rezidencia orientovaná na moje písanie dizertačnej práce. Takže naša škola má normálne takú spoluprácu so SITE. Je to jedno z najväčších rezidenčných centier v Európe. Pravidelne tam hostia 300 umelcov naraz, čo je fakt, že hrozne
0: veľká inštitúcia.
1: Hej, fakt, že také intráky to boli. A ja som tam vlastne dostala ateliér aj so zázemím, kde som aj žila. Takže primárne som teda prvú polovicu chystala tú výstavu a druhú polovicu som nič iné nerobila, iba ráno stala, išla čítať, písať a nič iné sa tam nedialo. Že to bolo úplne prvýkrát v živote som mala naozaj vyhranený priestor iba na to, aby som sa sústredila na tú prácu a riešila si tú svoju tvorbu, na čo vlastne nikdy není úplne, že dostatok priestoru, popri všetkých tých životných, praktických, každodenných úskaliach. Takže to bola hrozne výnimočná skúsenosť.
0: Tak od toho rezidence slovu by se dalo říct.
1: A ja som nikdy nebola predtým na rezidencii, takže pre mňa to bola úplne, že hrozne veľká skúsenosť.
0: A je to ta práce teda závěrečná, má, má to něco společného s tou výstavou, nebo je to jsou třeba ty fotografie, které byly vystavené v Londýně a jsou v tom zvinu?
1: Áno, ako keby, hej, ťažko sa to tak nejakým spôsobom oddeluje, lebo tá moja tvorba je hrozne taká jednotná a téma mojej dizertačnej práce je, ako môžeme byť odolní v čase kríz, cez rôzne priateľstvá, komunity a medziľudské vzťahy. Takže toto je tá téma, ktorú tak opakovane riešim a hej, je to tak prepojené s tým celým.
0: Ty jsi řekla v jednom rozhovoru, myslím, že pro Flash Art v loňském roce, že evidentně se ti jakoby dobře funguje nebo pracuje v rámci těch škol. Aha. Že tohle je vlastně třetí, podle mě, nebo třetí nebo čtvrtá škola, kterou jako navštěvuješ. Teď to teda evidentně asi končí. A řekla si, že je důležité mít zázemí instituce, ten citát přímo, pak to jako vysvětluješ, tak to nám třeba ještě řekneš, no a teď mě zajímá, jestli jsi připravená, co bude teda, až nebude to zázemí té instituce.
1: Každý den nad tím přemýšlím, co mě čeká.
0: Okay.
1: Jo, je to fakt jako náročná představa, že už nemám kam nastúpiť po tom doktoráte a je to pre mňa veľká otázka, ale čo sa týka nejakého tvorenia, tak som o tom presvedčená, že tvoriť neprestanem, lebo je to veľmi taká súčasť nejakého môjho vyrovnávania sa s rôznymi vecami, takže tvoriť neprestanem, skôr je otázne, ako sa budem pohybovať práve v tom napríklad vystavovaní alebo v produkcii týchto vecí. Pretože častokrát som práve získávala nejaké štipendia alebo rôzne granty skrz to štúdium. Takže toto je veľmi otázne pre mňa. A som sama zvedavá, že ako budem naďalej fungovať, ale tak verím tomu, že tie ziny si vytlačím hociak. Takže snáď.
0: No dobře, a to pak je taky, ako samozrejme, asi to nemusíme úplne teďka tady rozebírat, ale je taky otázka nějakého jako běžného fungování, že jo? Jakoby práce například.
1: Na práce.
0: A tak. Ale jasné, rozumím. Mluvila jsi, teďka před chviličkou si řekla, jak ta tvoje tvorba je vlastně taková jako soudržná, nebo řekněme, jakoby ucelená vlastně už dlouho. Nemám tady další citát ze stejného rozhovoru. Keď jsem mala 11-12 rokov, jsem začala fotit moje kámošky na ulici. Ty se hodně orientuješ vlastně na jako mapování nějaké své komunity nebo nějakých svých přátel. Je to vlastně důležitá jako součást toho tvého díla, vlastně poměrně jakoby dost dominantní vlastně. Takže v podstatě mám pocit, že vlastně pořád fotíš ty kámošky.
1: Hej, já jsem se nad tím zamýšlela právě, keď jsem dávala ten rozhovor pre Flash Art, že možno si to spájam umelo, ale já si myslím, že každý má už v dětství nějaké tendencie na různé veci a má nejaké predlohy a ja si myslím, že asi jedna z mojich predloh bolo to, že som už začínala dokumentovať tie moje veľmi blízke kamarátstva. Uh-huh. A je zaujímavé podľa mňa, že som nikdy nedokumentovala a mala som foťák, mali sme aj na ulici ako kamošky nejaký zdieľaný jeden fotoaparát, ale mňa nikdy nenapadlo odfotiť niečo iné ako ich. Že to mi príde vlastne zaujímavé, že som fakt bola také divoké decko, ktoré každý deň bolo vonku iba na uliciach a hrali sme sa, že to bolo veľmi také hravé, ale nikdy som nefotila tú rodinu, lebo tá tam zastupovala také asi iné nejaké postavenia, že to bolo v tej rodine náročnejšie a práve som utekala ako keby na tú ulicu za tými kamoškami, čo bolo také vyrovnávanie
0: první komunita,
1: sa. Hej, úplne. Jo. Bol to taký girlhood.
0: Jo. A ty vlastně do dneška jako říkáš, že máš problém, nebo nemáš problém, ale že nerada fotíš cizí lidi, musíš se jich vždycky zeptat, máš jakože, což je vlastně to, co by asi se možná dneska v rámci různých GDPR a podobných věcí vlastně měl jako dělat každý. A zároveň by nevznikla jako spousta vlastně krásných jako obrazů a fotek, kdyby tohle bylo... Lepší se to časem, nebo se to horší časem, nebo
1: práve
0: mění
1: myslím,
0: se to nějak?
1: Myslím si, že se to u mě úplně, že horší. Že každý rok je to horší a horší. Že fakt nevím naozaj odfotit nikoho. A predtým som mala ešte aspoň také niečo, že keď som išla na koncert a fotila som napríklad, ja neviem, ľudí, ktorí chodia na koncert, tam som mala stále ten pocit, že aj napriek tomu, že sa nepoznáme alebo že nezdielame nejaké blízke vzťahy, tak som stále mala tú myšlienku, že ale práve dneska sme na rovnakom evente a to je to, čo nás spája. Ale teraz je to aj tento akt je pre mňa stále náročnejší, lebo sa menej cítim už súčasťou. Tým, jak starnem, tak mám už zrazu taký ten voyeuristický divný pocit, ktorý ma tak ako keby tlačí. A možno je to hlúposť. Možno keď budem mať 50
0: jako,
1: rokov...
0: Jakože už nejsi v tom crowdu, ale už seš ako mimo.
1: Hej,
0: a už ho vlastne jenom pozoruješ.
1: Hej, že mám občas taký dojem. Ale možno proste keď budem mať 50 rokov, tak sa budem smiať nad 29-ročnou Karinou, ktorá si toto myslela. A možno to tak nie je, ale občas mám naozaj ako keby problém fotiť zvonka niečo, kde sa necítim absolútne nejak zúčastnená ako keby. No.
0: Mohlo by se říct, a což neříkám, že je můj názor a rozhodně to nechci nějak jako vnucovat, ale že se vlastně tímto dost jako připravuješ o spoustu vlastně obrazů, o spoustu vlastně příležitostí. Uh-huh. A hodně se to tak jako uzavírá vlastně, což nevím teď, a nemám na to ani názor, nechci jako říkat, jestli to je dobře nebo špatně, ale vlastně to tak je podle mě trochu.
1: Určitě, já mám podle mě o mnoho víc neodfotěných fotiek, jako mám odfotěných. Že fakt mám veľa obrazov pred sebou, pri kterých jsem se reálně musela tak zastavit a povedat si, že toto nemůžem odfotit, alebo takéto situácie, že mám ich nekonečné. Ja si ich aj zvyknem písať do takého denníka svojho, moje neodfotené fotky a je ich fakt, že hrozne veľa. Ale je to asi moja povaha, že ja asi neviem úplne inak fotiť, že fakt tam potrebujem takú 100% prítomnosť a zúčastnenosť na tých situáciách, inak to pre mňa nedáva zmysel úplne to odfotiť.
0: Rozumiem. Ty hodne vlastne fotíš... Ne teda úplně jenom, ale hodně fotíš lidi. Hodně je to postavený vlastně na tom, hodně je to taková mapování komunity, možná asi nebo nějaké vlastní rodiny, k tomu se taky ještě dostaneme, je vlastně, nebo vybrané rodiny, tak lepší termín, k tomu se asi taky, k tomu se dostaneme, ale že hodně soustředíš na lidi, je to, já jsem o tom vlastně jako dost přemýšlel, že když jsem se připravoval na ten pořad, že já nějak do určité míry, a možná je to mnou, nebo asi určitě je to mnou, tam cítím nějaké jako by trošku propojení s Julí Hončičovou, kterou jsem právě jmenoval, která vlastně naopak jako by ty lidi nefotí, ale zároveň jsou ty vaše, nebo nefotí je tolik, ale jsou ty vaše obrazy nějakým způsobem, jako jsou, mi konvenují, jako k sobě, že mi k sobě patří. Libuše Jarcová, jako úplně totálně Nan Goldin, ale to už je zase přesmyčka. Ale tam to bylo právě jakože hodně vlastně mapování té komunity, protože tam jako speciálně ten New York. Čím to jako... Opět kámošky na ulici vlastně, ano, je to furt stejné, ale čím to, jak se k tomu vlastně jako člověk dostane, že nebo takhle, jsou ty lidi důležitější? Nebo...
1: Jako čo?
0: jako ten zbytek, jako aha, to prostředí? Mm-hmm. Jako nebo je to jako nebo sleduješ prostě ty osoby, nebo sleduješ to, jak se ty osoby v nějakém určitém prostředí chovají, protože jakoby i ty i na těch obrazech tvých, na těch tvých fotkách jsou vlastně ty lidi jako dominantní. Uh-huh, ty, uh-huh. Není tam vlastně dominantní to prostředí, takže mě takhle. Jestli to je otázka teda, pardon.
1: Je to hej, zároveň som veľmi vyberavá na to, koho si fotím, lebo to je to, že ja neviem urobiť fotku niekomu, s kým nezdielam nejaký mm-hmm. vzťah. Že pre mňa je to fakt ako keby to, že niekoho fotím, tak ja nefotím iba nejakú ako keby nejaký výzor, ale fotím vyslovene tú situáciu, v ktorej sa spoločne my dvaja nejakým spôsobom nachádzame. A že mi to vyslovene sa cítim trápne, keď mám odfotiť niekoho, aj kto je v našej parte, ale až tak ho nepoznám. Uh-huh, a že mi uh-huh. to je také veľmi nepríjemné. Ale no, je to hrozne taká podľa mňa, že povahová vec zvlášť, na ktorú, uh-huh. cez ktorú
0: a takže to teda dostať. O tú, jestli to správne chápu, jde o tú dynamiku vlastne mezi tebou a tým objektem.
1: Presne. Jo. Že tam musí byť úplne nejaká energia alebo, ja neviem, niečo si musíme proste spolu zažiť. Že nejde mi to úplne
0: odfotiť. Rozumiem.
1: Čo je náročné.
0: Jo?
1: Akože teraz, keď sa nad tým zamýšľam.
0: Jo, ale zároveň chápu, a je to určite, tak mám tady jakoby další citáty, ale vlastne tady je, jenom si vezmu takhle tady jednu větu, nepotřebuji, aby divák znal konkrétní příběh, ale aby cítil přítomnost a napětí mezi intimitou a veřejností, což je vlastne jako asi přesně to, o čem mluvíš, to je teda z anotace, kterou psal té výstavy, o které mluvíme, kterou psal teda asi Michal, ano. Předpokládám, tak jo, sedí. Pojďme si pustit zase písničku, trošku jsem sem protlačil latinskoamerické okénko, takže mexická umělkyně Jay Zung, prosím.

0: Stále si povídáme se slovenskou fotografkou Karinou Golisovou. Karino, děkujem, že jsi přišla. Bavili jsme se o tvé londýnské výstavě Through the Holes in Your Tea I Can See Love, která teda už skončila, ale ziny se určitě dají ještě objednat z londýnské galerie Milošť. Bavili jsme se o tom, jak je důležité pro tebe fotit lidi z tvé komunity, lidi, který znáš, mezi kterými máš nějakou, se kterými máš nějakou prožitou zkušenost, nějakou dynamiku. Je to hodně, to vychází podle mě z konceptu Sophia Lewis, z konceptu která napsala knihu Zrušme rodinu, to vyšla nedávno česky, asi před 2 lety, a je vlastně, já to řeknu úplně ve zkratce a úplně jako hloupě, ale je v podstatě o tom, že si tu rodinu může vybrat vlastně každý sám, že není nutné prostě úplně se uvázat na to dogma a že je to v podstatě, jakoby, že ta komunita ji může vlastně jako nějakým způsobem nahradit. A teď mě zajímá, jak se tenhle koncept, kontext vlastně propisuje do toho jakoby vlastně pracovního procesu. Jestli máš, asi v tom budeš pokračovat, protože to je nějaká tvoje, nebo v tom mapování této komunity, protože to je nějaká tvoje cesta, ale jak to vlastně bude fungovat v nějakém jako reálném pracovním prostředí, když to tak řeknu?
1: No, já jsem o tom přesvědčená, že já se tím asi živit nebudem. Hej, ja nemám úplne bežné zákazky. Ja keď s niekým spolupracujem, tak sú to väčšinou kamoši a raz za čas sa mi podarí dostať nejakú zákazku aj s honorárom, ale nie je to vec, ktorá by ma živila a asi ani nebude a som s tým úplne zmierená. Uh-huh. A asi by som mala aj veľký stres, keby ma toto má živiť a nechcem si to úplne znenávidieť, takže som s tým úplne v pohode, že budem robiť niečo vedľajšie a iné a toto bude nejaká moja vedľajšia alebo nie že vedľajšia, lebo je to stále nejaký hlavný ako keby zmysel môjho života podľa mňa, tak všeobecne toho tvorivého nejakého života, ale určite to nemám s tým žiadne ambície.
0: Já jsem o tom vlastně přemýšlel v kontextu, že teď je to zrovna v Brně výstava Leny Knapové, která vlastně další slovenské fotografky, které tam to jakoby není úplně takhle, ale zároveň zase jsou si ty fotky jako trošku podobné, obě vlastně fotíte i taky pro Kunterakt, jakože nějakou jako modní fotografii, řekněme, a tam vlastně ten proces, kterým ona prošla, je poměrně dost jako brutální, jakože celou tou mašinérií těch jako módních fotografů, že je zajímavý, jak se ty cesty jako takhle dokáží být jiné. A je vlastně ještě mě to jako přivádí k tomu, že ty výstavy, jak jsi o tom mluvila, že vlastně ty tvoje dosavadní výstavy, nebo když jmenuji nějaké hromadné, když jsi byla součástí nějakých třeba, nevím, výběrů, které si teda kurátoroval někdo jiný, nebo nemají ten výběr těch umělců, umělkyň, které na té výstavě byly, ale ty, co jsi dělala sama, byly v podstatě pop-upy, byly to na několika hodinové záležitosti a je to vlastně taky pro tebe jako komfortnější cesta, nebo spíš ne, komfortnější, má trošku jako hanlivý, který tam nechci mít, hanlivý poton, ale taková jakože cesta, v kterém, nebo nastavení toho prostředí krátkodobého, v kterém vlastně ty obrazy vidíš jako lépe, než kdyby měly viset někde, řekněme, na nábřeží prostě mnohokrát zvětšené. Je to tak?
1: Hej, ako keby, no je mi to také najviac prirodzené. Ja neviem, či je to aj tým, že sa dosť pohybujem v tom nejakom medzi hudobníkmi a že som napojená proste mega aj na tú hudobnú scénu a je mi to o mnoho viac prirodzené vytvárať vlastne nejakú takú kombinované eventy, kde proste aj niekto zahrá a že je mi to proste o mnoho nejak prirodzenejšie a myslím si, že to aj nejakým spôsobom tak ide, ako keby k tým fotkám, čo robím. Takže je to tak hrozne prepojené a hlavne zároveň mám strašne veľa hudobníkov, kamarátov, takže asi to neviem robiť úplne nejak inak.
0: A jakou roli v tom teda hraje ta hudba samotná? Když to teďka, jako jestli tě to nějakým způsobem ovlivňuje i v rámci těch obrazů, které si vybíráš potom? Nejenom jakoby, co se týče těch person jednotlivých, jasně, rozumím, některý jsou jako součástí, ale obecně třeba posloucháš, když vybíráš fotky při práci, nebo když
1: jasné.
0: Funguje to tak?
1: Stále počúvam hudbu a vytvára mi to hrozně veľa takých atmosférických vecí zažívam proste cez tú hudbu a spojení s tou fotkou, že je to že je to úplně také nerozlučitelné a zároveň ty fotky vždy vznikají podle mě aj v súlade s nějakou hudbou, či už na koncertoch, alebo na nějakých našich stretnutiach, které jsou většinou vždy prepojené s nějakým eventom. Takže je to v ruka v ruke a jsem velký fanoušik hudby.
0: OK, rozumím. Před chvílí si řekla, že ať už budeš dělat cokoliv, tak ziny si dokážeš vytlačit vždycky, vytisknout tedy, abych mluvil česky. A to, kolik jich máš za sebou vlastně těch zin?
1: Doposiaľ jsem vydala asi 14.
0: OK, to je hodně.
1: A hej, 14. Pre mňa tie ziny veľmi dobre slúžia na také uzatváranie rôznych kapitol, ktoré mám za sebou.
0: Sú to alba teda?
1: Sú to alba. Sú to fotografické alba. A primárne to tak nejak vychádza, že každý pol rok asi urobím nejaký zin. Okay. Teraz som mala dlhšiu takú odmlku,

0: a tě inspirovala k majestátní publikaci.
1: Hej.
0: Dobře. No tak jo, pustíme si další písničku a už budeme pomalu končit. Je to příjemné dneska, ale nedá se nic dělat. Hodina je hodina. Další track.

0: Tak, tahle divočina, to byl projekt 300 Skulls and Counting. Podle Kariny druhý nejlepší koncert na letošním Creepy Teepy, je to tak?
1: Je to tak.
0: Je to tak, dobře. Tak mluvili jsme o tom, mluvili jsme o tvojí výstavě, ještě jednou to zopakuju, která probíhala od 13. května do 20. června v londýnské galerii Miloš. Výstava se jmenovala Through the Holes in Your Tea I Can See Love. Vyšel k ní zin, jako ke každé tvé výstavě, nebo ke každému takhle zapouzdření nějakého tvůrčího období. Mluvili jsme o tvé rezidenci v Paříži, kde jsi pracovala na své diplomové práci, kterou budeš teda příští roku zavírat.
1: Ano, je to tak. Je to tak.
0: A co ještě zvládneš něco do té doby? Chystá se něco? Chystá nějaký pop-up další, nějaká hromadná výstava, nějaké další plány?
1: Momentálně si nechávám čisto priestor iba na to písanie a chystanie, pretože zároveň to jen teraz začínam fotiť nový projekt s mojimi kamošmi.
0: Ok,
1: o tom, ako si požičiavame oblečenie a ako medzi nami cirkulujú nejaké predmety už roky. Takže sa budem venovať nejakým materiálnym stopám nejakej odolnosti a materiálnym stopám nejakej blízkosti, ktorú medzi sebou nejak zdieľame cez veci a cez portréty. Takže to bude taká portrétna séria.
0: Ok, a jak to... Můžeme to trošku ještě se u toho zastavit, ještě máme pár minut na... To mě strašně zajímá, jakým způsobem se to bude mapovat, jak si měníte věci, jakože budeš fotit, jakože, nevím, budou si tvoje přátelé převlíkat trička stejná, nebo jak to vlastně, jaký je ten...
1: Bude to hlavně asi o takých fotosessions, které si chcem robiť one to one s mojimi kamošmi u nich doma a primárně se budeme zameriavať na kradnuté alebo požičané oblečenie, které medzi nami koluje a zároveň k tomu chystám aj taký viac detektívny projekt, kedy budem cez môj archív stopovať všetky tie predmety, ktoré nejak medzi nami kolujú. Takže to bude taká komplexná detektívska práca o tých veciach, ktoré nejak spoločne zdieľame.
0: Rozumiem. Jak to budeš hľadať?
1: No, ako na fotkách to budem hľadať, jednak.
0: No, nejasné, ale jakým spôsobom? Těch fotek musí být tisíce.
1: No, budem si ich prezerať. Ale ja ich mám v hlave, ako keby všetky tie predmety už nejak, takže...
0: Jakože máš to katalogizované, co vlastne
1: pamäti.
0: Chceš.
1: Presne, hej. A bude to taký projekt o takýchto srandovných veciach.
0: A to je teda mimo tú...
1: To je v rámci tej
0: dezertečky.
1: Áno, hej. Okay.
0: Jakože to je, jo, rozumím, jakože vlastně to může být součástí té odolnosti, protože to jsou takové memorabilia vlastně,
1: mně se to spája s tím, že například moja sestra mi nikdy nič nechcela požičať, kdežto medzi kamošky...
0: Protože viděla, že to nevrátíš, že si to počíne do jiných.
1: Hej, akože nevím, že akú tam mala ona dynamiku, ale medzi kamošmi je to vlastně hrozně slobodné a také easy going. A to má na tom baví.
0: No, ne, úplně vždycky.
1: No, medzi nami je, že okay. Nie sme takí materialisti proste, že si tak vieme ukradnúť veci a nevyčítať si to. Že to je super.
0: Jo, rozumiem. Zajímavé. No tak ať se ti daří jak v detektivní práci, tak ať se ti daří v té, ať se ti povede ta diplomka a budeme se těšit na další spousty fotografií. A děkujeme, že jsi přišla.
1: Já děkujem za pozvání.
0: Tak jsme skoro na konci. Povídání s Karinou Golisovou skončilo, já už se teda taky rozloučím. Pustíme si ještě na závěr jednu slovenskou věc, o které moc lidí tuším neví. Je to skupina, která se jmenuje Maťkovia, která fungovala v polovině 80. let. Hlavním postavou té skupiny byl Martin Budlas, kterého možná budete znát tak ze spousty filmové hudby, nebo z další skupiny, která se jmenuje Ospalý pohyb. Říkávali si na začátku 90. let Sleepy Motion. Tak každopádně teďka Maťkovia, to album se jmenuje 1982 až 1986, je to vlastně takové souborné dílo a vychází to tematicky 21. srpna 2026 na labelu 42Far, který je postavený vlastně taky na podobně komunitních principech, o kterých jsme se bavili. Maťkovia a Československý rozhlas, loučí se Michal Pařízek, mějte se hezky.

Yeah.

0: Autenticita a vzdor ne jako prázdná hesla, ale jako každodenní životní postoj. To je to, co zajímá slovenskou fotografku Karinu Grolisovou a nás zase v uplynulé hodince zajímala ona a její tvorba. Hovořil s ní Michal Pařízek a ještě k hudbě, která pořád uzavřela, byla to skladba Československý rozhlas od slovenské kapely Maťkovia. Čistě hudební bude zítřejší Art Café. Hostem Tomáše Klementa bude hudebník Jan Ponocný a nejenže nám představí svůj solový projekt Cirkus Praha a pozve nás na nejbližší koncerty. Také budeme mluvit třeba o své muzice k filmům režisérky Alice Nellis a tím přispěje k našemu aktuálnímu filmovému létu na Vltavě. A filmově hudební příspěvek od našeho hlavního jazzového dramaturga Václava Vraného, ten je tu teď.
1: Jazzový podvečer.
2: Ray Charles, americký pianista a zpěvák, jeden z inspirátorů vzniku rock'n'rollu a soul music, si v roce svého odchodu do muzikantského nebe, psal se rok 2004, ještě také stihl ohlídat vznik svého životopisného snímku nazvaného Ray. A protože jazz se mezižánrově nedotýká jen umění klasické hudby, ale i umění pop music, soundtracku z filmu Ray, ověnčenému třeba dvěma Oscary, bude věnován dnešní jazzový podvečer. Od mikrofonu vás zdraví Václav Vraný.

Typické pro hudbu k filmu Ray je mimo jiné to, že obsahuje hodně původních hudebních nahrávek, u kterých, na rozdíl od rekonstrukčního parkrovského filmu Bird, šlo hned o záznamy zvukově kvalitní, které se daly snadno remasterovat pro filmové účely. A díky tomu vlastně celá Ray Charlesovská filmová reedice jeho největších hitů získala opravdu monumentální parametry, což bylo také oceněno jedním ze dvou Oscarů, a to v kategorii Best Sound Mixing. Film Ray vznikal zhruba 15 let od prvního setkání režiséra Taylora Hackforda s Rayem Charlesem. Tak dlouho to trvalo. A jak Hackford píše v bukletu k soundtracku, nejdelší čas zabralo schánění financování, protože Ray při své matce Aretě už jako malé dítě, poté co oslepnul, od srdce slíbil, že bude vždycky stát na vlastních nohou a nikdy se nestane člověkem odkázaným na almužnu, a byl tím pádem zvyklý nedělat ústupky. Tyto momenty jsou mimochodem vykresleny i ve filmu. Ray Charles dokonce strávil nějaký čas se svým hereckým představitelem, hercem a muzikantem Jamiem Foxem, který pak i získal za stvárnění postavy Raye Oscara v kategorii nejlepší herecký výkon. A aby toho nebylo málo, Ray dokonce sám dohrál na piano některé momenty, které bylo potřeba doplnit do scén. Mimochodem, po premiéře filmu se zvedla vlna internetových diskuzí, zdali náhodou Jamie Foxx některé písně nenaspíval místo Raye, protože synchronicita úst a prstů, s jakou nadstavil Rayův zpěv a hru, je opravdu precizní. Yeah!

Film Ray se snažil jít poctivě po reáliích a je jedním z nejvěrněji vystavěných životopisných snímků, přestože samozřejmě obsahuje i nezbytná umělecká zkreslení. Abychom byli konkrétnější, co se týče dějinného přínosu, Ray Charles v první fázi spojil kostelní gospel s rhythm and blues a položil základy soulu. A přestože se nikdy nepovažoval za rockera, tak v roce 1986, kdy se poprvé vyhlašovali osobnosti rock'n'rollové síně slávy, mezi prvními jsem společně s Elvisem Presleym, Jamesem Brownem nebo Little Richardem vstoupil právě také Ray Charles. Ve filmu je pak zachycen důležitý dějinný okamžik, kdy Ray Charles ve studiu poprvé opustil napodobování svého původního vzoru, zpěváka Neta King Cola, a začal zpívat jinak. Podle jeho slov šlo o to, aby kostelní gospelové zpěvy podal jako hříšník. První skladba v tomto duchu má název Mess Around a Ray v ní má mimochodem ještě mladý, nechraplavý hlas. Mess Around se stal v roce 1953, co by single, Rayovým prvním velkým hitem. O 4 roky později byl zařazen i na jeho debutové album.

Jedním z překvapivých hudebních i filmařských momentů celého filmu Ray je scéna nalepená na skutečnou, spontánní, reálnou, živou hudební nahrávku koncertní improvizace, kdy ve filmu, možná i doopravdy, bylo potřeba hrát v závěru koncertu ještě o něco díl a už nebylo co. Ray se vrátí za klávesy, zahájí bluesovou dvanáctku, zpěvačky nejistě dozvukují na tamburínu, nevědí, co se stane. Ray začne zpívat do odvráceného mikrofonu, musí si ho okamžitě nasměrovat zpět k sobě a zastřený hlas se projasní. Po čase se vzpamatuje dechová sekce a domluví se na jednoduchých přiznávkách, načež se chytí i zpěvačky prostřednictvím opakování Rayových frází v původně kostelním způsobu zpěvu zbožných otázek a odpovědí. V tom slavném principu call and response se dokonce zpěvačky na okamžik spontánně tak uvolní, že se přesunou ke smyslnému vzdychání. Takže Ray musí přerušit. Skladba je trochu delší a tak se to opravdu stalo. Dostala název What I Say a je to legendární nahrávka, která ovlivnila rock and roll, soul i funk. Mm-hmm.

0: Gentlemen, you've been entertained by the genius of Ray Charles.
1: Kdybychom měli pokračovat v rodící se tématice slavného okřídleného drugs, sex and rock'n'roll ještě dál, ve filmu Ray je i scéna bouřlivého milostného rozchodu Raye s jednou z jeho doprovodných zpěvaček Margie Hendrix. V této scéně si společně zaspívají píseň Hit the Road, Jack. Koukej vypadnout, Jacku, a už se nevracej.

0: Obrovský zlom kariéry Ray Charlese nastal, když natočil country album Modern Sounds in Country and Western Music, ve kterém se Ray vrátil k vlastním kořenům. Na country sám vyrůstal. Mnozí čekali propadák. Namísto toho ale vznikla jedna z nejprodávanějších desek 60. let a Ray definitivně zboural hranice mezi černošskou a běložskou hudbou.
1: Just can't stop, baby.

Na závěr si poslechneme píseň Georgia on my mind, která sice vznikla už v roce 1930, ale až právě Ray Charles z ní udělal hit a později se z ní v Rayově podání dokonce stala neoficiální hymna amerického státu Georgia. A mimochodem ji měla ráda také prostořeká česká zpěvačka Eva Olmerová. A kdyby dnešní pořad nebyl o soundtracku z filmu Ray, její verze písně Georgia by se teď taky možná hodila. Evu Olmerovou šikanovali komunisti a ona to nakonec neustála. Možná na ní byli drsnější, než byli bílí američtí úředníci na Raye, kterého rádi zavírali do vězení kvůli jeho závislosti na heroinu, ze které se nakonec vyléčil. Ray se pak na jedné straně stal jednou z tváří emancipace Afroameričanů, ale podle slov režiséra Taylora Hackforda, Ray Charles hlavně rasově rozdělenou Ameriku sjednocoval, protože pochopil a vystihnul duši tehdejší Ameriky. Od mikrofonu děkuji za vaši pozornost Václav Vraný a mějte se hezky.

0: Nejen skvělým životopisným snímkem, ale rozhodně také hudební lahůdkou je film Ray z roku 2004. Na němž jeho titulní postava Ray Charles ještě stihl spolupracovat a který ještě těsně před smrtí stihl i vidět. A Václav Vraný se ve svém dnešním premiérovém jazzovém podvečeru zaměřil na soundtrack filmu Ray a na závěr nám z něj pustil jeden z největších Charlesových hitů, píseň Georgia on my mind. Jiný, také už bohužel nežijící jazzový gigant, bude hrát na Vltavě mezi dnešní 21. a 23. v koncertu Jazz. Půjde o Chicka Coreyho s jeho Electric Bandem. A máme pro vás unikátní nahrávku pořízenou ještě v komunistickém Československu, konkrétně v roce 1988 v Pražském paláci kultury. Tehdejší už trochu rozvolněné poměry totiž umožnili hostování Chicka Coreyho s Electric Bandem na tehdejším mezinárodním jazzovém festivalu Praha. Záznam, včetně úvodního krátkého vystoupení kapely Jiřího Stivína, si s námi můžete poslechnout, jak už řečeno, dnes od 21 hodin. A za chviličku už naposledy vstoupíme do světa, kde na každém rohu číhá smrtelně nebezpečné zelené žádlo.
1: Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
1: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Četba na pokračování.
0: Už ve včerejší 14. epizodě z románu Johna Windhama Den Trifidů byl s Josselou podnikli výšku na jedno ze stále vzácnějších, ještě relativně bezpečných míst a bilancovali minulost a uvažovali o chmurné budoucnosti. Ale skutečný závěr celé četby nás čeká až teď. Z překladu od Jaroslava Kořána naposledy čte Norbert Lichý.

0: Asi tak v půli cesty zpátky do Shirlingu zahlédla Josela Coase. Beze slova nám nepohlédla. Oba jsme okamžitě věděli, že stoupá od někud z blízkého sousedství Shirlingu. Závěrečnými metry aleje jsme se prohnali bez všech ohledů na žahadla divoce tlukoucí do našeho vozu. A potom, v poslední zatáčce, jsme spatřili, že nehoří dům, ale vysoká hranice dřeva. Ve dvoře uprostřed trávníku stála helikoptéra a než jsme zaparkovali, vyšel z domu vysoký, opálený muž v kožené bundě a rajtkách. Měl jsem pocit, že už jsem ho někde viděl.
1: Pan Bill Mason? Jmenuji se Simpson. Ivan Simpson. Už si vzpomínám,
0: řekla Josela.
1: Vy jste tenkrát večer přiletěl k univerzitě s helikoptérou. Správně. Ale vy jste Josela Plejtno, Josela Masonová.
0: Skočila mu do řeči.
1: Co se tady stalo? To Susan, když uslyšela moji mašinu, popadla plamenomet a hnala se ven, aby mi dala znamení. Mimochodem, Michael mne prosil, abych vám ze všeho nejdřív vyřídil jeho upřímnou omluvu. Byl jste jediný, kdo si uvědomoval, jak jsou trifidi nebezpeční. Copak vy jste věděl, že mě tu najdete? Zjistili jsme přibližnou polohu vašeho pravděpodobného pobytu teprve před několika dny. Od jistého pana Coukra.
0: Později, když se na stole objevila naše nejlepší brandy, vyprávěl nám celý příběh jejich skupiny. Michael Beadley a jeho věrní se vydali na severovýchod, do arabství Oxfordshire. Slečna Durantová nám tedy musela dát nesprávnou informaci záměrně. V Oxfordshire si našli statek a nejspíš by se tam opevnili jako my v Shirlingu, ale s rostoucí hrozbou trifidů stávaly se nevýhody onoho místa čím dál zřejmější. Ke konci druhého léta již všichni souhlasili, že bude lepší zkusit to někde jinde. Bylo nasnadě, že nejlepší přirozenou obranou bude voda. Z důvodů převážně klimatických rozhodli se nakonec pro ostrov White a následujícího března znovu balili kufry.
1: Na ostrově,
0: vyprávěl Ivan,
1: se to hemžilo trifidy ještě hustěji než v místech, která jsme opustili. Sotva jsme se nastěhovali do venkovského sídla poblíž Godchillu, začali se k nám stahovat po tisících. Nechali jsme je asi 2 týdny v klidu a pak jsme se do nich pustili plamenomety. Když jsme zprovodili ze světa první várku, dovolili jsme jim, aby se opět nahromadili a tak to šlo pořád dokola. Mohli jsme si dovolit důkladnou práci, poněvadž jsme věděli, že jakmile od nich jednou budeme mít pokoj, nebudou nám už plamenomety k ničemu. Když se konečně začali ostýchat, táhl se už kolem zdí široký pás zuhelnatělých pahýlů. Kruci, bylo jich tam daleko víc, než jsme si zprvu představovali. Kdyby se mě byl dřív někdo zeptal, kolik jich v celé zemi je, nehádal bych víc než několik tisíc, ale museli jich být 100 000. Byli.
0: Připustil jsem.
1: Jejich pěstování se bohatě vyplácelo. Ale stejně bych řekl, že když jsou soustředění v tak velkém počtu tady kolem nás, musí od nich být celé oblasti jako vymetené. To je fakt. Ale běžte a nastěhujte se tam a za pár dní je máte na krku. My jsme se domnívali, že jsme se jich zbavili na dobro, ale příští rok se jich přece jen pár objevilo. Teď procházíme vždycky na jaře celým ostrovem, pátráme po semenech zavátých z pevniny a na místě je ničíme. Tedy zpočátku nás bylo něco mezi 50 až 60. Podnikal jsem se svou helikoptérou krátké lety nad pevninu a jakmile jsem někde zahlédl známky osídlení, přistál jsem a vybídl skupinku, která tam žila, aby se k nám připojili. Někteří to udělali, ale bylo až s podivem, kolik jich nemělo zájem. V jižním Walesu vznikla jakási kmenová společenství, naprosto odmítající myšlenku jakékoliv organizace. A podobné tlupy najdete i v okolí ostatních uhelných revírů. Vůdci jsou obyčejně horníci, kteří se v kritické době nacházeli pod zemí. Přesto jsme se do roka rozrostli na 300, i když všichni pochopitelně nevidí. Na Coukra jsem narazil teprve před měsícem. Taky si zkusili svoje. Krátce poté, co se vrátil do Tinčemu, přijeli z Londýna dvě ženské a zavlekli tam mor. Koukr na ně hned při prvních příznacích uvalil karanténu, ale bylo pozdě. Rozhodl se pro rychlé přestěhování, jenže infekce táhla s nimi. Museli změnit místo ještě třikrát, než jí úplně se třásli. Mezitím se dostali daleko na západ, do Devonshire. Koukr tam vydržel bezmála 3 roky. Ale potom je trifidi začali tísnit. Když se mi našel, moc dlouho se nerozmýšleli. To on mi dal tip na místo, kde bychom vás mohli najít. Tímhle smazal všechno, co jsem snad proti němu měla.
0: Řekla Josela. Ivan se na mě pátravě podíval.
1: Jste biochemik, vidíte? Biolog s trochou ponětí o biochemii. Michael by rád rozběhnul výzkum. Potřebujeme zjistit, jak se s trifidy vypořádat. Dřív nebo později na něco přijít musíme. Jenže těch pár lidí, které pro tenhle úkol můžeme uvolnit, už dávno zapomnělo všechno, co se ve škole naučili. Nechtěl byste se stát učitelem? Byla by to, myslím, záslužná práce. Nenapadá mě žádná, která by teď byla záslužnější. Znamená to snad, že nás všechny zvete do toho vašeho ostrovního ráje?
0: Ozval se Denis.
1: To záleží na vzájemné dohodě. Bill a Josela si patrně pamatují hlavní zásady, které jsme tenkrát stanovili v posluchárně univerzity. Pořád se jich držíme. A nemáme zájem o opozici. Kdo nechce dodržovat naše pravidla, musí odejít jinam. To za daných okolností nezní zrovna laskavě. Neznamená to, že bychom je snad předhodili trifidům. Ale bylo takových víc a nějaké místo se pro ně najít muselo. Tak jsme stejně jako White vyčistili Normandské ostrovy. Přesunula se jich tam asi 100 a vede se jim docela dobře. Nyní uplatňujeme systém vzájemné dohody. Nový příchozí s námi stráví 6 a potom se dostaví před zasedání rady. Když mezi nás dobře zapadají, zůstanou. Když ne, postaráme se jim o dopravu na Normandské ostrovy. Nebo zpět na pevninu, chtějí-li. Zavání mi to trochu diktátorstvím. Jak se vlastně ustavuje ta vaše rada?
0: Zajímal se Denis. Ivan potřásl hlavou.
1: Přijeďte a všechno se dozvíte. I na Normandských ostrovech vám bude líp, než by vám za pár let bylo tady.
0: Když Ivanův vrtulník zmizel na jihozápadě, šel jsem se posadit na svou oblíbenou lavičku v koutě zahrady. Přemýšlel jsem o Koukrovi a jeho slovech o potřebě vůdce, učitele a lékaře. Stejně jako o práci, kterou bych ještě musel vložit do těch našich 10 acrů, aby nás uživili. O tom, jak by na každého z nás asi působilo, kdybychom zde zůstali vězni. O 3 slepcích, kteří zvolna stárli a nepřestávali si připadat zbyteční a méně cení. O Susan, která by měla dostat šanci najít si manžela a mít děti. O Davidovi a Maríně holčičce. A o všech dětech, které ještě mohly přijít a které by museli pracovat s námi, jakmile by jen trochu zesílili. A o trifidech. Nejprve nám dojde hořlavina, potom drát na opravy plotů. A oni tu budou čekat tak dlouho, dokud se drát nerozpadne rzí. A přesto se nám stal Shearning domovem. Téměř neslyšně ke mně přistoupila Josela. Dobře věděla, na co myslím. Nemohli bychom zůstat aspoň přes léto? Byla by to pro nás, pro všechny svým způsobem dovolená, kdybychom se nemuseli chystat na zimu. Myslím, že by to šlo. Seděli jsme a pozorovali, jak se údolí před námi rozplývá v šeru.

0: Hranice dřeva za domem vzala za své. Nepotřebovali jsme víc paliva, než kolik bylo zapotřebí pro zásobení kuchyně na několik příštích týdnů, a tak jsme hned druhého dne ráno odjeli se Susan pro uhlí. Když jsme se vrátili, stál uprostřed dvora zrůdně vyhlížející vozidlo, něco mezi houseboatem a obytným přívěsem, a v obývacím pokoji seděli čtyři muži v šedozelených lyžařských oblecích. Dva z nich měli u pravého boku pouzdra s pistolemi, druzí dva odložili na podlahu samopaly. Neslyšel jsem ještě, že by Jocelyn hlas zněl chladněji.
1: Bile, představuji ti pana Torrence. Má pro nás jisté návrhy.
0: Muž, ke kterému pokynula, mě sice nepoznal, za to já jsem si ho vybavil zcela jasně. Dobře jsem se pamatoval, jak v Hempsteadu střelbou obrátil moji četu na útěk.
2: Jestli jsem dobře rozuměl, máte zde hlavní slovo vy, pane Mejsne.
1: Dům patří tady panu Brentovi.
2: Já se ale ptám, zda jste organizátorem této skupiny?
1: Za daného stavu věcí ano.
2: Dobrá. Jsem komisař jihovýchodního regionu Britských ostrovů.
0: Pronesl to tak, jako kdyby mi to mělo říkat něco důležitého. Neříkalo. Dal jsem mu to najevo.
2: To znamená, že jsem hlavním představitelem prozatímní státní rady pro jihovýchodní oblast Britských ostrovů. Mým úkolem je mimo jiné dohlížet na rozmístění a rovnoměrné rozdělení lidského materiálu.
1: Opravdu? O té vaší státní radě jsem nikdy neslyšel.
2: To je možné. My také neměli ponětí o existenci vaší skupiny, dokud jsme včera nespatřili váš oheň. Usadil jste se na šikovném místě, pane Mejsne.
1: To tady pan Brent.
2: Pana Brenta vynechme. Je dneska naživu jen díky tomu, že jste mu umožnil, aby tady zůstal.
0: Pohlédl jsem na Denise. Obličej mu strnul v nehybnou masku.
1: Přesto je to jeho majetek.
2: Byl. Status společnosti, která mu dávala oprávnění něco vlastnit, už neexistuje. Mimo to je pan Brent nevidomý, takže nemůže být v žádném případě považován za kompetentní osobu k úřednímu jednání. Ale k věci. Paní Mejsnová mi sdělila, že je vás zde 8. S výjimkou těchto 3 jste všichni vidomí. Obávám se, že tu bude muset dojít k jistým změnám.
0: Zachytil jsem Jocelyn pohled.
2: Bude asi lepší, když vám situaci vykreslím blíže. Regionální velitelství sídlí v Brightonu. Londýn brzy přestal vyhovovat. V menším Brightonu bylo v našich silách vyčistit část města a uvalit na ní karanténu. Je ale jasné, že jediná možnost, jak udržet lidi naživo, spočívá v návratu k půdě. K tomu se ovšem musíme rozdělit do menších jednotek. Standardní jednotka byla stanovena tak, že na jednu vidomou osobu připadá 10 slepců plus nějaké děti. Usadili jste se na znamenitém místě, plně schopném uživit 2 jednotky. Přidělíme vám sem ještě 17 slepců, takže včetně těch vašich 3 to bude celkem 20 plus nějaké ty děti.
1: To myslíte vážně, že tahle půda dokáže uživit 20 lidí s dětmi? Nejsme si jisti, zda vůbec uživí nás.
2: Je to naprosto v mezích možností. Ale říkám otevřeně, že jestli se vám to nelíbí, dosadíme sem místo vás někoho, komu se to líbit bude. V těchto dobách si nemůžeme dovolit ani tu nejmenší ztrátu.
1: Tenhle statek nás nikdy neuživí.
2: Ubezpečuji vás, že ano, pane Mejsne. Budete se pochopitelně muset ve svých požadavcích trochu uskrovnit. Ostatně utáhnout řemen si musíme v příštích letech všichni. Ale až děti dorostou, získáte novou pracovní sílu. S jejíž pomocí můžete hospodářství dále rozšiřovat. 6 nebo 7 let se tady pořádně nadřete. Potom se budete moci postupně z práce uvolňovat a nakonec na ní jenom dozírat. To je přece přiměřená náhrada za pár let skromnosti, nemyslíte?

0: Prvních pár let je patrně budete živit šlichtou z trifidu, ale jak jsem si všiml, o tuhle surovinu nouzi mít nebudete.
1: Krmení pro dobytek.
0: Ale výživné. Bohaté na vitamíny, ostatně žebráci a zvlášť slepí žebráci si nemají co vybírat.
1: Vy mi vážně navrhujete, abych přijmul všechny ty lidi a živil je šlichtou pro dobytek?
0: Poslyšte, pane Mejsne. Nebýt nás, nežil by z těch slepců dneska ani jediný. A jejich děti taky ne.
1: Promiňte, ale pořád nechápu, jakou roli v tom všem hraje ta vaše státní rada.
0: Státní rada je nejvyšším orgánem a zákonodárnou mocí. Jejím úkolem bude vládnout. Jí budou podřízeny ozbrojené síly.
1: Ozbrojené síly?
0: Samozřejmě. Postavíme armádu a budeme odvádět brance z těchto, jak říkáte, sinekur. Oplátkou budete mít právo obrátit se na státní radu při napadení zvenčí nebo v případě vnitřních nepokojů.
1: Máte na mysli nějaký menší pohyblivý policejní oddíl?
0: Pane Mejsne, osudová rána zasáhla celý svět, nikoliv jen naše ostrovy. Je jasné, že první země, která se postaví na nohy a nastolí pořádek, bude také zemí, která má šanci nastolit pořádek i jinde, nemyslíte? Čím dříve tady budeme mít armádu, tím lépe pro nás.
2: Na chvíli se v pokoji rozhostilo ticho. Potom se Denis nepřirozeně zasmál.
1: Bože všemohoucí, jen tak, že ještě žijeme? A tenhle člověk by chtěl zase rozpoutat válku.
0: Slovo válka je poněkud přehnané. Byla by to prostě záležitost pacifikace a sjednocení kmenů, upadlých do primitivní bezzákonnosti.
1: Leda, že by ovšem tatáž dobrotivá myšlenka nenapadla náhodou i je.
0: Dovolte, abych to tedy shrnul. Očekáváte od nás tří vidomých, že převezmeme plnou odpovědnost za 20 dospělých slepců a blíže neurčený počet dětí. Připadá mi to.
3: Slepci nejsou tak nemohoucí. Vaše práce se může při dobré organizaci omezovat z větší části na dozor a řízení. Ale budete na to pouze dva, pane Mejsne. Vy a vaše manželka.
2: Pohlédl jsem na Susan sedící prkeně ve svém křesle.
0: Tři. Je mi líto, pane Mejsne. Výměr je 10 slepců na jednotku. To děvče s námi odjede na velitelství. Najdeme jí tam nějakou užitečnou práci, dokud nebude dost stará, aby mohla převzít dozor nad jednotkou sama.
1: Jestliže Susan odvedete, budeme od vás pochopitelně vyžadovat jisté záruky a závazky stran její bezpečnosti.
2: Postřehl jsem několikeré zatajení dechu, ale Torrensovo napětí mírně povolilo.
0: Dáme vám pochopitelně všechny záruky, které budou v našich silách.
2: Probírali jsme se podrobnostmi ještě nějakých 20 minut. Závěrem jsem mu dopřál, aby projevil cosi jako blahosklonnost, a pak jsem se ho zbavil tím, že jsem ho poslal se Susan na prohlídku statku.
1: Byle snad, pro boha,
2: spustila Josela, jakmile se za ním a jeho druhy zavřeli dveře.
1: Dobře mě poslouchejte. Dnešní večeře musí vypadat jako projev našeho bezpodmínečného souhlasu. Postarejte se, aby stála za to. Ke konci se na chvíli vytratím. Vy zatím budete udržovat zábavu v proudu, abyste mi kryli záda. Pouštějte jim nějaké divoké desky nebo něco na ten způsob. A všichni dělejte co největší kravál. A teď budu potřebovat pytlík cukru. Nebo sklenici medu. Myslím, že ten bude stačit.

Když jsem od opulentní večeře nenápadně zmizel, byli naši hosté ve stavu blaženého útlumu. Popadl jsem přichystaný ranec přikrývek, šatstva a jídla a pospíchal ke kůlně, kde stál náš polopásák. Hadicí z cisterny benzínu jsem naplnil nádrž až po okraj. Potom jsem obrátil svoji pozornost k nádrži Torrensova vozidla a podařilo se mi do ní nalít dobrý litr medu. Zbytek velké sklenice jsem vyprázdnil do cisterny. Slyšel jsem, jak se v domě zpívá, zdálo se, že všechno jde hladce. Přidal jsem k našemu nákladu pár trifidích pušek a snadno se připojil ke společnosti, jež se nakonec rozcházela v atmosféře, kterou by i bystrý pozorovatel mohl považovat za zbracení. Dopřáli jsme nezvaným hostům 2 hodiny, aby usnuli tvrdým spánkem. Vyšel měsíc a dvůr se koupal v jeho bílém svitu. V naprosté tichosti jsme se šplhali do vozu. Josela se s Davidem v náručí usadila vpředu, ostatní se natlačili dozadu. Políbil jsem Joselu a zhluboka jsem se nadechnul. Na protějším konci dvora se jako vždy, když jsme jim dali na pár hodin pokoj, mačkal chumel trifidů. Motor chytil na poprvé. Sešlápl jsem plyn a vyrazil proti vratům. Těžký nárazník polopásáku je s prásknutím prolomil. Valili jsme se kupředu ověnčení drátěným pletivem a přelámanými kusy dřeva, srážejíce k zemi dobrý tucet trifidů, zatímco ostatní po nás zuřivě šlehali svými žádly. A pak jsme před sebou měli volnou cestu. V otevřené zatáčce, odkud bylo na Schierning dobře vidět, jsem zastavil a vypnul motor. V několika oknech statku se svítilo, po chvíli zapláli i reflektory obřího vozidla a zalili dům žlutým světlem. Ozvalo se chroptění startéru. Když motor zabral, projela mi tělem mučivá úzkost. Po chvíli ale zaprskal a umlkl. Viděli jsme štíhlá těla trifidů, jak se nemotorně klátí do dvora a další, jak kolébavě sestupují ze svahu aleje. Pohlédl jsem na Joselu. Oči se jí svezly ze mne na Davida, spícího v jejím klíně. Mám všechno, co doopravdy potřebuju, řekla tiše. A dál se můj osobní příběh prolíná s příběhem všech ostatních. Najdete jej v podrobných dějinách naší kolonie z pera Elspeth Kerryové. Možná už víme, jak na to. Ale pořád nás ještě čeká spousta práce, než konečně nadejde den, kdy my nebo naše děti, nebo snad děti jejich dětí, překročí mořské úžiny a podniknou velké tažení proti trifidům a poženou je dál a dál, dokud nevymítí i toho posledního z tváře země, kterou teď ovládli.

0: Jak to tak bývá u nejlepší sci-fi literatury, také John Wyndham ve svém románu Den Trifidů vypráví příběh odehrávající se sice v kulisách fiktivního světa, ale ve skutečnosti se vztahující ke světu našemu, skutečnému. A co víc, poselství Wyndhamovy prózy z roku 1951 je pozoruhodně nadčasové. Během celkem 15 podvečerů nám četl o postapokalyptických osudech jistého Billa Masona a jeho ženy Josely Norbert Lichý. Autorkou rozhlasové úpravy je Eva Lenartová, vycházela z překladu od Jaroslava Kořána. Režii měl Tomáš Soldán, hudebně spolupracoval Nikos Engonidis. No a zítra poprvé sáhneme po jiném klasickém díle světové sci-fi. A opět budeme sledovat, jak lidstvo čelí nenadále nastalé katastrofické situaci.
1: Žíznili, padali únavou, nohy měly rozedřené do krve. Mezi různými výkřiky bylo slyšet hádky, výčitky, stony únavy a vyčerpání, slabé, ochraptilé hlasy. A nadevším zazníval jeden refrén. Dál, rychle dál, Marťani jdou! Jen málo putujících se zastavovalo a opouštělo proud uprchlíků. Ulička se napojovala na hlavní silnici úzkým šikmým vyústěním a budila klamné zdání, že vede od Londýna. Přesto se do ní stáčel jakýsi vír těl méně odolných jedinců vytlačených na okraj hlavního řečiště. Povětšinou jen nabrali dech a vrhli se opět do zástupu. Opodál ležel v uličce na zemi, kdo si s obnaženou nohou ovázanou zakrvácenými hadry. Právě se k němu skláněli dva přátelé. Šťastný člověk měl ještě přátele. Odkud si se ke kočáru přibelhal pomenší stařík s vojensky přistřiženým šedivým knírem a ve špinavém černém fraku. Dřepl si, zul botu, ponožku měl už celou krvavou, vysypal kamínek a kulhal opět dál. A pak se pod keře živého plotu těsně vedle bratra zhroutilo plačící dítě. Děvčátko asi osmileté nebo devítileté.
0: A jak jsme slyšeli, nepůjde tentokrát o ohrožení ničím pozemským, ale o invazi z vesmíru. Je téměř neuvěřitelné, že válka světů od Herberta George Wellse vznikla ještě v 19. století, byť na samém jeho sklonku, a že autor patřil mezi skutečné pionýry vědecko-fantastické literatury a byl v podstatě prvním reprezentantem sci-fi v její dodnes plně aktuální podobě. No a válka světů sice vznikla jako jedno z jeho raných děl, ale právě raná Wellsova díla se dodnes čtou nejvíc a válka světů je mezi nimi jasným opusem číslo 1. Poprvé nám z ní bude číst Igor Bareš zítra opět od 18.30. A teď na hodinu zpátky k hudbě a zároveň do světa kinematografie, což je spojení letos v létě u nás na Vltavě velmi opodstatněné vzhledem k našemu prázdninovému programovému projektu Filmové léto.

Sedmé nebe. Vysílá elektrická ovce, A společně s Pavlem Klusákem vás vítá u letního cyklu věnovaného elektronice ve filmové hudbě. Jehož 8 dílů můžete poslouchat ve čtvrtečním Sedmém nebi a na rozhlasových webech. Dnes tedy po čtvrté a na jaké téma? S počátkem 90. let se stal populárním nový typ soundtracku. Ustoupila původní instrumentální hudba pro film, protože producenti začali snímky přímo dláždit písničkami populárních kapel a hvězd. Soundtracková alba se tím pádem stala popovými a rockovými playlisty. Většinou v nich figurovalo pár tracků napsaných přímo pro film a většina už existujících songů. Myslím, že zvlášť příslušné generaci se v hlavě jako první vybaví soundtracky k Pulp Fiction Quentina Tarantina a k Trainspottingu Dannyho Boyla. Na řadu let prodejní trháky a taky nutno říci velmi dobře vyladěné playlisty. Ale bylo jich mnoho a tuhle vlnu chce dnešní díl našeho seriálu připomenout. Znamená to, že neopustíme úplně teritorium elektronické hudby, ale půjde nám hlavně o ten moment, kdy příběhy jakoby se neobešly buď bez trendových songů své doby, nebo bez odkazů na popkulturní retro. Takže začínáme, začínají i 90. léta a pro film Vrána, The Crow, natáčejí The Cure, původní track Burn.

The Cure a jejich track Burn otevřeli díl seriálu Vysílá elektrická ovce, díl věnovaný písňovým, takzvaným kurátorským soundtrackům 90. a 0. let. Pořád jsme ještě na začátku. Režisér Cameron Crowe natočil film o partě dvacátníků v Seattlu těsně předtím, než vypukla globální herečka zvaná grunge. Soundtrack filmu Singles je považovaný za podstatného zakladatele moderního pojetí kurátorských alb. Album se stalo dvojnásobně platinovým a hitparády válcovalo dokonce ještě dřív, než šel samotný film v Americe do kin. Já osobně si vzpomínám z dob české premiéry na to, že herečka Bridget Fonda mi připadala opravdu úžasná a že písně kapel Soundgarden, Pearl Jam nebo Smashing Pumpkins mi připadaly syrovější než přece jen stylizovaná romantická komedie a její hrdinové. Komentář z československé filmové databáze uživatel Artur 22 píše: vzpomínám si na kazetu se soundtrackem, která mi v pokoji vyhrávala celou 7. třídu. Singles jakoby byly i moji sousedé. Tak prosím, tady je Chris Cornell, zpěvák Soundgarden, a jeho píseň ze soundtracku Singles Seasons. Jeden z hlasů, které ve filmu hledají, jak se rozhodnout mezi nezávislostí a odpovědností.

Singles se u nás uváděly v kinech pod originálním názvem, to byl rok 92. Filmů s písničkovým soundtrackem přibývalo a rychle bylo znát, že je to komerční trend, něco motivovaného hodně mimo umělecky. A přece existovaly výrazné soundtracky jako statementy, které vyčnívají i s časovým odstupem. Viz takový normální zabijáci, tedy krutá satyra o cynických a hladových médiích. Režisér Oliver Stone dal tehdy naprosto volnou ruku Trentu Reznorovi, lídrovi kapely Nine Inch Nails, a Reznor soundtrack nesestavil jako běžnou kompilaci písniček, ale jako ucelenou zvukovou koláž. Prý si kvůli tomu pustil film víc než 50krát. Písně do sebe neustále divoce přecházejí, překrývají se a jsou prokládané dialogy a zvukovými efekty přímo z filmu. Album nakonec funguje jako samostatné koncepční dílo, které docela věrně replikuje schizofrenní, násilnou a televizí posedlou atmosféru filmu. Kritika soundtrack ocenila za to, jak přesně vystihl tehdejší dobu. Nástup nepřetržitého televizního zpravodajství, senzace chtivosti a míchání popkultury s reálným násilím, viz slogan Ubavit se k smrti. Tady máme kapelu Jane's Addiction, které na chvíli sebere mikrofon radikální umělkyně, tehdy známá a obávaná Diamanda Galas.

Takový normální zabijáci a řítíme se dál. Úspěch soundtracku k filmu Romeo plus Julie 1996 režiséra Baze Luhrmanna spočívá v tom, že přeložil 400 let starý Shakespeareův text do jazyka teenagerských emocí. Baz Luhrmann naplnil film moderním popem, alternativním rokem a tehdejším trip-hopem, čímž vytvořil jednu z nejprodávanějších filmových kompilací dekády. Všechno tady zakončuje slavná Exit Music, žalospěv od Radiohead. Ovšem my si pustíme jiný jejich výtečný příspěvek, Talk Show Host, a navrch Number One Crash od přemixovaných Garbage, další ze skladeb, které přinejmenším pro mě přežívají. Baz Luhrmann v tuhle chvíli ještě neví, že má před sebou Moulin Rouge a velkého Gatsbyho a dává do filmu vedle sladkých Cardigans a cute Steeny Nordenstam i tyhle potemnělosti.

Tak to máme Romea a Julii 1996. Soundtracky Quentina Tarantina totálně uspěly ve snaze mít několik speciálních schopností najednou. Stali se milovanou a marketingově účinnou rozbuškou žijící vlastním životem. Jsou hitově vlezlé a přitom ambiciozně neotřelé. Umějí rychle oslovit, zároveň o nich vznikají eseje. Nostalgicky evokují lepší časy pop biznisu. Dali Tarantinovi punc hudebního fanouška, který vybírá z vlastní sbírky vinylů. A je klasickým paradoxem, že ve skutečnosti jsou soundtracky hlavně dílem Mary Ramos, Quentinovy hudební supervizorky už od Pulp Fiction. Soundtrack k tomuhle filmu vyšel v roce 1994, ukázal, že soundtracková kompilace může strhnout publikum nezávisle na tom, že pro snímek nevznikla ani sekunda původní hudby. Tarantino se pak už nikdy nevzdal zbraně, která funguje na publikum z řady příčin. Čirá slast, cestování do jiných časů showbiznisu i objevování zapomenutých hitů. Vynechám teď výborný, nicméně obehraný doprovod k Pulp Fiction a připomínám Tarantina pozdějšího, a to hned dvakrát. Filmu Jackie Brown vévodí hudba, kterou v 70. letech poslouchalo dlouho jen afroamerické publikum a dál se šířila pomalu. My uslyšíme symfonický soul Bobbyho Womacka, kterého si pozdější posluchači pamatují jako hosta Gorillaz. A z filmu Tenkrát v Hollywoodu to bude nikoli píseň, ale část dobového rozhlasového vysílání, reklama na zesvětlující šampon Summer Blonde.

0: It's Summer Blonde by Clairol.
1: The sun did it. That's the super cop-out. Mojave goes from 0 to 30 in 1.8 seconds, but the down payment remains at zeros. Can you dig it, huh? Well, you check it, and you can catch it at your nearest Montgomery Ward Auto Center, open every night until 9.
2: The Real Don Steele, 93KHJ.
3: Když jsme nakousli Quentina Tarantina, tak můžeme těžko ignorovat mega úspěch dalšího filmu, který do sebe uprostřed 90. let vsákl popkulturu, ovšem tentokrát už současnější. Jasně, Trainspotting Dannyho Boyla. A v soundtracku velmi zajímavá, nějak tuctová snaha přemostit tehdy novou elektronickou scénu s rockovou minulostí, většinou nějak undergroundovou. Danny Boyle záměrně propojil dvě popkulturní éry spojené s drogovou kulturou. 70. léta v soundtracku reprezentují kmotři heroinového přežívání, ikony jako Iggy Pop nebo Lou Reed. Reprezentují starší, syrovou generaci spojenou s užíváním heroinu. Jejich hudba tvoří nostalgický, ale dost mrazivý základ pro hrdiny filmu. 90. léta v soundtracku i ve filmu, to je generace extáze a Britpopu. Kapely jako Blur, Pulp, Elastica zastupují tehdejší současnost. Ukazují, jak se drogová kultura proměnila a posunula od temných koutů 70. let k masové, klubové, barevné scéně 90. My pro tuto chvíli opomíjíme finální extázy s rave beaty Underworld a pouštíme si chlapíka, kterého tenhle film vrátil na vrchol hitparád, i když řadě z nás nebylo třeba Iggyho Popa nějak připomínat.

Pokud snad hledáme českou paralelu k světové vlně kurátorských písňových soundtrackových alb, nebudeme, myslím, tápat dlouho. Zřejmého úspěchu se dotkly především filmy režírované Davidem Ondříčkem a jejich soundtracky Šeptej a Samotáři. Ze Samotářů rád připomínám toho hlavního podezřelého, track Lucky Boy s jednorázovou kapelou The Loners a s Janem P. Muchovem, který měl výběr hudby pro film a album na starost. Ze Šeptej připomínáme jedny Color Factory trackem Gauguin. A využívám rád téhle příležitosti, abych připomněl, že v Knoflíkářích se mihla kapela Zbytky charizmatu, což je, myslím, bezpečně zapomenutý projekt filmaře Petra Zelenky. Zpívala tu i spoluscenáristka Knoflíkářů Olga Dabrovská. Takže Lucky Boy, Color Factory a pak Zbytky charizmatu se songem That is a Question.

V roce 2001 měl premiéru film I Am Sam, emotivní a nesnadný příběh postiženého muže, který chce do opatrování své dítě. Tehdy jsem dostal do ruky soundtrack na CDčku a propadl pocitu, že si tu někdo realizuje svůj sen vlastně dost nezávisle na samotném filmu. Ten soundtrack totiž je celý sestavený z cover verzí Beatles od tehdejších muzikantů jako Eddie Vedder, Sheryl Crow nebo The Wallflowers s Dylanovým synem Jacobem. A ten projekt vzbuzuje dost jiné otázky než sám příběh. Myslím, že po letech tu zbyl jako nadčasový, záhadný a důstojný jediný track. Ten, který zpívá Nick Cave. I Am Sam, film i nahrávka staré právě čtvrtstoletí.

Nick Cave a jeho nahrávka pro film I Am Sam. Během nultých let v nové atmosféře společnosti rychlého internetu se kurátorské písňové soundtracky postupně vyčerpaly. Přinesly nesmírné úspěchy. Mimochodem album k filmu Osobní strážce se zpívající i hrající Whitney Houston se stalo nejprodávanějším soundtrackem všech dob. Čísla říkají 44 milionů prodaných nosičů. Ale sám charakter internetové éry šel pryč od doby megahvězd. V roce 2006 vznikl film Sofie Coppoly Marie Antoaneta a já jeho písňový soundtrack pokládám za jednu z posledních zářivých a povedených radostí téhle vlny. Sofia Coppola spojila historické obrazy s hravým popem, postpunkem, trochou elektroniky. Znějí tu Suzy and the Banshees, Bow-Wow a elektronický ambient Aphexe Twina. My skončíme, jak jsme začali. S potemnělými The Cure do filmu se organicky hodila jejich skladba Všechny kočky jsou šedé, All Cats Are Grey. Tady už The Cure nejsou žhavá současnost, jako když o 15 let dřív natáčeli track pro film Vrána. Slyšeli jsme ho na počátku dnešního programu. Jsou dobře čitelnou emocí z předminulé dekády, jasnou popkulturní referencí a jsou těmi, kteří určitou emoci učiní zřejmou skoro beze slov. Milí přátelé, hudba pro singles, takové normální zabijáky, Romea a Julie, Jackie Brown, Trainspotting, ale i Knoflíkáře a Samotáře nám připomněla písňové soundtracky z 90. let. Cyklus Vysílá elektrická ovce vám v létě 2026 nabízí výlety za různými podobami elektronické hudby ve filmu. Naschledanou příště se těší Pavel Klusák.

0: V dnešní čtvrté části své celkem osmidílné letní série věnované filmové hudbě se Pavel Klusák zaměřil na filmové soundtracky sestavované z dobových písňových hitů. A jako poslední ukázku pro nás vybral song All Cats Are Grey od kapely The Cure. Byla totiž použitá ta píseň v roce 2006 v americkém filmu Marie Antoaneta. Zítřejší Sedmé nebe bude s Petrem Doruškou, nedělní s Ninou Marinovou, to budou reprízy starších pořadů, ale na sobotu pro vás opět chystáme Sedmé nebe premiérové, zaměřené opět na filmovou hudbu a můžete se těšit na Jana P. Muchova a jeho hosty.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Před 4 lety jsem ho oddával s Markétou. Pak se mi postupně oba přesunuli z kolonky kamarádů do kolonky známých. Než se před 2 roky ozval, napsal zprávu a potkali jsme se na faře. Vypadal vesele a byl vtipný, jako obvykle. Dál ale připomíná vyprávění kněze Jana Hanáka o jistém Zdeňkovi starozákonní knihu Job. Zdeněk přišel totiž na faru s tím, že Markéta ho přednedávnem opustila a jemu později diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Začal se léčit, ztratil milovanou práci s výhledem, že nemoc nepřežije. Je ale rád, že má teď čas přemýšlet, číst a psát, což vždycky chtěl. No a kněz Jan Hanák nemohl jinak, než zachytit neuvěřitelný Zdeňkův optimismus, konstruktivní přístup a vtip formou rozhlasového dokumentu. Ten pak měl premiéru v roce 2013 a dnes si ho zopakujeme už za chvíli. V koncertu Jazz od 21 hodin nás dnes čeká Chick Corea se svým elektrobandem z nahrávky vzniklé v roce 1988 v rámci Mezinárodního jazzového festivalu Praha. Jde o vzácný snímek, objevený před pár lety v rozhlasovém archivu a rádi vám ho dnes znovu nabídneme k poslechu. No a samozřejmě ani dnes nezapomeneme na starou postel Ludvíka Vaculíka. To mluvím o četbě s Hvězdičkou od 23 hodin. A dokumentaristka Helena Třeštíková, ta dnes předpolednem po 4. se ohlížela za svou dosud uraženou životní a uměleckou cestou a půl hodiny před půlnocí vám její vyprávění zopakujeme. Tak ať se vám příjemně a v klidu poslouchá. To vám přeje za celou Vltavu dnešní večerní tandem z vysílacího pracoviště mistr zvuku Viktor Láně a hlasatel Zdeněk Rakušan.

0: Radiodokument.
1: Jak už bylo nastíněno, následující dokumentární snímek je o smrti, její nevyhnutelnosti, strachu z ní, ale také a především o smíření s ní, tedy o opaku rezignace. A autor snímku Jan Hanák nám hned z kraje vysvětlí, proč zvolil název Diptych.

Diptych. Dvojdílný oltářní obraz, spodobňující život a smrt jako skutečnosti vzájemně propojené, kde život je podmíněn smrtí a smrt životem, a kde samotný účel obrazu, u něhož se denně odehrává svátostná proměna chleba v tělo a vína v krev, odkazuje člověka skrze život i smrt k Bohu.

0: Zdeněk je nesmírně optimistický, konstruktivní a vtipný. Napsal horor a píše román, vlastně autobiografický. Vedle postele má hromadu dobrodružných knih z mládí a úplně dole pod nimi mohutnou bifli sebraných Shakespeareových spisů. Řekl mi, že chtěl na závěr číst významné knihy. Ale nakonec se na to vykašlal a pustil se do svých kdysi oblíbených mládežnických knih, které ho baví. Točím s ním, dokud to jde. Protože takové svědectví přece musí být slyšet.
1: Tady asi ví to, tady jo, ale venku myslím, no.
2: Jo, ty tam hodil ještě nějaký dvě povídky, nebo tak, aby stál
1: to? No to počkej, no děkuju. To je
2: respektive dvě jsou takový, tři jsou tam, dvě jsou takový podvláštní, ovlivněný taky jako, tam se říct, jako to nemocí a tak. A jedna je to.
1: Fantazie.
2: Jedna je horor takový jako.
1: Horor.
2: A myslím, to je poslední, co jsem napsal, tak jako.
1: Aha.
2: Myslím, že tam někam neposunu, to jsem neposunu. Ale říkám to taky po prvním čtení, takže.
1: Počkej, to jsem napsal jako po tom románu před ním, ten horor.
2: Tak to jsem tak průběžně.
1: Jo.
3: Tady je 22.
0: Jsou přesně dva týdny po Velikonocích. Rád bych se dočkal pampelišek a řevu ptáků, ale vymrčovat si nechci, řekl mi dnes. Je extrémně dlouhá zima. Letos hustě sněžilo i na Velikonoce. Kluci chodili s barevnými fanglemi na pozadí jiskřivě bělostného sněhu.
1: Jdete úplně pryč?
3: Ne, do zahrady.
1: Jo, dobře.
2: Jak ty povídky, co jsem psal, tak já jsem nějaký fantazii nebo horory jsem se pokoušel, tak jako žádná nějaká vysoká literatura to není. Tohle tak jako takový jediný pokus o něco jiného než z ranku fantasy a horror.
1: No. Má to už název.
2: Jo, asi tam jako pracovní. Spackanej život, co to mělo jmenovat.

0: Před 4 lety jsem Zdeňka oddával s Markétou. A pak se mi postupně oba dva zasuli z kolonky kamarádů do kolonky známých. Než se před 2 lety ozval, napsal zprávu a potkali jsme se na faře. Vypadal vesele a byl vtipný, jako obvykle. Až mnohem později přiznal, že byl v té době na dně, přes usměvavou tvář. Každopádně ho tato jobovka vrátila zpět k intenzivnějšímu duchovnímu životu. Během dalšího roku jsem ho 2x zpovídal. Pak se na ten poslední rok úplně odmlčel, dokud nedošla další zpráva.
1: Nechci počítat, může to tady restartovat.
2: Cože, on chce po tobě?
1: No restartovat, ale to normální, on to, se tam natáhly nějaké ty aktualizace, tak on má pocit, že bez restartování nemůže dál existovat. Jo, aktualizace je to správné slovo, na který jsem si nemohl vzpomenout.
2: Aktualizace?
1: Ano, že tam vyskočí spousta těch.
2: Aktualizace, ano. Tam se vůbec nic nevidím, jak je to zaprášené, ale já to nemusím vidět.
1: No, nějaká fotka z nějakého koncertu.
2: Tvýho?
1: Ne. Tumpak Watch. To je skupina Markétiny sestry. Tam něco vidí.
2: Takový rozmázky.
1: A takový jako rock punk, ano, ne, hodně. Focený na mobil z nějakém klubu. Jak se to jmenuje, taková ta skřivka nahoru, pak hodně dolů a pak zase nahoru sinusoida? Tak sinusoida, řekněme. Jakože prostě, když jsme se brali, tak to bylo úplně jako, aspoň z mé strany, to byla euforie. Jo, protože já jsem byl rád, jo, jsem Markétu měl hodně rád a byl jsem jako rád, že si uberu. Takže prostě jsem s ní byl šťastný, jo, aspoň určitě hnedka po té svatbě, ten do konce toho roku 2009. To určitě tak bylo, jo. Já nevím, ta voda, když jsme s Markétou potom jakoby na svatební cestu jeli Vltavu, tak to bylo perfektní. Jo, prostě v té chvíli to byly asi moje jakoby nejšťastnější dny, co si tak jako uvědomuju. I to stěhování potom jako na údolních Markétiným rodičům, to bylo hrozně fajn. Takže jako jo, ne, to bylo perfektní, to byla ta vzestupná část. A pak z ničeho nic přišel jako je ten pád, jako jo. Markéta mě opustila, i když my máme spolu vztahy pořád dobrý, tak prostě odešla. Stěhování, pak takový ten divný stav, kdy člověk je úplně jakoby mimo, neví co se životem, protože to, co žil 9 let, tak se mu rozpadlo. Takže jako lítá od ničeho k ničemu, hledá únik. Nejsnažší únik je, že jo, přes flašku, občas to tak bývá. Takže nějaká to období, kdy člověk jakoby žije, jak kdyby mu bylo znovu 17, 18, jo, takže pařby. Se 17-letejma, 18-letejma lidma, spousta cigár. A pak najednou se to začalo uklidňovat, jakoby se to dostávalo by takové tebe, té fáze, kdyby to mohlo jít nahoru, se mi zdálo. Prostě měl jsem pocit, že už mě to nebaví s těma 17-kama, že bych si měl asi určitě najít lidi, kteří jsou mi rovnější a nějak ten jako svůj život takhle jako změnit. Takže prostě se to začalo tak najednou nějak uklidňovat, no z ničeho nic pic. Prostě dá se říct, ne ze dne na den, ale ze 14 dnů na 14 dní. Mě začalo být zlé a napřed střevní chřipka, pak ne střevní chřipka, ucpaný střevo, operace, rakovina. V téhle chvíli člověk jakoby znovu ve vzduchoprázdnu. Že jako to je taková zkušenost, která se nedá moc předat, že kterou člověk, jako pokud to neprožije a nikomu to nepřeju, tak prostě se s tím neví, co bude dělat. Jo. Jo, třeba já jsem si myslel, že mám třeba docela jakoby, se nějak jmenuje fobie z rakoviny, že? Karcinofobie nebo tak nějak se tomu říká. Myslím, že jsem ji tak trochu měl, jo, protože jsem si říkal jako pane bože, jestli tě můžu něco prosit, tak ať to se mnou švihne jakokoliv, ale rakovinu ne, jo. A pokud rakovinu, tak ne rakovinu střeva tlustýho. Takže ještě to k tomu, to jako, to věci, co se týčou vyměšování a tak, tak to jsou pro mě takový jako docela tabu, takže jako s někým se o tom bavit bylo pro mě takový jako docela eklhaft ještě navíc, takže to taková docela rána do palice. A když to na to dívám teďka zpětně, jakoby od teď, tak jsem, jako teď jsem docela klidný, protože si říkám, mně se už těžko může stát něco horšího, mě to, co jsem se vlastně hrozně bál, rakoviny tlustého střeva, mi se to stalo. A jako v tom životě, jako co ještě, jako, tak jako samozřejmě mohly být ještě překvápka, určitě, ale zase už to nebudou tak moc velký překvápka, protože to, čeho jsem se vlastně nejvíc bál, se mi přihodilo. Takže pak to šlo jakoby zase dolů, hodně dolů, ta sinusoida. Kdy jako s tou chemoterapií jsem se kolem toho plácal, zvláště po tom, co mi jako řekli, že to teda jako neléčí, že to teda se neléčí, že to teda nebude trvat půl roku, jak si mysleli, pak že to bude trvat třeba 5 let. A pak jakože bude konec, jakože teda jakože prostě 5 let chemoterapie. Pak jsem jim řekl, že na to kašlu, že prostě na chemoterapii chodit nebudu, že prostě to za to nestojí. 2 roky navíc bych se tak jako někde trápil s chemoterapií. A od té doby to zase začalo jít jakoby trochu nahoru. Myslím, že jsem se srovnal s tím, jakože ta konečná jakoby tu někde je. Jestli to je za během horizontu týdnu nebo měsíců, to no, denní, to nevím, to neodhad není kdo. Ale jako prostě ta konečná tu někde je, s tím jsem se jakoby smířil. Stejně by se mě ani dostali, kdybych chodil na tu chemoterapii akorát o nějaký rok později a ten rok bych proseděl na záchodě s průjmem, když to tak jako nadneseně řeknu, takže to zase o tolik nepřijdu. Takže jsem se s tím tak nějak smířil a teďka jako říkám, ta nemoc mě jakoby obohacuje. Prostě vidím ten svůj život úplně jakoby odinut, jakoby z nadledu. Což kdyby se mě stalo to, co člověk prosí asi nejvíc, aby umřel najednou, aby to moc nebolelo, tak třeba bych to tu šanci nedostal, vidět ten život z tohohle odstupu. Takže teďka jako bych řekl, že to tak jako není to úplně dole, lze to nahoru, ta sinusoida, jestli to někde zastaví a půjde to zase, zmizí to, skončí ta sinusoida, těžko říct, ale určitě si nemyslím, že bych byl úplně v té nejnižší fázi té křivky. Tu už si myslím, že mám za sebou.

0: 6. dubna. Ahoj Honzo, napadlo mě ozvat se ti alespoň ze slušnosti. Ač je to překvapivé a lékaři s tím asi tak úplně nepočítali, pořád ještě žiju. Není to se mnou nic moc, na dlouhý život to nevypadá. Ale jsem Bohu obrovsky vděčný za každý den. Teprve teď ho dokážu skutečně ocenit. Moje léčba už skončila, od října dostávám jen léky proti bolesti. Chci ti moc poděkovat za to, že se mi pomohl najít cestu zpět k Bohu. A budu ti vděčný, pokud si na mě vzpomeneš ve své modlitbě. Přeju nejen požehnané Velikonoce, ale celý život. A neboj, nejsem životem zkrušen ani teď. Ahoj Zdeňku. Modlím se za tebe každý den při svých ranních litaních. A myslím už pár měsíců na to, že ti zavolám, abych zjistil, co s tebou je. A taky proto, že mě napadlo, jestli bys nebyl ochoten něco o svém životě povědět na mikrofon. Rád bych o tobě natočil dokument. Protože tvůj život je nesmírně zajímavý. Žiješ silný příběh. A jsi schopen ho reflektovat a vyprávět. Dovolil bys mi to? Přijel bych sám. Ahoj Honzo. Mně můj život nějak výjimečný nepřipadá. Ale pokud si myslíš, že mám co říct a měl bych to říct, pak mi bude ctí. Rozhodně tě rád uvidím, takže klidně přijeď. Můžeš přijet kdykoliv. Jsem pořád doma, v Žarošicích. Pěkný den přeju a upozorňuju, že se budu stydět. Dubna. Ahoj Honzo, hezký večer. Jen jsem se chtěl zeptat, jestli platí to pondělí. Ne, že bych měl něco jiného. Já spíš pro vlastní klid. Jasně, pondělí platí, jestli můžu. Vyhovovalo by ti třeba poledne, ale můžu i dřív, kdybys chtěl. Tak to je fajn. Poledne mi nevadí. Vezmu si oblbovací léky dřív. Budu se těšit a ty se těš též. Maminka ti uvaří oběd. Protest ti nepomůže. Uvařila by ti ho, i kdybys přijel později. A nebo dřív. Tak se budu těšit. Ahoj a pěkný večer, ať už děláš cokoliv.
1: Tam je horko.
2: Že? Opravdu je, tam je skoro 20 stupňů totiž.
1: To tady je víc asi.
2: Tady asi ví to, tady jo, ale venku myslím. No.
3: Jo, jsi tam hodil ještě nějaký dvě povídky, nebo tak, abys tam
2: no to bude to. No děkuju. To je dobře.
3: Respektive dvě jsou takový, tři jsem tam, dvě jsou takový jako zvláštní, ovlivněný taky jako, dá se říct, jako to nemocí a tak. A jedna je to.
2: Fantazy.
3: Jedna je horor takový jako.
2: Horor.
3: A myslím, to je poslední, co jsem napsal, tak jako.
2: Aha.
3: Myslím, že tam někam neposunu, bys mohl posoudit.
2: Tebe hodně bavilo učit.
3: Jo, je... bavilo hodně. No, to bylo velmi těžké a to mě trvalo hodně dlouho, než jsem se jakoby smířil s tím, že teď už to nepůjde. Jo. Já jsem se tam hrozně chtěl vrátit. Jo. I s tím, že se nevyléčím, já to aspoň třeba na nějakou dobu. Doufal jsem, že třeba dovedu nějakou třídu ještě k maturitě a tak. Hodně mě to bavilo. To jsem hodně těžce nesl, že jako už prostě nemůžu učit. Chyběl mě i ten vztah s těma, jako s tím mladšími ročníkama, až to tak řeknu. Protože učitelé jsou v podstatě takový upíři. Protože oni z těch dětí sajou tu jejich mladistou energii a proto se většinou, pokud to jsou teda podle mě dobří učitelé, nejenom takový, kteří se tam chodí odsedět. A proto třeba spousta učitelů vypadá mladistvěji na svůj věk, než by měli. Jo. Protože si z těch dětí koberou tu jejich energii. Jim to neubíde, oni mají většinou přebytek, takže pokud z nich člověk nasaje něco, jako, tak oni jsou jedině rádi. Jo. Takže to mě taky chybělo. Ale jsem třeba rád, že i ty děcka, které jsem učil, které ještě jsou ve škole, takže se občas staví nebo se přihlásí SMS-kou, jako jak se mám a tak. Jo, třeba ti absolventi, který jsem dovedl k maturitě, tak ti se stavují celkem pravidelně. Jo. Třeba z mé třídy, co jsem dovedl k maturitě. Takže ty vztahy tak úplně nezmizely, což jsem hodně rád, protože mi to trochu supluje to učení. Ale není to prostě to stoupnout si před třídu. To mi chybí dost. Ale nikdy neříkej nikdy, říkám. Třeba se to lepší, třeba ještě jako částečně ožiju. Jo, já vlastně už jsem rok bez chemoterapie. a pořád tady jsem a jako musím zaklepat na živý třeba, tak jako nějak jako v podstatě pořád jakž takž funguju, tak si myslím, že jako by v podstatě už jako přetahuju. Ne, že bych nebyl strašně rád, že to tak jako je. Jo, nějak je to boží požehnání, asi já radši nad tím nehloubám, co se děje uvnitř, jo, v tom těle. Že člověk stačí, co vidí na tom břiše, jo, takže to je tak jako... A zase říkám, tady Boďák to říkal taky, že ono jako pokud by jako ten nádor dostal jenom ven, pokud, tak je to vlastně docela fajn. Takže pokud jakoby ty metastázy, které jsou někde uvnitř tom příše, jakoby, já to nemám ve střevech, ale v malé pánvi, jo. Takže pokud jakoby nerostou, nebo mě, mě jako neškodí, nic mě prostě nedělaj, to prostě vlastně není důvod jako být nějak nespokojený. Jo. Já naštěstí, jo, chodím na záchod, jako, že to jak neblokuje střeva, nebo jako močovej měchýř. Ty náplasti zvládají tu bolest, takže jako pohoda celkem. Převazy toho nádoru jsem taky jako už tak nějak zvykl, jako že to dávám. Ještě asi se mi hodně snadněji odpouští. Jo. Lidský poklesk. Jako já nevím, já si myslím, že jsem s tím třeba až tak neměl problém ani předtím. No, takže já jsem to člověk, který se nedokáže naštvat na lidi, jo, a na dlouho, jo. Jsem byl takový cholerik, takže jako já jsem se vzteknul, vyletěl jsem, vypěnil jsem a většinou jsem za pár hodin nevěděl proč, jo. Ale jako nějak jako ty hořkosti člověku zůstávaly. A to si myslím, že teďka si myslím, že ne. Já vím, že jsem sám udělal určitě spoustu špatných věcí, spoustu chyb. Spoustě lidem jsem byť třeba nechtěně ublížil. A oni by mě tak, byli by tak rádi, kdyby mě odpustili a teďka bych prostě nemám problém odpustit, pokud mi někdo ublížil a odpustil jsem ve svém srdci opravdu už dávno. Jo. A odpustím každému, jo, prostě si myslím, kdo mi ublíží i teď. Jako prostě s nás se mi odpouští. Jednak protože si myslím, že nevím vlastně proč, asi protože si uvědomuji, že většina věcí, pro které se lidi vlastně na sebe hrozně naštvou, tak jsou vlastně malichernosti a pitomosti, ale je to zbytečný. A neměli by si to kazit, když tu dobu, kterou můžou strávit spolu, jo, nějakýma rozepřema a hádkama. Jo, takže třeba si myslím, že jak jsem říkal už asi tenkrát, když jsem byl u tebe nekrát na dně, že Markétě jsem dávno odpustil, tak jako jsem se s tím srdci vyrovnal až mnohem později. Ale teď si můžu říct, že 100% jako jsem s tím vyrovnaný a odpustil jsem, jo. Cokoliv, včetně toho, jako, že to, což bylo mnohem těžší, jsem odpustil Ondrášovi, jo, za kterým vlastně utekla, že jo. Tak tomu jsem odpustil taky. No tož nevím, jestli bych pokrátě řečeno se přiznám, to by mi asi trvalo předtím, než jsem onemocněl, tak by mi to trvalo asi mnohem díl.
2: Dobrý kamarád.
3: Můj taky, no. Ano, bývalý kamarád, ale teďka nevím, jestli můžu říct bývalý, on asi mě považuje za bývalýho kamaráda. Já bych s ním teďka asi problémy neměl, jo. Ale on asi prostě by měl problémy se mnou, že jo. To není moc hezký odvést kamarádový ženu.
2: Navštívili tě někdy?
3: Markéta, jo. Ondráš, ne. Ona, jak říkám, on s tím má asi větší problém než třeba já, no. To asi není moc, říkám, moc jednoduchý prostě, no. A zvláště, když se potom tomu dotyčnímu, kterému tu ženu odvedl, stane o rok později, co to se stalo mně, že to tak jako člověku taky asi nedodá sebevědomí k návštěvám. Já nevím, já jsem, myslím, prostě jako já asi jsem mu to snad zkazoval. Po Markétě, že nemám jako s tím problém, jo. Ale jako zase, že vlastně na druhou stranu nebudu nutit, aby mě přijel navštívit, a nějak jsem mu hodně se mnou usmířoval. No, to já to mám v sobě, to mám vyrovnaný a snad to jsou v sobě nějak srovná jednou i on. Já nebudu být baby.
2: Jo,
3: tak mu to rozhodně hrozně fandím. Jako fakt, jako jsem strašně, jo, jsem šťastný. Já jsem si samozřejmě na začátku říkal, že to mohlo být moje děcko, jako jo. Ale na druhou stranu pak si jako já si říkám to dlouho, šater by to se mu nemocnil. Že jsem vlastně rád, že to dítě nemám, protože jako takový dárek, jako je moje genetická výbava, to bych mi asi úplně nepřál.
1: Tam je tak teplo.
3: Jo?
1: Úplně horko. Jo. Tak co, už to máte?
3: Jo, asi jo.
1: Jo, počkej, to odnesu. Toto odnesu.

0: na smrti a umírání je nejstrašnější ta samota. Jo? Proto já chci, říkám, umřít doma už čistě z toho sobeckého důvodu, že prostě umřu mezi lidma, kteří mě mají rádi, mezi svýma, jako jo, prostě strašně se modlím, abych mohl. No, protože umřít ve špitále je pro mě něco strašně děsivého. Je to prostě pro mě smradlavý barák, kde jsou sestřičky sice, ale pro ty sestřičky, když jsou hodný a jakýkoliv, tak seš prostě pořád jenom součást zaměstnání, jo.
1: Pacoš,
0: přesně. Jo, a tom, je to prostě, je to strašný. Nějakou dobu jsem si tam proležel, že jo, takže člověk to tak jako ví. Ale nejstrašnější na tom je opravdu to, jako, to, že je tam člověk sám. A že umře sám. A myslím, že proto mají lidi teďka tady blbnou s eutanází a s podobnýma věcmi, protože neumí umírat, jako bojí se prostě umírání. Je to něco, co vytěsnil člověk ze své hlavy a odsunul to někam, kde prostě nic takového není. No. Že důchodci jsou, když jsou, pokud teda je, se člověk dívá na televizi, pokud je televize a média vezmou důchodce v potaz, tak jsou to většinou zdraví, šťastní důchodci, kteří si kupují Gontrok Forte, pak se to jmenuje, prostena na prostatu a jezdí na kolech a vypadají náramně. A lepí si zubní náhrady senzorinem. Jo. A starý člověk jako nemá právo v podstatě jakoby existence, nebo starý, nemocný, umírající. Jo, to je prostě, jsou lidi, kteří, nebo věci, které se odsouvají někam, kde se na ně nevidí. A mně to přijde strašný, protože jakoby se připravují lidi o podstatnou část svého života. Jo, oni budou jednou staří a neuvědomil si to a neuvědomil jsem si to ani já. Jo, já jsem ve svých 36 letech měl pocit, že samozřejmě věděl jsem podvědomě, že většině nebudu mlát, ale samozřejmě jsem byl přesvědčený, že budu do svých 70 nebo 65 let zdatný stařec a pak mě švihne. Z minuty na minutu. Což si podle mě představuje většina lidí, to tak jako bude báječně fungovat. Ja? Bohužel nebude. A je to prostě, podle mě to je strašná věc a to je věc, která podle mě hrozně ublížuje současnosti, současné kultuře společnosti.

29. dubna. Ahoj Honzo, nechci rušit v pondělním poledni, ale rád bych se ujistil, jestli přijedeš zítra ve 2. Potřebuju to vědět i kvůli mamince a zítřejšímu obědu. Jasně, dojedu. A moc rád. To je super, těším se. A maminka taky. Bude kuře. Maminka si tě oblíbila. Měj hezký den. 13. května. Zdarec. Zpožďuju se asi 20 minut, ale už jedu. To nevadí, pohoda. Já ti neuteču. Jen budeš mít ohřívané přírodní řízky. Ale těm to nevadí. Čau a těšíme se. Domluvili jsme se na natáčení s kamerou. Ale pak volala maminka. Zdeňkovi se přitížilo a je v nemocnici. 1. června. Ahoj Honzo. Ozývám se jen, abys věděl. Z nemocnice mě včera pustili, poté, co do mě nalili víc než litr krve. Jenže, ač doma, stále mi není dobře. Včera i dnes jsem zvracel, takže moc nejím. A co je horší, nepiju. Ale snažím se, i když mám strach, protože zvracení nesnáším. Doktor tvrdí, že to zvracení je na prd. Že to svědčí o nějakém větším problému, zúžení střeva nebo utlačené ledvině. Prosím Boha, aby to ještě nebyla konečná. Ale samozřejmě vím, že on se rozhodne správně. No ale v pondělí to na kameru nevidím. A ani na návštěvu ne. Musím se srovnat. A snad mi k tomu pán dá čas. Hezkou sobotu přeju. A snad se brzo uvidíme. 3. června. Ahoj Honzo. Situace se k lepšímu moc nemění. Je mi pořád stejně zle. Zvracím, udržím toho v sobě jen málo. Jenže v noci jsem přemýšlel a snad jsem po dlouhé době dospěl k pochopení a snad i smíření. Ono se to už k lepšímu asi nezmění. Prostě jsem dospěl na konec cesty a ten čas, který mi ještě zbývá, už lepší nebude. Možná mi už do smrti bude takhle zle. Takže je potřeba brát to, co ti pán dá a nečekat na zlepšení, co nepřijde. Takže určitě přijeď, hned jak budeš mít čas a jak se ti to bude hodit. Uvidím tě kdykoliv a rád. Ahoj. 10:00 Šlo by to? Pozvání platí i pro kameru? Pokud ne, rád přijedu i sám. Ahoj. Tak přijeďte oba, i když je mi hrozně špatně. Takže opravdu nevydržím dlouho. Kdyby se náhodou něco změnilo, tak se ozvu. Tak zatím. 2. den volala maminka, že Zdeňkovi se zase přitížilo a je zase v nemocnici. 13. června. Ahoj Honzo. Zatím se to moc nelepší. Včera to ještě šlo, dnes zas zvracím. Tak zatím pořád doufám, že se to zlepší. Ale naděje v pokračování v tomto světě bohužel mizí. Ale ještě mi zbývá jiný svět. Bohužel, reportáž asi nebude. Modli se za mě. 16. června. Ahoj Honzo. Mám k tobě velkou prosbu. Vypadá to se mnou vachrlatě. Myslíš, že bys mě mohl pochovat, kdyby došlo na nejhorší? 19. června. Je mi hodně mizerně. Vrtá mi hlavou, jestli stihnu napsat, nebo ne. Proto jsem se s tebou chtěl rozloučit. Měl jsem tě rád. Pokud mi bude dobře, však se ještě uvidíme. Pokud to nevyjde, uvidíme se jinde. 23. června, brzy ráno, Zdeněk přešel na druhou stranu času.
Maminka mi na pohřbu o 6 dní později řekla, jak to bylo. Že se Zdeněk šel večer ještě dát puka. Taky jsme spolu kouřívali jedno cigáro. Na zahradě nebo v garáži, podle počasí. Pak šli spolu do pokoje a Zdeněk chtěl, aby mu maminka četla. Matoušovo evangelium, od začátku. Ale rodokmen ať přeskočí. Pak v jedné chvíli řekl, to stačí. Později chtěl napít. A v jedné chvíli řekl, to stačí. Pak si maminka lehla, byla už hluboká noc a poslouchala jeho dech. A pak, později, slyšela, jak se jeho dech zpomaluje. A pak přestal úplně. Jestli není připraven on, tak kdo už?

0: Po Zdaňkově smrti jsem si byl jistý, že na jeho pohřbu nebudu kázat já, ale on sám. Řekl toho dost moudrého. A ještě k tomu víc autenticky, to snad už ani nejde. Jenomže druhý den ráno jsem si řekl, že to nemůžu udělat, protože všechny odrovnám. A tyto protichůdné pocity se ve mně střídaly až do večera před pohřbem. Tehdy jsem si sedl a postříhal asi 6 minut, kde Zdeněk mluvil o spravedlnosti a smrti. Pohřeb byl velký, krásný, dobrý, slavný a velmi emotivní. Když došlo na kázání a lidem v kostele začalo docházet, co právě chci udělat, viděl jsem, jak spousta z nich se na mě podívala téměř zoufale, jakože to nedám. Jenomže se stal pravý opak. Zdeněk svou laskavostí a vtipem dokázal atmosféru na pohřbu odlehčit takovým způsobem, že vydržela až do konce. Byla tam i Markéta, jeho žena. V zakulaceném břiše nesoucí toho sviště, kterého chtěl Zdeněk ještě vidět. Byli tam Zdeňkovi studenti, zpívali a hráli. A s nimi jejich mladý učitel, který Zdeňka ve škole nahradil. Říkal, že je těžké nastoupit po tak dobrém učiteli. No tak snad, aby Zdeňka požádal o pomoc a přímluvu. Ke koloritu patřilo i to, že místní farář, nešťastný snad už tím, že je, se oháněl formalitami. Jsou to smutné příběhy. Ale život jde dál, dalo by se říct. Jenomže jaksi nemizí příběh Zdeňka a s ním podobně příběhy řady jiných. O nich se dá říct všechno možné. Jen ne to, že jsou smutné, tragické, kruté, brutální. Ostatně Zdeněk si to řekl sám na svém vlastním pohřbu.
1: Nepřijde ti to nespravedlivý?
2: Ne, proč?
1: Nevím. Hodně lidí by to možná řeklo a říká.
2: To já jsem nad tím, jako, taky jsem samozřejmě nad tím přemýšlel, že to není nespravedlivý, ale já se jako fakt držím toho, že si, jednak já opravdu si myslím, že my dlužíme Pánu Bohu, jo? Pán Bůh, jakož to tak, no, nedluží nic nám, jo. To jsme dostali, ten život, tak ten dár, který jsme dostali, a jako když dostaneš dárek, tak přece si nemůžeš rozčilovat, že ten tvůj hrníček je žlutý, když jsi chtěl modrý, prostě nebudeš stékat a mlátit rukama, jo. A to prostě nejde. Takže prostě je to dar a já nemám důvod jako kvůli tomu se rozčilovat. A ten dar, který jsem dostal, jako říkám, byl fajn. Říkám, 36 let života, který byl perfektní. Teďka se to 2 roky, můžu říct CRS, proměnutí. Nebo se to kazí, abys to mohl vystříhnout. Tak se to kazí teďka 2 roky. Ale ono jako, když, jo, já to mám tady, dá se říct, ten průšvih soustředěný do 2 let. Podle mě jsou tu lidi, kteří se dožijou 90 a mají takovýhle průšvih rozprostřený průběžně do celého života. A já se upřímně ti řeknu, že jako bych to s ním asi neměnil prostě, jo. Říkám, já jsem do svých 36 let poznal nejhorší, co bylo v životě, to, že umřel otec, jo. A vlastně jinak jako mě život vycházel, začal jsem dělat práci, o které jsem vůbec nevěděl, že ji budu dělat, protože jsem vždycky tvrdil, že učitelem nikdy nebudu. A zjistil jsem, že mě ta práce hrozně baví, jo, prožil jsem, když to tak vezmu, sice krátké, ale jako perfektní kariérní nebo pracovní život, jo, protože mě to učení naplňovalo. A i když jsem prostě jako neskončil jako slavný spisovatel, což jsem si představoval jako co by puberťák, že do svých 30 let vydělám to, co by dělal King v dolarech, v korunách, tak to se nestalo, ale jako tak jsem ten život naplnil třeba jinak a naplnil jsem ho, si myslím, aspoň mě teda naplnil určitě, jo. Takže prostě jako proč si stěžovat? A každý musí umřít, jako, někdy takový trošku jako cynický šklep, nebo asi. A začal to byla póza, ale si říkám, co ušetřím spousty stařeckých chorob. Žádná artroza kloubů, žádná zvětšená prostata, chrchlání po ránu, když člověk vstává a podobně. Mají svoje. A navíc nevím, mě vlastně nemusí zajímat důchodová reforma. Takže jako nespravedlivý, asi jsem se na to tak jako nikdy, skutečně jsem se na to tak nikdy nedíval, jakože to je nespravedlivý. Myslím, že maminka s tím třeba má asi jako větší problém, jo. Když se jí to snažím jako říkat, že to tak musí, nesmí brát, jako že by to, že jo, mami, by to bylo nespravedlivý, ale jako já to jako nemám s tím ten problém, že bych to byl jako nespravedlnost. Proč?
1: Co je pro tebe smrt?
2: No, tak smrt, to je okamžik. To je lusknutí prstů. Okamžik, když přecházíš z tohoto světa do nějakého jiného světa. Není to nic strašného, není to nic hroznýho. Blbý je to, co je předtím. No. To umírání, ať už je jakýkoliv, ať už je rychlý nebo pomalý, tak prostě to umírání je vždycky jakož asi špatný. Je to nedůstojná pitomá věc, to umírání. No. Přestávají ti sloužit svaly, zvěrače, prostě je to pitomá věc umírání, ale patří to k tomu. Ale smrt samotná není nijak zlá. Smrt je, podle mě smrt je ten přechod přes ten most. A jak řekl Lennon nebo někdo, tak smrt není přístav, to je průliv. Jo. Smrti jako smrti si myslím, že se jako nebojím. Jo. I kdyby se stalo, že po smrti nic není, že to je fakt finito a konec, tak za tomu stejně člověk nevyhne. Jako, prostě tak je to věc, která, jako, které se nemá cenu bát. Jo. Prostě, no, ty, že se jí budeš bát, tak to nezmizí. Jo, takže ta prostě jako je. Ale umírání to samozřejmě jako každý to se bojím. Jako, no. To bych chtěl jako samozřejmě jako každý mít co nejsnažší. No, ale říkám smrt ne. Říkám, spíš mám větší problém s tím, já si nedokážu moc představit, jako, jak bude vypadat věčnost. Jo. Což chápu, že je logicky ze světa, který je omezený třema rozměrama nebo čtyřma s časem, že jo, si představit něco, kde ty rozměry nefungují, jako samozřejmě lidský mozek neumí. Ale je to takové, jako, že to takový trochu zneklidňující, jako prostě já nevím, jako, jak bude vypadat věčnost. A nevím, věčnost, to je strašně děsivý slovo v podstatě. No každopádně se to dozvím a dozví se to každý. Ale říkám, těžko si to, já si to prostě moc neumím představit. I když třeba jako si trochu říká, jestli bude fungovat jako na většinu si entita, jestli jako prostě to já, tam prostě bude pořád já. Nebo jestli to bude tak, že budu jako to řeknu z plynu se všemi. Všemi nevím prostě, jako se to nějak, já bych třeba rád, aby ta entita, jako by sobecky, aby entita já nějakým způsobem fungovala. Ale chápu, že je spousta entit, který třeba jsou v podstatě jenom živý mrtvoli a třeba nikdy nic jiného nebyli, ale jako jak budou fungovat na většinosti tyto entity, pokud je to zachovat, pokud budou zachovány jakoby ta jednotlivost nebo zvláštnost těch lidí. Jo. Neumím se to představit. A myslím, že asi spousta lidí, ne? A tak je to asi ale podobně, jako si málo který novorozeně umí představit se mimo dělohu, že? No je to sice tenhle přirovnání přechod kůlha, ale je to v podstatě podobný, že? Já se vždycky líbil takový ten vtip, jak se baví ty dvě dvojčata v té děloze, jedno říká, té druhé. Jako slyšel jsi to, prej maminka neexistuje. Takže to prostě taky něco, co si neumím představit. Ale asi to zjistím. Ale respektive asi určitě to zjistím, každý to zjistí.
3: A myslím, to je poslední, co jsem napsal, tak jako...
1: Aha.
3: Myslím, že tady někam neposlím, že jsme ho poslali. Ale říkám to taky po prvním čtení, takže...
0: Život je diptych. Dvojdílný oltářní obraz, spodobňující život a smrt jako skutečnosti vzájemně propojené, kde život je podmíněn smrtí a smrt životem a kde samotný účel obrazu, u něhož se denně odehrává svátostná proměna chleba v tělo a vína v krev, odkazuje člověka skrze život i smrt k Bohu.

Římskokatolický kněz a publicista Jan Hanák by to pravděpodobně prohlásil za nepodstatné, ale pro úplnost budiž doplněno, že za svůj rozhlasový dokument s názvem Diptych z roku 2013 získal následujícího roku bronz na soutěžní přehlídce Report a o další dva roky později zlato na festivalu rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio. Doplním ještě jména dvou jeho spolupracovníků, hudebníka Ondřeje Gáška, umělecky se podepisujícího jako Alef, a dramaturga Dana Moravce. A jaký radiodokument nás čeká přesně za týden? Historie není to, co se událo, ale to, co si z ní budeme pamatovat. Takové je motto snímku s názvem Paměť a hmota od Kristýny Strejcovské. A jde v něm o umění ve veřejném prostoru, konkrétně o díla, která jsou jakýmisi zhmotněnými gesty a v nich se odrážejí fenomény jako peníze, moc, politika a náboženství. Zkrátka opomníky. Vstyčují se, boří a mnohdy znovu vstyčují, jako třeba Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. I o něm bude řeč ve vltavském radiodokumentu ve čtvrtek 30. července opět od 20 hodin. Náš dnešní pravidelný program bude pokračovat od 21. koncertem Chica Corea a Electric Bandu a slavný koncert Aranjuezský, původně pro kytaru a symfonický orchestr od Joaquína Rodriga. Ten je před námi teď, nikoli ale ve své původní podobě. Uslyšíme jeho jedinečný remake od Milese Davise z jeho desky Sketches of Spain z roku 1960. Tady je.

0: Předehrou k dnešnímu vydání pravidelného vltavského koncertu jazz bylo Concerto de Aranjuez Joaquina Rodriga, ovšem v jazzovém přepracování Milese Davise z roku 1960. Nahrávku bychom našli na jeho albu Sketches of Spain. A pro následujících 110 minut připravil Václav Vraný nahrávku jiného světoznámého jazzmana, pořízenou ovšem v Praze. A pikantní na tom je, že v době, která jazzu, zvlášť americkému, příliš nefandila. Pořád jsme v premiéře vysílali před 2 lety.
1: Koncert jazz.
2: Na podzim roku 1988 se v Praze odehrál kulturní zázrak. V Paláci kultury se tehdy podařil odvážný kousek organizátorům 17. pražského jazzového festivalu, kteří zde uspořádali koncert pianisty a hráče na klávesové nástroje Chicka Corea s jeho Electric Bandem. V nejtypičtější sestavě Chick Corea klávesy, John Patitucci baskytara, Eric Marienthal saxofon, Frank Gamble kytara a Dave Weckl bicí nástroje. A co víc, rozhlas tento koncert nahrál a nám spadla brada, když jsme tuto zapomenutou nahrávku našli v rozhlasovém archivu ve skvělé kvalitě. A doufáme, že vy budete mít z tohoto koncertu podobný zážitek jako my, protože si teď tento koncert poslechneme. Od mikrofonu zdraví Václav Vraný. Podle pamětníků se o pražském koncertu Chicka Corea hodně mluvilo a míň už psalo. Corea do Prahy tehdy přijel s třetí deskou svého electric bandu Eye of the Beholder, z níž muzikanti zahráli několik skladeb, podobně jako z předchozích 2 alb, plus poslední 4 kusy koncertu. Na řadových deskách electric bandu, vážení přátelé, ani nenajdete. Tehdy v roce 1988 se tato kapela pozvolna odpoutávala od prvotního absolutního nadšení z elektronických hudebních nástrojů a jejich objevování. Začala třeba víc zapojovat zvuk akustického piana, závažnější témata, ale to lehké intelektuálštění naživo absolutně vymizelo a muzikanti na pódiu předvedli čirou bezprostřednost. Mimochodem, ještě než vystoupil Chick Corea, krátce mu předskakoval Jiří Stivín se svojí kapelou a takto na to vzpomíná.
3: No tak bylo to velice zajímavé v tom, že jsem byl osloven, abych právě hrál před Chickem Coreou, což mě velice potěšilo a přemýšlel jsem, jak to pojmout celý. A rozhodl jsem se, že to všechno bude se točit kolem lidové muziky, kolem československých lidových písniček, český, slovenský, moravský, lidový. Zkrátka jsme hráli jenom lidovky. A jazzovaný teda. Bylo to moc fajn a mě teda ta vůbec ten koncert bavil nejenom proto, že jsme hráli před Koreou, ale i ten samotný koncert Korei byl dokonalý a bylo to non plus futrál.
2: Tolik Jiří Stivín a my neváhejme a ponořme se do československého zjevení roku 1988 koncertu Chick Corea Electric Bandu v Praze. Příjemný poslech.

Dnes už si možná nedokážeme vůbec představit, jaké to muselo být v roce 1988, když v jednom z chrámů tehdejší socialistické kultury vystoupil americký jazzman Chick Corea se svým Electric Bandem. Záznam se zázračně dostal do rozhlasového archivu a tam bez újmy vyčkal svého objevení v roce 2024. A pak z kraje roku 2025 jej Václav Vraný poprvé odvysílal v rámci vltavského koncertu Jazz a dnes jsme si poslechli reprízu. Příští koncert Jazz tu bude zase příští čtvrtek a můžete se těšit na dva koncertní sety z Mezinárodního hudebního festivalu Dobržská brána z roku 2024. Napřed na záznam vystoupení Nicole Bókové s jejím triem a pak na to, jak hrál před dvěma roky na tomtéž festivalu, tedy v podšumavské vsi Dobrž, norský pianista Helge Lien, také se svým triem. Mimochodem, letošní Dobrožská brána bude už 10. jubilejní, proběhne v polovině srpna a mimo jiné umělce tam znovu vystoupí Nicole Bóková trio. Ale ve vltavském koncertu Jazz ve čtvrtek 30. července se vrátíme k jejich nahrávce Dva roky staré. A samotná Nicole Bóková a s klasickou skladbou je tu teď před začátkem vaculíkovské četby s Hvězdičkou.

0: Nicole Bóková dohrála třetí větu z druhé klavírní sonáty Sergeje Rachmaninova a je už těsně před 23.
1: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
2: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
3: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
4: František spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
5: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi, křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
1: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
2: Nebo v aplikaci Můj rozhlas. Četba s hvězdičkou.
0: Právě dnes uplynulo 100 let od narození Ludvíka Vaculíka, nezapomenutelného českého publicista a prozaika, autora bezpočtu fejetonů, manifestu 2000 slov a také řady románů a jiných próz. Bezesporu jednu z nejcennějších součástí Vaculíkova odkazu představuje jeho velmi originální jazyk. A jak podotýká Pavel Kosatík, Vaculík vytvořil mimo jiné úplně novou řeč pro erotická témata a v míře přímo vrchovaté ji uplatnil v románu Stará postel. Byl si přitom velmi dobře vědom tenoučké hranice mezi tímto svým literárním uměním a pornografií. A zřejmě i z toho důvodu se nikdy nerozhodl román zveřejnit. Dílo poprvé vyšlo až před 5 lety, a to ve velmi zredukované podobě a v nepatrném nákladu pouhých 200 číslovaných kusů. V plném rozsahu a standardním způsobem vychází Stará postel poprvé letos, právě v těchto dnech Vaculíkova jubilea, a zároveň ji naše stanice Vltava uvádí jako premiérovou četbu s hvězdičkou. Dnešní část bude 10. z celkových 20 a uslyšíme v ní opět Michala Bumbálka a Janu Čtvrteckou.

0: Přečetl jsem v Kamenném domě vždycky sotva pár stránek něčeho. Za to jsem si uvědomoval, že bych to vše měl psát. Neměl jsem ale ponětí jak a dělám to po 10 letech. Napsat? Ale kam schovat? Naše fotografie, ty jsme si připínali na zeď. A když jsme odtud odjížděli, já je chtěl sklízet, ale ona ty slabší z nich tam nechala.
1: Až se sem vrátím bez tebe, abych tě tu hned měla.
0: Co když sem někdo vejde?
1: Ale sem Herdek nemá nikdo chodit, koho neuvedu.
0: Odpověděla správně.
1: A to neuvedu, leda bych byla strašně opilá a to se mi bez tebe nestane.
0: Opilá se mnou byla asi 3x. Jednou to bylo o Božím těle, kdy jsme vyšli z hospody v noci a ona ještě mezi chalupami mě vlekla zapí jak za ocas do příkopu, volajíc, já chci dítě. Co říct o fotografiích? Dobré, krásné, správné. Například portrét Piany. Její oko vyhlédá za hlavicí Hondurasa, konce usmívajících se úst vyčnívají po obou stranách jeho kmene. Nebo portrét vpravdě rajský s názvem Zamilovaní. Rozcuchaná temná mužská hlava, zasněně přichýlená k veliké bílé kouli rozprasklé černou rýhou, na jejímž dolním konci vychlíplá vomba má ještě památku na mužův výhon. Od něhož také visí ještě kapka. Na nic tak něžného se pornografové nezmotají. Nemáš strach, že to někdo uvidí?
1: Ale sem nemá kdo chodit. Kde jinde můžu si o své věci rozhodovat sama?
0: Ode dne, kdy jsem jí představil bedro, statečně se bála.
1: Zavřela jsem se ještě za světla, ale napadlo mi, jestli nevklouzlo se mnou na chodbu. Tak jsem se zamkla nahoře v tvém pokoji.
0: Můj pokoj, cela, březová těžká postel, stůl, židle, kamna, okno do ořechového haluzí, teď v létě lahodného, v zimě strašidelného. Vždyť z toho haluzí, já to jsem jí neřekl, mohlo se na ní bedro dívat, jak jí velice chybím, přítomen jenom letní fotografií. Bedro se však mohlo snášet i širokým komínem, to jsem jí také neřekl. Zatarasil jsem i malé okénko s vyraženým sklem v dílně. Otvory ve štítě mohlo vejít na půdu, odtud dolů. Udělal jsem tedy dveře na půdu. Teď přemýšlím nad něčím, co mě mělo napadnout před 3 lety. Dalo se vymyslit nějaké zaklínadlo nebo kouzlo, jemuž by ta žena při své sugestibilitě věřila, protože rozumu na to měla dost. Ale bedro bylo ve skutečnosti spravedlivě diskrétní oproti čemusi, co nás neznámýma očima sledovalo v Praze i tu. Leželi jsme na svém poledním ložisku pod lesem, kudy prošly leda ovce, a na protějším kopci se kdosi postavil pod strom a fotografoval. Někdy auto s pražskou značkou projelo pomalu tou nesmyslnou cestou kolem našeho pozemku. Zastavilo kus dál a muži z něho se mlčky pomalu pěšky vraceli kolem nás. Opouštějíce dům, dělali jsme si různé značky, ale za týden nebo za dva zapomněli jaké. Vyšel jsem nahoru do cely a od dveří ji zevrubně prohlížel. Od podlahy přes zásuvky stolu, stěny a postel. S ničím nezdálo se hnuto. Měl jsem svou osobní značku, o níž Vulvie nevěděla. Pod matrací na straně u zdi fotografii otočenou líci dolů, takže kdo by ji objevil, musel by ji otočit a už by ji nepoložil přesně vedle tenké dřevěné třísečky. Fotografii se Vulvie vždycky velice smála a pak ji chtěla rozškubat, ač to byl obrázek snad přímo gynekologicky užitečný. Byla na ní vysoko učesaná dáma s radostnou tváří, jež si do ljubljámy strká teploměr s rtutí vyhnanou na 45 stupňů zábavy.

0: Uvidět tak náhle ty obrázky byl pro mne ovšem vždycky trochu otřes. Musel jsem je prozpytovat, oč tu jde, co to je. A došel jsem k výsledku, že co je naše, je jenom naše. Děláme to sobě, se sebou a pro nás. Nesmí to přijít ven, to je jasné. Ložnice je nejsvrchnějším intimním oděvem člověka. Když jsem se takto umoudřil, už jsem obrázky jenom kriticky třídil podle úspěchu. Oceňuje vědomí tělesnosti, humor i ironii, všednost děje na první pohled pobuřlivého. A taky něco k pláči. Nad krásou, nad jejím zánikem, nad odtékáním života. Myšlenka, že bedro, když tu nejsme, jistě všecko proleze, vejde sem škvírami pod okenním rámem, mi nevadila. Pro ně ovšem jsou naše obrázky irrelevantní. Je to papír, žádné maso. Maso mělo předtím s námi, vždyť u všeho bylo. Ano, pod okenním rámem se udělaly škvíry. Krom toho se ukázala trhlina ve zdi od základu až ke štítu, viditelná nejdřív jen zvenku v omítce, potom i zevnitř. Dokonce tama začalo probleskávat světlo. Obcházeli jsme prasklou zeď. Paní se ptala zedníků v obci, co s tím. Krčili rameny. Buď tu stěnu přestavět, nebo si toho nevšímat. Jeden pravil, no co myslíte, proč tu chalupu nekoupil někdo před váma? To byla významná informace. V roce 1977 přicházela z Prahy občas do obce policejní intrika. Proč té ženské tu chalupu nechávají? Kde ona se může kurvit, s kým chce? Vesničané dobře věděli, že se kurví jenom se mnou a měli jaksi přirozené pochopení pro to. Rozhodli jsme se nechat trhlinu zvenčí na odiv, zevnitř ji zapravit. Dostal jsem však dobrý nápad. Postavím těžkou kamennou zeď i na tomto konci domu k té zdi. Založil jsem ji hluboko k základům domu a pomalu asi roky v trikotinkách budoval, nebo bez. Když paní se líbil muž u chlapské práce. Váha zdi nedovolovala, aby se tím směrem mohla zeď ještě rozjíždět. Co je s ní teď, nevím dávno. Ani co je s bedrem. Věděli jsme, že také v Praze, když je Eva pryč, někdo jí prohlíží byt. Věděli jsme, o jaké kruhy jde a jak toho využijí. Nerad jsem pravil, že by se něco mělo udělat, někam víc ukrývat, snad i zničit. Důležité pracovní věci jsme uměli zaopatřit. Nic významného jsme neprozrazovali kameře ani mikrofonům. Ale ten náš souzvuk při blahobytí, ten jsme jim s posměškem věnovali. Pánbůh také vidí, slyší všechno a co s tím nadělá. Některé dobré chvíle jsem prožíval přímo s myšlenkou na ubohého perverzního estébáka a ptal jsem se pijany, nevadí ti, že tě právě filmují?
1: Ha, jsem pyšná,
0: pravila a odklonila se, aby uvolnila pohled kameře na svou ruku. Byl opravdu nějaký náš důvod zříci se toho? Nějaký náš důvod? Oproti bídné lidské intrice, již všímat si nebylo vyšších důvodů, bedro byla záležitost smrtelná, cesta do hrobu, marnost práce, vše se stejně rozpadne v hrobní hlínu, láska jako smilstvo, myšlenka jako vášeň. Stud. Ano, ještě je stud. Styď se naříkat si potom na trest za hřích. Hřích? Ano, ještě je i hřích. Zůstává-li v tom světě, kde vše se kácí v platnosti pojem hříchu, to je přece dobrá zpráva. O tom hrome napíšu. Tak budeme trpět krásně vzpomínajíce. Už tehdy, ani ne 50letý, jsem věděl, že tvář ženy přešlehnutá šňůrkami semene je výtvarné dílo, přesahující obyčejnou ejakulaci do pochvy. Chyba jenom je, že neprovedl jsem to dílo do kamene v jeskyni.

0: Divný Robert. Dneska mám už jakýsi únosný výklad jevinných podivných mdlob z Roberta. Robert výtvarník se o ní ucházel, ale pravila úspěch mít nemohl. Viděl jsem ho prvně, když jsem za ní byl v jejím byru. Větší krska kostrbaté tváře se skvrnitým bíbrem a slamnatých vlásků, který dělal machra ve výtvarnu. Rozvedený 35letník rozprostíral před jevou ústně všecky možné potence pro školu, písárnu i dům z postelí. Že jí to a to sežene, zařídí, zřídí, uková, vyřeší, svaří, uvaří, navrhne a vyzdí.
1: Je mně to už nemilé, ale je mně ho líto. A je to kamarád.
0: Měla jsi s ním někdy něco takového? Zeptal jsem se. Zasmála se.
1: S Robanem? Jenže někdy se ho bojím.
0: Jak bojíš?
1: Chytne mě jaksi tady.
0: Ukázala si na krční tepnu.
1: A já ztratím vědomí.
0: Cože? Co? Vykřikl jsem. A kdy?
1: No, když s ním jsem. Protože s ním jednám snad moc přátelsky, myslí si občas, že může dostat víc. Odstrčila jsem ho, ale chytl mě tady a dál nevím. Probrala jsem se, nasedli jsme a jeli dál.
0: Kde ses probrala?
1: Na trávě. Zastavili jsme pod lesem. Roban jezdí sidecarou. Řekla jsem si, že se od něho oddálím na služební vzdálenost, ale nešlo to, když jsme na téže chodbě a on pro nás pořád něco kreslí. No a jak víš, schání mi toho elektrikáře sem.
0: Sem, kde se svítí zatím petrolejkami a ohněm ve zdi. Domlouval jsem si jednou s Jevou schůzku po práci, ale řekla mi, že si musí jít večer někam sednout na chvíli s Robanem, který ji požádal, aby mu pomohla prosadit u šéfu jakýsi jeho výtvarný návrh. Napadlo mi chtít vědět, kam spolu půjdou, ale místo toho jsem si našel jeho adresu. Šel tam už za večera a uviděl staženou roletu, v jejímž dolním rohu slabě svítilo světlo. Druhého dne jsem se zeptal, jak to bylo, a ona mi to řekla, že jí Roban zas doběhl. Měl ty skici doma, musela k němu. Trochu pili a když chtěla odejít, najednou ztrácela vůli až vědomí a vzbudila se ráno. Když se probrala, on byl velice vylekaný a říkal díky Bohu. Nikdy si při těchto mdlinách k ní nic nedovolil. Našla se vždycky řádně oblečená. Taky suchá? Měl jsem se zeptat, jak bych se dneska už samozřejmě zeptal každé v podobném případě. Nezeptal jsem se, protože jsem jí úplně věřil a bral tu věc tak, jak mi ji podávala. Jenom jsem se bál, aby jí ten blázen něco neudělal. Co? Ne, vůbec jsem nepřipustil, že by ti dva spolu mohli třít blahobyt, protože to jsem s ní přece dělal já. A to snad dokonale. Takže Jeva se až klaněla. A byly to věci, jež si můžou dělat jenom lidé vydaní si do poslední blanky. Takže na nějaký lunochod dva na ní nepřišla mi myšlenka. Tak tohoto Robana výtvarníka si jednou, když jsem v její chalupě byl už týden sám a pracoval tam tělesně ze všech duševních sil, přivezla na sobotu a neděli. Krumpáč nebo piláči, co jsem to měl v ruce, vypadly mi z rukou úlekem. Co toto znamená? Robert věděl, že tam jsem a zdravil se se mnou srdečně s žoviálním nadhledem umělců, zvláště výtvarných. Svým tvářením se dělal atmosféru, jako bych já byl správcem statku a paní statkářka si přivezla z města milence. Statkáře tu nebylo, ale počítalo se, že před ním všichni tři pak budeme mlčet. Jenže to nebyl nikdo. Skutečně mě nechali dále pracovat, ačkoliv normální by bylo, kdyby mě Jeva objala, litovala mě nebo chválila. Ale oni si sedli spolu, neboť unaveni cestou museli si dát kávu a 7 cigaret. Já jsem udiveně kopal. Věděl jsem ale, že Jeva trpí. Neví, jak to spravit. Když naplnili popelník, přišla se mě zeptat, zda už budu hotov, abych si šel sednout s nimi. Potom vybalila kastroly s jídlem. Seděli jsme u díry do komína, v níž hořely odřezky trámů a latí. Pak, že půjdeme spát. Každý na jednu postel a každá byla v jiném koutě té veliké jizby s kamennou zemí. Umýt se na noc. Robert pověsil nad oheň kotel vody a když se ohřála, nalil ji do umyvadla a podal paní ručník. Jakýmsi naznačeným gestem mě pozval, abych s ním šel ven. Tam si zapálil a snažil se mluvit. Já ne. A když jsme odhadli, že Eva už může být zastřená, šli jsme dovnitř. Ležela v posteli pokrk schovaná. Vlezli jsme také do pytlů. Sakra, co je to za blbost? Tma, chvíli hovor, blesky dohasínajícího ohně, potom ticho. Nespal jsem ovšem, já ani nikdo jiný. Hrozné napětí trhalo mi hruď. Co se to děje? Když jsem byl už vzteklý na nesnesitelný stupeň a také tak zatvrzelý, vstal jsem a přešel tmou do rohu. Vstáhl jsem tápavě ruku. Hned mě chytla chobotnice a tím pohybem, jímž jsem vkročoval do postele, plynule a bez zadrhnutí o nějaký okraj, nacílila si mě bez přípomoci do díry. Tichotiše jsme se chvíli mísili, aby ani slámka nevrzla, až se v její sluji bíle zamžilo a po několika vteřinách ustrnutí se Jebdokia Semenovna rozesmála. To se mi zdálo surové i k myším kolem nás, přidušoval jsem jí tedy dlaní. Na tepnu jsem jí však nesáhl, protože jsem na ní ani nepomyslel.

0: Ráno Roban vstal z nás prvý, donesl třísky, udělal oheň, donesl vodu a ohřál a já, když byla teplá, hbitě jsem ji nalil do umyvadla. Má jeptiška si stoupla ke štokrli, trošičku se snad rozmýšlela a jako by si nebyla ničeho vědoma, jak děcko nebo žena společná, vyvalila krajní prs. A Roban hned se posadil zády k výjevu proti mně. Výjev mi lahodil a zaznamenal jsem se zvláštním gustem, že nic. Mysleli byste, že tím dnem to bylo vyřízeno. Nebylo. Jednou jsem do staré přijel, ohlášen a domluven, a už tu byl i Robert. Seděli totiž oba, kouřili a vykládali si, co by se mělo udělat. To mě tak dopálilo, že jsem po večeři, svítili už petrolejky a oheň ve zdi, řekl: odcházím. Jeva zůstala beze slov omráčeně sedět. Robert se rozpačitě zvedl, jako by mě mínil slušně vyprovodit. Šel jsem 14 kilometrů k vlaku a nevěděl, kdy nějaký pojede. Byla to po bledě se rýsující klikaté silnici dobrá a rázná chůze. Byla to zuřivě klidná chůze. Tak ona pořád ještě neumí přiznat, že se máme? To ten hlupák opravdu neví, že tady už je ruka v nohavici. Šel jsem s bolestí a rozhodnutím. Ale jaká bolest? Já ubližuju komusi jinému tisíckrát hůř. Cesta mi utekla jak sen. Je to zdravé, jenom zdravé, dobře ti tak, trestal jsem se. Cítil jsem, že teď, až teď, této noci tu na cestě jsem na dobré cestě. Ale málo na plat, v mém kuloáru šířila se jiná zpráva, že toto je neštěstí a veliká škoda. Tvrdě se mi odtamtud připomínalo zklamání a urážka. A rodila se bezhlavá myšlenka vrátit se a jako vlivný muž, jímž jsem, mocí spojit kepsko s klackem. Kdo je tu pán? Můžu říct, že se mi i přiblížila váha vášně v politice a v dějinách a vůbec to byla prospěšná cesta. Když jsem došel k nádraží, byl jsem zklamán, že je jí konec. Seděl jsem před nádražní hospodou, která už byla zavřená, bez zájmu o vlaky. A tu přihrčel na motorce Roban. Musím prý hned zpátky, Vlasta omdlévá. Jeli jsme zpátky. Jeva ležela opravdu omdlela a škubalo jí v rukou i v tváři. Dali jsme jí čaj a acilpirin, co jiného. To, co jsem viděl, nemohla hrát. Zásli jsme, já si lehl k ní, což Robert vzal za samozřejmost, tím z něho ostatně padala další odpovědnost za cokoliv. Lehl si naproti oblečen a svítil s tmy cigaretou. Všechny touhy a rouhy byly pryč, jenom jsem Jevu hřál a hladil po ramenou. Měl jsem strach z neštěstí. Bylo tu cosi šerdného a záhadného, s čím jsem, a to mě překvapovalo, nechtěl do dalších dní mít už nic. Nechci v tom být. Jevou to chvíle mi škubalo. Znalec asi řekne hysterie. Jenže ona nikdy dřív žádné znaky hysterie ani ty nejmírnější neprojevovala. V těžkých momentech byla nade mne klidná. Vždyť jsem se jejího chladu až bával. Tato příhoda ovšem úplně zvěrohodnila její výklad o mdlobách s Robertem. Proč ale s ním musela kamarádit? Dneska po těch 19 letech vím ze 70% na beton, že jí tehdy jistě také párkrát vybílil sluj, a ona to musela vědět a mdloby si vymýšlela, nebo si je nevymýšlela, a představa znásilnění či samoznásilnění ji pěkně vzrušovalo, nechávající ji přitom jakoby v nevině. Druhého dne ráno zůstala ještě ležet, jenom se umyla v Robertově teplé vodě. Já ti ji ohřívat nebudu, to si piš, drtil jsem mezi zuby. To byla noc zpátku na sobotu. Odpoledne jsme byli všichni tři na výletě na jakémsi hradě. Seděl jsem na motocyklu za Robertem výtvarníkem s odporem. Jeva v přívěsném vozíku. V noci už normálně přijala ode mě lampičku. Pravda, trochu netečně. V neděli ráno náš host Robert odjel, vodu ohřívala si paní sama. Vlastně jsme se zas jako předtím umývali studenou. Vlastně jsme se předtím nikdy ráno neumývali, až v poledne v potoku. Odpoledne procházka na hřbitov. Tam jsem zas hýčkal nápad, že už je to naposledy. Dělal jsem rozhodnutí málem od hrobu k hrobu a zas je odvolával. Co jsme? Co máme? Nač to je? Nervovým vypětím byl jsem tak unaven, že mi znělo v uších, a tak vzrušen, že jsem lampičku napomínal, si na hřbitově. Po třetí toho podzimu přijel Robert sám, dodatečně. Byla už zima, listopad, do domu táhlo všemi dírami. Oheň v provalené peci, z níž teplo utíkalo i do kamenné chodby, to nezahřál. Proto jsme se převlékli a zatímco já jsem navozil cihel, Jeva rozmíchala fankou v kolečku maltu a začali jsme zazdívat z chodby ten průlom. Vznikal zavřený krb. Docpával jsem poslední šár cihel, ona začala lépat na zeď omítku, když v mokré tmě zahrčel motor a slizce přistál před domem.
1: Jej, Roban.
0: Vešel do chodby, uviděl pod petrolejkou, co děláme, a toho snad dorazilo. Zazdívali jsme se před ním. Mrmlal cosi, že jede jinam, a jenom se zastavil a odjel. Ona se za ním posmívala.
1: Však všecko ví, tak proč přijel?
0: Dozdili jsme, zapálili oheň, brzo šlo z něho úžasné teplo. Ohřál jsem kotel vody a umyl jsem cecaně prsy od malty a ona mě. Až teď, po těch letech, co toto píšu, s politováním, že jsem se tehdy přece jen nepřidržel té správnější noční cesty, napadá mi cosi nového, nečekaného a možná teprve správného. Jak jsme tam poprvé spali všichni tři a každý zvlášť, a já k ní potom v noci přišel a ona si mě hned umístila. Věděla vlastně, který z nás to je? Tato možnost je životně sice mrzutá, ale takto písemně rozkošná.

0: K důvodům toho, že román Ludvíka Vaculíka Stará postel vychází až letos, přispěl prý i fakt, že spisovatelova manželka Marie alias Madla Vaculíková si vydání této prózy nepřála. Což se tady samozřejmě nepatří nijak komentovat. Jenom bych rád podotkl, když už zmiňuji Madlu Vaculíkovou, že v internetovém archivu jedné z našich sesterských stanic je k dispozici příslušný díl dokumentárního cyklu Osudové ženy. Najdete ho snadno, třeba tak, že do jakéhokoliv internetového vyhledávače zadáte slova Madla Vaculíková, Osudové ženy, rozhlas. Ale ještě zpátky k próze Ludvíka Vaculíka Stará postel. Protože knižně vychází až letos k právě dnešnímu stému výročí autorova narození, tak ještě z rukopisu připravila tuto četbu s hvězdičkou z Vaculíkovy Staré postele Petra Hinčíková a s herci Michalem Bumbálkem a Janou Čtvrteckou ji realizoval režisér Lukáš Kopecký. Dnešní část byla 10. a tím jsme se přehoupli přes polovinu celé série. V podvečerní četbě na pokračování jsme dnes dočetli Windhamův Den Trifidů a zítra poprvé otevřeme jinou klasickou sci-fi. A znovu budeme sledovat, jak lidstvo čelí nenadále nastalé katastrofické situaci.
1: Žíznili, padali únavou, nohy měly rozedřené do krve. Mezi různými výkřiky bylo slyšet hádky, výčitky, stony únavy a vyčerpání, slabé, ochraptělé hlasy. A nadevším zazníval jeden refrén. Dál, rychle dál, Marťani jdou. Jen málo putujících se zastavovalo a opouštělo proud uprchlíků. Ulička se napojovala na hlavní silnici úzkým šikmým vyústěním a budila klamné zdání, že vede od Londýna. Přesto se do ní stáčel jakýsi vír těl méně odolných jedinců vytlačených na okraj hlavního řečiště. Povětšinou jen nabrali dech a vrhli se opět do zástupu. Opodál ležel v uličce na zemi, kdosi s obnaženou nohou ovázanou zakrvácenými hadry. Právě se k němu skláněli dva přátelé. Šťastný člověk měl ještě přátele. Odkud si se ke kočáru přibelhal pomenší stařík s vojensky přistřiženým šedivým knírem a ve špinavém černém fraku. Dřepl si, zul botu, ponožku měl už celou krvavou, vysypal kamínek a kulhal opět dál. A pak se pod keře živého plotu těsně vedle bratra zhroutilo plačící dítě. Děvčátko asi 8leté nebo 9leté.
0: Je téměř neuvěřitelné, že Válka světů od Herberta George Wellse vznikla ještě v 19. století, byť na samém jeho sklonku, a že autor patřil mezi úplné pionýry vědecko-fantastické literatury a byl v podstatě prvním reprezentantem moderní sci-fi. No a Válka světů sice vznikla jako jedno z jeho raných děl, ale právě raná Wellsova díla se dnes čtou nejvíc a Válka světů je mezi nimi pro většinu čtenářů jasným favoritem. Poprvé nám z ní bude číst Igor Bareš zítra opět od 18.30 v četbě na pokračování. A za chvilku si zopakujeme dnešní čtvrtou část rozhlasových vzpomínek filmové dokumentaristky Heleny Třeštíkové.
2: Osudy.
0: Protože je čtvrtek, tak pětidílné retrospektivní vyprávění režisérky Heleny Třeštíkové pokračovalo dnes předpolednem už čtvrtou předposlední částí. Připravila Marina Feltlová, jako mistryně zvuku spolupracovala Jitka Špálová.

Já jsem vlastně vždycky dělala víc věcí najednou. Takže jsem měla roztočených 10 různých ženských osudů plus příběhy 20. století, kde jsme hodně pracovali s archivama, takže to byla taková nová zkušenost. Pro mě hrozně jsem se zkamarádila s panem Čáslavským, který to byl úplně úžasný muž. Tomu se řeklo, potřebovala bych, jestli je natočený, já nevím, jak se stavěl ten na ten barák ve 20. století. A on řekl, no asi 3 minuty, ale špatně natočený. Prostě všechno, on byl hrozně přesně informovaný a ten scháněl senzační věci a byla úžasná práce. To bylo takový období, kdy jsem teda byla vlastně sama za sebe a všechno jsem si vyřizovala sama z televizí. A zároveň jsem pořád měla takovou tendenci jako zkoušet, jestli to, co mě přišlo tak hrozně zajímavý, ta časozběrnost, jestli bych nemohla dělat i nějaký z těch příběhů, který jsem třeba natočila předtím a byly jako dokončený. A takový zajímavý příběh byl jeden z těch 5 mladých delikventů, který jsme točili, se jmenovala René. A byl to člověk, který byl z těch, co jsme tam viděli, z těch kluků, teda určitě nejchytřejší a nejzajímavější. Když jsme dodělávali ten jeho film, tak zhruba v tu dobu, ten film už byl těsně před dokončením, já jsem byla na měsíc na nějaký takový stáži v Berlíně, no a tam mi volal můj muž, že jsme vykradený. A teď byl tady sám s dětma, že jo, já jsem, než jsem odjížděla, tak jsem jim zbalila kufříčky na školu v přírodě, kam měli jet. A teď Michal říkal, dveře máme vyvrácený a ty kufry jsou úplně rozházený, všecko z nich je vyházený, protože oni, ty zloději, potřebovali ty kufry a do těch kufrů nandali nějaký věci, no. No spousty docela takový, jako i nějaký moje oblečení a přehrávač na kazety VHS-kový a foťák a takovýhle věci, jako docela to bylo intenzivní, nějaký Michalův počítač, už měl v té době počítač jako jeden z prvních. A tak on to chudák řešil, já jsem byla v tom Berlíně, tak mi to bylo takový trapný, jo, dětem vykradli pokladničky. Když jsem se vrátila, tak asi týden na to Michal teda musel nechat předělat celý dveře u bytu, no hrozný. A týden poté přišel dopis od našeho hrdiny Reného, který psal opět z vězení a jenom, no, že zase asi 70 bytů, jako mu přišli, no a teda jeden z těch je ten váš, no. Takže to takhle napsal. Teď já jsem to teda šla říct tomu Michalovi, že teda vykradení, který on chudák takhle těžce odnes, takže za to může můj protagonista. A Michal mi tehdy řekl na to, máš dobrou pointu filmu. Tak jsem mu řekla tehdy, že to je teda opravdu gentlemanský říct tohle. No, takže jsme ten film dodělali s tím, že tam byl dopis, který mi René napsal z toho vězení, tím ten film končí. A furt jsem si říkala, ale to je tak zajímavý, jako to, co on udělal, teď to je opravdu nezvyklý. Toho člověka bych chtěla sledovat ještě dál. A tak jsem se rozhodla, že ho budu sledovat dál a že to budu dělat tak, že nebudu chtít od nikoho žádný finance, nic. A vždycky při nějakém natáčení, jak jsem měla rozdělaný teda ty další jako různé věci a teda projekt ženy a nějaký ty archivní věci, takže vždycky k tomu přihodím nějaký natáčecí den s Renem. A takhle jsme to dělali teda asi 15 let.

ukázalo se, že René, teda ten osud, jakože byl docela zajímavý a že on dovedl dobře mluvit a tak. No, takže tohle to pořád jelo. A ten projekt 10 různých žen, tak jsem chtěla, aby byly opravdu velmi různé, takže tam byla třeba zpěvačka Dagmar Pecková, potom třeba dáma, která dělala takovou organizaci na pomoc prostitutkám, jmenovala se to Rozkoš bez rizika, takže jednak ta dáma, která to vedla, plus jsem si říkala, můžeme sledovat nějaký ty klientky. Pak tam byla žena, která zařídila vlastně takovej domov a výukový zařízení pro děti nějak mentálně poškozený. Potom lesba, to mi přišlo, že taky je zajímavý. Potom dáma, která dělá Sananim, což byla taková organizace pro pomoc závislým, a to jsem si říkala, že teda určitě tato dáma plus třeba nějaký dvě její klientky. Pak jsem si někde přečetla v novinách takový rozhovor s Bárou Basikovou, kde ona říkala, že ona v té době měla 4letý dvojčata a že ona je absolutní živitelkou rodiny a její muž je totálně v domácnosti, stará se o děti, o domácnost a ona živí rodinu. Tak mi přišlo, že to je takový neobvyklý případ, takže by to bylo taky zajímavý, takže Bára Basiková. No takhle jsem to dávala dohromady a to jsme točili těch asi 5 let s tím, že do toho pořád průběžně byl ten René a pak následovalo to, co se v mém životě opakovalo, že se z některých těch příběhů, že se v nich pokračovalo, že se staly jako další projekty, další filmy. Ale mezi tím jsem pořád ještě zase v televizi se rozhodla prosazovat jiný projekt, protože jak jsem dělala ty manželské etídy, tak s těma lidma jsem tak jako s těma protagonistama víceméně pořád byla v kontaktu a tak jsem si říkala, teď vlastně proč je nesledovat dál. No, takže jsem to přinesla do televize, no tam ze mě opravdu už šíleli, že 10 filmů o ženách a teďka dalších 6 filmů. Pak nastalo to, že do televize nastoupila jedna moje kolegyně, která byla kdysi v krátkém filmu a byla to jedna z těch, co jsme společně zakládali na nadaci Film a sociologie, tak nastoupila jako dramaturgyně do televize. No a ty, když jsem to řekla, že manželský etýdy, tak ona jakože určitě to bude prosazovat a prosadila. Takže jsme začali manželský etýdy po asi 12 letech. To byla opravdu taková divoká doba, no, že jsem měla rozjetých více projektů. Ty etýdy, ty ženy, plus ještě do toho občas nějaký příběhy 20. století. Ale vlastně já si uvědomuji, že mě to prostě hrozně bavilo. Protože vím, že některý kolegové mi říkali, jako jak můžu furt něco dělám a nikde nejsou žádný výsledky. Jestli mě to nějak nevadí a mě to nevadilo. Prostě mi to nevadilo, mě to bavilo, těšilo. A to, že jako v jednu dobu jede víc těch projektů, tak mě vlastně taky nevadilo. Já jsem si vyvinula takový systém, že jsem po každém natáčecím dni si nechala udělat transkript, takže jsem měla takový přesný popis toho, co bylo natočeno a řečeno, že tam byly jak popsané různé dialogy, monology plus situace. Tomu kódy už přestal filmový materiál a začalo se točit na různé digitální kamery. Za tu dobu jsme jich vystřídali, jak se pořád měnili ty systémy, tak jsme se i my museli jako přizpůsobovat různým technickým možnostem, které byly teda k dispozici. A vlastně mi to nevadilo a těšilo mě to, no. A bavilo mě to a tím, že jsem měla ty transkripty, tak jsem vždycky před natáčením si to mohla projet, jako připomenout si to, co vlastně jsme natočili a připravit se na další.

Potom nastala taková dobrá chvíle. Byla to v době, kdy jsem dokončovala ty projekty o ženách a natočila jsem v tom tématu drogově závislá. Byla tam terapeutka a její dvě klientky, tak ten se vyvinul tak, že terapeutka v průběhu doby přestala chtít s náma natáčet. Jedna klientka dokončila léčbu a zmizela v Americe a jedna klientka nedokončila léčbu a zmizela v Praze. A já jsem si říkala, že teda tu, co zmizela v Praze, zkusím najít, což se podařilo. A byla to Katka, s kterou jsme teda natočili, tak jak bylo domluveno po těch 5 letech, film, který se jmenoval V pasti. A ten film viděla jedna dáma, která byla vlastně v takový soukromý producentský společnosti jménem Negativ, tak ten film V pasti viděla její dcera ve škole a nějaký o něm vyprávěla a nadšeně. A ona si nějak říkala, no co kdybychom se s tou Třeštíkovou nějak dali dohromady a zkusili udělat pokračování Katky. A tak jako zavolala a setkali jsme se s producenty, což byla tato dáma jménem Kateřina Černá a její kolega Pavel Strnad. A ten Pavel Strnad, toho já jsem znala už nějakou dobu před tímhletím setkáním. Jsem se ho jednou ptala, jestli by nechtěli produkovat taky dokumenty. A on říkal, ne, dokumenty nikdy ne. No a teď jsme se jako setkali, že ta Katka ve Slavii jsme se setkali, na to vzpomínáme. A já jsem přinesla takovou tašku plnou VHS s různýma mýma filmama. A začala jsem jim nabízet nejen Katku, ale Reného, kterýho jsem podělala, ale tak jako sama za sebe. Tam žádná produkce nebyla. A plus další a další. A oni z toho byli takový trošku vyděšený. No ale dohodli jsme se, že bychom teda zkusili pokračovat nejdřív v jednom z projektů z těch manželských etid, což byla dáma jménem Marcela, který zemřela dcera. Takže to byl takový jako příběh, teda už vystavěný. Takže to, jak jsme se setkali kvůli Katce, tak nakonec skončilo tam, že jsme udělali nejdřív film Marcela, potom film René a teprve potom film Katka. A oni teda po té nejistotě a hrůze z tašky plný VHSek a toho, jak ten Pavel křičel, že dokumenty nikdy, tak pak pookřáli oba, protože oni jednak teda produkovali, to znamená, že ubrali člověku spousty práce, který jsem předtím dělala sama, a přeprodukovali i hraný filmy, tak měli lidi na kontakt se zahraničníma festivalama, kam ty filmy posílali. No a poslali film Marcela do Sevilly na takový festival dokumentárních filmů, kam jsem teda jela a on ten film to tam vyhrál. No tak to myslím, že jako jim přišlo, že teda to je zajímavý, tak to dobře začalo. To jsem měla radost, to bylo samozřejmě takový nečekaný, krásný. A potom druhý v pořadí byl René, který ho vybrali mezi 10 filmů Evropské filmové akademie v kategorii dokument a ten René to vyhrál. To se předávalo v Kodani a my jsme tam jeli všichni společně a v té době to, že jsme to vyhráli, jsme se už dozvěděli předem, to byl nějaký jiný systém. A tak jsme tam jeli v takové euforii a vzpomínám si, že ten den, co večer mělo se přebírat ty ceny, tak jsme šli ještě se podívat, tam byl takovej jako park, něco jako naše Matějská, ale takovej stabilní. A tam byla taková jízda smrti na takovém tobogánu šíleným. A oni řekli, že když se dějou takovýhle věci v našem životě, že tohle to musíme zkusit, no já si myslela, že umřu. To bylo něco šílené, to bylo tak, že jste tam chvílema hlavou dolů. No. Ale jak jsem si říkala, když přežiju tohle, tak už všechno. Takže jsem to přežila, no a večer jsme tam dostali cenu. A myslím, že to teda hrozně pomohlo všem dalším projektům, že tyhle ty dvě aktivity, cena v Sevilla a potom
ono se tomu říká Evropský Oscar, tak to mě hrozně potěšilo a hrozně pomohlo. No a Katka potom dostala Českýho lva, takže tím ta spolupráce s negativem byla stvrzená a od té doby dělám všechno s negativem.

projektu Manželský etídy potom vznikl film pro kina, který se jmenoval Marcela a byl to osud zachycený jedný z protagonistek Manželských etíd. A to vzniklo v době, kdy my jsme točili vlastně po té první etapě, která byla v 80. letech, ještě druhou etapu, která se teda podařila prosadit někdy v roce 99 v televizi. No a když jsme končili tu druhou etapu, tak v příběhu Marcely nastala taková teda šílená situace. Prostě mi zavolala jednou, že její dcera Ivana nepřišla večer domů a že ona vůbec neví, jako kde by mohla být. Oni totiž byli vystěhovaní z Prahy do Českého Brodu a Ivana v té době pracovala v Praze a jezdila vždycky vlakem do práce a z práce nepřišla. A teď poměrně dlouhou dobu se jaksi zkoumalo, kde by mohla být. Vědělo se, že z práce odjela a pak jako nic dalšího. A my jsme měli vlastně už ty manželské etídy téměř před koncem a měla být taková projekce pro novináře, že teda bude pokračování manželských etíd a taková vlastně tiskovka. A v ten den ty tiskovky, já jsem měla ještě nějaké povídání v rozhlase a jela jsem metrem a vylezla jsem, to si přesně pamatuju, na muzeu z metra, v tu chvíli telefon Marcela a Ivana je mrtvá, srazilý vlak a já jdu skočit z okna. A teď já tam s tím mobilem a jako mám jít do rozhlasu a teď já jsem si říkala, já prostě nemůžu teď jako ten telefon položit a nechat to. A tak jsem začala tak jako hučet, Marcelo, máš ještě Tomáše, ne, ty nemůžeš prostě teďka skákat z okna, co to je za blbost. Prosím tě. A teď jsem furt mlela a ty máš přece nějaký léky, že jo, nějaký antidepresiva máš. No mám, hele, tak teď prosím tě jdi a vem si je, prosím tě okamžitě jdi. Hele, teď mi říkej, jako jestli jdeš do kuchyně a jdeš si vzít ty antidepresiva, takovýhle, tak kdyby někdo mě pozoroval a poslouchal, jako co melu do toho telefonu, tak by si myslel, že jsem asi plnej magor. No a teď jsem viděla, že tam má nějakou kamarádku v tom Brodě. No, nevím, jak se jmenovala Marta. Prosím tě, kde je Marta? Nemohla bys jí zavolat? Já teďka to přeruším a zavolám ti za chvilku, ty zavolej Martě, ať přijde, jo? Tak jsem to přerušila, za chvilku volám. Tak co, přijde Marta? Jo, přijde. Ona nějak bydlela poblíž. Jo, už zvoní. A teď já jsem, hele, dej mi Martu, tak říkám, Marto, prosím vás, šílená situace, musíte tu Marcelu hlídat, ona by mohla udělat nějakou šílenou blbost, jo. A pak zase jsem si vzala Marcelu, no zkrátka z toho metra muzeum až do vchodu do rozhlasu jsem takhle mluvila a Marcela teda slíbila, že nic neudělá a druhý den jsme tam jeli, aby jsme to natočili a musím vám říct, že teda to jako byl jeden z nejšílenějších zážitků jako mýho života, protože vidíte člověka, který se po 14 dnech nervů, který ona měla, že ta Ivana prostě nebyla, nevědělo se, tak se dozví, jako jak to dopadlo, že jí srazil vlak a teď vám říká, že se to dozvěděla tak, že někdo zazvonil za dveřma policajti a no, tak ona je pustila dál a oni

tak jsem si říkala, že jako je třeba trošku jí pomáhat. No. Tak to bylo takový intenzivní období, kdy jsem jí tak jako volala furt a ještě tu její kamarádku jsem obvolávala, aby jí teda sledovala, aby se něco nestalo. No. A přesto tam takový pokus nějaký byl. No a v této situaci vlastně jsem se dala dohromady s producentama z producentské společnosti Negativ a dohodli jsme se, že teda z toho prvního a druhého dílu uděláme film a dotočíme tady tento příběh s její dcerou a uděláme z toho film.

Když jsem dělala cyklus ženy na přelomu tisíciletí, tak vlastně jedním z těch filmů byl film o narkomance Katce, který jsme dokončili tak, jak tehdy všechno bylo naplánováno, a jmenoval se to V pasti. A potom, když to promítali v televizi, tak ten film měl ohlas velký, a to jsem už říkala, že vlastně producentka společnosti Negativ, tak mi říkala, že její dcera o tom mluvila, že to je vlastně strašně důležitý téma a že to může lidi odradit, aby neskoušeli vůbec fetovat. Takže jsme se domluvili, že ještě natočíme pokračování toho příběhu, a tak vznikl film Katka, který je asi jeden z takových nejproblematičtějších mých filmů, protože je to vlastně o tom, jak se nedaří překonat závislost. A přitom vlastně úplně první natáčení bylo s dívkou, která byla v terapeutické komunitě a tvrdila, že už se nikdy k drogám nevrátí. Pak to nedodržela a pak to opakovala ještě v průběhu našeho natáčení několikrát. Pak zjistila, že je těhotná a porodila dcerušku, tak jsem doufala v pozitivní konec a zase se to nepovedlo. To byl jeden z nejhorších momentů v mý natáčecí kariéře, kdy mi zavolala, že asi 10 dní po porodu byla se svojí dceruškou v takovém kojeneckém ústavu a odtamtud měla jít do takové komunity pro matky s dětma, matky, které byly narkomanky a narodili se jim děti a oni přestali, tak aby se nějak nasměrovali do normálního života. To všechno bylo domluvené, bylo to před tou Katkou, a ona mi zavolala, že utekla, že tam tu dcerušku nechala a vlastně znova najela na tu stejnou dráhu narkomanskou. Takže to vlastně končí špatně. A jednak teda přitom jsme speciálně v té druhé části natáčeli v různých skvotech, kdy se pohybujete v nejpříšernějším svinstvu, jaký si dovedete představit, včetně jako různých odhozených stříkaček v takových vybydlených různých prostorách, kde to ještě ke všemu šíleně smrdí, což teda ten film nezprostředkuje, ale na nás to doléhalo a vlastně taková deprese. Takže jsem potom, když ten film byl hotov, tak jsem zažívala velmi různorodý reakce. Jako byly lidi, kteří mi říkali, že jsem teda vlastně hyena, že takhle sleduju někoho, kdo se tak potácí v hrozný hrůze. Tak já jsem, jako říkala, já jsem se snažila na tu Katku působit pořád v průběhu doby, kdy jsem s ním byla v kontaktu, ale to jsem netočila. Ten film není o mně a o tom, co já jí radím. Takže jako velká kritika, ale zároveň zase taková druhá zpětná vazba byla, že ten film se hodně pouštěl a pořád pouští na školách a že ty reakce jsou takové, že ty žáci, myslím si od nějaký 7. třídy, že to pouštějí,

pak na středních školách, takže říkají, že teda je to opravdu odradilo. Že teda, když tohle viděli, takže nikdy, tak to je zase takový pozitivní. Tak musím říct, že jsme při tom natáčení zažili opravdu dramatické chvíle i takové různé rvačky mezi narkomanama a tak. Vzniknul film, který já teda pevně doufám, může lidi odrazovat a to beru jako určitou hodnotu, i když dívat se na to je teda hrozně těžký.

Když jsem začala spolupracovat s producentskou společností Negativ, tak jsem se s nima dohodla, že bych strašně ráda pokračovala ještě v projektu Manželské etídy, z kterého v té době byly dva díly, jeden vlastně z těch 80. let a potom jeden, který jsme pak navázali asi po 12 letech. A já jsem jim říkala, že bych ráda pokračovala i v tom televizním tvaru, tak oni souhlasili a teď jsem navrhla producentům, jestli by nešlo, že bychom točili tak, že by to vlastně obsáhlo 50 let a že bychom z těch jednak 4 dílů televizních plus dotáček udělali, potom sestříhali zhuštěných 6 filmů, hodinu a půl nebo hodinu 40, o životě běžných lidí v průběhu 50 let. No a oni to zatím vzali, takže to vypadá, že možná tahle ta moje idea se naplní. Tak to bych byla docela ráda, protože mě na těch manželských etídách vlastně nejvíc baví to, že jsou to zaznamenané příběhy opravdu běžných, normálních lidí, s kterými jsme se setkali jenom, že v určitou chvíli přišli na matriku si zadat termín svatby, protože hodně dokumentů vzniká, nebo většina, takže je nějaký prvotní základní téma, ale tady nebylo nic, prostě normální lidi. Takže si říkám, že by to mohl z toho být takový zajímavý projekt a mám docela radost, že ještě nekončím.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Od mikrofonu Českého rozhlasu stanice D-dur se hlásí Stanislava Střelcová. K dnešnímu poslechu jsem pro vás vybrala hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, Marc-Antoana Charpentiera, Antonína Dvořáka, Nicola Paganiniho, Bohuslava Martinu, Césara Franka, Pabla de Sarasate, Christofa Willibalda Glucka, Ludwiga van Beethovena a Giacoma Pucciniho. Úvodem zazní symfonie číslo 38 D-dur Kechl 504, zvaná Pražská, kterou napsal Wolfgang Amadeus Mozart roku 1786. Dokončil ji po opeře Figarova svatba. Na nahrávce uslyšíme virtuozity Praga, které vedl Oldřich Vlček.

Dozněla Mozartova symfonie číslo 38 D-dur Kechl 504 Pražská, nazvaná podle prvního provedení. Zahráli ji virtuozity Praga s uměleckým vedoucím Oldřichem Vlčkem. Vybíráme teď pro vás Charpentierovo Te Deum. Připomene znělku Eurovize, která vznikla z preludia k této skladbě. Marc-Antoine Charpentier komponoval mimo jiné hudbu k jezuitským hrám. Byl totiž regent s chorým u jezuitů při chrámu svatého Ludvíka v Paříži na konci 80. let 17. století. Charpentierovo duchovní moteto Te Deum v tónině D-dur uslyšíme v podání Annick Massis, Magdaleny Kožené, Erika Kušeta, Patrika Kenkense, Rasla Smise, Jean-Louise Bindyho, sboru a orchestru Les Musiciens du Louvre. Provedení řídí Mark Minkowski.

Duchovní moteto Te Deum Marc-Antoine Charpentiera doznělo v provedení Annick Massis, Magdaleny Kožené, Erika Kušeta, Patrika Heckense, Rasla Smise, Jean-Louise Bindyho, sboru a orchestru Le Musicien du Louvre. Řídil Mark Minkovský. Slavný Dvořákův violončelový koncert zazní v interpretaci violončelistky Michaely Fukačové, rodačky z Brna, která žije trvale v Dánsku. Vždy českou hudbu významně propagovala ve světě. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK na nahrávce řídil Jiří Bělohlávek.

0: Vyslechli jsme koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 H-moll, opus 104, jehož první provedení Antonín Dvořák sám roku 1896 v Londýně řídil. Na dnešním snímku byla solistkou Michaela Fukačová, spoluúčinkoval symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Dirigentem byl Jiří Bělohlávek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Čtyřdílné terčeto koncertante pro kytaru, housle, violončelo Nicola Paganiniho, italského houslového virtuóza, kytaristy a skladatele počátku 19. století, si připomeneme z americké nahrávky v provedení Juliana Greye a členů The Diastria.

druhé světové války v americkém exilu a byl určitým propojením skladatele s domovem. Písničky Rosička, Otevření slovečkem, Cesta k milé, Chodníček u maminky, Sen Panny Marie a Rozmarín uslyšíme dnes v podání současných interpretů Martiny Jankové, Tomáše Krále a Iva Kahanka.

Písně z cyklu Písničky na jednu stránku Bohuslava Martinů přednesli Martina Janková, Tomáš Král, na klavír hrál Ivo Kahánek. Symfonie D-moll, vrcholné dílo Césara Franka, náleží k nejhranějším na světě. Najdeme v ní krásu, hloubku, působivou melodii i bohatství polyfonie. Pojďme si ji poslechnout v provedení francouzského národního rozhlasového orchestru. Dirigentem byl Leonard Bernstein.